0: Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Skoro 53 tisíce diváků navštívilo uplynulou sezónu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. V porovnání s minulým rokem se návštěvnost téměř nezměnila. Příští rok tam jeho české divadlo uvede hned dvě nové premiéry. Jednou z nich bude představení Alenka v říši divů, přiblížila ředitelka jeho českého divadla Martina Šlégelová.
1: Část lístků nabídneme divákům jako takzvané imerzivní lístky. To budou lístky, které, když se diváci koupí, tak jim umožní to, že se chvíli budou dívat z točny a v určité fázi my si z té točny stáhneme dolů a oni se přímo budou moci podívat do té říše divů. A dokonce tam v jedné potom scéně i vystoupí.
0: Sport. České tenistky porazily Velkou Británii v Billie Jean King Cupu 2-0. Po úvodní výhře Marie Bouskové přidala druhý bod Linda Nosková, která zdolala Katie Bulterovou 2-0 na sety. Bousková svůj duel zvládla ve třech setech a už před utkáním věděla, že jej nečeká nic jednoduchého.
2: Ten povrch jí seděl, ať jenom ne dneska, ale i ty zápasy předtím, co byly takhle v halách na tom pomalejším kurtu, takže jsem si říkal, že určitě to bude vyhovovat, i když je to první takhle zápas po dlouhý době a v podstatě se to tak stalo, že fakt byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojila.
0: V pátečním boji o finále se svěřenkyně nehrající kapitánky Barbory Strýcové utkají s lepším z dvojice Španělsko-Kazachstán.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Brna a zavřená silnice 69 na Vsetínsku. Na dálnici D1 opatrně u Brna ve směru na Vyškov. Ve sjezdu na Centrum a Mikulov na kilometru 194 opravují vozovku. Omezení je i na nájezdu na D1 směr Vyškov. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za Sadskou. Na 10. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený levý pruh. Projíždějte opatrně. Na Vsetínsku je zavřená silnice 69 do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem včera osobní auto srazilo chodce. Na místě se stále vyšetřuje, objížďka vede přes obec. A neprůjezdná zůstává silnice 16 ze Slaného do Velvar. Tam pokračuje sanace zeminy po nehodě cisterny. Objížďka vede po staré silnici 16 přes Žižice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno ještě ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
5: Ladíte noční radiožurnál a právě teď máme skoro 6 minut po druhé hodině. To znamená, že téměř před necelou minutou začal podzim. Ovšem to nic nemění na noční soutěži radiožurnálu. I dnes a po celý podzim jsme tu pro vás v tradičním čase. A nyní nabízíme audioknihu na radiokartě od Pavlíny Křivánkové s názvem Příbuzní. Kniha má dvě hlavní hrdinky. Jedna se snaží najít svou minulost a druhá by na ní naopak nejraději zapomenula. Jejich příběhy v podání vynikajících hereček Anny Kameníkové a Anity Krauzové si můžete dnes vyhrát v naší soutěži, a to pokud jste u nás nic nevyhráli za poslední dva měsíce. Tak pokud chcete příjemný poslech pro podzimní večery, volejte právě teď na 221 552 155 nebo 255 na konci.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Atomic Kitten zazněli v nočním radiožurnálu a před námi je v tuhle chvíli soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
2: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý, jako led.
1: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
2: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
1: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A já se v tuto chvíli ptám, kdo pak z vás je připravený na telefonní lince? Haló, slyšíme se?
3: Ano, slyšíme se, pane redaktore. Tady je Anna Manová, Krásensko 90.
0: Já vás zdravím. Jsem rád, že jste opět ve vysílání. Pokud si dobře vzpomínám, tak občas s námi soutěžíte, je to tak?
3: Ano, ano, pane
0: redaktore. A už jste, v tomto týdnu zkoušela volat?
3: No, chtěla jsem... Ale nedovolala jsem se, ona tady dělají něco s elektrikou.
0: O, tak ono je taky možné, že mohlo být obsazeno.
3: Alebo obsazeno.
0: Přesně bylo. Tak. Mimochodem, znáte nějaké dílo Pavlíny Křivánkové? Autorky dnešní výhry?
3: Neznám.
0: Neznáte. Takže by to pro vás bylo premiérové setkání s touto autorkou.
3: Ano, ano.
0: No tak to nebudu nic zdržovat a toto setkání vám dopřeji, jelikož dneska není otázka, takže vyhráváte. Já vám gratuluju.
3: Děkuji moc krát.
0: Není vůbec zač.
3: Redaktore, no, jste moc hodný, až půjdu do Brna, tak vás navštívím.
0: Dobře, to určitě můžete. Každopádně já vás tedy jenom poprosím, vydržte ještě chviličku na telefonu.
3: Ano, ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit samozřejmě zase zítra po druhé hodině a samozřejmě i zítra. Tu na vás čeká kniha, audiokniha na Radiokartě Příbuzní od Pavlíny Křivánkové.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Slyšeli jste kapelu Queen a u hudby teď vlastně ještě chvíli zůstaneme. S humorem a nadsázkou už přes 15 let hudebně komentuje dění kolem nás a cestu si k jeho tvorbě našli jak děti, tak i dospělí. Hudebník Pokáč se teď připravuje na nové podzimní turné a vydal také nový sportovní singl Jdeme na hokej.
1: Jdeme na hokej.
2: Zadání v zásadě bylo udělat song v téhle extraligové sezóně, zároveň udělat hokejový song obecně, zároveň udělat song o tom, ať se slušně fandí, ale zároveň udělat song, ať se nefandí zase moc slušně a zároveň ať je to o tom, že ta extraliga je jako i pro rodiny.
3: Byl to první dotek, co se týká hokeje, vás a hudby?
2: Vždycky se toho tak jako dotknu a pak jdu zase dál a vlastně mám i jednu písničku na jedné desce, která se jmenuje Když je hokej lední, takže doteku s hokejem vlastně už bylo dost na to, že já vlastně tomu třeba nerozumím.
3: Tak asi tělo na golmana třeba máte, ne?
2: Tak to sice jo, ale třeba nemám tu výstroj. Jo, mě by to asi hrozně bolelo, prostě to koupit tím pukem. Myslím, že to bolí i v té výstroji, takže asi kdybych šel hrát hokej, tak bych byl, já nevím, náhradník třeba. Jsme všichni jeden tým,
3: když máme jiný dres. Vy v té písni zpíváte o tom, že i přesto, že každý máme jiný dres, tak stále jsme všichni jako na stejné lodi. Platí tohle i v hudbě, v hudebním světě?
2: V hudbě to vlastně není potřeba nutně být proti někomu, někoho porážet, být lepší než někdo. Prostě když po sobě hraje pět kapel na festiáku, tak nikdo říká, že si můžete poslechnout jenom jednu, že jo? Můžete si poslechnout všechny a v tom si myslím, že je hudba krásná. Život prostě občas není fér.
3: Vzpomenete si na nějaký poslední verš, který se vám tak jako honí hlavě, třeba i poslední hodiny? Vy se tak smějete, je to použitelné v Českém rozhlase.
2: Napsal jsem své tajné lásce Lence píseň pomocí umělé inteligence. Ale ještě jsem to nedodělal, ale je to rozdělaný.
3: A co by já umělá inteligence? Koketujete s ní?
2: Já s tím tak nějak koketuju, ale původní nadšení, minimálně co se týče třeba psaní textu nebo kreativy, spíš střídá takový jako vystřízlivění a spíš uvědomění si, že mě to spíš jako zdržuje a zdává to moc průměrných výsledků.
3: Je před vámi turné, které se jmenuje Ignore. To tam budete ty fanoušky ignorovat?
2: Tak to není, to se jmenuje podle dalšího aktuálního singlu, který se jmenuje Ignore. Tohle turné bude specifický tím, že to bude moje první a dost možná i poslední turné s živou kapelou, protože já vždycky hraju prostě sám s ukulele nebo s kytarou a takhle. Jestli má někdo rád trošku větší big beat, tak ať si přijde poslechnout, jsou to špičkoví muzikanti, s kterými jsme hráli v Autoareně, tak přijďte, bude to ojedinělý, jedinečný a krásný zážitek pro všechny. A ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala,
3: jak můžeš být tak krutá, dost mě vážně šokovala. A s koncertní šňůrou Ignor se Pokáč na podzim zastaví třeba v Pardubicích, Praze nebo Kroměříži. Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: Jdeme na hokej.

0: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Monika Chmilová připravila stručné zprávy.
3: Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského přijala jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na valném shromáždění OSN v New Yorku. Zelenský dodal, že spolu mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Zelenský zopakoval, že je za účasti Trumpa připravený setkat se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Americký prezident mluvil na valném shromáždění taky o konfliktu s Íránem. Spojené státy a Írán podle něj po amerických listopadových volbách podepíšou dohodu. V opačném případě Íránu pohrozil, že ho vojensky zničí. Podle Trumpa je nepřípustné, aby Islámská republika získala jadernou zbraň. Šéf Bílého domu taky tvrdí, že íránský režim je zoufalý a slabý. Ostatní státy americký prezident vyzval, aby Írán ekonomicky izolovali. A soud v Moskvě uložil 13 dní vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muži původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za administrativní přestupky, konkrétně za to, že na moskevském Rudém náměstí poblíž Leninova mauzolea držel v rukách plakát s anglickým nápisem, kterým chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. Na místě ho zadrželi policisté. Česká ambasáda v Moskvě poskytuje podle ministerstva zahraničí zadrženému občanovi konzulární pomoc. Případ ale kvůli citlivosti dál komentovat nechce.
0: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková je ve druhém kole turnaje série WTA v Singapuru. Němku Friedzemovou porazila ve třech setech, když v utkání odvrátila dva matchboly. Příští soupeřkou dvojnásobné grandslamové šampionky ve dvouhře Krejčíkové bude Belgičanka Mertensová. Zápas začne v 8 hodin ráno českého času.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D2 u Modřic i v Těšnovském tunelu v Praze. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna se pracuje před sjezdem na Modřice a k Olympii. Na 3. kilometru silničáři opravují vozovku, levý pruh je uzavřený. Nehoda blokuje silnici 69 ze Vsetína do Vizovic. Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem včera večer osobní auto srazilo chodce. Objíždí se to stále přes obec. V Ostravě počítejte s omezením v Rudné ulici ve směru do Poruby. Od Plzeňské ulice po Svinov silničáři obnovují vodorovné značení. Projíždí se pouze jedním pruhem. A v Praze se připravte na omezení v Těšnovském tunelu. Směr do Karlína je uzavřený kvůli údržbě. Jezdí se obousměrně ve směru do centra. Práce tam potrvají do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teploty klesají na 9 až 5 stupňů, tam, kde se uklidnil vítr, až na 2 stupně. A místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. Přes den čekáme ještě ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak ale polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: 3:30 pokračuje noční vysílání radiožurnálu a teď si pustíme na úvod této půlhodiny amerického zpěváka, který se říká Uncle Cracker, s písní Follow Me.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Speciální lepidlo brněnských vědců dokáže slepit kosti a dokonce i tříštivé zlomeniny. Mohlo by usnadnit operace a urychlit hojení. Experti ho teď testují a my se za nimi za chvíli vypravíme v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Tříštivé a další komplikované zlomeniny by mohlo v budoucnu pomoct léčit speciální kostní lepidlo brněnských vědců. Vyvinuli ho společně s chirurgy z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Experti teď ve výzkumném ústavu veterinárního lékařství zjišťují, jak se lepidlo chová přímo v živém organismu.
1: Ovečka už je na sále, položili jste ji na stůl.
2: Celkové anestezii, je zaintubovaná, má monitorované veškeré životní funkce a už začíná ten chirurgický zákrok.
3: Popisuje začátek operace veterinární lékařka Edita Jeklová z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Nyní chirurg Milan Krtička z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity chystá místo, kam vloží kostní lepidlo.
4: Teďka vytváříme záprstní kosti, otvor, kde vyfrézujeme kolečko, aby jsme vyzkoušeli to testované lepidlo, kdy my to kolečko zpátky vlepíme.
3: A pak se bude pozorovat, jestli to teda srostlo úspěšně.
4: Budeme sledovat, jak došlo k tomu, že to lepidlo ho přilepilo, vhojilo a přeměnilo se v novou kost.
3: Takže zatímco do kosti už jsou vyvrtané otvory, tak vědkyně z CEJTECu vedle už míchají lepidlo.
5: Je potom po vytvrzení porézní a pomáhá k vytvoření té nové kosti.
3: Máte tady stopky, takže to musí být rychlé.
5: Ano.
3: Ať nám nezatuhne.
5: Jo, tak jde, jo.
3: Namícháno a rychle zpátky na sál.
5: Používalo by se to právě na lepení tříštivých zlomenin, kdy výhodou je, že se to dá aplikovat injekční stříkačkou, například pod rentgenem, že by se nemusela ta zlomenina celá otvírat.
3: Říká vědkyně z CEJTECu VUT Lenka Michlovská. Podle ní překonává i současně využívaná kostní lepidla.
5: V dnešní době se používají metakrylátové lepidla, které lepí rozhraní kosti a kovu, takže se používá na implantáty. A není možnost lepit tříštivé úlomky kostí, tady toto lepidlo to umožní.
3: Slepí tedy kostní úlomky, podpoří hojení zlomeniny a začas se vstřebá, potvrzuje Krtička.
4: To jsou testované lepidla, nebyly zkoušeny v takovémhle krevním prostředí živým, ale byly zkoušeny úplně na sucho. A inovace tohohle lepidla je právě, že díky adheznímu můstku to lepidlo bude mít schopnost se té kosti, i když je v krvi, přilepit.
3: Nejdřív se aplikuje adhezní můstek, který pomůže lepidlu přilnout ke kosti, podobně jako základní nátěr před malováním. Pak už přijde samotné kostní lepidlo.
4: To je taková keramická pasta.
3: A to je stříkačce.
4: A teď ho z té stříkačky naaplikuju. Vykroužil jsem tam to kolečko kostěné a teď to takhle vlepím zpátky.
3: A nyní už jenom zašijete.
4: Zašíváme a ta experimentální operace končí.
3: Ovečce se rána zaváže, dá se na lehátko a

0: Vezme se zpátky do stáje.
1: Se teď míří zpátky do stáje mezi ostatní, které operaci prodělali. Tam budou několik týdnů pod dohledem vědců a veterinářů, říká Edita Jechová.
2: Experimentální stáje, akreditované ministerstvem zemědělství, k tomu bychom mohli teď dělat experimenty.
1: To jsou teda ovečky, které už za sebou mají operaci. Jak jsou na tom?
2: Jsou na tom výborně, ovečky všechny přijímají potravu a jsou schopni stát, pohybovat se, zatěžovat vlastně i tu operovanou končetinu a že všechny se mají dobře.
1: Pokud se kosti dobře zahojí, čekají vědce ještě další testy a roky práce. Kostní lepidlo by ale jednou mohlo pomoct lékařům spojovat i složité zlomeniny a zkrátit dobu, po kterou musí být kost znehybněná sádrou nebo jinou fixací. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmelová.
2: Neplatiče alimentů čekají zřejmě přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Grónsko zůstane členem NATO, i kdyby na Dánsko vyhlásilo nezávislost. Vyplývá to z dohody, kterou podepsali Dánsko, Grónsko a Spojené státy. Pardubičtí hokejisté prohráli doma s Libercem 4-5. A dnes bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovna večer přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat lidé, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
4: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
5: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
4: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
6: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, a můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
4: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Američané taky budou moct na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany Golden Dome. Prezident Donald Trump smlouvu označil za milník americké, evropské i arktické bezpečnosti. Uvítal ji i generální tajemník NATO Mark Rutte. Desetistránkový dokument také zabraňuje zahraničním investorům ze zemí mimo Evropskou unii a NATO v přístupu k citlivým sektorům. Grónsko je autonomním územím Dánského království. Trump opakovaně tvrdil, že kvůli americké bezpečnosti by mělo patřit Spojeným státům. Ve Slatiněnech dnes národní hřebčín představí nové stáje za více než 130 milionů korun. Středisko patří pod Kladrubský chov. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra, které bylo zastaralé a stavbaři ho zdemolovali. Stáje jsou určené především pro chovné klisny, vysvětlil ředitel národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
7: Se jedná vlastně o nejcitlivější kategorii koní, to znamená především chovné klisny a klisny zříbaty, co se týká zooveterinární ochrany a je žádoucí, aby byly ty klisny ustájeny stranou v nějakém objektu, který budeme mít naprosto pod kontrolou a také mimo ten hlavní turistický ruch.
3: Sport.
2: Hokejisté Pardubic podruhé v této sezóně doma prohráli. V předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy podlehli na svém ledě Liberci 4-5. Samotném závěru sahali Východočeši po vyrovnání. Nakonec zůstali bez bodu. S výkonem týmu nebyl spokojený hlavní trenér Dynama Filip Pešán.
8: My jsme byli slabí v soubojích, byť jsme tam ze začátku zápasu dobře vstoupili pár prvních minut, tak jsme naráželi na úporný hosty a všechny ty malé věci, které ve vítězném zápase člověk chce vidět u svého týmu, tak ty jsme tam neměli.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v dohrávce 3. kola extraligy na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na 5. místo před svého soupeře. Boleslavský tým zvítězil v O2 aréně poprvé od března 2021.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: překážka na D1 u Mirošovic a omezení na D2 u Židlochovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpozorněte před sjezdem na Benešov. Na kilometru 21,5 zastavil kamion, blokuje tam odstavný pruh. Na D1, tentokrát z Prahy do Brna, podobná situace za odbočkou na Vlašim. Na kilometru 53,5 stojí tentokrát porouchané osobní auto. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna se dnes v noci pracuje za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu. Projíždějte opatrně. A na D35 z Hradce Králové do Olomouce čekejte omezení za Dašicemi. Na kilometru 156,5 silničáři opravují vozovku. Mají tam uzavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: A přeji příjemný poslech. Ladíte stále noční radiožurnál, a to 5,5 minuty po 3. hodině, a dnes máme středu 23. září. Cimrmaniaci, tak jsme nazvali týdenní seriál, který předznamenává, že už v neděli s námi budete moct oslavit 60 let divadla Járy Cimrmana. Celodenní program jsme připravili v Příchovicích u Tanvaldu a za chvíli se vypravíme do Velkých Hamrů, kde mají manželé Pólovi Cimrmanovské muzeum.
3: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Cimrmanova podhledna, tučňák ze severního pólu a hlavně velká mlátička. Už 13 let manželé Hana a Dobroslav Pólovi provázejí v minimuzeu na mlatě expozicí Járy Cimrmana. Najdete ho v obci Velké Hamry na úpatí Jizerských hor a prohlídku si můžete objednat vlastně kdykoliv.
1: Jsme úplně nadšení, protože je vidět, že manželé Pólovi tomu fandí a věnují tomu spoustu krásného času a mají úžasné nápady. My jsme přijeli z Břeclavy.
2: Váš manžel se tady zrovna zapisuje do kroniky. Co jste tam napsal, jestli se můžu zeptat?
3: Že to je úžasné muzeum se spoustu originálních věcí a nápadů.
1: Hantecen, co bys řekl? Že jsme to zgomli rádi.
2: Hodiny tady právě ohlašují 10 hodin. Manželé Pólovi toto muzeum založili už před kolika lety?
4: Před 13 lety, 1. listopadu 2013, nám to tady slavnostně otevřeli většina členů teda divadla Járy Cimrmana.
2: Ta expozice je vlastně ve vaší stodole, hned vedle domu, kde bydlíte.
4: To je vlastně stodola, kde vlastně se můj děda s babičkou, který ten dům patřil předtím, tak vlastně tady hospodařili a pěstovali to obilí, proto tady je ta mlátička vlastně na obilí, což je hlavní exponát tady celého muzea.
2: Jestli se můžu dotýkat, protože tady čtu cedulku, na exponáty je možno sahat pouze s nevýslovným souhlasem původních majitelů. Ano. Vykřičník.
4: Ano, jinými slovy, že si můžou lidi osahat ty předměty, protože tady nehrozí žádný velký škody, když někdo na něco sáhne, že by se něco tomu stalo. No.
2: My teď podle další poučky, Cimrmanovy poučky, přeskoč nebo podles, ale neuhoď se, to je trochu modifikovaná ta poučka původní, kterou známe z filmu Jara Cimrman ležící spící. Tak já bych podlezl, jestli můžu.
4: Jo, jistě to doporučujeme.
2: Tak hned tady vidíme třeba termotalíř.
4: Je to vlastně princip ten, že se tam naléje polívka a tím, že je to takhle vyslaný, tak vydrží dlouho teplá vlastně.
2: Ano, musíme upozornit, že to je talíř vyslaný. Tady máte napsáno přírodním materiálem.
4: No, je to nějaká srnčí, nebo prostě srst nějakého zvířete, asi srnky nebo něco takového. No.
2: Manželka už tady vytahuje, co pak to máte?
5: Tak to je elektrohomeopatický strojek, který opravdu je z doby Járy Cimrmana a návštěvníci tady u nás v muzeu vždycky můžou vyzkoušet, když si přejedou po dlani, jak to hází elektrický výboj. Nám to připomíná takhle i film Postřižiny.
2: Je to zdraví prospěšné?
5: No tak to jsme ještě nevyzkoušeli.
2: Kromě vás má nepopiratelnou zásluhu na tomto muzeu taky Václav Kotek, manažer divadla Járy Cimrmana. A tady vidím půl litru o obsahu 0,875 litru od Vaška Kotka. Tak to je taková upomínka na něj.
4: Ano, přesně tak, protože s Vaškem Kotkem jsem vlastně začátku spolupracoval. On vlastně byl ta klíčová osobnost, která to tady vlastně všechno jako rozběhla s náma.
5: Tadyhle ten tučňák, to je unikátní exponát. Je to rádoby kuželka. Jan Eskimo Velcl a Jára Cimrman byli současníci a společně v polárních krajích učili eskimáky hrát kuželky. Dělali to tak, že zamrazili tučňáky a kouleli na ně. Tohle je jediný, který se dochoval a důkaz toho, že to je tučňák ze severního pólu, že teda kdysi tam tučňáci žili. Když dokouknete, tak je vidět, že má opačný zbarvení.
2: Kdo jiný by měl potvrdit, že se jedná o tučňáka ze severního pólu než manželé Pólovi? Prohlídku u těchto cimrmaniaků si můžete objednat kdykoliv a ještě vám tu rádi uvaří třeba kávu. Z minimuzea na Mlatě ve Velkých Hamrech z odloučené expozice Járy Cimrmana Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Gracie Abrams v nočním radiožurnálu. A po dvou letech od včerejška znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Dělníci tam opravili trať, vyměnili tažné lano a dali nové kabiny. Na první svezení v nových vozech přišli někteří fanoušci už včasně ráno.
1: U vstupu do stanice Újezd dostal každý cestující pamětní jízdenku, kterou si mohl označit. Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu taky David Miloš.
2: Udělal jsem si takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce. Během velmi pozdních večerních hodin jsem přijel tady, abych přespal a kolem 5 ráno stával, abych se sem stihl dopravit na zhruba těch 7.
3: Tady hezký, jako máme tvoji fanoušky, takže dobrý.
1: Říká 14-letá Judita při své první jízdě novým vozem.
3: Je to tady úplně nádherný a doporučovala bych dalším.
1: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což v tom předchozím voze možné nebylo. A vozy jako takové mě připadají tiší. Pohodlnější, jako klidnější jízda.
1: Když se kabiny na trase míjejí, jedna na druhou mrkne. V té se pak rozsvítí červeně interiér. To má připomínat zčervenání při zamilovanosti, říká designérka Anna Marešová, která podobu vozů navrhla.
5: Tím, že ta lanovka pak svítí a mrká a je to vidět nejlíp, když je tma, tak doporučuju večer, anebo když je hnusný počasí.
1: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
6: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
1: Na takovou cestu bude lidem stačit jedna nepřestupní jízdenka. Ta stojí 100 korun. Na lanovku platí taky dlouhodobě předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
2: Máme přesně 15:30. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
3: Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi sdělil zvláštnímu americkému zmocněnci Steveu Witkoffovi podmínky Tehránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na íránská státní média. Mezi podmínky patří okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Araghchi a Witkoff se setkali v New Yorku na okraji zasedání valného shromáždění OSN. Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu propojujícího přístavy v Rudém moři a Perský záliv. S odvoláním na tři zdroje o tom informovala agentura Reuters. Zhruba 1200 kilometrů dlouhý ropovod East-West byl terčem dronových útoků jemenských povstalců. Pro Saúdskou Arábii představuje jednu z hlavních možností, jak ropu dostat na světový trh a zároveň se vyhnout Hormuzskému průlivu. Významným odběratelem saúdské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinérie i v Česku. A začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dnes se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Sport. Brněnské týmy basketbalistek Žabiny a Královo Pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí 2 soupeře. Žabiny v prvním duelu nastoupí v 18 hodin v brněnské Stares aréně proti Červené zvezdě Bělehrad. Basketbalistky Králova Pole se na úvod bojů o premiérovou účast v Eurolize představí ve Francii. Jejich soupeřem bude od 19 hodin tým Flam Carolo s českou reprezentantkou Julií Pospíšilovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka v omezení na D11 a zdržení na D1 u Brna. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy velmi opatrně jeďte omezením za Pečkami. Na 34. kilometru stojí ve zúžení porouchané osobní auto. Dejte pozor na pohyb lidí okolo. Na dálnici D1 se tvoří kolona u Brna ve směru na Vyškov. V omezení u budované dálniční křižovatky s D2 a projíždí nadměrný náklad. A provoz vázne, počítejte se zdržením. Na D1 z Brna do Prahy se připravte na překážku před sjezdem na Benešov. Na kilometru 21,5 stojí kamion, blokuje tam odstavný pruh, některá vozidla tam vybočují doleva. A silnice 16 ze Slaného do Velvar je stále neprůjezdná. Pokračuje tam sanace zeminy po nehodě cisterny. Objížďka vede po staré silnici 16 přes Žižice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme ráno ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Vláda od 1. října obnoví regulaci cen pohonných hmot.
8: Kabinet tak reaguje na rostoucí ceny nafty a benzínu.
9: Za vysokými cenami paliv stojí především eskalace konfliktu na Blízkém východě.
10: Cena za litr nafty už v průměru téměř atakuje 50-korunovou hranici.
11: Stát taky sníží spotřební daň u nafty a začne uplatňovat speciální daň vůči rafinériím.
12: Podle opoziční ODS vláda zastropováním cen dramaticky zasahuje do trhu.
6: Vláda krotí ceny benzínu a nafty a ropa mezi tím zlevňuje. Bylo tedy správné zasáhnout právě teď? Co všechno ovlivňuje cenu pohonných hmot a skutečně budou regulace platit jen v říjnu, jak si maluje vláda? Ptám se na to Aleše Roda z Centra ekonomických a tržních analýz. Dnes je středa, 23. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
12: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
13: Dobrý den, dámy a pánové.
6: Strop je zpátky.
13: Mám podle mě dobrou zprávu pro českou ekonomiku a pro české řidiče.
6: Od října budou marže na naftu, na benzín maximálně 2,50 Kč na litr.
13: Od 1. října přistupujeme k obnovení již osvědčené regulace cen pohonných hmot.
6: Proč zrovna 2,50 Kč?
12: No, ministerstvo tvrdí, že vychází z těch historických maloobchodních marží. Mají to jakýsi kompromis zabránit extrémním přirážkám, ale zároveň ponechat prostor pro to, aby benzínové pumpy a celá ta vertikála na to napojená mohla sama sebe financovat. Ono jde o marži nad referenční velkoobchodní cenu, takže skutečně vzhledem k tomu, že ta marže v průměru činí dlouhodobě kolem 2 Kč, často pod 2 Kč, tak tam nechává docela velký prostor na tu operabilitu a zabrání to spíš těm lokálním extrémům. To znamená, ono to pravděpodobně nesníží všechny plošné ceny, ale zasáhne to hlavně drahé pumpy a ty lokální excesy, které kolem dálnic, třeba kolem dálnic. Třeba, tak. Přesně tak.
6: Sníží se taky spotřební daň na naftu, a to o více než 2 Kč, včetně DPH, spadne na to evropské minimum, což je asi 8 korun za litr nebo cca. To tak nějak je. Proč ne u benzínu? Proč se to týká jenom nafty?
12: Já bych to pojmenoval jako národohospodářská optimalizace, protože na trhu s pohonnými hmotami jde u motorové nafty, které se spotřebuje zhruba 73% z celkových pohonných hmot, téměř 3x víc než benzínu, tak je to klíčový vstup pro průmysl, dopravu a pro ty dopravce to má být jakýsi signál, tankujte v České republice, netankujte jinde. Benzín, který je doménou těch domácností a individuální automobilové dopravy, má tu možnost substituce v zahraničí těžší, takže i když ta teoretická možnost by tam existovala, tak vlastně z toho národohospodářského pohledu, kdybychom chtěli diskriminovat cenou, tak se vyplatí zaměřovat se na tu naftu a ten benzín nechat být.
6: A pak je tady třetí opatření v tom celém balíku, který vláda tento týden zveřejnila, a to je mimořádná sektorová daň pro rafinérie, protože jim prý moc rostou marže. Tohle v Česku znamená, že vláda zdaní Orlen, nebo ne?
12: Ano, v podstatě. Prakticky ano, protože ten zákon jako logicky neuvádí konkrétní firmu, ale prostě, jak se říká, modří už vědí, je lehké si domyslet, na koho to míří.
6: Na Litvínov, Kralupy,
12: společnost, prostě vlastně Orlen, Unipetrol, která provozuje rafinérie v Litvínově a v Kralupech, přesně tak. U těch rafinérií je problematické, že oni skutečně, a není to jenom argumentace té firmy, je to skutečně tak, pracují s nějakou dlouhodobou marží,
6: ano.
12: Protože
6: tak oni o tom, pardon, oni o tom přesně takhle, jak říkáte, mluví. Oni říkají, nemůžete vytrhávat ty marže z kontextu, to je cyklická záležitost.
14: Aktuální krátkodobé období vyšších rafinerských marží nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu.
6: To tvrdí Orlen.
14: Kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
6: Jako kdyby teď si vláda usmyslela, podívejte, vy máte teď vysoké marže, teď vás zdaníme.
12: Jo, a já nemluvím teď za Orlen, ale říkám, že to přesně tak je, protože když se podíváme, kolik dneska stojí ropa na evropském trhu, prostě která přijela, jako dneska ji někdo vyložil ráno v Terstu, tak ona, než doputuje do té rafinérie a než se s ní stanou pohonné hmoty, které potom prostě skončí na čerpací stanici, tak to jsou jako jednotky týdnů až měsíců, ne dnů. Hmm. A když by konflikt skončil, když by přišla nějaká krize, když by se prostě stalo něco, co dramaticky sníží spotřebu nebo zvýší brutálně nabídku a tím pádem klesnou ty ceny pohonných hmot, tak zase ta rafinérie pojede poměrně dlouhou dobu v záporných maržích. Ona musí z té pozitivní marže vykrýt i odstávky, které jsou v těch rafinériích velmi časté a důležité ohledně bezpečnosti. Orlen ještě mimochodem investoval docela dost peněz, že přecházel na jiné typy ropy než na tu ruskou, kterou dlouhodobě odebíral ropovodem družba. Takže ten argument, teď máte vysokou marži, tak vám ji zdaníme, naráží na to, že ta rafinérie pracuje s dlouhodobou marží a může se stát, že třeba velkou část roku je ta marže velmi nízká nebo až záporná a zase prostě to pomáhá platit nějaká ta volatilita na trhu, která je třeba teď a kdy je ta marže vyšší.
15: No a nemůže si to potom kompenzovat ta rafinérie v cenách, které se promítnou do koncových cen pro zákazníky?
16: To je jedna z věcí, kterou tomu návrhu vyčítáme.
15: Toho se obává například opoziční ODS prostřednictvím teda Martina Kupky.
16: Může v tomto směru postihnout i to, že si to ta rafinérie bude kompenzovat na zvýšených cenách.
15: Tohle je na... Ale na Schillerová to odmítá.
13: Opatření je koncipováno tak, aby se nepromítlo do cen pro spotřebitele.
12: Částečně ano, ale je třeba brát v potaz, že vlastně ta rafinérie Orlen v České republice není cenotvorná. Cena pohonných hmot v České republice se odvíjí od toho plac, a to znamená od té rotterdamské burzy. My, byť teoreticky, jsme soběstační ve výrobě benzínu a dokázali bychom prostě pokrýt relativně velkou část ropy, tak dlouhodobě, co se týče pohonných hmot, tak jejich část dovážíme, zejména u té nafty, a tam se ta cena odvíjí od toho, co se obchoduje na burze, plus kurzový rozdíl, plus nějaký dovoz prostě do České republiky, případně nějaké další jako regulatorní aspekty, ale rozhodně to není tak, že by si rafinérie v Kralupech nebo v Litvínově mohla říct, tak teď si to vezmu zpátky, vystřelím vám cenu, protože nejsme ostrov, na kterém by byl jediný dodavatel. Ten trh v Evropě je poměrně dominantní a ti jednotliví odběratelé na něj dokážou relativně rychle zareagovat. Takže tohle bych se rozhodně neobával, byť chápu, že ten argument z pohledu ekonomie dává smysl, tak praxe spíš ukáže, že ta cena se bude určovat jinde.
15: Jedna daň se teda sníží, druhá zavede. Stát chce na základě toho vybrat 5,5 miliardy korun a ty vzít a tím saturovat tu úlevu na té spotřební dani. To jsou reálná čísla? Nedopadne to jako z windfall tax, že to očekávání bylo nějaké a pak realita teda úplně jiná?
12: Tak v zásadě jako vláda na to jde logicky tak, že říká, my uděláme dvě různé regulace na dvě různé části té dodavatelsko-odběratelské vertikály.
15: Oni si na sebe vydělají.
12: Oni si jako na sebe vydělají, to znamená, uzmeme břemeno spotřebitelům, kde je velká konkurence čerpacích stanic, přeneseme ho na tu rafinérii, kde ta konkurence je menší prostě a je tam slabší únik. Nicméně ten faktor toho, co do toho bude vstupovat, ono je to jako dost složitý, jo, protože to neovlivní jenom jako nějaký předpoklad, který na papíře je dobře, očekáváme, že vybereme 5,5 miliardy, ty opatření v první části roku nás stály 3,7, teď předpokládáme jenom říjen, to bude nějakých 1,1, takže prostě jsme 4,7. Jo. Je to vlastně něco, co budou určovat právě ty objemy, co bude určovat jako makroekonomický vývoj, který bude determinovat tu poptávku, co bude samozřejmě určovat v těch úzkých hrdlech dodávek do Evropy, to napětí, které bude půjď povolovat, nebo naopak bude zvyšovat, ale...
15: Takže je to nadsazené možná?
12: V zásadě, já bych asi jako neřekl nadsazené, protože já si jako člověk, který ty analýzy dělá a ví, jak tohle je složité, tak já věřím tomu, že prostě na ministerstvu si dali nějaký jako nejrealističtější scénář, z nějž vychází a ten jim ukazuje tyhle čísla. Ale já jako si dokážu představit, že ty předpoklady toho scénáře se můžou změnit a ministerstvo v tom nebude hrát vůbec žádnou roli. Takže tady to jako k tomu já mám respekt k jakýmkoliv takovýmhle předpokladům, protože je jednoduché je pak kritizovat. Nicméně, co bych chtěl říct, tak je to, že vlastně je to nějaká regulace, je to nějaký zásah do cen, je to nějaký zásah prostě do trhu a dívat se na tu optikou, že vlastně ta regulace je nějaká jako návratná investice nebo že se nějak zaplatí, z toho bych měl spíš takový ideový strach, jo? Že vlastně když bychom tohle přijali, tak pak bychom mohli říct, tak fajn, tak která jako regulace by mohla zasáhnout do trhu, ovlivnit prostě desítky nebo stovky podnikatelů, který na něj prostě v dobrý víře jako podnikají desítky let a investují do toho, ale my bychom mohli říct, že jedna koruna se nám tady vrátí a ta víře jako podnikají desítky let a investují do toho, ale my bychom mohli říct, že jedna koruna se nám tady vrátí a tady ne, tak regulujme spíš tohle a tohle ne. Takhle by se

0: koruny, přepravné, pojištění, dostupné zásoby. Těch faktorů je hodně, takže to, že ta ropa nám dneska na trzích prostě osciluje a zrovna když natáčíme, tak dost významně klesá, protože pozitivně reaguje na nějaké aktuální zprávy, ale zítra to zase může být jinak, tak ten předpoklad je takový, že do těch pohonných hmot se to bude propisovat, i kdyby se ten trend obrátil postupně, pozvolna a že vláda prostě nechce si sedět na rukou něco dělat.
1: Takže je dobře, že v časech nejistoty toho, co se děje na Blízkém východě a toho, jak ty ceny v minulých týdnech a měsících stoupaly, že do toho skutečně vstupuje. Považujete to za jako pozitivní krok?
0: Já řeknu, že to čekání by nedávalo velký smysl, protože prostě pokud chcete něco udělat, tak jako není možné předpokládat, že se může stát, že dneska regulujeme a zítra ta cena na čerpacích stanicích brutálně zlevní a nebude to mít žádný efekt. Ten scénář bude pozvolný, jsou na to dva pohledy samozřejmě, podle toho, jak moc si přejete, aby vláda zasahovala do trhu. První je to dobře, vláda prostě reaguje na mimořádný vývoj a do toho trhu zasahuje, chce snížit prostě ceny, ochránit spotřebitele, ochránit průmysl, to je jeden pohled. Druhý pohled je takový, který zastává taková ta prostě jako základní ekonomie a ta říká, podívejte se, to, že cena roste, je nějaký signál a jako rostoucí cena nám signalizuje buď vysokou poptávku, omezenou nabídku nebo obojí, ale mělo by to vést k tomu, že lidé, pokud prostě ta cena bude příliš vysoká s ohledem na jejich jako užitek, který mají ze spotřeby, na to budou reagovat třeba tak, že tu potřebu změní, že budou elektrifikovat svůj vozový park, že budou víc používat MHD a pokud vlastně my jim budeme za peníze daňových poplatníků ten cenový signál jako stlumovat, nebo jak to říct, a budeme ho činit méně výrazným, tak prostě k té změně nikdy nedojde a vláda se usubvencuje k smrti, protože prostě pokud naskočíme na to kolečko, subvencují ostatní státy, musíme taky, tak už se vlastně všichni drží v té hře, která
1: ale
0: se
1: ale v tom kolečku, pardon, jsme ne, protože ano, ministr průmyslu Karel Havlíček z ANO říkal, uvidíme, co budou dělat ostatní státy. Německo regulovalo v pátek, Česko reguluje od pondělí, respektive v pondělí oznámila vláda, že regulovat bude. A Karel Havlíček otevřeně říkal, my počkáme, co se stane na západě.
0: Tohle je přesně to, co jsem chtěl říkat, jak jste se ptal na to, proč vláda zasahuje právě teď, protože já si myslím, že jako ten politický motiv a zase jako je to pochopitelný a racionálně ten politik jedná zcela s vědomím toho, že pokud prostě uvidí, že naše okolní státy jako regulují a naše vláda regulovat nebude, tak ten volič prostě se na to bude dívat nějakým způsobem, takže na to ta vláda reaguje. A myslím si, že tohle je jeden z hlavních artiklů, proč se ta regulace odehrává, protože prostě vy nemůžete být ten poslední v řadě, který nedělá nic. Jo.
1: No dobře, a tak zpátky k tomu, co se děje na Blízkém východě a proč ropa teď zlevňuje, když ten konflikt dál hoří. Já jsem zaznamenal informace od analytiků, kteří si myslí, že to je tím, že se čekají velké věci od valného shromáždění OSN v New Yorku a do toho přišla informace tento týden, že Saudové už opravili ten velmi důležitý ropovod East West, který obcházel Hormuzský průliv a dodával ropu přímo do Rudého moře. To jsou zprávy, které povedou k zlevnění ropy, k výraznému zlevnění ropy?
0: Já si myslím, že jo. A minimálně v té době, kdy pokud se samozřejmě něco nezhavaruje, což u zapojení těch osob, které jste zmiňoval, nejde nikdy předpokládat. Ale vlastně, jako co je důležité říct, trh neoceňuje jenom ten současný konflikt, ale on vlastně oceňuje očekávanou budoucí nabídku. A ceny klesly právě kvůli náznakům diplomacie, úvahám o tom, s kým vším se Donald Trump setká. My vidíme i růst těch pozorovaných saudských nakládek. Samozřejmě prostě byť tam ty útoky na tu infrastrukturu proběhly z obou stran, tak valná část té infrastruktury vyrábí, napájí prostě tankery, které čekají na to, až se pak někam rozjedou. Přichází zprávy, byť třeba ne úplně potvrzené, že v poslední době procházelo Hormuzem více lodí, než po vypuknutí toho konfliktu. Saudská Arábie přesunula část exportu zpět na tuhle trasu. Slyšeli jsme právě o tom opraveném ropovodu East West. Takže ten trh má víru v to, že se podařilo ty úzká hrdla buď bypassovat, anebo zprůchodnit a tím pádem předpokládá, že vlastně jako interakce nabídky a poptávky nebude poškozena tolik, jak jsme si třeba mysleli ještě před pár dny nebo hodinami a to se projevuje do těch futures a potom i do poklesu té ceny ropy.
1: No já si právě říkám, jak s tím ty trhy umí nakládat, když ta situace se skutečně mění ze dne na den. My jsme ještě před pár dny referovali jako Český rozhlas a stále o tom samozřejmě referujeme

0: o tom, jak se jemenští povstalci snaží ovládnout a chtějí kontrolovat úžinu Bab al-Mandab do Rudého moře. Tím se zamezil pro mnoho tankerů vůbec přístup do Evropy tou cestou nejjednodušší, to znamená přes Středozemní moře, a museli začít obeplouvat celou Afriku přes mis Dobré naděje. Toho se zase, četl jsem v některých zprávách, mohli chytit somálští piráti, kteří už v minulosti vlastně v té oblasti Adenského zálivu útočili na ty lodě. A teď přichází ta zpráva. Přichází ta zpráva o tom, že se zase otevírá ten ropovod, takže ta cesta zase nějaká bude.
1: No a skutečně jako záměr nebo takový jako zastřešující prostě deštník všeho tohle komíhání na tom trhu s ropou je ten, že státy, které na produkci a distribuci ropy a ropných produktů vydělávají, tak jako si nepřejí, aby ten trh zamrzl a aby prostě celý svět začal řešit elektrifikaci nebo prostě jako přechod na nějaký jiný pohon, který by mohl tu ropu substituovat. A platí i to, co jsme říkali po vypuknutí války na Ukrajině a ruském útoku na Ukrajinu, kdy jako ropy je na světě dost, ale jde jenom o to, aby se našly ty a obnovili nebo udělali nové cesty, jak prostě si je najdou k zákazníkům. Když se podíváme na skladbu dovozu ropy do Evropy, která je poměrně bohatá. Lidé můžou z těch mediálních zpráv nabít dojmu, že vlastně Evropa je buď ruská ropa, nebo ropa prostě ze Saúdské Arábie, nebo nic. Není to pravda, těch směrů je hned několik a vlastně to nám umožňuje jako Evropě i relativně dobrou substituci jednoho směru druhým a ty trhy prostě jako na to reagují pozitivně. Pokud tam nevím, vypadá, že by došlo k nějakému brutálnímu jako zakleštění dalších tras.
0: Tak zmiňovali jsme tady, omlouvám se, Orlen, a já jsem zaznamenal zprávy, že se předzásobil teď kvůli krizi na Blízkém východě ropou z několika jiných států, mimo jiné z Azerbajdžánu, například z Kazachstánu.
1: Ano, přesně tak. A prostě ta jednání jako pokračují a samozřejmě vždycky najdete někoho, kdo rád na tohle přistoupí. Vždycky najdete na světě i někoho, kdo je třeba ochoten odebírat levnější ruskou ropu a tím pádem umožnit část té nabídky prostě třeba pro Evropu, která jako zase bude odebírat ropu ze států, které nejsou sankcionované. Takže my si můžeme vybírat, to je pozitivní zpráva, a prostě pokud jako trhy budou věřit v to, že si ta ropa k zákazníkům najde cestu, tak se to bude v té ceně projevovat. Protože jenom jeden příklad u toho Hormuzu, tam byly prostě desítky lodí, kteří byli schopni akceptovat to riziko a jet, ale prostě neměli pojištění. No. A když prostě kvůli regulaci nemáte pojištění, tak jezd nemůžete a tím pádem to zvyšuje cenu. Tam jako zprávě hovoří o opravdu jako vzpouzejících se prostě kapitánech plavidel, který byli schopni prostě se opevnit a vyrazit a inkasovat tu obrovskou prémii, ale prostě nemohli, protože neměli pojistku, ale když najdete dostatek lidí, kteří vám deklarují, jasně, my jsme schopní tam jet a pokud budou nás dál doprovázet tady americké plavidla, tak ten Hormuz budeme proplouvat, jak když se kloužeme prostě na rybníku tam a zpátky. Tak samozřejmě ty trhy na to budou reagovat pozitivně.
0: Zmínil jste ruskou ropu. Jaký vliv na cenotvorbu v tuhle chvíli mají ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku? Protože Donald Trump vyzývá ukrajinského prezidenta, aby zastavil ty útoky.
1: Tak směrovně určitě mají, protože zničená či odstavená rafinérie znamená méně ruské nafty na trhu a méně ruské ropy na tom globálním trhu. Rusko v červenci zakázalo vývoz nafty, v srpnu dovezlo rekordní množství ropných produktů, i těch, které dovážet zvykle nebylo, takže to prostě se propisuje na tu poptávku na tom globálním trhu. Na druhou stranu to tvrzení je jenom půl pravdy, protože jednak v tom konfliktu Rusové neustále útočí na ukrajinské energetické zdroje, takže jako nemůžeme obviňovat jednu stranu prostě a navíc tu, která si tu válku nezačala. To je třeba pořád mít na paměti a hlavně za druhé ten nedostatek ropy, respektive pohonných hmot na trzích zhoršily právě velmi významně výpadky v Perském zálivu, drahá ropní doprava, nízké exporty z těch rafinérií, takže jako je to asi spíš nějaké politické prohlášení, které má možná schovat část příběhu do šuplíku, aby se zase hovořilo o tomhle, protože lidi to znají, trvá to dlouho, je to pro ně pochopitelné a mnoho z nich tomu uvěří, byť to není celá pravda.
0: Zpátky do Česka, ta opatření jsou na jeden měsíc, zatím plánovaná.
2: Ministerstvo financí bude každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty, které budou...
0: To znamená, že skutečně v říjnu budeme regulovat, a pak už ne.
2: S účinností od 1. října prozatím na jeden měsíc, čili na měsíc říjen.
1: Já si nemyslím, že je to jako ultimátní.
0: V Německu pravda. Regulují do konce roku.
1: Když se podíváme na Německo, na Polsko a podíváme se i na tu debatu, která běží Evropou, tak samozřejmě ty vysoké ceny pohonných hmot způsobují problémy prostě v celé střední a východní Evropě, která je velmi průmyslová, velmi exportní, takže se tam propisuje přesně ten vzorec jako tady u nás. To znamená, máme víc nafty než benzínu a velká část té nafty je ta profesionální nafta, ta, která umožňuje tomu průmyslu dýchat. A já jako si myslím, že pokud by došlo třeba na tom valném shromáždění OSN k nějakému pozitivnímu průlomu, tak ty ceny ropy můžou velmi rychle jít dolů, což se samozřejmě začne propisovat i do cen pohonných hmot a ty se budou propisovat prostě na ty naše totemy a může se stát, že to opatření nebudeme potřebovat, nebo že dokonce si budeme v druhé polovině října říkat, máme tady prostě regulace marže, která je zbytečná a snížili jsme spotřební daň víc, než bylo zdrávo, ale pokud ty ceny vydrží, to znamená, ta situace zůstane dál nepřehledná a ropa bude prostě kolísat mezi 90 a 100 nebo těsně přes, tak si dokážu živě představit, že ten tlak i mediální na vládu právě ve směru těch opatření v okolních zemích bude tak velký, že řekne prostě jedeme dál a bude třeba přidávat po měsících.
0: Dobře, takže vy v tuhle chvíli neumíte predikovat, jestli ta cena podle společnosti CCS je teď u nafty kolem 49 korun průměrně, tak jestli v druhé půlce října přeroste třeba 50 korunovou psychologickou hranici, anebo ta opatření regulatorní.
1: To kdybych uměl, tak bych na to dal celý barák. Ale těch vlivů, který to můžou ovlivnit, je skutečně tolik a jsou exogenní. Vy vůbec nemáte šanci svým jednáním ovlivnit. Prostě není to jako, když se staráme o lidské zdraví, tak si řeknu, že prevence je důležitá a pomůže mi, ale prostě tady je tolik jevů, které opravdu nedokážete ovlivnit, že kdybych se svým analytickým jako myšlením říkal nějakou ultimátní pravdu, jak bych se dopustil prostě něčeho, čeho se dopouštím velmi nerad. Já osobně jsem spíš jako pozitivně naladění a už jsem tady párkrát říkal, že vždycky ty katastrofické scénáře jsme tady i společně, myslím, spíš krotili, protože ty trhy si vždycky tu cestu najdou a lidi, kteří chtějí vydělat na prodám a dovezu, je vždycky víc, než neprodám a nedovezu, byť prostě cena se šplhá teoreticky do výšin, tak pokud prostě to není ta moje ropa, kterou můžu někde prodat, tak je mi to k ničemu. Takže myslím si, že tohle převládne a že snaha se nějak domluvit by mohla vést k tomu, že ty ceny, které jsou momentálně velmi vysoké, se prostě začnou blížit třeba zpátky té 40, ale nevsadil bych si na to, protože těch vlivů, které jsme tady i zmiňovali, které na to můžou hrát velkou roli, je celá řada.
0: Dobrá, moc díky, že jste přišel, že jste vysvětlil, oč jde.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz, který je současně poradcem České asociace pojišťoven a v minulosti byl členem Národní ekonomické rady vlády. Řešili jsme ropu, naftu, benzín a hlavně ceny a trh. Jestli budou vládní regulace fungovat, to uvidíme. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Monika Chmilová.
1: Ukrajina by přijala jakoukoliv formu energetického příměří, uvedl to prezident Zelenský. Ministerstvo práce zvýší od 1. října náhradu za benzín o více než 7 korun. České tenistky jsou v semifinále Billie Jean King Cupu a dnes bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký prezident Donald Trump jednal se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským o mírovém řešení války na Ukrajině. Setkali se na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Podle Zelenského je Ukrajina připravená na jakýkoliv formát energetického příměří. Zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu k jednáním. Zelenský s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Od října by se měla zvýšit náhrada za benzin do soukromých aut používaných na služební cesty. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž upravilo vyhlášku a za benzin s oktanovým číslem 95 to bude 41 korun 80 haléřů za litr, skoro o 7 korun víc než teď. Tento způsob úhrady se používá v případě, kdy zaměstnanci nemůžou účtenkou prokázat skutečnou cestu, za kterou tankovali. To se děje hlavně ve firmách s přísnějšími interními předpisy, které například vyžadují, aby byl doklad o tankování přímo ze dne služební cesty, říká daňový poradce Jan Bonaventura.
3: Například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
1: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44 koruny 50 haléřů za litr. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Výstavba komplexu v sousedství fakultní nemocnice stála přes 7 miliard korun a patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum více než 3000 studentů. Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci tzv. Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. Sport. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. O vítězství nad Britkami rozhodly už ve dvou hrách. Marie Bousková zdolala ve třech sadách Kartalovou, Linda Nosková si poradila s Bulterovou 6-2 a 7-6. Wimbledonské šampionce se dařilo na servisu v důležitých momentech. Celkově si pomohla 15 esy.
4: No, tak zápas byl samozřejmě těžký. Na to, že jsem dala tolik es, tak to až tak nevypadalo lehce, nebo aspoň na skóre. Katie hrála skvěle, servírovala taky dobře, takže se to vyrovnalo tím pádem.
1: V pátečním semifinále si české tenistky zahrají s vítězkami dnešního souboje Kazachstánu se Španělskem. A české házenkářky zahájily závěrečnou část přípravy na prosincové mistrovství Evropy, které bude spolu pořádat Brno. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého trénují na západě Čech, kde je čeká tradiční turnaj o štít města Chebu. Reprezentantky od středy do neděle postupně nastoupí proti norskému B týmu, dále také Polsku a Slovinsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D11 za Poděbrady a zdržení na D2 za Brnem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na překážku v omezení za Pečkami. Na 34. kilometru stojí porouchané osobní auto a kolona se zatím netvoří. Po dálnici D2 směrem z Brna na Bratislavu projíždějí vozidla s nadměrným nákladem. Ten má přes 50 metrů na délku a téměř 4,5 na šířku. Jsou tam i doprovodná vozidla a policisté, počítejte s možným zdržením, teď jsou za Brnem. Na D2 z Bratislavy do Brna se pracuje před sjezdem na Modřice a k Olympii. Na 3. kilometru silničáři opravují vozovku, je tam uzavřený levý pruh. A v Ostravě počítejte s omezením v Rudné ulici ve směru do Poruby. Od Plzeňské ulice po Svinov silničáři obnovují vodorovné značení, projíždí se pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 9 až 5 stupňů, tam, kde už se uklidnil vítr, až na 2 stupně Celsia. Přes den pak čekáme ráno ještě ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojedinělé objeví přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Přeji příjemné probuzení do časného středečního rána. Ladíte stále Noční radiožurnál, a to necelých 6 minut po čtvrté. Až 1500 korun. Tolik byste mohli získat od zdravotní pojišťovny za to, že absolvujete všechny preventivní prohlídky a dostupné screeningy. Ministerstvo zdravotnictví tak chce posílit účast na prevenci, která je v Česku stále nízká. Peníze byste dostali rovnou na účet bez předchozí žádosti. Za chvíli to probereme podrobněji.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Účast na preventivních prohlídkách a některých screeninzích je v Česku nízká. Například na preventivní prohlídku k praktickému lékaři, na kterou mají lidé nárok jednou za 2 roky, chodí podle ministerstva zdravotnictví zhruba polovina z nich. Rezort to chce změnit. Za absolvování preventivních vyšetření plánuje zavést příspěvek až 1500 korun českých. Peníze by přitom lidé dostali automaticky, aniž by o ně museli žádat. Podrobnosti teď přidá David Šalek z domácí redakce. Davide, vítám tě u mikrofonu.
1: Dobré ráno.
0: Kdo všechno by mohl mít na nový příspěvek nárok?
1: Příspěvek by byl určený pro lidi od 45 do 65 let. Museli by ale absolvovat všechna vyšetření, která jsou pro jejich věk dostupná. Ze screeningů by zatím šlo o včasný záchyt demence a rakoviny prsu, prostaty a taky tlustého střeva.
0: Už jsme řekli, že výše příspěvku by mohla být až 1500 korun. Je nějaká dolní hranice?
1: Ano, pojišťovny by se mohly pohybovat ve stanoveném rozmezí, a to od 500 až do zmiňovaných 1500 korun. Ministerstvo tím chce dosáhnout toho, aby se pojišťovny v nabídkách předháněly. Jaké by mohly být celkové náklady na příspěvek, to popisuje vrchní ředitel sekce zdravotního pojištění a evropských fondů ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal.
2: Při přezkumu té současné situace jsme zjišťovali, kolik aktuálně pojištěnců splňuje tyto podmínky. Je to v tuto chvíli cca 1,1 milionu pojištěnců. My nicméně předpokládáme, že v návaznosti na zavedení těchto finančních bonusů může toto číslo samozřejmě vzrůst. Pokud bychom ale pracovali s tímto počtem, tak ten odhad nákladů je v řádu 550 milionů až 1,65 miliardy korun.
1: Zavedení toho příspěvku ale kritizuje třeba Michaela Šebelová z opozičního hnutí STAN.
3: Takže za mě tohle je zase takový jako populistický výstřelek, který prohloubí dluh, ale nemáme jistotu, že opravdu přinese ten kýžený efekt.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO předpokládá, že díky podpoře prevence zdravotnictví časem ušetří, protože lékaři případná onemocnění odhalí včas. O jakou částku by se mohlo jednat, ale nezdělil. Záleží podle něj na tom, kolik lidí nakonec na tu prevenci skutečně přijde.
0: A co na to vše říkají samotné zdravotní pojišťovny?
1: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada posílení prevence vítá. Výše příspěvku se ale podle něj bude muset odvíjet od finančních možností právě pojišťoven. Místopředseda správní rady VZP Tom Filip z KDU-ČSL naopak upřednostňuje ten současný systém. Už teď totiž pojišťovny za prevenci odměňují. Příspěvek ale většinou dávají na další zdravotní péči. A ještě doplním, že novela by podle ministerstva zdravotnictví mohla být účinná od na roku 2028.
0: Plánovaný příspěvek za absolvování preventivních vyšetření 1500 korun jsme teď probrali tedy ve maximální možné výši 1500 korun jsme teď probrali s Davidem Šalkem z domácí redakce. Díky moc za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Roxette vás probouzeli v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný poslech. Historický okamžik pro českou vědu. Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth jako první Češi převzali včera v rakouském Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku EPS Europhysic Prize. A to za objev nové skupiny magnetických látek, kterou pojmenovali altermagnety. Jejich práce přepisuje učebnice a zároveň stovkám vědců z celého světa nabízí úplně nový směr výzkumu.
1: Dlouhá léta jsme se ve škole všichni učili, že látky jsou buď magnetické, anebo nemagnetické. Ale že existuje i něco mezi tím, tak na to přišli až čeští akademici.
2: Altermagnety nedrží na ledničce, nicméně nese magnetickou informaci stejně jako feromagnet.
1: Stručně přibližuje zásadní objev Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Látky s tímto skrytým vnitřním magnetismem pak nazvali altermagnety. A jak se ukázalo, tak data se na ně dají ukládat tisíckrát rychleji než na dnes používané počítačové paměti.
2: Já nevím, jestli budeme mít počítaček tisíckrát rychlejší, ale ty fyzikální bariéry altermagnety odstranily.
1: Z hlediska magnetismu jde o to, kterým směrem se v krystalech pohybují elektrony. Ty bychom si mohli představit třeba jako labutě. U magnetických látek plují všechny bílé labutě stejným směrem. Zatímco u látek nemagnetických se kvůli přítomnosti černých labutí neděje uvnitř nic.
3: A teďka, když máme ten náš třetí typ magnetu, tak v něm ty labutě běží ve dvou kolmých směrech. To znamená, že zvenku to vypadá jako, že tam nic není, ale uvnitř jsou velmi silná pole.
1: Vysvětluje Libor Šmejkal z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který na výzkumu altermagnetů pracoval na univerzitě v Mohuči, a to se španělským kolegou Chairem Sinovou. Odborníci tehdy porovnali 1000 struktur známých krystalů a výsledek je doslova šokoval.
3: Našli jsme kolem 200 materiálů, které zapadají právě do té třetí kategorie.
1: To, že český objev altermagnetu je ve světě fyziky opravdu zásadní, potvrzuje i skokový nárůst citací. Jen letos jich bylo více než 9000 a to znamená, že na práci týmu Tomáše Jungwirtha každý den odkazuje 35 vědců z celého světa.
2: Tak ta čísla asi o něčem vypovídají, že tyhle ty materiály mohou být relevantní v mnoha dalších oborech.
1: A i to je důvod, proč všichni tři vědci teď dostávají nejvýznamnější evropskou cenu EPS Europhysics Prize. Mnozí z jejich držitelů pak získali i Nobelovu cenu. Eva Kézrová.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Je 5:30. Jana Utendorská a krátké zprávy.
1: Začínají platit nové americké sankce namířené proti leteckým společnostem z Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent informoval, že od dneška Spojené státy zablokují všechny íránské letecké společnosti. Zároveň pohrozil sekundárními sankcemi zahraničním společnostem, pokud budou i nadále provozovat služby íránským dopravcům. Varování je zaměřené i na letiště, dodavatele pohonných hmot nebo společnosti vydávající letenky. Evropská unie schválila prodloužení sankcí uvalených na zhruba 3000 ruských a běloruských občanů a firem. Shodly se na tom členské státy. Tentokrát sankce prodlouží o 3 roky oproti původním 6 měsícům. Po dlouhých jednáních a tlaku Francie, Slovenska a Lucemburska ale ze sankčního seznamu zmizí jména 2 ruských oligarchů. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě, kde se našly toxické látky, se zatím nepotvrdila kontaminace vod. Podle ministerstva životního prostředí ji ale zatím nelze úplně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum totiž bude podle rezortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. Sanace by měla trvat až do června 2028. A ve Slatíňanech dnes Národní hřebčín představí nové stáje za více než 130 milionů korun. Středisko patří pod Kladrubský chov. Nový areál je vybudovaný na místě bývalého výcvikového centra, které bylo zastaralé a stavbaři ho zdemolovali. Stáje jsou určené především pro chovné klisny. Sport. Florbalistky Bulldogs Brno prohrály v úvodním utkání čtvrtfinále poháru mistryní na hřiště švýcarského Zug United 2-3. Úřadující české šampionky sice v utkání dvakrát vedly, o výsledku ale těsně před koncem zápasu rozhodla domácí Geriková. Odveta čeká české hráčky příští týden ve čtvrtek v Brně. Aby florbalistky Bulldogs postoupily, musí vyhrát v základní hrací době a potom i v nastavení nebo v samostatných nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka v omezení na D11 a v omezení na D2 za Židlochovicemi. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za Pečkami. Na 34. kilometru se bez úžení porouchalo osobní auto. Kolona se zatím netvoří. Na D1 z Brna do Prahy spozorněte před sjezdem na Benešov. Na kilometru 21,5 stojí kamion, blokuje tam odstavní pruh. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna se pracuje za Židlochovicemi. Za dlouhodobým omezením teď na 8. kilometru opravují vozovku v levém pruhu. S opatrností projedete plynule. A na D35 z Hradce Králové do Olomouce čekejte omezení za Dašicemi. Na kilometru 156,5 silničáři opravují vozovku, uzavřený mají pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno čekejte ještě ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak bude polojasno až jasno. Odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách většinou kolem 9 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
0: Americký tank Sherman, dobové uniformy, ale i kulky, které v závěru druhé světové války zůstaly ve fasádách plzeňských domů. I to najdete ve vznikajícím Muzeu osvobození v Plzni. Jeho součástí budou také historicky cenné losové interiéry. Kdy se nové muzeum otevře, kde je celkem jasné, bude to v Plzni, tak to se dozvíte za chvilku v nočním Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Příběh konce druhé světové války, osvobození Plzně, ale i přednášky nebo koncerty nabídne zážitkové Petn Loos Muzeum v Plzni. Město pro něj opravilo budovu v Klatovské ulici. Zatím je hotová rekonstrukce domu, včetně historicky cenných interiérů a také moderní přístavba s dominantou, americkým tankem Shermanem.
1: Budeme muset začít používat představivost, stejně jako v celé této prohlídce.
2: Vysvětluje na úvod prohlídky zatím prázdných místností členka týmu, který novou expozici připravuje, Alena Schulz.
1: Na těch třech stěnách vlastně za tankem bude jedna z největších projekcí celého muzea. Bude mapovat to období od vylodění v Normandii až po příchod do Plzně.
2: V několika patrech staré budovy pak bude příběh konce války a osvobození Plzně pokračovat. Návštěvníci se dostanou i do zrestaurovaných historicky cených interiérů navržených světově známým architektem Adolfem Loosem. A i tyhle prostory hrály na konci války důležitou roli, doplňuje vedoucí odboru památkové péče plzeňského magistrátu Karel Zoch.
3: Nacistický režim tady zřídil územní velitelství Wehrmachtu. A když Plzeň v květnu 1945 osvobodila americká armáda, tak přímo v těch dnes dochovaných autentických prostorech navržených architekty Adolfem Husou a Adolfem Loosem proběhl podpis kapitulace.
2: A i tuhle událost vznikající muzeum připomene. Zatím jsou tu holé zdi, které ale v budoucnu doplní projekce, informační texty a podle kurátora muzea Ivana Rollingera i řada exponátů.
4: Zajímavý jsou určitě artefakty a fragmenty třeba z letajících pevností B-17 letadel, ale i střely z amerických kulometů Browning, které vlastně zůstaly jako stopy války v Plzni do posledních let.
2: Autorem rekonstrukce historické budovy i nové přístavby je architekt Ludvík Grimm. Jeho přáním bylo vytvořit živý prostor, který je možné využívat hned několika způsoby.
5: A proto tady je tady to venkovní auditorium, má umožnit koncerty, tady se spustí svinovací plátno, které tady ještě není, a se zadní projekcí bude kino.
2: Nové muzeum osvobození by se pro návštěvníky mělo otevřít příští rok na jaře. Z Plzně Jan Markup, Radiožurnál.

Za 11 minut bude přesně 5, tou dobou začne ranní radiožurnál s Petrem Králem a teď je tak čas na poslední noční reportáž. O víkendu se chystá jeden z nejrychlejších maratonů na světě.

0: Závod v Berlíně patří každoročně mezi nejsledovanější atletické silniční závody a připravují se na něj i 10 000 amatérských běžců. Dostat se na start takové akce je ale čím dál těžší.
1: Ta cesta na maratonský major, na jeden z toho seriálu od příštího roku už 8 závodů, vede pro většinu běžců přes loterii. To znamená, že se zaregistrujete na stránkách pořadatele a pak čekáte, zda vás vylosuje. Třeba v případě Berlína je ta úspěšnost asi 20%, zatímco pokud byste chtěli běžet v New Yorku, tak tam máte šanci asi jenom 1%.
2: Přibližuje obrovský převis poptávky po startovních číslech při nejprestižnějších světových maratonech český atlet a popularizátor dlouhých běžců Milan Janoušek.
1: Další možnost potom existuje pro ty běžce, kteří už mají nějaké větší závodní ambice a třeba už v minulosti běželi nějaký rychlý maratonský čas. Já jsem takto v Berlíně před 2 roky startoval bez toho, že bych musel procházet loterii, protože jsem splnil výkonnostní limit a pro tu kategorii, kterou označují takzvaně sub-elite, tak tam umožňují těm běžcům projít a postavit se na start bez toho, že by procházeli loterii.
2: Přidává Milan Janoušek, jehož maratonský rekord je lehce nad hranicí 2 hodin a 20 minut. Podobné příjemné starosti jako maratonské majory řeší už také organizátoři v Česku.
3: Potýká se s tím nejenom obrovské maratony, ale už i pražský půlmaraton, který vlastně v letošním roce jsme získali přes 70 000 zájemců o přihlášku, ale uspokojit můžeme jenom zhruba 17 000 startujících.
2: Přidává čísla manažerka největších českých běžeckých závodů Jana Moberly. A třeba příští ročník londýnského maratonu měl skoro 1 400 000 zájemců a organizátoři tak poprvé v historii rozdělí pole atletů do 2 dnů a na startu se tak během posledního dubnového víkendu objeví přibližně 100 000 vytrvalců. A pak je tu skupina elitních sportovců, kteří mají ty nejlepší podmínky a dostat se mezi ně je extrémně těžké.
1: Bude to ještě obtížnější příští rok, protože všichni budou usilovat o splnění limitu na olympiádu. Tady už by ti běžci museli mít to běžecké CVčko tak kvalitní, že by po nich ty pořadatelé šahli a bavíme se o nějakých třeba maratonských časech po 2:10.
2: Doplňuje atlet Milan Janoušek, mimochodem pod 2 hodiny a 10 minut ještě nikdy žádný Čech maraton neběžel. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Je naprosto. Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál 5 hodin. Jana Utendorská zprávy.
3: Dálniční známky v Česku příští rok zřejmě nezdraží. Pravidelnou valorizaci chce koalice zrušit. V New Yorku jednali zástupci Spojených států a Íránu o podmínkách pro otevření Hormuzského průlivu. Hokejisté Sparty v extralize prohráli s Mladou Boleslaví 3-5 a bude slunečno, teploty do 20 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice, podle které jde o populistický krok, říká poslanec Starostů Jan Papajanovský.
4: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té současné vládě se daří dálnice stavět, tak pak je fér, aby i řidiči zaplatili o něco vyšší poplatek podle toho, jak se ta dálniční síť rozšíří.
3: Součástí novely je také prodloužení platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit po celých 24 hodin a ne jen do půlnoci daného dne. Podmínky Teheránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu si vyslechl zvláštní americký zmocněnec Steve Witkoff. Podle agentury Reuters se jde například o okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi a Steve Witkoff se setkali v New Yorku na okraj zasedání valného shromáždění OSN. Dnes odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění s národním projevem český prezident Petr Pavel. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Ostravští zastupitelé posoudí změnu územního plánu. Má vyřešit problémy s Heřmanickou haldou. Pozemky pod ní by následně mohly vyvlastnit. Podle státního podniku Diamo by se tím otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu.
5: Územní plán by celou Heřmanickou haldu označil za plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. Podnik Diamo by se tak dostal k pozemkům, na kterých chce dostavět oddělovací stěny. Jednání o odkupu pozemků od OKK Koksoven státem zatím k dohodě nedospěla. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
3: Začal astronomický podzim, přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima.
1: Sport.
3: Hokejisté Sparty poprvé po 5 letech prohráli úvodní domácí duel nové sezóny Tipsport Extraligy. Ve 3. kole nejvyšší soutěže podlehli Mladé Boleslavi 3-5. Debut v pražské O2 aréně zažila posila Sparty Matěj Bliml. Útočník, který se v létě do Česka vrátil po několika letech v zámoří, byl po zápase alespoň rád za atmosféru, kterou vytvořili domácí fanoušci.
6: Je to prostě podobný jak na NHL a s tím rozdílem, že tady se prostě fandí a řve celý zápas, což je daleko ještě lepší a my lidem hrozně děkujeme za to, jak nás hnali a věříme, že prostě příště jim dodáme tu výhru.
3: A hokejisté Pardubic podlehli v předehrávce 11. kola extraligy Liberci 4-5. Úřadující šampion Dynamo si tak připsal 2. porážku ze 4 utkání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky v omezení na Pražském okruhu a omezení na D11 za Sadskou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště hlásíte silnější provoz kolem Jesenice. Od 79. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu. Jede se pomaleji, provozu překážejí převrácené značky.
8: Je to stažený do jednoho pruhu a chvílemi se nárazově zastavuje. Plus jsou na některých místech rozházený pužely.
7: Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku u sjezdu na Benešov. Na 21. kilometru stojí kamion, blokuje tam odstavný pruh a je označený světelnou šipkou. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za Sadskou. Na 10. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený levý pruh, projíždíte opatrně. A u náměště na Hané je zavřená silnice 449 k dálnici D35. Na přejezdu se srazilo auto s vlakem. Uzavřené to bude zřejmě déle, vlak je mimo koleje, už je tam i policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě jen výjimečně přehánky. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní Radiožurnál. Je s vámi Petr Král.
2: Dobré ráno a těm za volanty šťastnou cestu navrch. Ať vám třeba v nádrži ideálně vydrží něco až do října, kdy začne regulace cen pohonných hmot. Ranní Radiožurnál je tady a astronomický pocit také a také rada očkovat se. Proč? Povíme za chvíli.

0: Radiožurnál 5 hodin 8,5 minuty k tomu, jak už jsme slyšeli, tak astronomický podzim už je tady. Ranní teploty to ostatně dnes potvrzují a potvrzují to také lékaři, kteří tradičně jako vždy touto dobou už bíjí na poplach a doporučují rizikovým skupinám, aby se nechali naočkovat nejen proti chřipce, ale i proti COVID-19. Speciální ordinaci teď otevřela i Jihlavská nemocnice, i když hlavní sezóna šíření respiračních onemocnění ještě nezačala. Chvíli ještě to potrvá, než to začne. Zájem o vakcínu ale mezi lidmi postupně slábne. Byli jsme na místě.
1: Na očkování na COVID, jo?
2: V čekárně před ordinací v Jihlavské nemocnici sedí převážně starší lidé. S manželem sem přišla také paní Marie.
3: Jsou diabetik, kardiak, já mám hodně nemocí, takže chodíme pravidelně od té doby, co to začalo.
2: V čekárně se postupně střídají lidé, ale nápor, jaký tady zažívala před rokem, se tentokrát neopakuje.
3: Hroznej zájem tady byl, tady plno, fronta tady. A to bylo několika řadama.
4: Dobrý den, posaďte si u nás na lehátko tady, prosím. Nachlazený teďka s teplotou, nějakým jiným akutními potíži nejste.
2: Pro vakcínu si přišel také pan Robert.
5: Protože jsem chronicky nemocný. Já mám teďka pátou dávku.
2: Jihlavská nemocnice očkuje jednou týdně. Na první den měla v ordinaci 120 vakcín proti covidu.
6: Teď se šíří opravdu velmi málo, ale čekáme, že teď, jak začne podzim, zima, lidé budou v uzavřených prostorech, úzký kontakt, že zase se objeví častěji.
2: Primářka infekčního oddělení Romana Kumštarová vidí v očkování stále smysl.
6: Především pro starší lidi, starší 65 let věku, potom je to pro lidi, kteří trpí nějakým chronickým vážným onemocněním.
2: Zájem o očkování proti covidu v Česku každým rokem klesá. Podle dat Ministerstva zdravotnictví se před 5 lety v Česku aplikovalo přes 15 milionů dávek za rok. O 2 roky později to bylo přes 420 tisíc a loni o dalších 200 tisíc méně. František Jirků, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 4/6. Náhrada za benzin při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 41,80 Kč za litr, tedy o víc než 7 korun. Ministerstvo práce částku upravuje kvůli drahému benzinu. Vyšší náhrada se využívá tehdy, když zaměstnanec nemůže skutečnou cenu paliva doložit účtenkou. U nafty pak platí vyšší sazba 44,50 Kč už od června. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize dnes budou stávkovat. Od 14 hodin do půlnoci přeruší vysílání a odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Kritizují škrty a výpadky příjmů z reklamy. Televize by tak měla přijít až o 3% svého rozpočtu.
1: Dnes nás čeká poměrně slunečno s teplotami do 20. Bude polojasno až jasno, jen místy přechodně oblačno a na východě se ojediněle mohou vyskytnout dešťové přehánky. Teď po ránu pozor na mlhy. Odpolední teploty vyšplhají k 16 až 20 stupňům, ale na severu a severovýchodě bude chladněji, jen kolem 15. A ještě chladněji bude na horách, tam ve výšce 1 km nad mořem naměříte kolem 9, na Šumavě až kolem 12 stupňů. A do úplné předpovědi nám chybí ještě vítr, ten povane jen slabě a bude proměnlivý. Přes den pak místy zesílí na mírný a foukat bude od severozápadu až severu. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Bývalý kouč fotbalové reprezentace Ivan Hašek otevřeně mluvil na radiožurnálu Sport o svém konci u národního fotbalového týmu. Podle svých slov se po změně vedení asociace necítil v reprezentaci být chtěným.
1: Když se změnil předseda, prostě, že jsem pod tlakem a že je snaha, abych skončil, takže nebylo to jednoduché, bojovali jsme celkem dlouho, přišla tady ta nešťastná prohra na Fajerech, i když jsme měli zajištěný mu baráž, když bych řekl, že se čekalo na to, kdy udělám nějakou chybu.
2: Říkáte, že David Strunda nechtěl, abyste byl trenérem reprezentace?
1: Neříkám David Strunda, říkám to prostředí, který bylo tam změna celého vedení, tak nemyslím si, že by stáli o to, abych já byl zrovna ten, který postoupí na mistrovství světa.
3: Vyprávěl Ivan Hašek, bývalý kouč fotbalové reprezentace. Pod jeho vedením byli Češi poslední ve skupině na mistrovství Evropy 2024. Následně ale postoupili do elitní divize Ligy národů a také si zajistili účast v baráži o mistrovství světa. Jenže ještě před ní byl Hašek odvolán po prohře na Faerských ostrovech. UT byl také v té době 4 měsíce ve funkci generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Podle Haška s ním ideální komunikace nebyla.
1: Tak z toho, jakým způsobem jsme komunikovali, tak nevím, jestli stál zrovna moc o to, abych to byl já. Ale nepřipadalo mi to.
2: Takže jste spolu a nevycházeli moc dobře?
1: Nedá se říct, že bychom nevycházeli, snažili jsme se spolupracovat, ale třeba Pavel s náma nikdy nejel na zápas s realizákem, že by se podíval, když jsem pak viděl, že sedí s panem Koupkem nebo s Deniou teďko při zápasech, s náma nikdy nebyl na těch zápasech. Do naší prostě kanceláře, kde jsme byli, jestli přišel 2-3x za celou dobu, tak je to moc, takže ta komunikace nebyla dobrá, nebylo to úplně na té úrovni, jak by to mělo být.
3: Říká Ivan Hašek, v rozhovoru se ale bývalý reprezentační trenér rozpovídal o několika dalších tématech. Co si myslí o novém kouči národního týmu Španělu Deniovi a proč podle něj neměl Tomáš Souček přijít o kapitánskou pásku? To vše si můžete poslechnout na radiožurnálu Sport po 11. hodině. Rozhovor najdete také na webu irozhlas.cz. Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Vinohradská 12.
5: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
6: Vláda krotí ceny benzínu a nafty. Ropa mezitím zlevňuje. Tak bylo správné zasáhnout právě teď?
5: Taková je dnešní Vinohradská 12.
4: V předpremiéře v 3:30 ráno.
5: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
4: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
5: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál je 23. září. Milon Čepelka z divadla Járice na slaví 90. Také se přispěcháme s gratulací příští hodně a připojeme i to, že se ne vždycky všechno daří. Hokejisté Sparty po 5 letech třeba prohráli úvodní domácí utkání v nové sezóně. I u toho se ještě zastavíme předčasnou.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova.
2: Havel, tady Havel.
1: Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Půl šesté. Jan Altendorfská zprávy.
5: Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraj zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už 5. rokem brání ruské agresi. Sněmovna večer přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku. Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi. K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Maročané jdou dnes k parlamentním volbám, zvolí všech 395 členů sněmovny reprezentantů. Politika z vítězné strany pak král Mohamed VI jmenuje předsedou vlády. Španělsko kvůli volbám v Maroku posílilo ochranu hranice své severoafrické exklavy Seuty. A Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Stavba za více než 7 miliard korun patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum více než 3 000 studentů. Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci akce Noc vědy.
1: Sport.
5: Česká boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20-letá česká reprezentantka tak má jistý minimálně bronz. O postup do finále se dnes Blažková utká se světovou šampionkou z roku 2023, ruskou Dermočianovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení před Čmejkalkou a nehoda ve sjezdu z D10 u Kosmonos. Na D1 z Prahy do Brna vzniká kolona kousek za sjezdem na Benešov zhruba na 22. kilometru. Přímo v omezení na Šmejkalce na 24. a pultém chvíli blokoval pravý pruh kamion, zřejmě s menší poruchou. Na kamerách teď vidíme, že se velmi pomalu sune pravým pruhem a dá se očekávat, že zastaví na nejbližší odpočívce. Jedete-li po dálnici D10 z Prahy do Turnova, pozorněte u Mladé Boleslavy. Pokud se chystáte exitami 46 sjíždět na Kosmonosy, tak velmi opatrně. Přímo ve sjezdu se střetla 2 osobní auta, blokují provoz v jednom pruhu, nezdržíte se. Na Tachovsku obezřetně na silnici 21, tedy na spojnici D5 a Plané, na konci obchvatu Brodu leží na vozovce sražený jelen. A na Olomoucku zůstává neprůjezdná silnice 449 na trase z Prostějova do Litovle, a to mezi Loučany a Senicí na Hané. Kousek za náměstí se srazilo osobní vozidlo s vlakem, ten vykolejil. Na místo tak spěchá těžká technika a policie provoz odklání přes město. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nad Českou republikou je dnes po ránu většinou jasno nebo polojasno. Místy, to převážně v Čechách, je oblačnost zvětšená a ojediněle si dávejte pozor na mlhy. Ty se tvoří hlavně na východě Moravy. Teploty se aktuálně pohybují od 10 stupňů, tolik je například v Brně, také v centru Prahy. Na opačné straně je Rokycká slať, Březník nebo Horská Kvilda na Šumavě, kde klesla teplota až k minus 6 stupňům. Až se rozpustí ranní mlhy, tak nás čeká většinou polojasný nebo jasný den. Oblačnosti bude více jen na východě našeho území, kde také může zapršet. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni, ale na severu a severovýchodě bude jen kolem 15 stupňů. V 1000 metrech na horách ukážou teploměry 9, na Šumavě 12 stupňů. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný severozápadní až severní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí Marcela Hálová, 5.34, jsme leckde. Byli jsme také u toho, když ochránci přírody vypustili na Voticku dvě zachráněná mláďata orla mořského. Ta dostala vysílačky, no jak vypadal jejich první let, tak to vám povíme rádi za chvíli.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: n'imagino.
1: Radiožurnál 537, byl to silný moment. Pracovníci obecně prospěšné společnosti ochrany fauny Hrachov vypustili u Votic na Benešovsku dva orly mořské. Do stanice přišli jako mláďata, to začátkem června. Tehdy spadli s celým hnízdem ze stromu. Teď na svoji cestu za svobodou dostali také vysílačky a bude tak možné sledovat, kde se momentálně pohybují.
2: Tak se pojďte podívat.
3: Pavel Křížek, vedoucí ochrany fauny Hrachov, tady dává pokyn k tomu, aby se v odchytové voliéře chytil první z orlů mořských, aby mohl dostat vysílačku. Pane Křížku, teď my tady vidíme, jak orly krásně létají v té obrovské rozletové hale.
4: Tak proto jsou tady, aby získali kondici, svalovinu pořádnou a můžou jít konečně ven.
3: Přichází váš kolega s obrovským
4: keserem a budeme chytat.
2: Luboši. Finále takhle dobrý, ne? Takhle může být.
3: Poslední kontrola vysílačky, jestli je správně připevněná, tak aby orlovi nebránila v letu.
5: Dušan Rak. Já jsem z firmy, která vyrábí ty vysílače. To má ten benefit, že vlastně když ten pták by někde měl nějaký problém nefatální, to znamená jako, že prostě se lehce zraní nebo vyhublej někde skončí, tak ta vysílačka dokáže jako dát o tom dopředu indikaci, že se nikam nepohybuje, že je teda furt živej, tak ho můžu vlastně sebrat a zase jí ho prostě ještě zachránit znova.
6: Tak to můžu?
5: Tak hodně štěstí.
3: První z orlů se už tedy vznesl k nebesům a sledoval to i Stanislav Vyhnal, odborný lesní hospodář Plané nad Lužnicí, který přijel na místo nálezu jednoho z mláďat a dohledal pak i mládě druhé. Jak vám teď je?
7: No každopádně z toho mám radost, protože ono to i jsem byl moc rád, že se nakonec našli sponzoři, kteří věnovali ty vysílačky, no a že prostě ty plánský orlíci budou mít svobodu.
3: A během našeho povídání dostal vysílačku i druhý z orlů a i on se už teď v plné síle vydal na cestu za svobodou. Z Benešovská, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 543 na jednání OSN v New Yorku včera vznikl milník pro bezpečnost Spojených států, Arktidy a také Evropy. Přesně tak označil americký prezident Donald Trump novou dohodu o Grónsku, kterou právě včera podepsal spolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, premiérem Grónska Jensem Frederikem Nielsenem. Ta smlouva má ukončit spor mezi Spojenými státy a Dánskem, který se týká kontroly nad největším ostrovem světa. No a co dohoda přesně obsahuje, tak to se dozvíte teď v ranním Radiožurnálu.
1: Spojené státy, Dánsko a Grónsko dohodu podepsali na okraji valného shromáždění OSN v New Yorku. Podle prezidenta Donalda Trumpa zcela vyřešila americké obavy a dává USA stálou kontrolu nad bezpečností v Grónsku.
2: Žádnému z protivníků Spojených států už nebude dovolena vojenská přítomnost v Grónsku a neprodleně zahájíme budování dvou rozsáhlých vojenských základen na ostrově.
1: Dohoda taky obsahuje podmínku, že Grónsko musí zůstat v NATO a plnit podepsaný dokument i v případě, že by vyhlásilo nezávislost na Dánsku. A Spojené státy získávají právo umístit na tento arktický ostrov části svého plánovaného systému protiraketové obrany Golden Dome. Smlouva rozšiřuje dosud platný pakt z roku 1951, popisuje amerikanista David Mareček z Pražské metropolitní univerzity.
3: Ta dohoda z první poloviny 50. let už dávala poměrně široké možnosti Spojeným státům. Ostatně měli skutečně možnost působit na té jedné základně, té Pitufik základně, ale nyní se zdá, že američtí zástupci upozorňují na to, že jsou nové potřeby bezpečnostní, které už neodpovídají těm 50. letům.
1: Trump totiž od loňského návratu do Bílého domu označoval stávající dohodu za nedostatečnou a tvrdil, že USA by měly arktický ostrov získat. Nevyloučil přitom ani dohodu za nedostatečnou a tvrdil, že USA by měly arktický ostrov získat. Nevyloučil přitom ani použití síly. Argumentoval tím, že ostrov je pro

0: otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu. Karel Kuttelwascher, nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu, se narodil přesně před 110 lety. V britských službách sestřelil 18 nepřátelských letadel a další dvě už předtím ve Francii. Nejvíce úspěchů měl při nočních sólových akcích v roce 1942, kdy útočil na německá letadla blízko letišť.
1: Nehody na D10 u Kosmonos, také na silnici 36 na Pardubicku. Na D10 z Prahy do Turnova pozorněji u Mladé Boleslavy, přesněji na exitu 46 Kosmonosy. Přímo ve sjezdu odklízejí následky střetu dvou osobních aut, jede se tam pouze jedním pruhem a tvoří se kratší fronta. Na D1 z Prahy do Brna před Šmejkalkou opět panuje víceméně plynulý provoz, pomalu jedoucí kamion s poruchou už dorazil na odpočívku a dopravu neblokuje. Na Pardubicku na silnici 36 na trase od hlavního tahu 11 do Borohrádku zpozorněte kousek za Česticemi. Policisté a záchranáři tam zasahují u vážnější nehody dvou osobních vozidel, projíždí se Kyvadlově a z obou stran se tvoří kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Počasí se teď bude velmi dynamicky měnit. Dnes slunečno, víc oblačnosti s přeháňkami se objeví jen na východě našeho území. Zítřek pak bude deštivý a chladný. Pátek už se začne počasí vylepšovat, to už budou doznívat srážky jen na severovýchodě a na víkend nás čeká počasí babího léta. V sobotu i v neděli bude převládat slunečno s chladnějšími rány. Odpolední teploty se ale budou postupně zvyšovat, aby pak v první polovině příštího týdne při slunečném počasí dosáhly přes 20. To na teploměrech uvidíme od 20 do 26 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Radiožurnál v 5.50. 20-letá česká boxerka Stella Blažková získala medaili na mistrovství Evropy. Po úterním vítězství 3-2 nad Polkou Emilí Koterskou postoupila do semifinále váhové kategorie do 80 kilo a má tedy jistý bronz. O postup do finále bude bojovat už brzy, budeme u toho dnes. Hokejisté Sparty taky poprvé od roku 2021 nezvládli úvodní domácí duel nového ročníku Tipsport

0: ligy. Mladé Boleslavy podlehly ve třetím kole 3-5 a jejich vítězná série při vstupu do nejvyšší soutěže pod vlastními fanoušky tak včera skončila. Byli jsme u toho s Radiožurnálem Sport.
1: První půlka zápasu je neakceptovatelný výkon z naší strany. Nemůžeme žehrat na nějakou naši kvalitu nebo bavit se o nějaké kvalitě. Pro mě neexistuje, aby nás soupeř takhle přepracoval. Nechtěli jsme zaplatit tu cenu za to, že půjdeme do soubojů, že půjdeme do předbrankového prostoru. Budeme se tomu hodně věnovat.
2: Kritizoval své svěřence kouč Sparty Patrik Augusta. Pražané sice v zápase dvakrát skóre srovnali, ale mladoboleslavští se pokaždé dokázali dostat zpátky do vedení. Právě kvůli nepovedené první polovině utkání si podle Augusty domácí tým vůbec bodovat nezasloužil.
1: Potom, když jsme to utkání trošku otočili na naši stranu, tak já prostě věřím tomu, že tam je někdo nahoře a když si to nezasloužíte první půlku utkání, tak potom se vám to tam nestane.
2: Hodnotil Augusta přístup Spartanů k duelu. Ten se nelíbil i letní posile Pražanů, zkušenému útočníkovi Jiřímu Sekáčovi.
3: Už to neznamená, že budete hrát nahoře, když máte silný tým na papíře, protože ten hokej se vyrovnává. Každý rok je tam třeba i tým, který dokáže z ničeho plect bič.
4: Možná jsme si mysleli, že to prostě půjde samo, ale prostě extraliga je na takovém levelu, že to samo nepůjde a musíme prostě všichni hrát naplno celých 60 minut a to bohužel jsme neudělali.
2: Doplnil Sekáče další nový hráč v dresu Sparty, útočník Matěj Bliml. Pražané si budou moct zlepšit náladu i reputaci v pátek, kdy se představí na ledě Litvínova. To mladá Boleslav, která na ledě Sparty vyhrála po víc než 5 letech, přivítá obhájce extraligového titulu z Pardubic. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Včera s vámi ranní radiožurnál minutu před 6 hodinou. Lidé z Bohumína se včera sešli na tamní radnici. Zaujal nebo možná znepokojil je plán tamní chemičky s tím, že by v budoucnu měla vyrábět látku, která se používá pro vojenské účely k raketovému pohonu. I o tom budeme mluvit.
1: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
2: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a radiožurnál u toho nemůže chybět.
1: Cimrmani 60 let vyprodáno.
2: Velká debata s herci souboru.
1: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
2: I oslava 90. Miloně Čepelky.
1: Cimrmani
2: 60 let vyprodáno.
1: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání radiožurnálu.
2: Radiožurnál každý den s vámi.
0: Dobré ráno v 6 hodin. Zprávy s Janou Tendorskou.
3: Ukrajina by přijala jakoukoliv formu energetického příměří. Po jednání s Donaldem Trumpem to řekl prezident Zelenský. Ministerstvo práce zvýší od 1. října náhradu za benzín o více než 7 korun. České tenistky postoupily přes Británii do semifinále turnaje Billie Jean Kingové. Pozor na nehodu na dálnici DS10 z Prahy do Turnova ve sjezdu na Kosmonosy. A bude slunečno, teploty do 20 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: O míru na Ukrajině jednal americký prezident Donald Trump se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Setkali se na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku.
4: Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by Ukrajina přijmula jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po zhruba 40-minutové schůzce se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský dál zdůraznil, že je připravený se setkat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem za účasti Trumpa. Dodal, že doufá, že Spojené státy najdou způsob, jak přimět Moskvu jednat.
5: Jakýkoliv druh jednání ze strany Ruska bude signálem, že je ochotné se posunout dál. Nejsem si ale jistý, jestli je na takový krok připravené.
4: Zelenský dodal, že s Trumpem mluvili taky o ukrajinských přípravách na zimu a střelách do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
3: Ještě před schůzkou americký prezident Donald Trump na zasedání valného shromáždění prohlásil, že Spojené státy ukončí válku na Ukrajině a to dřív, než mnozí očekávají. V New Yorku se má taky setkat americký ministr zahraničí Marco Rubio se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. A s národním projevem dnes na zasedání valného shromáždění OSN vystoupí i český prezident Petr Pavel. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Částku může zvýšit Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to v okamžiku, kdy cena oproti lednu stoupne o více než 20%. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
6: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
3: Za benzín se teď vyplácí jen 34 korun na 70 haléřů. U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44 korun 50 haléřů za litr. Národní hřebčín otevírá nové stáje ve Slatiňanech. Areál za více než 130 milionů korun stojí na místě bývalého výcvikového centra, které bylo zastaralé. Stáje jsou určené především pro chovné klisny, vysvětlil ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
7: Se jedná vlastně o nejcitlivější kategorii koní, to znamená především chovné klisny a klisny z hříbaty, co se týká zooveterinární ochrany, a je žádoucí, aby byly ty klisny ustájeny stranou v nějakém objektu, který budeme mít naprosto pod kontrolou, a také mimo ten hlavní turistický ruch.
1: Sport.
8: České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. Po výhře nad Velkou Británií narazí v pátek na lepšího ze souboje Kazachstánu se Španělskem. První bod zajistila Češkám Bousková třísetovým vítězstvím nad Kartalovou. Nosková pak ve dvou sadách zdolala Bulterovou. Wimbledonská šampionka Linda Nosková by v čínském Shenzhenu uvítala ještě o něco rychlejší povrch, který se prý za poslední dny výrazněji nezměnil.
9: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna to zatím není. Uvidíme, možná za dva dny to by doufujeme něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc nepomáhají, takže to není úplně nejrychlejší kombinace.
8: Hokejisti Mladé Boleslavy vyhráli v nejvyšší soutěži na ledě pražské Sparty 5-3 a posunuli se na páté místo neúplné tabulky. Vůbec první triumf v této sezóně Tip Sport Extraligy slaví Liberec. Bílí Tygři vyhráli v Pardubicích 5-4.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D10 u Kosmonos a uzavřená 36 na Pardubicku. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova stále opatrněji na exitu 46 Kosmonosy. Přímo ve sjezdu před kruhovým objezdem pokračují s vyšetřováním kolize dvou osobních aut. Průjezdný zůstává pouze jeden pruh, zdržení ale naberete jen velmi krátké. D1 před Brnem jak od Prahy, tak od Vyškova zatím plynule průjezdná, stejně tak i D2 směrem z Bratislavy. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem panuje o něco horší situace. Fronta na 10 až 15 minut se sune jako obvykle mezi Lažany a odbočkou na Kuřim. Na Pardubicku uzavřeli silnici 36 mezi hlavním tahem 11 a Borohrádkem. Za česticemi zasahují u vážné nehody dvou osobních vozidel. Policie odklání provoz. A ještě D35 z Hradce do Vysokého Mýta. Za sjezdem na Dašice na kilometru 153 skončilo nákladní vozidlo po nehodě mimo komunikaci. Provozu zatím nebrání, okolo se jede plynule. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno, ráno ojediněle mlhy, teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: 6 hodin 6 minut, středa 23. září, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a my jsme za to moc rádi a přejeme vám klidný, úspěšný den z našeho červeného studia. Krásný den přeju Davidu Prouzovi.
12: Krásné ráno Karlovi, Janu. Přesunuli jsme se do té fáze, kdy začínáme, venku není vidět vůbec nic, začíná být zima, tak buďte opatrní, dobře se oblečte a šťastnou cestu, pokud jste třeba teď usedli do auta a vyrazili do práce. I když je málo aut, tak se stále můžou stávat velmi zvláštní věci na silnici.
11: Je to tak, už jsme tady před červenou stihli probrat, že dnešní cesta Davida Prouzy nebyla úplně bezproblémová, ale tak jsme rádi, že si Davide dorazil. Pojďme každopádně pozvat naše posluchače na nadcházející hodiny. Na ranní vysílání Radiožurnálu Sport domluvil si opravdu hodně hostů. Témat samozřejmě je hodně, tak to pojďme tak nějak probrat. Já možná začnu u tenisu, protože to bylo před chviličkou ostatně i v té sportovní části zpráv. V 6 hodin české tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. Spojíme se samozřejmě nejenom s naším reportérem Jaroslavem Plašilem, který zůstává dál v Číně.
12: Přesně tak a s ním určitě probereme třeba i to, že ač se hrálo v Číně, tak byla docela solidní atmosféra, která určitě musela být cítit i z našeho vysílání. No a naším hostem bude taky Andrea Sestini Hlaváčková, někdejší vynikající deblistka a také teď naše kolegyně. To až po 8. hodině, ale těch hostů bude mnohem více, třeba i k fotbalovému srazu české reprezentace. Povídat si budeme také s Martinem Procházkou o hokejové extralize a tak dále. No a asi můžeme už teď také naznačit, že naším hostem bude i někdejší fotbalový trenér Ivan Hašek, myšleno tedy trenér národního týmu. Tento exkluzivní rozhovor nabídneme po 11. hodině, ale to od nás uslyšíte ještě mnohokrát.
11: Teď Region Bowman, krásné ráno.
1: Radiožurnál Sport.
2: Karel Janů a David Prouza.

0: České tenisky se v čínském Shenzhenu probojovaly do semifinále poháru Billie Jean Kingové. O výhře nad Britkami rozhodli už v úvodních singlech, do kterých nastoupily Marie Bousková a Linda Nosková.
1: Českým hráčkám fandilo v hledišti i několik desítek českých fanoušků. Ti vyrazili podpořit svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové v cestě za velkým sportovním snem.
2: České tenistky nastupují v Shenzhenu ke svému utkání s Velkou Británií. V hledišti je vítá i skupinka českých fanoušků s vlajkami.
3: A mávali radostně po prvním zápase, byť se vítězství Marie Bouskové dočkali až skoro po třech hodinách. Česká dvojka nakonec udolala Britku Kartalovou, která měla v úvodu sezony velmi dobré výsledky, ale pak jí zabrzdilo zranění zad.
4: Tak byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojovala.
3: Oddechla si po třísetové a téměř tříhodinové bitvě Marie Bousková a po dlouhém čekání tak mohla jít na kurty wimbledonská šampionka Linda Nosková.
5: Jo, tak já Marušku už znám dobře a už jsem si taky toho hodně očekala díky ní, ale jsem strašně ráda, že to zvládla ten první zápas. Byl to hodně těžký zápas a já jsem to sledovala první set z kurtu, potom jsem odešla, ať se trošku uklidním. No, přesně tak. Ať se trošku dostanu do svý klidový zóny a sledovala jsem ji v televizi, no, takže to mi stačilo spouzdálí.
3: Usmívali se Linda Nosková po dvousetové výhře nad Boltrovou a také Barbora Strýcová, která jako kapitánka slaví první postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové.
6: Jsem za to strašně ráda, ale ta cesta nebo ten turnaj je ještě hrozně dlouhý a první krok jsme vykročili správným směrem, takže jsem za to moc ráda.
3: V pátečním semifinále se české tenistky utkají s vítězkami souboje Španělsko-Kazachstán. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport. Je 6 hodin a 17 minut. Hokejová Tipsport Extraliga včera měla na programu dva zápasy v libeňské hale. Pražská Sparta nestačila na Mladou Boleslav, na vlastním ledě prohrála 3-5.
1: Příjemný debut, myslím to tady hodně v úvozovkách pro fanoušky pražského klubu. To hokejisté Liberce mají první výhru v novém extraligovém ročníku a přivezli si z ledu mistrovských Pardubic. Severočeši vyhráli nad domácím Dynamem 5-4. Zatímco hostující celek potvrdil, že se jim proti silnému severočeskému týmu nedaří, tak nebo obráceně spíš. Zatímco hostující celek potvrdil, že se jim proti Pardubicím daří, tak na východě Čech mají po 4 odehraných zápasech hodně o čem přemýšlet.
2: Nakonec to bylo jen o jednu branku, ale po většinu zápasu byli hosté lepším týmem. Pardubičtí výrazně zabojovali až v samotném závěru, kdy se za necelé 2 minuty dvakrát prosadili. Na body to ale bylo málo. Pokračuje střelec dvou libereckých gólů Jaromír Pitík.
3: Těžké, akorát nevím, co k tomu moc říct. No, jako jsme fakt rádi, že jsme to ubojovali nějak, ale oni začali vlastně dali do toho všechno, pár jim tam padlo gólů, ale bereme body, takže jsme rádi.
2: Jednou z kritických chvil, kterou liberečtí nakonec úspěšně přečkali, tak bylo dvouminutové oslabení v závěru druhé třetiny, ve které hráli hosté 3-5.
3: Kluci odvedli strašně dobrou práci a Pardubice mají přesilovky šíleně silný. Já jsem byl vlastně u toho, že jsme udělali dva fauly, takže v tom boxu nesedělo moc dobře, jsem byl trošku spocený, ale parádní práce od kluku a od Kvakého taky, ten tam vychytal plno střel, takže skvělá práce.
2: Už minulé sezóně byl Liberec tým, který na Pardubické uměl. Získal 10 z 12 možných bodů. Hlavní trenér Bílých Tigrů Jiří Kudrná si ale nemyslí, že by jeho celek měl recept na to, jak nad Dynamem pravidelně vyhrávat.
4: Já bych v tom neviděl nějak, jako že známe recept. Je to i o těch soubojí hodně. Jo? To si myslím, že je důležitý, že dokážeme prostě být silný v soubojích a máme dobrý pohyb. Určitě to neberu, že máme patent na to, jak tady vyhrát, ale je to prostě o tvrdý práci a není to určitě, že bychom věděli, že si sem jedeme prostě pro body. To určitě ne. Prostě víme, kdo proti nám stojí a hrajeme, odvedeme výborný výkon.
2: V Pardubicích mají po 4 odehraných kolech hodně témat k řešení. Pokračuje hlavní kouč Východočechů Filip Pešán.
5: My jsme byli slabí v soubojích, byť jsme tam za začátku zápasu dobře vstoupili pár prvních minut, tak jsme narazili na úporný hosty a všechny ty malé věci, které ve vítězném zápase člověk chce vidět u svého týmu, tak ty jsme tam neměli.
2: Poprvé v sezóně se na domácí tým ozýval taky pískot fanoušků a nebylo těžké pochopit proč. Chyby ve hře viděl dobře i střelec poslední pardubické branky Matěj Stránský.
6: To nasazení nebylo úplně, jak by mělo být, si myslím, a to posouvání těch puků, tam prostě ztráty na modrých a nečipnutí puků dovnitř na přesné nahrávky, takže prostě věci, které se dají zlepšit, na kterých se dá pracovat a to, když zlepšíme, tak budeme mít z té hry víc.
2: A dobře ví, kde má tým rezervy a prostě musí přidat, bez ohledu na kvalitu hráčské soupisky.
6: Prohrávání osobních soubojů, no, tak někdy tam jsme pozdě a někdy tam nejdeme dostatečně tvrdě, takže tohle musíme zlepšit a myslím si, že potom z toho obraného pasma budeme vyjíždět jednodušeji a z toho budou pramenit ty protiútoky a víme, že v útoku jsme silní, ale musíme se tam dostat a nesmí nás dostat tolik sil, že nás tam točí a určitě budeme lepší příští zápas.
2: Říká pardubický hokejový útočník Matěj Stránský. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Def Leppard v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Posloucháte nás ve středu 23. září. Je přesně 6 hodin a 25 minut a brněnské týmy Žabiny a Královo pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy basketbalistek. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře.
1: V tuhle chvíli si asi můžeme představit hlavně ty nejbližší. Žabiny budou hrát doma a to konkrétně v 18 hodin nastoupí proti Červené zvězdě Belehrad a KP Brno, nebo chcete-li Královo pole, tak to bude cestovat konkrétně do Francie. O hodinu později v 19 hodin nastoupí na domácí polubovce týmu Flames Carlo. Tam mimochodem působí třeba i česká reprezentantka Julie Pospíšilová. Na Radiožurnálu Sport i o tom samozřejmě večer uslyšíte. I hate you, I hate you, I

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Čepro, Česká pošta a městská část Praha Běchovice.
2: Půl sedmé.
3: Jan Outendorská zprávy.
4: Společnost Škoda jaderné strojírenství ráno podepíše smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se dodávky pohonů pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu ze skupiny ČES vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Právě Rolls-Royce SMR by měla v budoucnosti stavět malé modulární reaktory v Česku. Podmínky Teheránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu si vyslechl zvláštní americký zmocněnec Steve Witkoff. Podle agentury Reuters jde například o okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi a Steve Witkoff se setkali v New Yorku na okraj zasedání valného shromáždění OSN. Ceny dálničních známek by se v příštím roce měnit neměly. Poslanci dnes projednají novelu, která má zrušit pravidelné zvyšování jejich ceny. Koalice tvrdí, že bez této změny by byly české známky jedny z nejdražších v Evropě. Opozice naopak upozorňuje, že změna může připravit státní fond dopravní infrastruktury až o 500 000 000 korun ročně. A část jeho českých obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Kraj nedávno přešel na nový systém. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jeho český koordinátor dopravy Jikort od té doby už několikrát upravil jízdní řády. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková už zhruba za hodinu a půl nastoupí ve druhém kole turnaje série WTA v Singapuru. Její soupeřkou bude obhájkyně titulu Belgičanka Mertensová. V prvním kole Krejčíková zdolala Němku Friedesamovou, kterou porazila ve třech setech, když v utkání odvrátila dva mečboly. Na okruhu WTA se tak česká hráčka dočkala vítězství po čtyřech porážkách za sebou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A situace na D1 v Ostravě a nehoda na D35 za Dašicemi. Na D1 při průjezdu Ostravou směrem z Bohumína do Brna už se nadměrný náklad podařilo přesunout z omezení do odstavného pruhu. Kolona od sjezdu na přívoz z kilometru 361 se dává do pohybu. Z druhé strany se zpomaluje před odbočkou do Rudné na 354. Na D35 z Hradce do Vysokého Mýta zpozorněte za sjezdem na Dašice. Na kilometru 153 začaly s vyprošťováním havarovaného kamionu. Kromě odstavného je teď blokovaný i pravý pruh. Okolo se jede levým, ale bez výraznějšího zdržení. Na silnici 16 z Mělníka do Řevničova trvá obousměrná uzavírka mezi odbočkami na Luníkov a Žižice. Pokračují tam sanační práce po nehodě cisterny z minulého týdne. Objíždí se po staré souběžné silnici. A potíže trvají i o kus dál na konci obchvatu Slaného. Kvůli nehodě kamionu je tam uzavřený sjezd na Sedmičku směrem na Louny. A na Pardubicku zůstává neprůjezdná silnice 36 mezi hlavním tahem 11 a Borohrádkem. Za česticemi vážná nehoda dvou osobních aut. Policie odklání provoz přes Velkou Čermnou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes si užijeme takovou malou ochutnávku babího léta, tedy stabilního, teplého a slunečného podzimního počasí. Naplno pak ovládne naše území o víkendu i v příštím týdnu. Dnes tedy jasno až polojasno, jen přechodně se objeví na nebi mraků víc, na východě pak může sem tam sprchnout. Teploty budou ještě mezi 16 a 20 stupni. Zítra pak ale deštivo a chladno s teplotami maximálně do 17 stupňů. V pátek se začne počasí vylepšovat. To už bude jen doznívat déšť na severu východě našeho území a v sobotu bude krásně slunečno s teplotami, které budou dosahovat až k 26 stupňům. O co tepleji bude přes den, o to chladněji bude v noci a po ránu. Krom přízemních mrazíků se musíme také připravit na typické podzimní mlhy. Ty se ale budou díky slunečním paprskům poměrně rychle rozpouštět. A takové krásné podzimní počasí si budeme užívat minimálně do poloviny příštího týdne. To byly zprávy.
5: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Ariem v ranním radiožurnálu Sport 6 hodin 38 minut. Už za 3 dny se čeští fotbalisté zapojí do elitní skupiny Ligy národů, zahájí zápasem proti Chorvatsku v pražském Edenu.
1: A i na tohle téma si budeme povídat s fotbalovým trenérem Jakubem Dovalilem po 7. hodině. Teď ještě o den dříve se v soutěži představí tým Francie, který v prvním duelu nastoupí na hřišti Turecka. A právě příprava francouzské fotbalové reprezentace je tématem číslo 1 tamních sportovních webů. Víc přidá právě v této rubrice Adam Weidenthal. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Francouzský web L'Équipe rozebírá první trénink nového reprezentačního kouče Zinedina Zidana, který se už sešel s téměř celým kádrem. Zidane přijal pozici šéftrenéra francouzské reprezentace v létě po mistrovství světa. Proti Turecku tak půjde o jeho vůbec první zápas na lavičce v téhle pozici. Třeba francouzský deník Le Figaro připíše o okamžiku, který má vejít do historie, o chvílích, ve kterých se legenda ujímá míst, která zná nazpaměť. Na tréninku podle francouzských médií Zidane pracoval se systémem 3 záložníků, v týmu mu ale z povolené 23 chyběl jeden zásadní prvek, jeden důležitý hráč a možná ten vůbec nejdůležitější kapitán Kylian Mbappé. Ten měl totiž chřipku, v pátek by se ale měl ve francouzských barvách i tak představit. Novinářům z L'Équipe se podařilo taky zjistit, že ho chce Zidane nasadit nikoliv na hrotového útočníka, ale na levé křídlo, a to pravděpodobně v rozestavení 4-3-3 s Dembelem na hrotu. Hodně specifičtí jsou zahraniční novináři.
0: Ale evidentně se dokážu dostat tedy k relevantním informacím, tak možná i řekněme motivace pro naše kolegy, kteří se zabývají českou fotbalovou reprezentací. Ale teď ještě pojďme na britské weby. Adame, věnují tolik prostoru svoji reprezentaci taky na ostrovech, protože Anglie se do Ligy národů zapojí stejně jako Česko v sobotu, a to tedy duelem se Španělskem.
2: Překvapivě je ten přístup britských médií jiný než těch francouzských. Třeba BBC sice Ligu národů zmiňuje, ale jen v souvislosti s Eurem 2028 a možnou alternativní cestou, jak se dá právě na mistrovství Evropy kvalifikovat, pokud to týmy nezvládnou automaticky z té jindy běžné kvalifikace. Anglie bude jednou z hostících zemí evropského šampionátu a BBC se věnuje tomu, kdo by měl být v přípravě pro tento turnaj, který ale začne až za 2 roky v sestavě. Sky Sports pak zase píše o nevyřešené sporu mezi záložníkem Kobem Mainuem a trenérem anglické reprezentace Thomasem Tuchlem. Podle Sky Sports byl Mainu po mistrovství světa nespokojený, protože neodehrál ani minutu. Navíc se těsně před zápasem o bronz zranil. Thomas Tuchl sice Kobeho Mainua velmi chválil a slíbil mu, že během téhle repre pauzy už dostane šanci si zahrát tenhle 21-letý záložník z Manchester United, jenže nakonec kvůli blíže nespecifikovanému problému se z reprezentace Mainu odhlásil. Podle reportéru Sky Sports je mezi Mainuem a Tuchlem nějaký nevyřešený problém, který by mohl ovlivnit budoucí reprezentační kariéru tohoto mladého fotbalisty. Tolik tedy fotbal na britských ostrovech, nevím, jak je to s tenisem, jestli už zjišťoval náš reportér David Prouza reakce na zahraničních webech na to, že Velká Británie už má svou reprezentaci z Billie Jean King Cupu.
1: Reakce jsem, Ademe, nezjišťoval, ale můžu ti říct, že když si otevřeš právě stránku BBC Sports, tak tam obrázek s tenisovou raketou úplně neuvidíš. Tolik tedy k tomu, jak asi Angličané berou pohár Billie Jean Kingové, ale tak třeba kdybychom hledali déle, tak bychom se někde propracovali k té porážce 0-2 s českým týmem.
0: Zahraniční weby pročítal Adam Weidenthaler. Děkujeme.
2: Pěkný den.

0: Kdekoliv, pojďme teď na tenis. Barbora Krejčíková dokázala přerušit svoji sérii porážek, odvrátila matchboly a postoupila do osmifinále na pětistovce v Singapuru. No a tam ji tedy čeká dnes ještě těžší soupeřka, Belgičanka Mertensová, která tady obhajuje titul. To je zápas, který by kvůli tomu časovému posunu měl začít. Ještě v rámci ranního vysílání Radiožurnálu Sport, tak vás o tom velmi rádi budeme s Davidem Prouzou průběžně informovat. Budeme se snažit na to nezapomenout. No a další dva tedy čeští tenisté, ti se představí na tvrdém povrchu v Číně, to jsou 250, Davide.
1: Je to tak a Dalibor Svrčina ještě dříve možná se ukáže na kurtu, jeho soupeřem bude Japonec Noguchi a ještě Vít Kopřiva se dnes také ukáže čínským fanouškům a jeho soupeřem bude domácí Hu, nebudu se úplně pouštět do celého jména. No a o tenise ještě jednou po 11. hodině Češky na finále poháru Billie Jean Kingové poznají své soupeřky pro semifinále, protože se rozehraje duel mezi Kazachstánem a Španělskem. Připomínám to, že svěřenkyně Barbory Strýcové postoupily právě mezi nejlepší čtyřku, když porazili Velkou Británii 2-0 a potvrdili roli, že minimálně na papíře patří k absolutně největším favoritkám soutěže.

0: Jelen Magdalena, 6 hodin 50 minut, příjemnou středu 23. září ze studia Radiožurnálu Sport. Hokejová Tip Sport Extraliga včera měla na programu dva zápasy. Pardubičtí obhájci titulu na svém ledě nestačili na Liberec a prohráli 4-5.
1: A série nepříznivých výsledků právě Pardubice s Libercem tedy pokračuje. Hokejisté Sparty pak poprvé od roku 2021 nezvládli vyhrát

0: úvodní domácí duel nového ročníku soutěže. Mladé Boleslavy podlehly ve třetím kole 3-5 a jejich vítězná série při vstupu do nejvyšší soutěže před vlastními fanoušky končí.
1: První půlka zápasu je neakceptovatelný výkon z naší strany. Nemůžeme žehrat na nějakou naši kvalitu nebo bavit se o nějaké kvalitě. Pro mě neexistuje, aby nás soupeř takhle přepracoval. Nechtěli jsme zaplatit tu cenu za to, že půjdeme do soubojů, že půjdeme do předbrankového prostoru, budeme se tomu hodně věnovat.
2: Kritizoval své svěřence kouč Sparty Patrik Augusta. Pražané sice v zápase dvakrát skóre srovnali, ale mladoboleslavští se pokaždé dokázali dostat zpátky do vedení. Právě kvůli nepovedené první polovině utkání si podle Augusty domácí tým vůbec bodovat nezasloužil.
1: Potom, když jsme to utkání trošku otočili na naši stranu, tak já prostě věřím tomu, že tam je někdo nahoře a když si to nezasloužíte první půlku utkání, tak potom se vám to tam nestane.
2: Hodnotil Augusta přístup Spartanů k duelu. Ten se nelíbil i letní posile Pražanů, zkušenému útočníkovi Jiřímu Sekáčovi.
3: Už to neznamená, že budete hrát nahoře, když máte silný tým na papíře, protože ten hokej se vyrovnává a každý rok je tam třeba i tým, který dokáže vlastně z ničeho plést. Byč.
4: Možná jsme si mysleli, že to prostě půjde samo, ale prostě extraliga je na takovém levelu, že to samo nepůjde a musíme prostě všichni hrát naplno celých 60 minut a to bohužel jsme neudělali.
2: Doplnil Sekáče další nový hráč v dresu Sparty, útočník Matěj Bliml. Pražané si budou moct zlepšit náladu i reputaci v pátek, kdy se představí na ledě Litvínova. To mladá Boleslav, která na ledě Sparty vyhrála po víc než 5 letech, přivítá obhájce extraligového titulu z Pardubic. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: Simple Plan dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport od nás s Davidem Prouzou. Teď pozvánka na naše příští vysílání. Už po 7. hodině si budeme o české fotbalové reprezentaci povídat s Jakubem Dovalilem a chci vás ještě jednou upozornit speciálně po 11. nabídneme tedy rozhovor s bývalým trenérem českých fotbalistů Ivanem Haškem.
1: No a fotbal bude plnit naše vysílání třeba i odpoledne, protože pokračuje domácí MOL Cup Kladno po tom, co vyřadilo třeba Hostoun nebo Domažlice, tak teď za odměnu nastoupí proti ostravskému Baníku. Tohle utkání začne v 16 hodin, takže i o tom pochopitelně z našeho studia rozhodně uslyšíte.

0: Dobré ráno v 7 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Tendorskou.
1: Neplatiče alimentů zřejmě čekají přísnější tresty. K novele trestního zákoníku se dnes vrátí poslanci. Šéf americké diplomacie Rubio se v New Yorku setká se svým ruským protějškem Lavrovem. Hokejisté Liberce vyhráli na ledě mistrovských Pardubic své první extraligové utkání sezóny. V Praze je kvůli nehodě uzavřená Černokostelecká směrem z centra před Průmyslovou a bude slunečno, teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna večer přerušila druhé kolo projednávání novely trestního zákoníku. Ta počítá s přísnějšími tresty pro neplatiče výživného. Do vězení by se podle návrhu koaličních poslanců mohli dostat ti, kteří alimenty neposílají nejméně třetinu roku.
3: Podle opozice ale na zpřísnění trestů doplatí právě děti, pokud jejich rodiče skončí za mřížemi, upozorňuje poslanec ODS Karel Haas.
4: Vládní koalice nebo její část má pocit, že dlužníci na výživném mají sedět za katrem, místo toho, aby své dluhy spláceli pod velmi přísnou kuratelou na svobodě.
3: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, přitom začaly platit teprve začátkem roku. Podle poslankyně ANO Heleny Válkové je ale potřeba je opět zpřísnit.
5: Stoupají počty případů, kdy většinou muži, a můžou být výjimky, svoji povinnost neplní.
3: K novele by se poslanci mohli vrátit dnes. Projednat by měli i další úpravu trestního zákoníku, která počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Poslanci dnes mají také schvalovat novelu, která ruší pravidelné zvyšování cen dálničních známek. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Opozice naopak upozorňuje, že změna může připravit Státní fond dopravní infrastruktury až o 500 miliardy korun ročně. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraji zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země se už pátým rokem brání ruské agresi. Americký prezident Donald Trump úterý na zasedání valného shromáždění prohlásil, že Spojené státy ukončí válku na Ukrajině, a to dřív, než mnozí očekávají. Následně o mírovém řešení války jednal i se Zelenským. Začal astronomický podzim přesně 5 minut po 2 hodině ráno. Nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kutlwasser. Za druhé světové války zaznamenal v jeho barvách 18 sestřelů nepřátelských letadel.
6: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kutlwasser popisoval v roce 1944.
7: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jako by vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamene. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
6: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách se střelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Radiožurnál. Sport.
8: Hokejisté Liberce mají po 3 zápasech v nové extraligové sezóně první vítězství. V Pardubicích porazili úřadující šampiony 5-4. Pokračuje trenér Dynama Filip Pešán.
9: My jsme byli slabí v soubojích, byť jsme tam ze začátku zápasu dobře vstoupili pár prvních minut, tak jsme narazili na úporný hosty a všechny ty malé věci, které ve vítězném zápase člověk chce vidět u svého týmu, tak ty jsme tam neměli.
8: V extralize ještě Sparta podlehla Mladé Boleslavi 3-5. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Velkou Británii vyřadili už po 2 hrách, které vyhrály Linda Nosková a Marie Bousková. O postup do finále bude hrát reprezentace v čínském Shenzhenu v pátek, a to se Španělskem nebo Kazachstánem.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Situace v Praze v Černokostelecké a zdržení na D11 u Chlumce. V Praze kromě klasické ranní špičky a zdržení na tradičních místech čekejte potíže v Černokostelecké ve směru z centra. Kousek před průmyslovou srazilo vozidlo chodce. Na místě zasahovali záchranáři. Před okamžikem odjela sanitka. Silnice byla dokonce neprůjezdná. Podle naší motohlídky Jakuba Vodičky už je provoz opět obnovený a kolona se rozjíždí. Na dálnici D11 směrem z Hradce do Prahy vzniká fronta před sjezdem na Chlumec zhruba z 63. kilometru. Příčinu zhruba 15-minutového zdržení teď vysvětlí náš zpravodaj.
11: Na 61. kilometru ve zúžení stojí policejní auto v pravém pruhu a mají před sebou nějaký auto po nehodě zřejmě.
10: Na D35 z Hradce do Mýta opatrněji za sjezdem na Dašice. Na 153. kilometru pokračují s vyprošťováním kamionu. Průjezdný pouze levý pruh, ale v celku plynule bez zdržení. 43 ze Svitav do Brna zůstává neprůjezdná za odbočkou na Lisice. Záchranáři tam zasahují u vážné nehody. Z obou stran vznikají dlouhé kolony. Místo se dá objíždět přes Kunštát. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
12: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Počasí.
1: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno, teploty 16 až 20, na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
6: 7 hodin 6 minut, středa 23. září. Jsme moc rádi, že posloucháte dál jediné čistě sportovní rádio v Česku a přejeme vám ze studia Radiožurnálu Sport příjemný den, ať už se teď přesouváte třeba do školy, do práce nebo kamkoliv, a chceme vás s Davidem Prouzou pozvat taky na dnešní soutěžení, tradičně jako každý jiný všední den 8 hodin 50 minut.
13: Přesně tak, a nabízíme vstupenky na extraligový zápas, to konkrétně Brna s Pardubicemi. To utkání se bude hrát 27. září, tady o víkendu, a k tomu přihodíme také tričko se sluchátky, naše typické tradiční Radiožurnálu Sport. Takže jak říkal Karel Janů, po 8 hodině a 50. minutě budeme právě o tohle soutěžit. No a v této hodině to bude fotbalovo, tenisové, myšleno v tom smyslu, že se spojíme s Jakubem Duvalilem, někdejším koučem české 21, teď aktuálně té lotyšské. A budeme si povídat o tom, jaké to je pro zahraničního trenéra v jiném prostředí, protože to teď vlastně prožívá Santineni u té seniorské české reprezentace. Tak jestli jsou tam nějaké podobnosti nebo co jsou největší překážky, to budou hlavní témata našeho povídání v té druhé půlhodině. Pak zase tenis, Jaroslav Plašil z Číny po vítězném utkání českých hráček nad Velkou Británií.
6: A teď už AC/DC.
2: Radiožurnál Sport.
14: Karel Janů a David Prouza.

0: Bývalý kouč fotbalové reprezentace Ivan Hašek otevřeně promluvil v rozhovoru pro radiožurnál Sport o svém konci u národního týmu.
1: Po změně vedení asociace prý nebyl chtěný. Rozhovor u nás uslyšíte po 11. hodině dopoledne. Teď vám nabízíme krátkou ochutnávku.
2: Když se změnil předseda, prostě, že jsem pod tlakem a že je snaha, abych skončil. Takže nebylo to jednoduché. Bojovali jsme celkem dlouho. Přišla tady ta nešťastná prohra na Fajerech, i když jsme měli zajištěný mu baráž. Když bych řekl, že se čekalo na to, kdy udělám nějakou chybu.
3: Říkáte, že David Strunda nechtěl, abyste byl trenérem reprezentace?
2: Neříkám David Strunda, říkám to prostředí, který bylo tam změna celého vedení, tak nemyslím si, že by stáli o to, abych já byl zrovna ten, který postoupí na mistrovství světa.
4: Prozradil Ivan Hašek, pod jeho vedením reprezentace skončila na mistrovství Evropy 2024 jen s jedním bodem poslední ve skupině. Postoupila ale do elitní divize Ligy národů. Necelé 4 měsíce před Haškovým odvoláním přišel na svaz generální manažera reprezentací Pavel Nedvěd. Podle Haška s ním ideální domluva nebyla.
2: Tak z toho, jakým způsobem jsme komunikovali, tak nevím, jestli stál zrovna moc o to, abych to byl já, ale nepřipadalo mi to.
3: Takže jste spolu nevycházeli moc dobře?
2: Nedá se říct, že bychom nevycházeli, snažili jsme se spolupracovat, ale třeba Pavel s náma nikdy nejel na zápas s realizákem, že by se podíval, když jsem pak viděl, že sedí s panem Koupkem nebo s Deniou teďko při zápasech, s náma nikdy nebyl na těch zápasech. Do naší prostě kanceláře, kde jsme byli, jestli přišel dvakrát, třikrát za celou dobu, tak je to moc, takže ta komunikace nebyla dobrá, nebylo to úplně na té úrovni, jak by to mělo být.
4: Říká Ivan Hašek, v rozhovoru pro radiožurnál Sport se ale bývalý reprezentační kouč rozpovídal o několika dalších tématech. Třeba o Tomáši Součkovi. Ten skončil v roli kapitána národního týmu těsně po odchodu Haška od reprezentace. Kouč s tím nesouhlasil.
2: Myslím si, že to byla chyba, protože Láďa Krejčí určitě je taky kapitán budoucí. Pro mě to byl budoucí nástupce Tomáše Součka, ale bylo takový znásilnění. Tady to nelíbilo se mi ten způsob, protože to neodpovídá i tomu ty hierarchii toho týmu.
4: Celý rozhovor se Ivanem Haškem uslyšíte na radiožurnálu Sport po 11. hodině a najdete ho také na webu i rozhovor. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Čtyři zápasy v Lize národů proti velmi silným soupeřům stojí před českou fotbalovou reprezentací. Velké téma, kterému se věnujeme a věnovat budeme samozřejmě na jediném čistě sportovním rádiu v následujících dnech. Také s námi ve spojení by teď měl být Jakub Dovalil, aktuálně trenér lotyšské 21, dříve muž, který působil v mládežnických výběrech, sportovní ředitel Mladé Boleslavy, asistent trenéra Bílka u české reprezentace, muž, který vedl Lvíčata na mistrovství Evropy 2011 v Dánsku, s nimi dokonce získal bronzovou medaili. Mohl bych klidně v tom výčtu pokračovat dál, ale raději už pana trenéra přivítám v našem vysílání. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ode mě, pane trenére, taky dobré ráno. Naše téma, kterému se chceme věnovat s vámi, tak je pozice vlastně trenéra jiné země u národního týmu, ale ještě předtím, než se k tomu dostaneme, tak možná takhle zpětně ještě k té pozici, kdy nominujete nějaké hráče a najednou se to začíná hodně měnit, přijdou omluvenky, změny v nominaci. To úplně asi nemůže být příjemné pro Santiho Deniu v tuhle chvíli.
1: No tak samozřejmě, ačkoliv si myslím, že deklarovali, že jsou na to připravení, tak pokud vám vypadne minimálně jakoby 6 hráčů, tak samozřejmě to problém je. Je to samozřejmě kolorit jakoby reprezentací, tohle se samozřejmě může stát, ale problém to samozřejmě je, protože aspoň co se týče třeba mě, tak vždycky máte nějakou myšlenku, máte utříděný nějaký jako procesy, jak byste chtěli hrát, kdo by tam měl být a tak dále, a najednou vám prostě z toho třeba, já nevím, 3-4 hráči ze základu vypadnou a je to úplně jinak, takže určitě to není příjemná situace a problém to je.
0: Oni se taky ty 4 zápasy budou hrát relativně brzy po sobě, takže třeba možná jste zaznamenal, takový Jürgen Klopp vlastně nominoval 2x22 hráčů, úplně to takhle vlastně rozdělil na 2 týmy. Ta česká nominace vlastně byla v tomhle ohledu úplně tradiční a možná i proto se teď o těch změnách v nominaci tak mluví, tak nemělo třeba ten výběr být na začátku širší?
1: No, ono je to taky otázka, kolik máme fotbalistů, jestli si to můžeme dovolit. Já jsem to nestudoval úplně detailně. Samozřejmě nominace Jürgena Kloppa jsem viděl, povolal, já nevím, 44 hráčů plus vždycky 20 brankáře na ten sraz, takže ještě tam teďka my hrajeme s Německem tady, takže tam ještě někdo bude pendlovat po prvním zápase, tady opustí německou 21, ale je to vlastně daný počtem hráčů, samozřejmě můžeme zatím hledat různý důvody. Může tam být nějaký tlak klubů, protože ta Liga národů samozřejmě vlastně nahrazuje, jak bych to řekl, nahradila teda přátelské utkání. A samozřejmě pro Němce, tuším, že to mají nějaký další země, že mají ještě víc jako hráčů povolali, v podstatě to rozdělili jakoby na dvojzápas, na první 2 soupeře a druhý 2 soupeře. A samozřejmě Němcům to si myslím, že vyhovuje, protože Jürgen Klopp může vyzkoušet prostě spoustu hráčů, má tam i spoustu nováčků, ale je to otázka opravdu toho širšího výběru. Já si myslím, že my bychom prostě 44 fotbalistů dohromady nedali, nebo dali, ale nemohla by pak hrát 21.
2: Jakub Dovalil, trenér lotyšské 21 s námi teď ve vysílání na Radiožurnálu Sport, a dostáváme se k tomu tématu, které jsme chtěli rozebrat, řekněme, šířeji. Pozice Santiho Deni v nové zemi. Je to člověk zvyklý na španělský fotbal, který strávil velký čas sledováním hráčů španělské akademie, vnímal fotbal tím způsobem, jakým se prostě prezentuje ve Španělsku. Teď po nějakém čase už je tedy v jiné zemi, v jiném prostředí, nejenom jazykovém, ale i v tom jiném fotbalovém. Jaké to asi pro něj může být? Protože vycházíme z toho, že vy jste vlastně také přišel úplně do jiného fotbalového prostředí. Co tak může prožívat teď Santi Denia?
1: No tak samozřejmě má to složitý, je tady měsíc a půl, ačkoliv se snažil prostě komunikovat s hráči, snažil se určitě v oběd vidět co nejvíc fotbalu, ale jakoby ten styk, to navnímání těch hráčů a toho prostředí chvíli trvá, zase hovořím z vlastní zkušenosti, takže za měsíc a půl to v podstatě není možný. A samozřejmě myslím si, že mu ani moc do karet nehraje to, že jsou takovýhle prostě soupeři, že tam je to zranění, že je minimální vlastně čas na trénink, protože vlastně v tom tréninku něco uvidíte, ty hráče poznáte, ale tu jakoby opravdovou kvalitu, takovou tu, jak bych řekl, syrovou pravdu, to vám ukáže až to utkání, jak ty hráči reagují pod tlakem a tak dále.
0: S Jakubem Dovalilem si povídáme v ranním vysílání Radiožurnálu Sport a ještě když se vás zeptám specificky na tu jazykovou bariéru, i s tím vy samozřejmě, když aktuálně pracujete v zahraničí, máte svoje zkušenosti, tak opravdu už jsme dneska tak daleko, že tohle není vůbec problém?
1: No tak já nejsem schopný to posoudit. Samozřejmě jsou tam hráči, kteří hrají jakoby v zahraničí, takže ty si myslím, že anglicky budou hovořit plynule. Myslím si, že u spousty hráčů ten vývoj je takovej, že ta angličtina se zlepšila. Ale myslím si, že už se dneska ustupuje od toho, aby tam byl jako nějaký překladatel a tak dále, takže si myslím, že je lepší, když ten trenér si je schopný to vyřídit prostě všechno sám, je tam i přímý kontakt jako s těmi hráči a samozřejmě je tam Radek Babel, který v podstatě nějakým způsobem toho překladatele může suplovat, ale je lepší prostě, když ten trenér si to jakoby vyřídí sám, je to takový větší charisma, větší respekt, než když tam jsou nějaký lidi, kteří to vlastně musí překládat.
2: Co pro vás třeba, pane trenére, bylo nejnáročnější v tom novém angažmá nebo v té nové fázi kariéry v Lotyšsku? Bylo to, ať už nevím, vedení tréninku přímo na hřišti nebo potom nějaká videoanalýza, kde přece jenom člověk asi toho namluví hodně, nebo nějaká obecná komunikace, třeba jste říkal, že vlastně za velkou chvíli vás čeká třeba snídaně, tak i v tomto ohledu jste si na něco musel zvykat?
1: Ne, tak já jsem měl výhodu, že mě celkem od mládí jako jazyky bavily, šly mi, takže nemám problém jako s tímhletím mám problém, ale největší problém si myslím, a tam je vlastně i ta taková podobnost se Santi Deniou, vlastně musíte navnímat to prostředí, poznat ty hráče, to samozřejmě bylo složitý, a když to řeknu takhle, když to řeknu obecně, tak jestli jsou, já nevím, 4-5 srazů reprezentačních za rok, tak za mě vám to trvá tak rok, než se v tom prostředí v podstatě plně zorientujete, ono to je i jako o tom, že potřebujete se dát dohromady vlastně s trenérama, potřebujete mít nějaký konzultace s nima, zpětnou vazbu s těma klubovýma trenérama a tohle to všechno do té mozaiky jako zapadá a říkám, za mě je to minimálně rok.
0: No a teď do toho tedy, ale protože rok Santi Denia samozřejmě zatím za sebou nemá a celý ten jeho tým do toho opravdu skočí teď rovnýma nohama. Myslíte si, že vlastně proti těm soupeřům, které aktuálně česká fotbalová reprezentace tedy proti ním bude hrát, takže vůbec může český národní tým ukázat nějakou novou tvář? Je to vůbec prostě proti Anglii, proti Španělsku něco, co po nich můžeme chtít?
1: No tak já to vyslovím takhle, myslím si, že bychom si to všichni přáli po tom mistrovství světa, vlastně, který se nepovedlo, ale je potřeba vzít v úvahu prostě sílu těch soupeřů a vlastně, že to jsou 4 utkání v krátkém časovém úseku. V tomhle si myslím, že jako se to UEFA nebo obecně moc jakoby nepovedlo, protože já v tom nevidím nějaký jako smysl, nějaký jako rozvoj, spíš mi připadá, že to jde jako proti fotbalu. Tolik utkání na jednom srazu.
2: Říká fotbalový trenér Jakub Dovalil. Zmiňovali jsme to, že jste koučem lotyšské 21. I vy už máte vlastně odstartovaný sraz reprezentační. Tak na závěr jenom, jak vy jste zatím spokojený s tím, jak to probíhá? Máte docela silného soupeře, co jsem koukal v tabulce?
1: No tak máme před sebou 3 zápasy, máme doma Německo, venku Řecko a doma Maltu, takže já to zhodnotím asi tak, reálně samozřejmě proti Německu bude velice těžké jakoby uspět, tam když to řeknu v uvozovkách, tak počítám s nějakým větším přídělem, to je prostě realita, to nejsou nějaký alibi, no a pro nás bude důležitý, aby jsme v posledním utkání porazili Maltu. Zakončíme vlastně tabulku s 8 bodama, což je na malou zemi Lotyšsko, která má, já nevím, 40 000 registrovaných fotbalistů, bych řekl takovej lepší nadprůměr. Takže takhle asi.
0: To říká Jakub Dovalil, toho času trenér lotyšské 21, který s námi byl v ranním vysílání na Radiožurnálu Sport. Tak pane trenére, ještě jednou moc děkujeme za váš čas a ať se daří, naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.

0: Radiožurnál v půl osmé. Se zprávami je to Jana Utendorská.
1: Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas.cz. Čermák si odpykává 5,5 roku za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Začínají platit nové americké sankce namířené proti leteckým společnostem z Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent pondělí informoval, že ode dneška Spojené státy zablokují všechny iránské letecké společnosti. Zároveň pohrozil sekundárními sankcemi zahraničním společnostem, pokud budou i nadále provozovat služby iránským dopravcům. Varování je zaměřené i na letiště, dodavatele pohonných hmot nebo společnosti vydávající letenky. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat. Od 14 hodin do půlnoci přeruší vysílání a odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Kritizují škrty a výpadky příjmů z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít v přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. A v Brně začíná festival televizní tvorby Seriál Killer, ochutnávka nejlepších současných seriálů. Letos poprvé nabídne soutěžní sekci těch českých. Přehlídku v brněnském divadle Husa na provázku zahájí nový český seriál z vězeňského prostředí Oddíl B. Sport. České tenistky se po postupu do semifinále poháru Billie Jean Kingové dozví své soupeřky. V čínském Shenzhenu se Španělsko utká s Kazachstánem po 11. hodině našeho času. A čeští tenisté už své soupeře pro čtvrtfinále Davisova poháru poznali. Los jim určil Kanadu. Finálový turnaj se bude hrát na konci listopadu v Itálii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u hranice a zdržení v okolí Brna. Na D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na hranice na kilometru 310 zůstává blokovaný levý pruh. V něm hasiči zasahují u nehody osobního auta. Okolo se projíždí plynule prostředním a pravým. Na D1 před Brnem trvá silnější provoz v obou směrech. Od Prahy se přibrzdí u Kývalky na stém 82. kilometru. Od Vyškova pak mezi Holubicemi a Rohlenkou. D2 z Bratislavy a kolona jako obvykle od Modřic ze 3. kilometru, D52 plnější za Rajhradem. Na dálnici D56 na příjezdu do Ostravy směrem z Frýdku Místku naberete zdržení v koloně zhruba ze 42. kilometru. 15 minut se jede k nehodě před sjezdem na Hrabůvku. V levém pruhu tam stojí 2 nabouraná osobní auta. Plzeňská D5 před Prahou stále ucpaná zhruba od Rudné z 6. kilometru. Nesouvislá fronta až na začátek Rozvadovské spojky. Tam je kvůli omezení stále průjezdný pouze pravý pruh. A jih Moravy stále velké komplikace na silnici 43 na trase ze Svitav do Brna. U odbočky na Lisice zůstává po vážné nehodě neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Nad Českou republikou je dnes po ráno většinou jasno nebo polojasno. Místy, to převážně v Čechách, je oblačnost zvětšená a ojediněle si dávejte pozor na mlhy, ty se tvoří hlavně na východě Moravy. Teploty se aktuálně pohybují od 10 stupňů, tolik je například v Brně, také v centru Prahy. A na opačné straně je Rokycká slaď, Březník nebo Horská Kvilda na Šumavě, kde klesla teplota až k minus 6 stupňům. Až se rozpustí ranní mlhy, tak nás čeká většinou polojasný nebo jasný den. Oblačnosti bude více jen na východě našeho území, kde také může zapršet. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni, ale na severu a severovýchodě bude jen kolem 15 stupňů. V 1000 metrech na horách ukážou teploměry 9, na Šumavě 12 stupňů. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný severozápadní až severní vítr. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. Sport. Yeah, baby. Good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Skupina Aerosmith dohrává v 7 hodin 38 minut ve středečním radiožurnálu Sport. Ještě jednou vás můžeme s Davidem Prouzou pozvat na rozhovor s bývalým českým trenérem, tedy respektive české fotbalové reprezentace Ivanem Haškem, který nabídneme po 11. hodině. No a zajímavá hodina bude i ta předtím mezi 10. a 11.
1: Přesně tam totiž v talk show Kateřiny Neumannové bude Josef Bartoš, známý český žokej, který celkem třikrát ovládl velkou pardubickou. Mimochodem, když už mluvíme o právě tomto dostihu, tak můžeme připomenout, že 11. října se pojede další 136. ročník v přímém přenosu i v našem vysílání. Taky třeba na tohle došla řeč.
0: Teď už Pink a potom nabídneme sportovní přehled.

0: 7 hodin 43 minut, středa 23. září. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio. Teď jsme ve studiu ve třech, protože je tu sportovní přehled a s ním za námi s Davidem Prouzou přišel Adam Weidenthaler. Hezké ráno.
1: Pěkný den. České tenistky porazily Velkou Británii v Billie Jean King Cupu 2-0. Po úvodní výhře Marie Bouskové přidala druhý rozhodující bod Linda Nosková. Bousková svůj duel zvládla ve třech setech a už před utkáním věděla, že ji nečeká nic jednoduchého.
2: Ten povrch jí seděl, ať jenom ne dneska, ale i ty zápasy předtím, co byly takhle v halách na tom pomalejším kurtu, takže jsem si říkal, že určitě to bude vyhovovat, i když je to první takhle zápas po dlouhý době a v podstatě se to tak stalo, že fakt byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojovala.
1: V pátečním boji o finále se svěřenkyně nehrající kapitánky Barbory Strýcové utkají s lepším z dvojice Španělsko-Kazachstán. Tenhle duel se hraje dnes od 11 hodin našeho času.
3: A ještě jednou tenis. Česká mužská reprezentace zná soupeře pro finálový turnaj Davis Cupu. Na konci listopadu se ve čtvrtfinále v italské Bologni utká s Kanaďany, za které může nastoupit třeba i pátý hráč světa Felix Ožer Aliasim. Určil to los právě v Bologni.
0: Hokejisté Liberce si připsali první výhru v této sezóně. V předehrávce 11. kola extraligy zvítězili na ledě Pardubic 5-4. Hosté po většinu zápasu vedli, v závěru i o dva góly. Domácí sice dokázali snížit, ale po druhé v tomto ročníku vyšli doma bodově na prázdno. Utkání hodnotí hlavní trenér libereckých hokejistů Jiří Kudrna.
4: Řada klíčových momentů v tom utkání, jedna z nich byla vlastně, že jsme okamžitě dokázali zareagovat a vlastně vyrovnat okamžitě na 2-2. Další důležitý bod té výhry vidím ubráněný oslabení, čili výborná práce našeho týmu, to je další. No a samozřejmě potom jsme dokázali střelit branky a myslím si, že jsme tady podali výborný výkon v čele s golmanem. Chtěl bych prostě kluky celou kabinu vlastně pochválit.
0: V druhém extraligovém utkání prohrála pražská Sparta doma s Mladou Boleslaví 3-5. Pražané tak mají ze tří zápasů 4 body. Středočeši získali o jeden víc.
1: Hokejový obránce Jacob Modrý se bude ucházet na měsíční zkoušce o stálý kontrakt v Hradci Králové. Syn bývalého hráče NHL Jaroslava Modrého naposledy působil v celku Greenville Swamp Rabbits v nižší zámořské ECHL. Modrý, který má americké i české občanství, se chystá na své první profesionální angažmá v Evropě.
3: Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli schodně jednou asistencí k vítězství v přípravě na novou sezónu NHL. Boston porazil Philadelphia 5-1, za kterou nedochytal utkání zraněný Daniel Vladař. Karel Vejmelka se podílel 19 zákroky na výhře Utahu 6-3 v Los Angeles. Ondřej Becher dal rozdílový gól při výhře Detroitu na ledě Pittsburghu a tým Vegas porazil San Jose 2-1 po nájezdech. V rozstřelu skóroval Matyáš Šapovaliv.
0: Čeští fotbalisté se v Praze chystají na vstup do elitní skupiny Ligy národů. V sobotu večer na stadionu v Edenu nastoupí proti Chorvatsku. V reprezentačním kádru je kromě brankářů jenom 5 hráčů z elitní skupiny. Navíc stopeři, hranáč,

0: Na našem webu i rozhlas.cz 3 dny po utkání s Chorvatskem Češi v Edenu přivítají Anglii. Na začátku října je pak čekají ještě zápasy ve Španělsku a v londýnském Wembley znovu s Angličany.
1: Fotbalisté druholigového Kladna přivítají Baník Ostrava, a to ve 3. kole domácího poháru. Hrát se začne v 16 hodin.
2: Český fotbalový trenér Marek Jarolím skončil v polské Gdyni. 12. celek druholigové tabulky, který v minulé sezóně se stoupil z nejvyšší soutěže, to oznámil na svém webu. Jarolím na severu Polska vyhrál jen 3 z 9 ligových zápasů.
1: Fotbalistky Sparty rozehrají poslední kvalifikační dvojzápas evropského poháru. Doma v 18 hodin přivítají rumunský Farul Konstanta. Už v 17 nastoupí hráčky libereckého Slovanu proti norskému Rosenborgu Trondheim.
0: Brněnské týmy Žabiny a Královo Pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy basketbalistek. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí 2 soupeře. Zatímco Žabiny budou mít v prvním duelu výhodu domácího prostředí a nastoupí v 18 hodin proti Červené zvězdě Bělehrad, KP se na úvod bojů o premiérovou účast v Eurolize představí ve Francii, a to v 19 hodin proti týmu Flames Carolo.
1: A na závěr box. Stella Blažková totiž získá medaili na evropském šampionátu. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Kosterskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20-letá česká reprezentantka tak má jistý minimálně bronz. O postup do finále se Blažková utká už dnes.
0: Tolik sportovní přehled, Adam Weidenthaler, moc díky.
1: Krásný den.

0: Terénní vysílání Radiožurnálu Sport ve středu 23. září české tenistky včera porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2:0 na zápasy, postoupili tak do semifinále. My si o tom teď budeme povídat s kolegou Jaroslavem Plašilem, který byl přímo u toho v Číně. Jardo, přejeme hezký den.
1: Hezký den.
2: Krásné ráno, nebo tobě, Hrdo, už odpoledne, spíše i ode mě. Pojďme začít takovým tím hlavním strašákem pro tenisové akce, když hrají země, které nejsou tou organizační, protože tentokrát i z tvého přenosu mi přišlo, že atmosféra byla velice solidní během zápasů Bouskové i Noskové.
1: No určitě, určitě se na tom podepsalo i to, že tady je celkem početný český tábor, několik desítek fanoušků se mělo navzdory tomu velmi riskantnímu ošemetnému systému, protože se taky může stát, že pojedete přes velký kus světa na jeden zápas, což se teď tedy stalo Britkám, které tady samozřejmě některé zůstávají fází na turnajích, ale pro fanoušky tohle je určitě důležité zmínit. No a pak taky ohromný zájem čínských fanoušků o české tenistky, byť třeba Karolína Muchová včera nehrála, tak Linda Nosková a Karolína Muchová, wimbledonské finalistky, tady opravdu jsou velmi populární. Bylo to znát při nástupu, jak moc lidé vítali právě tyto dvě hráčky, a bylo to znát i po utkání Lindy Noskové. Opravdu dlouho, možná, že ani Linda Nosková to nezažila, když jsme se o tom bavili. Dlouho se nestalo, neviděl jsem to v zahraničí, že by tolik dětí z jiné země chtělo podpis po české hráčce, jako se to stalo teď po utkání Lindy Noskové. Takže ohromný zájem, bylo tady nějakých, nevím, odhadem bych typoval tak 4000 lidí, což mi přijde hodně na to, že hrají, jak si zmiňoval, Davide, dvě země, ani jedna z nich není ta pořadatelská.
0: Ty máš, Jardo, samozřejmě zkušenosti s velkými sportovními akcemi po celém světě, ať už těmi tenisovými, nebo i z jiných sportů, tak řekněme i organizačně, i technicky všechno v Číně podle předpokladů, protože tohle je samozřejmě velká akce.
1: No, Číňané si dají hodně záležet na tom, aby to bylo všechno v naprostém pořádku, protože jim na tom velmi záleží. Myslím si, že organizačně z toho, co tady je patrné, tak nelze nic domácím vyčíst. Nezaznamenal jsem žádnou stížnost. Ono to tak je i vlastně po dobu celého fungování tenisu, řekněme tady v té části světa. Postupně se to vyvíjí, zdokonaluje. Vždycky to je většinou tak, že tenistky říkají, báli jsme se toho, až sem vyrazíme na tour, protože ono je to samozřejmě na konci sezony, mluvila o tom i kapitánka Barbora Strýcová, člověk z toho má strach, co přijde, ale pak, když sem dorazí, tak vlastně zjišťují, že je to tady naprosto dokonalé, co do zázemí mnoho tenisových kurtů, nejenom centrální dvorec je často kvalitní, ty další kurty jsou na úrovni toho centrálního kvalitou, a navíc Shenzhen, to je i trošičku specifické město, které je tak trošku, omlouvám se za ten výraz, nečínské, protože je tady spousta zeleně, je tady velmi čistý vzduch ve srovnání s asi jinými městy. Je to způsobeno i tím, že tady jezdí hodně dopravních prostředků na elektřinu, takže je tady opravdu asi i trošku jinak než v jiných městech.
2: S Jaroslavem Plašilem si povídáme o tenisovém poháru Billie Jean Kingové. Češky vyhrály 2:0 nad Velkou Británií. Teď čekají na soupeře pro semifinále, který vzejde ze souboje Kazachstán-Španělsko. Když byl během Davis Cupu hostem našeho airstreamu před O2 Arenou Petr Pála, tak mluvil o tom, že se prostě musí přijmout ta role favorita, protože Češky prostě patří k těm největším, možná vůbec největším favoritkám celého toho turnaje finálového. Tak tvůj dojem teď z toho, že jsou vlastně po, řekněme, hladkém postupu právě v té nejlepší čtyřce, myslíš si, že se to ještě posílilo, ta role? Protože teď připomínám Kazachstán, Španělsko, v Kazachstánu chybí Rybakinová, není tam vlastně žádná velká hvězda, a to samé můžeme říct o těch dalších zemích.
1: No, samozřejmě Češky jsou velkými favoritkami, ale teď bych určitě zmínil, teď samozřejmě bude trošku i záležet na tom, který z těch týmů postoupí, jestli to bude Kazachstán, jak si třeba myslí trošku Barbora Strýcová, že by mohl Kazachstán projít přes Španělky, které mají hráčky, které se toho dost teď nacestovali v poslední době. Takže to je jedna věc a jak si s nimi případně český tým poradí, ale je tady druhá část pavouka a velmi silné domácí Číňanky. O tom se moc nemluví, ale troufám si říct, že Číňanky jsou možná takovými spolufavoritkami. Nemusí zvládnout tu roli před domácím publikem, které bude určitě ještě mnohonásobně silnější, intenzivnější co do fandění. Barbora Strýcová vzpomínala, jaké to bylo, když třeba hrála Lina tady v Číně, jak frenetické publikum měla v zádech, takže tohle určitě bude hrát taky možná nějakou roli a Číňanky jsou silné, mají vynikající zastoupení jak v singlu, tak i deblu, takže na ty bych rozhodně nezapomínal.
0: Tolik tedy v tuhle chvíli Jaroslav Plašil v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Povídali jsme si o českém ženském tenisovém výběru, který aktuálně tedy válí v poháru Billie Jean Kingové. Věřme, že to vítězství nad Velkou Británií na turnaji nebude jediné. Samozřejmě s naším reportérem se budeme dál spojovat v následujících dnech. Jardo, v tuhle chvíli moc děkujeme a zdravíme do Číny.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub fair play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
4: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
5: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
6: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
7: Karel Poborský.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
10: Ahoj, dobrý den.
5: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
11: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
12: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
11: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
13: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
9: Mám já tohle za potřebu se svojí historií.
13: Pitomec se tady dřít jak blázen.
6: Kilometry Jiřího Ješka.
5: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
14: Paul Sexas, 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
5: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté?
6: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
5: Každý pátek po 10. hodině.
6: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte středeční Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Blíží se 8. hodina, připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
15: Radiožurnál je 8 hodin. Jana Altenberská pro nás má zprávy.
16: Prezident Pavel dnes vystoupí na valném shromáždění OSN. Dálniční známky od příštího roku zřejmě nezdraží. Novelu posoudí poslanci. Hokejisté Sparty prohráli úvodní domácí utkání v extraligové sezóně. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně popojíždí kolona od Rudné z 6. kilometru. A bude slunečno, teploty do 20 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
16: S národním projevem vystoupí prezident Petr Pavel na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Věnovat se má především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident také vystoupení na summitu Krymské platformy.
7: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovíckého pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Radiožurnál.
16: Ceny dálničních známek se zřejmě měnit nebudou. Počítá s tím novela zákona o pozemních komunikacích, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Chce proto zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
10: Celkový nárůst ceny dálničních známek za posledních 5 let 71%. Proto vláda nepovažuje za systémové, za vzorček, za nějaké číslo, které propočítává každoročně zatěžovat dál obyvatele Česka.
16: Proti rušení valorizace jsou opoziční poslanci. Výnosy z dálničních známek za auta do 3,5 tuny podle nich budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 0,5 miliardy. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření.
17: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
18: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problémů v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
17: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam nejsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
18: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézorová, Radiožurnál.
16: Ostravští zastupitelé posoudí změnu územního plánu. Má vyřešit problémy s Heřmanickou haldou. Pozemky pod ní by následně mohly vyvlastnit. Podle státního podniku Diamo by se tím otevřela cesta k dostavbě vzdušných stěn. Ty mají zabránit prohoření haldy až k nedaleké skládce chemického odpadu.
19: Územní plán by celou Heřmanickou haldu označil za plochu pro veřejně prospěšnou stavbu. Podnik Diamo by se tak dostal k pozemkům, na kterých chce dostavět oddělovací stěny. Jednání o odkupu pozemků od OKK Koksoven státem zatím k dohodě nedospěla. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
20: Sport. Hokejisté Sparty prohráli ve třetím kole Tip Sport Extraligy 3-5 s Mladou Boleslaví. Pražané tak nezvládli úvodní domácí utkání sezony, navíc na svém ledě podlehli Středočechům poprvé po 5,5 letech. Kouč Sparty Patrik Augusta kritizoval aktivitu svého týmu.
21: První půlka zápasu je neakceptovatelný výkon z naší strany. Nemůžeme žehrat na nějakou naši kvalitu nebo bavit se o nějaký kvalitě. Pro mě neexistuje, aby nás soupeř takhle přepracoval. Potom, když jsme to utkání trošku otočili na naši stranu, tak já prostě věřím tomu, že tam je někdo nahoře a když se to nezasloužíte první půlku utkání, tak potom se vám to tam nestane.
20: První extraligovou výhru slaví Liberec, který si z Pardubice odvezl výsledek 5-4.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Na D5 potíže u Cerhovic i před Rudnou. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy v omezení před Cerhovicemi na 41. a půltém kilometru havarovalo několik vozidel. Na kamerách vidíme dost poničené osobní auto, v levém pruhu pak kamion. Okolo se kličkuje, jede se jen velmi pomalu a brzdí se na 43. Dá se ale očekávat, že kolona mnohem víc poroste. D5 na příjezdu do Prahy stále ucpaná od Rudné z 6. kilometru. Hlavní příčinou je omezení na začátku Rozvadovské spojky, tam průjezdný pouze pravý pruh. Podle našich zpravodajů je navíc značení dost chaotické, řidiči proto výrazně zpomalují. Ke sjezdu na okruh je to odrudné na 45 minut, za ořech čekejte až hodinové zdržení. D6 z Varů do Prahy a před sjezdem na Jeneč nehoda na 7. kilometru.
24: Do osobních vozidel značená šipkou, vozidla jsou v levém pruhu.
23: Kolona se sune z 10 minut přibližně z 9. kilometru a D56 z Frýdku Místku do Ostravy fronta téměř od Paskova ze 43. kilometru. Více než 20 minut po pojíždí k nehodě před sjezdem na Hrabůvku v levém pruhu stále překáží dvě havarovaná osobní auta. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
1: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu. Počasí.
16: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě jen výjimečně přehánky. Teploty 16 až 20 na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
0: 8 hodin 6 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Smíšenou časovku družstev na mistrovství světa silničních cyklistů v Montrealu vyhrála štafeta Itálie. Češi vůbec nestartovali v tomhle závodě, druzí dojeli Francouzi. Třetí Švýcaři v závodě juniorů na 20 km vyhrál Španěl Benjamin Noval, tam už to bylo. S českou účastí jediný český závodník na startu Daniel Kuběna obsadil 24. místo. Juniorky ty absolvovaly taky štafetu na 10 km, nejrychlejší byla Polka Okručinská, no a v tomhle závodě Češky ztratili na vítězku přes minutu a půl. Linda Sítková 29, Eva Drhová 33. Dnes se v Montrealu o žádné medaile nejede, ale zítra ve čtvrtek tedy jsou na programu závody s hromadným startem žen do 23 let a taky juniorů.
2: To říká Karel Janů a já si dovolím ještě pozvat vaše vás, posluchače, na exkluzivní rozhovor s bývalým koučem fotbalové reprezentace Ivanem Haškem. Natáčel ho náš kolega Karel Schamberger. Hašek tam třeba promluví i o svém konci u národního týmu. Takže ještě jednou po 11. hodině rozhovor s Ivanem Haškem.
22: Radiožurnál Sport.
6: Karel Janů a David Prouza.

0: Bruno Mars ve středečním radiožurnálu Sport. Přejeme vám krásný den v 8 hodin a 10 minut. Rocková hvězda Nervák, později elegant gentleman světového tenisu. Roger Federer během své kariéry změnil nejenom svoji hru, ale i sám sebe.
1: Vyhrál 20 Grand Slamových titulů, celkem 103 turnajů. V tomto ohledu je druhý nejúspěšnější hráč historie a také Švýcar 310 týdnů strávil na pozici světové jedničky. A právě 23. září roku 2022 odehrál svůj poslední zápas kariéry. Na radiožurnálu Sport si tento okamžik připomínáme v rubrice Stalo se dnes.
0: Federerovu cestu k poslednímu zápasu zachycuje taky dokumentální film Federer posledních 12 dní, který vyšel v roce 2024. Původně přitom vznikal jenom jako soukromé video. Nakonec z něj ale vznikl dokument o závěrečné kapitole kariéry švýcarského tenisty a tady je krátká ukázka.
2: What's your secret? Training?
3: I know.
4: Welcome to the magic show.
1: Federer v mládí rozhodně nepůsobil jako klidný muž, jakého pak později jsme byli zvyklí znávat a vídat na kurtech. Na kurtu dával velmi často najevo emoce, vztek si vybíjel i na raketách, docela často se i hádal s rozhodčími. Postupně ale přicházela proměna a také výsledky.
0: První Grand Slam získal v roce 2003, bylo to ve Wimbledonu, právě tam později vytvořil rekord mužské dvouhry, když slavný turnaj vyhrál 8x. K tomu přidal 6 titulů z Australian Open, 5 z US Open a 1 z Roland Garros.
1: Ten úplně poslední Grand Slamový získal v roce 2018 v Melbourne. Ve finále Australian Open porazil Marina Čiliče v 5 setech.
0: V posledních letech kariéry ho ale stále víc omezovalo pravé koleno, podstoupil několik operací a po Wimbledonu v roce 2021 už soutěžní dvouhru nehrál. O rok později oznámil konec.
1: Je potřeba říci, že ta zranění se mu vyhýbala opravdu hodně dlouho. Roger Federer v tomto ohledu se o sebe staral velmi slušně, měl také asi trochu štěstí. Poslední zápas si nechal na Laver Cup v Londýně a po jeho boku stál a také pak seděl na lavičce muž, který byl dlouhé roky jeho největším soupeřem, Rafael Nadal.
0: Federer s Nadalem 23. září 2022 nastoupili proti Američanům Jacku Sokovi a Francisi Tiafoovi. Měli dokonce matchball, ten ale nedokázali využít a po víc než 2 hodinách prohráli 6-4, 6-7 a 9-11.
1: Federerova poslední výměna u kurtu skončila, pak přišlo dlouhé loučení s diváky, se spoluhráči, s rodinou, no a slzám se tehdy neubránil ani Nadal.
0: Docela ikonické obrázky. Švýcarovi bylo 41 let, za sebou měl víc než 2 desetiletí mezi profesionály, no a svůj vztah k tenisu na konci popsal sám.
5: Doufám, že dnes kapesníky potřebovat nebudu, ale jsem emocionální typ, takže člověk nikdy neví. Je mi 41 let. Za 24 let kariéry jsem odehrál přes 1500 zápasů. Tenis se ke mně zachoval štědřeji, než jsem si kdy dokázal představit. A teď musím poznat, kdy nastal čas ukončit svou soutěžní kariéru. Ale tenis, ten miluji. A nikdy, nikdy tě neopustím. I will never
0: leave you. Tak evidentně se na tom vůbec nic, Davide, nezměnilo. Teď za poslední dobu mě napadá ta ikonická fotografie z čestné loži ve Wimbledonu, kde všichni odešli a zůstává tam Roger Federer sám, protože on jediný je tam kvůli tenisu.
1: Je to tak. Já bych připomněl, že tenis opravdu na tenis nezapomněl, stále na kurtech se pohybuje a teď třeba před startem US Open, kdy hrál exibiční zápas s Andy Roddickem v New Yorku, tak bylo vidět, že zatímco u Roddicka už je přeci jenom znát, že nějaký ten čas profesionálně nehraje tento sport, tak u Rogera Federera byste klidně mohli typovat, že bude hrát první, druhé, třetí kolo na Grand Slamu. Tu kvalitu má neuvěřitelnou, možná fyzicky už by třeba strádal, ale pokud jde o to umění, tak tam, to tam bude pořád.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Genesis dohrávají 8 hodin 19 minut příjemnou středu 23. září. Přejeme s radiožurnálem Sport. Teď vás pozvu na 5. říjen, to se totiž koná příští desítka Pavla Horváta live. Budeme se na vás těšit tentokrát v Plzni, v kulturním domě Šeříkovka. Kromě Pavla Horváta samozřejmě dorazí taky Antonín Panenka, na místě bude taky Jan Pěruška a tentokrát hostem bude i fotbalový rozhodčí Pavel Královec. Prodej vstupenek na akci už je spuštěný, dostanete se k ním snadno přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: skupina Kiss. Středa 23. září posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku i v 8 hodin a 24 minut. Barbora Krejčíková bude dnes v 8. finále na 500 v Singapuru se snažit, možná můžu říct, zaskočit Belgičanku Mertensovou, protože Mertensová je na turnaji nasazenou 4. Navíc tenhle turnaj loni dokázala vyhrát. Nicméně Barbora Krejčíková má za sebou velmi vydařený zápas v tom smyslu, že musela dokonce odvracet matchboly k tomu, aby postoupila dál, tak jí dneska budeme držet palce i proti Belgičance.
1: No a s Mertensovou se určitě zná velmi dobře, třeba i ze 4 hry, protože Belgičanka je právě v této disciplíně také velmi znamenitou tenistkou, ale Karel, zase Barbora Krejčíková, 2 grandslamové tituly. Kolik jich má Mertensová v singlu?
0: Kolik jich máme my 2 dohromady?
1: A pokud je o ty další české účasti, tak v Changchou bude hrát Dalibor Svrčina v kvalifikaci s Japoncem Nogučím, to utkání začne za pár minutek a čekáme také, až se rozhraje souboj v Chengdu Víta Kopřivy s domácím tenistou, který má krátké příjmení Hu. A pokud jde o tenis týmový, tak v poháru Billie Jean Kingové po 11. hodině se utkají hráčky Kazachstánu a Španělska a právě z tohoto duelu vzejde soupeř pro semifinále pro české tenistky v pátek. Takže tohle všechno na Radiožurnálu Sport pro vás budeme v následujících hodinách sledovat.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Dnes ve vysílání Radiožurnálu Sport po 10. Kateřina Neumannová a jejím hostem bude žokej Josef Bartoš.
6: Radiožurnál 8:30. Se zprávami je tu Jana Utendorská.
7: Škoda JS dnes uzavřela smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se dodávky pohonu pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu ze skupiny ČES vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Právě Rolls-Royce SMR by měla v budoucnosti stavět malé modulární reaktory v Česku. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvednout o více než 7 korun, konkrétně na 1,40 korun 80 haléřů za litr. Částku může zvýšit ministerstvo práce a sociálních věcí, a to v okamžiku, kdy cena oproti lednu stoupne o více než 20%. U nafty platí vyšší sazba 44 koruny 50 haléřů už od června. V Kyjevě dnes po ruských vzdušných útocích vypuklo několik požárů. Zasažená byla mimo jiné čerpací stanice. Pozastavená byla i příměstská železniční doprava. S odkazem na místní úřady o tom informuje agentura Unian. Podle starosty ukrajinské metropole Vitalie Klička dopadly v Solomianské čtvrti mezi obytné budovy trosky blíže neurčených zbraní. V Oboloňské čtvrti pak údery zasáhly palivovou nádrž. Podle Klička utrpělo zranění 8 lidí. A Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevírá nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Stavba za více než 7 miliard korun patří k největším investičním projektům v historii školy. Nové prostory nabídnou moderní zázemí pro výuku i výzkum více než 3 000 studentů. Veřejnost si kampus bude moci poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci akce Noc vědy.
1: Sport.
7: Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli schodně jednou asistencí k vítězství v přípravě na novou sezonu NHL. Boston porazil 5-1 Philadelphii, za kterou nedochytal utkání zraněný Daniel Vladař. Karel Vejmelka si podílel 19 zákroky na výhře Utahu 6-3 v Los Angeles. Ondřej Becher vstřelil rozdílový gól při výhře Detroitu 7-4 na ledě Pittsburghu. A tým Vegas porazil San Jose 2-1 po nájezdech. V rozstřelu skóroval Matyáš Šapovaliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D5 zdržení před Cerhovicemi i před Rudnou. Na D5 z Plzně do Prahy před nehodou u Cerhovic narostla kolona až na 44. kilometr. Čtvrt hodiny se posouvá na 41. a půltý. Tam přímo v omezení srážka několika vozidel, blokovaný nejprve levý, pak i pravý pruh, okolo se musí kličkovat. Na D5 na příjezdu do Prahy kolona před Rudnou z 6. kilometru, za Ořech na 18. se jede až hodinu. A okruh se plní i ve směru z letiště před D5-kou. Zpomalíte za Karlovarskou na 25. a půltém kilometru. Silnice 43 ze Svitav do Brna u odbočky na Krhov po těžké nehodě stále v obou směrech neprůjezdná. Totálně ucpaná je aktuálně náhradní trasa přes Lisice. Více než půlhodinové kolony se vlečou jak z odbočky na Drnovice, tak od 43 z úrovně Bořitova. Zvažte sice o něco delší, ale plynulé průjezdnou cestu přes Skalici, následně Doubravici nad Svitavou, je ale vhodná pouze pro osobní auta. A devítka z Mělníka do Prahy a trvající potíže u odbočky na Zlunín. Kvůli srážce dvou osobních aut se jede pouze Kyvadlově. Provoz na Prahu velmi silný. Z odbočky na předboj ztratíte 20 minut. Z opačné strany jen 5. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Dnes si užijeme takovou malou ochutnávku babího léta, tedy stabilního, teplého a slunečného podzimního počasí. Naplno pak ovládne naše území o víkendu i v příštím týdnu. Dnes tedy jasno až polojasno, jen přechodně se objeví na nebi mraků víc. Na východě pak může sem tam sprchnout. Teploty budou ještě mezi 16 a 20 stupni. Zítra pak ale deštivo a chladno s teplotami maximálně do 17 stupňů. V pátek se začne počasí vylepšovat. To už bude jen doznívat déšť na severovýchodě našeho území a v sobotu bude krásně, slunečno, s teplotami, které budou dosahovat místy až k 26 stupňům. O co tepleji bude přes den, o to chladněji bude v noci a po ránu. Krom přízemních mrazíků se ale také musíme připravit na typické podzimní mlhy. Ty se ale budou díky slunečným paprskům poměrně rychle rozpouštět. A takové krásné podzimní počasí si budeme užívat minimálně do poloviny příštího týdne. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Ramones, Pet Sematary v 8:38. Jsme moc rádi, že dál posloucháte středeční radiožurnál Sport. Teď si budeme povídat o tenisu. České hráčky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupili do semifinále. My bychom teď měli být ve spojení s naší expertkou Andreou Sestiny Hlaváčkovou. Krásné ráno.
1: Krásné ráno všem posluchačům i vám, kluci, ahoj.
2: Andreo, krásné ráno i ode mne. Výkon Češek velmi, řekl bych, solidní. Nenasadit Karolínu Muchovou a přesto vyhrát 2-0 na zápasy, to je prostě příjemný luxus, ne?
1: Ano, já myslím, že potvrdili roli favoritek celého turnaje a potvrdili i to, že přijeli na turnaj vlastně s Ačkem, s Bčkem i s Cčkem v jednom. A hlavně si myslím, že jako bych nepodceňovala ani takový to sebevědomí, který jim dodává to, že je zase po delší době v týmu Kačka Siňaková, která tam prostě pořád jakoby drží ty zadní vrátka, pokud by došlo i na debla. Já si myslím, že to je taky velký strašák těch soupeřů. I když se včera vlastně do utkání nedostala, tak opravdu si myslím, že i to hraje roli. Každopádně včera ano, nehrála Kája Muchová. Já jsem přesvědčená o tom, že do pátku bude ready i ona a nastoupí opravdu už pak v plný sestavě úplně s tím A-týmem, top ten hráček světa.
0: Andrea Sestiny Hlaváčková s námi na radiožurnálu Sport. No a ty už si naznačila, že podle tebe jsou Češky tam favoritkami, a když tedy bude úplně zdravý ten A-tým, jak ty tomu říkáš, a podíváme se na to složení týmu, tak je to opravdu nejsilnější výběr v té nové éře Fed Cupu?
1: No, já myslím, že jako tam není opravdu o čem mít dvě top ten hráčky na singla a první hráčku světa na čtyřhru a k tomu mít ještě vlastně v záloze dvě top 50. To je něco, co si teda jako asi nedovede představit kapitán žádného týmu, ať už Fed Cup nebo Davis Cup. Samozřejmě, ale jako není to rovná se vyhrajeme. Jo, to v žádném případě, nejsem naivní a už jsem toho viděla hodně, abych věděla, že tohle prostě taky ještě úplně všechno neznamená a ty holky se umějí brutálně hecnout, umí to brutálně vlastně postavit třeba na výsledku jedné hráčky. Včera jsme viděli hrát skvěle třeba Kartel a nebo Kartelovou, tak ta prostě odehrála úžasný zápas a byla by prostě nebezpečná i třeba, kdyby se hrálo pak dál.
2: Já bych se k tomuhle utkání, Andreo, chtěl vrátit ne tak kvůli výsledku, ale kvůli těm podmínkám. Marie Bousková mluvila o tom, že vlastně trochu bojovala s teplotou a vlhkostí. Když vezmeme v potaz, že se hrálo v hale, tak jak neobvykle je, aby nebyly adekvátní podmínky, když je to přikrytý kurt?
1: No tak ta vlhkost se jako prolne i do haly, takže pamatuju si moc dobře, jako když se hrálo v Asii a hrálo se v hale, tak že to má vliv i na tohle, takže jako to si dovedu představit, že tam hráčky vnímají, ale prostě pořád jsme na turnaji, kde je to pro všechny stejný, kde na to měly holky spoustu dnů se nějak adaptovat, ale každému samozřejmě ty podmínky občas vyhovují jinak. Ale porvala se s tím, jak je u Marušky známé a běžné a nedala míček zadarmo.
0: S Andreou Sestiny Hlaváčkovou si povídáme o Billie Jean King Cupu. Samozřejmě turnaj je teď trošku jiný, než býval ještě relativně nedávno třeba v té tvé éře. Tak jaké vlastně nejsilnější zážitky Andrea Sestiny Hlaváčková má z Fed Cupu a nemusí to nutně být z kurtu?
1: No tak pro mě to byla vždycky obrovská čest reprezentovat. Pamatuju si na roky, než jsme se dostali do týmu, do výběru Petra Pály, tak jak moc jsme to prožívali, jak moc jsme si to přáli, aby nám zavolal, kolikrát nám musel volat a vysvětlovat nám, že i když jsme třeba vyhráli spoustu turnajů, tak ještě pořád dává přednost jiným a vlastně jsem furt vnímala takovou tu prestiž toho vůbec být v týmu a pak, když se nám to povedlo, tak jsem byla v éře Petry Kvitové, kdy prostě to bylo většinou o ní a o jejich zápasech a proto ten nejsilnější jako zážitek mám vlastně až v roce, kdy jsem nehrála ani s Luckou Hradeckou, což je trošku paradox, ale hrála jsem vlastně s Bárou Strýcovou, aktuální kapitánkou, a uhráli jsme rozhodující bod proti Španělsku v Seville za deštivého, šíleného, studeného počasí, kdy se hrálo až v pondělí. Půlka týmu už musela odletět do Dohy na turnaje, půlka týmu tam zůstala, fanoušku tam bylo asi 5 dohromady, ale ta atmosféra a ta euforie po tom, co jsme vyhráli rozhodujícího debla, byla fakt neuvěřitelná, a to mi tak nějak jako vysvětlilo to, proč ty holky a toho, ten Fed Cup vlastně pořád chtějí hrát a chtějí se vracet a chtějí vlastně reprezentovat a zažívat a na ten pocit. Je to prostě něco jiného. A včera to Maruška říkala i v jednom rozhovoru, je to pro ní jako 5. Grand Slam sezóny.
0: Andrea Sestiny Hlaváčková s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport, tak moc děkujeme i za tyhle vzpomínky a těšíme se zase někdy naslyšenou. Hezkou středu.
1: Děkuju i vám.

0: 8 hodin 47 minut, skupina Lucie ve středečním radiožurnálu Sport. Pojďme teď ještě jednou na tenis. Dalibor Svrčina už rozehrál svůj duel v Changchou proti Japonci Noguchimu. Je to zápas, ve kterém český tenista do něj vstoupil lépe, to už teď můžu říct, protože má výhodu breaku. Vede 2-1 v prvním setu, zároveň podává a je to 40-15. Pro něj je to kvalifikace, poslední kolo kvalifikace na tenhle turnaj. No a my jsme, Davide, tady mluvili dnes ráno už několikrát o Barboře Krejčíkové, ale teď máme tady bohužel špatnou zprávu.
1: Ano, kvůli problémům se zády nenastoupí k zápasu s Elis Mertensovou z Belgie. Jde o turnaj v Singapuru. Krejčíková včera zvládla velkou bitvu s Němkou Frýdzamovou a teď tedy pokračovat nebude. Když jsem se s ní bavil na US Open po její porážce celkem brzké na tomto turnaji, tak mluvila o tom, že v podstatě v nádrži už nemá žádné palivo, že potřebuje přestávku. Přestávka přišla a teď tady očividně další problém pro Krejčíkovou v podobě zranění zad, tak snad to není nic závažného, zásadního, tak aby Barbora Krejčíková mohla závěr sezóny v pohodě dohrát. Připomínám také zápas Víta Kopřivy, který v Chengdu nastoupí proti domácímu tenistovi Hu v 9 hodin a přibližně nějakých 15 minut a samozřejmě také to, že se bude hrát pohár Billie Jean Kingové, Kazachstán, Španělsko. Vítěz tohoto duelu nastoupí v semifinále proti Česku.
0: O nás Joe Cocker a po písničce soutěž budeme hrát o dvě vstupenky na hokejovou Tipsport Extraligu Brno Pardubice, zápas, který se hraje 27. září.

0: Joe Cocker za námi, soutěž před námi, 8 hodin 52 minut. Přejeme krásné středeční ráno všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Já pro pořádek připomenu jednak telefonní číslo sem k nám do studia 221 552 222, a jednak taky to jediné pravidlo, které tady máme: pokud jste s námi něco vyhráli v uplynulých 2 měsících, tak ještě chvilku počkejte, dejte šanci ostatním. My bychom vám tu cenu bez tak nemohli s Davidem poslat. Pojďme ještě jednou připomenout, o co hrajeme.
1: Přesně to jsem chtěl říct, Karle, ty jsi to říkal před písničkou, před Joe Cockerem, přidáme to znovu. Extraligové vstupenky na utkání Brno o Pardubice, takže souboj Komety s aktuálním mistrem soutěže 27. září se bude hrát tento zápas, plus přidáváme Radiožurnál Sport bílé tričko s červenými sluchátky. Jediné, co stačí, zavolat na to číslo, o kterém Karel Janu před malou chvílí mluvil, a poznat sportovní osobnost, kterou vám pustíme za malou chvíli.
2: Asi samozřejmě jako trenér za to nesu největší zodpovědnost já. Nejsem první tým, kdo tady prohrál, ale bohužel je to škoda, protože tyhle ty zápasy se musí uhrát a musí se uhrát, takže se neudělá chyba v tom, že dostaneme gól.
0: Tak hlas si myslím velmi snadno rozpoznatelný, ano, opravdu charakteristický. Navíc jsme o něm mluvili, o tomhle muži, v našem dnešním vysílání. Z jiných důvodů k tomu se možná dostaneme taky za chviličku, teď už si ale pojďme povídat s vámi. Hezké ráno, slyšíme se.
3: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
3: Tady Míra.
0: Míro, nevyhrál jste v poslední době, jenom pro jistotu.
3: Ne, už je to 2 měsíce.
0: Už je to 2 měsíce, dobře, tak jo, tak uvidíme, ano, jestli vyhrajete znovu. Slyšel jste hlas a poznal jste?
3: Ano, a myslím si, že je to Ivan Hašek.
0: Myslíte si to správně, gratulujeme.
1: Moc. Vstupenky na zápas Brno-Pardubice jsou takzvaně vaše, poletí za vámi. Dorazíte osobně, nebo budete obdarovávat příbuzné, přátelé?
3: Ne, asi se zajdu podívat určitě.
0: Nemáte to daleko?
3: Ne, má jsem z Valašského Mezříčí, takže hodinu a půl cesty.
0: Výborně, ale tak jo, takže výlet do Brna. A koho vezmete?
3: Asi přítelkyni.
0: Dobře, tak jo, paráda, tak si užijte výlet do Brna, užijte si hokejovou extraligu, jsme za to moc rádi, že z toho máte radost. Zůstaňte nám určitě teď na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt a víme, kam vstupenky poslat.
3: Ano, děkuji. Naschle.
0: No a my asi můžeme ještě, Davide, jednou klidně pro jistotu připomenout, že Ivana Haška jsme zvolili z důvodu, že dnes nabídneme exkluzivní rozhovor s ním.
1: Přesně tak, zhruba 15 minut s ním natočil náš kolega Karel Schamberger po 11. hodině. To uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Na ten jedním z témat bude samozřejmě i právě konec Ivana Haška u národního fotbalového týmu.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hrajou skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Jaké emoce zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové? A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: 9 hodin. Jana Utendorská zprávy.
6: Plzeňská Škoda JS podepsala smlouvu s Rolls-Royce na pohony pro malé reaktory. Popírač covidu, který vyzýval k útoku na poslance, žádá o propuštění z vězení. České tenistky postoupily přes Británii do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí kolona k nehodě na kilometru 41,5 a bude slunečno, teploty do 20 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonu pro malé modulární reaktory. Mělo být o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 500 000 000 korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček z ANO.
7: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonu takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonu pouze ze Škody JS.
6: Havlíček také řekl, že malé jaderné reaktory budou vhodným doplňkem českého jaderného programu. První reaktor tohoto typu by měl v Tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Ukrajina by podle prezidenta Volodymyra Zelenského přijala jakýkoliv formát energetického příměří. Řekl to po jednání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na valném shromáždění OSN v New Yorku. Tématem byly včera i ukrajinské přípravy na zimu a střely do amerických systémů Patriot, o které Ukrajina žádá. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Zjistil to server iRozhlas.cz. Čermák se odpykává 5,5 roku za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Maročané jdou dnes k parlamentním volbám. Politika z vítězné strany pak král Mohamed VI. Jmenuje předsedou vlády. Španělsko kvůli volbám posílilo ochranu hranice své severoafrické exklávy Seuty.
8: Španělská vláda se obává dalšího pokusu o průnik lidí z Maroka na španělské území. Kromě migrantů ze subsaharské Afriky do Seuty před 2 měsíci vniklo i několik desítek tisíc mladých Maročanů. Právě jejich hlasy se snažili získat strany ve volební kampani. Mezi mladou generací je i přes růst marocké ekonomiky vysoká míra nezaměstnanosti. Strany voličům slibovaly 1 000 000 nových pracovních míst a taky lepší bydlení, školy a zdravotnictví. I přesto se k volbám zaregistroval jen zlomek voličů z nejmladší generace. Jana Karasová, Radiožurnál.
6: Česká filharmonie zakončí mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha. V pražském Rudolfinu zahraje pod taktovkou jedné z nejznámějších ženských dirigentek Elim Cham z Hongkongu.
9: Solistou bude miláček pražského publika a miláček Dvořákovy Prahy, houslista Gil Shalom, který přednese Prokofjevův houslový koncert.
10: Říká ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon.
9: Celý tento koncert uzavře dílo, které já mám obzvláště rád a které dává vlastně České filharmonii obrovský prostor k demonstraci svých schopností, což je Stravinského Ptákohnívák.
10: Akademie klasické hudby pak v rámci závěrečného koncertu ohlásí jméno letošního laureáta ceny Antonína Dvořáka. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
4: Sport.
11: České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu, když porazili 2-0 Velkou Británii. První bod zajistila Češkám Marie Bousková, druhý Linda Nosková. Právě wimbledonská šampionka Nosková by v čínském Shenzhenu uvítala ještě o něco rychlejší povrch.
12: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna to zatím není. Uvidíme, možná za 2 dny to by doufujeme něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc pomáhají, takže to není úplně nejrychlejší kombinace.
11: V pátek Češky v semifinále poháru Billie Jean Kingové vyzvou buď Španělky nebo Kazachstánky. Jejich utkání se bude hrát dnes.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D5 nebezpečná překážka před Stříbrem a kolona před Cerhovicemi. Na D5 z Rozvadova do Plzně teď velice opatrně za sjezdem na Mariánské Lázně. Na 122. kilometru hlásíte pneumatiku mezi pruhy. Opakujeme, D5 z Rozvadova do Prahy, kilometr 122, pneumatika mezi pruhy. D5 z Plzně do Prahy a kolona před omezením u Cerhovic už z kilometru 44,5. Téměř 20 minut pojedete na 41. a půltý. Průjezdný je tam pouze pravý pruh. Vozidla po nehodě už jsou odklizená, v odstavném pruhu ještě zůstává světelná šipka. D5 plná i na příjezdu do Prahy, zdržení už se ale krátí od Rudné z 5. kilometru. Na okruh k Ořechu naberete přibližně půl hodiny. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zbystřete před Šmejkalkou. Na 25. a půltém kilometru se srazila 2 osobní auta, blokují levý pruh. Stojí v zatáčce, buďte velmi obezřetní. A ještě Praha Novopatská směrem od Kbelské na Černý most. Za sjezdem na Satelice bourali v pravém pruhu 2 nákladní automobily. Kolona se sune od Kbelské, ztratíte okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
14: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
4: Počasí.
6: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 15. Tolik zprávy.
4: Radiožurnál Sport.
0: Karel Janů a David Prouza.
15: 9 hodin 6 minut, krásné středeční, teď už dopoledne vám dál přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že jste tu s námi. Řeč teď bude o tenisu, o hokeji. Tip Sport Extraliga včera měla na programu 2 zápasy. Liberec zvítězil v Pardubicích 5-4 a hosté se radovali taky v Libeňské aréně, když Mladá Boleslav přehrála pražskou Spartu 5-3. No a my bychom teď měli být ve spojení s naším hokejovým, ne tenisovým, svým expertem Martinem Procházkou. Martine, přejeme krásnou středu.
16: Hezké ráno.
15: Jsi rád, že si budeme povídat o hokeji?
16: Ano, protože jsem včera typoval, že vyhrou oba dva opační soupeři, takže to vyšlo opět můj tip, takže nevyhrála ani Sparta, ani Pardubice, ale Liberec a Mladá Boleslav.
17: Martine, když se zastavíme u zápasu u té aktuálního mistra soutěže, tak 3 domácí zápasy, 2 porážky a k tomu prý Pískot už v souboji s Libercem, když se bavíme, že je nějaké 4., 5. kolo a je to vlastně pardubický mistr, tak to je docela brzo, ne, aby publikum bylo takhle nenasytné.
16: No, jak se to vezme? Já si myslím, že zase až tak brzo to není. Fanoušci samozřejmě vědí, jakou kvalitu má pardubický tým. O to víc, když přišly 3 posily, velmi zvučné posily. A tak předpokládají, že hlavně ty domácí zápasy, předpokládají fanoušci domácí, že budou ty utkání vítězit. No a je jasné, že i když je sice začátek sezóny, je to druhé utkání Pardubic doma, tak prostě se jim to nelíbí, no. Takže zřejmě asi prostě to dali trošku najevo. Možná i ten přístup pardubických v tom utkání, že nebyl úplně 100% a to prostě ti fanoušci takhle už vidí také a proto ten Pískot přišel.
15: Tak když hned na úvod jsme začali jednou tvojí oblíbenou disciplínou a to je typování a začal si s tím ty sám, tak druhou vím, že máš rád věc a to je vzpomínání. Tak jak často si něco takového ve své kariéře zažil ty a jak na to tým může reagovat, když takhle ti diváci, řekněme, jsou opravdu hodně nároční.
16: Zažil jsem to taky. Myslím si, že to bylo i tu druhou sezonu, když jsem byl ve Vsetíně, kdy jsme po zisku titulu 5., tak jsme začali sezónu a taky to nebylo úplně ono. a i prostě v setinší fanouci taky, ne, že by možná nás pískali, ale taky na nás pokřikovali. Ono to je celkem normální věc. Na druhou stranu ty hráči nebo ten tým si to svým způsobem uvědomuje. Ano, je tady něco špatně, asi jako neděláme něco úplně na 100%, což jsem už mluvil o tom předešlý to otázce, že tam prostě dělali pardubičtí obránci chyby. Není tam taková ta správná defenzíva, to nasazení, takový ten 100% přístup. No a tak se z toho zřejmě asi takhle budou muset chtít ponaučit, budou to muset vzít jako, jak se říká, trošku do hlavy si to dát, že musí se všechno plnit na 100%, protože Liberec toho prostě naprosto skvěle využil a nakonec Pardubice se dá říct, že i přehrál.
17: Možná tomu pískotu napomohl i fakt, že právě Liberec je teď v poslední době pro Pardubice možná nejnepříjemnějším soupeřem. Počítal jsem to ještě včera během přípravy, že posledních 7 zápasů a vlastně Pardubice zvládli proti Severočechům jenom jeden a ten ještě ne za 3 body, ale za vítězství po ať už nájezdech nebo v prodloužení. S Martinem Procházkou si povídáme dál na Radiožurnálu Sport. Já, Martine, si říkám, to už přece nemůže být úplně náhoda, ne? To jsou 2 sezóny, kdy prostě Liberec Pardubice poráží.
16: Já s tebou trochu souhlasím, ano, je to tak, prostě nesedím ten liberecký styl. Liberec hraje, mně se třeba líbil Liberec, je hrál proti Kladnu. No. Klad to bylo velmi dobré utkání, výborné utkání, svobodu dostávám, oba trenéři se ho pochvalovali, že to mělo perfektní nasazení. A teď mluvím o tom nasazení, to znamená tempo, kvalita hry, bruslení, souboje, bylo to nahoru dolu. A to právě Liberec umí a umí to právě třeba proti Pardubicím, který nejsou takhle nastavený zatím, je to základní část, začátek sezóny a Liberec toho právě takhle využívá, takže oni ty v té základní skupině nebo v té základní části prostě Liberec ty utkání proti Pardubicím zvládá, protože to má lépe nás jako nastavené.
15: No a s Martinem Procházkou se ještě chceme dostat i k tomu druhému zápasu. I tady se totiž radovali hosté, domácí debit Sparty nedopadl. Byla z toho porážka od Mladé Boleslavy a Patrik Augusta. Martine, v hodnocení toho zápasu byl docela ostrý, tak souhlasil by si s ním?
16: To souhlasil, tak hlavně byl nespokojený s první polovinou utkání, kde přesně zase o tom mluvím, nasazení do utkání, připravený hlavy, to znamená zase ty souboje tam nebyly. Naopak Mladá Boleslav na tom byla lépe, dostala se do ní 2-0, no a až pak vlastně od druhé třetiny, od té druhé poloviny utkání, tak Sparta tam přidala, tam zřejmě asi něco proběhlo i v kabině po první třetině, no a Sparta to pak už trochu zlepšila, no ale když vám uteče půlka zápasu, tak se vám těžko do toho dostává, no a tak trenér Patrik Augusta, já ho znám, tak on chce hned od začátku sezóny mít přísný metr na všechny hráče a nemůžou si dovolit prostě, když to bylo první utkání, tak nevím, možná si někdo řekne, že by tam mohla být nějaká menší nervozita, ale já si myslím, že v dnešní době ty kluci nejsou tady v tom vůbec nervózní. Takže je tam spíše to o tom přístupu, takže on zřejmě prostě chce hned od začátku, aby ty kluci byli prostě připraveni a do toho utkání byli na 100% připraveni. No a když jim to takhle uteče, tak pak se to těžko dohání a taky se jim to takhle vymstilo.
17: A ještě jedna otázka na Martina Procházku. On Patrik Augusta působí, jakože umí být docela ostrým chlapíkem, pokud jde o nějakou konfrontaci v šatně nebo možná i během zápasu na ledě. Tak myslíš si, že to bude fungovat ve Spartě? Protože přeci jenom v minulosti jsme často se bavili o tom, že třeba možná právě byl to tým, který byl složený i třeba z hvězd, které třeba neměly možná úplně potřebu hrát obzvlášť v základní části naplno. Tak mohlo by tohle fungovat na Spartany?
16: Vím, jak to myslíš, aby to nebylo tak, že by na ně byl moc přísný a pak by musel být odejít. Takže to ne, já si myslím, že on na ně bude svým způsobem přísný, ale na druhou stranu dokáže být taky velmi tolerantní, dokáže prostě využít těch hráčů ty jejich přednosti. Takže on zřejmě bude chtít prostě na ně zapracovat na tom týmu, na těch hráčích tak, aby byli prostě připraveni od začátku v těch utkáních, aby naopak šli oni do těch vedení, aby ten tým prostě to utkání kontroloval. A to včera se právě takhle nestalo, neproběhlo to. Tak proto zřejmě prostě zvolil tyhle ty slova, ale jak ho znám, tak dokáže být i velmi pozitivní a dokáže ten tým správně nabudit, takže já myslím, že bude to správná kombinace cukru a biče.
15: To říká Martin Procházka ve středečním Radiožurnálu Sport. Martine, moc děkujeme za tvůj čas. Hezkou středu.
16: Taky děkuju, naslyšenou.

0: Guns N' Roses, 9 hodin 18 minut, středa 23. září, posloucháte Radiožurnál Sport a řeč teď bude o basketbalu. Do sezony vstoupili, dost možná můžu říct, ubojovanou výhrou v pražském derby USK Praha 88-80, no a teď se basketbalisté nově vzniklého klubu SK Slavia Era NBK poprvé v sezóně představí na domácí palubovce na pražské Královce a my si o tom budeme povídat s Martinem Křížem. Martine, přejeme krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Martine, krásný den i ode mne a rovnou bych začal tím, že jakou čekáte vlastně třeba dnes návštěvu diváckou, protože pokud jde o souboj s USK, tak na Folimance bylo vyprodáno, tak může se to teď projevit, nebo doufáme, že se to tak stane, ale jakou čekáte kulisu na Královce poprvé v tom domácím zápase v NBL?
1: Tak já myslím, že ještě brzo na to nějakým způsobem hodnotit nebo predikovat, kolik přijde lidí. My samozřejmě doufáme, že jich bude hodně a nějakým způsobem si musíme tu fanouškovskou základnu vybudovat a pevně věřím, že se bude navyšovat.
0: Pojďme připomenout přeci jenom, že k té fúzi, k sloučení Nymburka a Slavie došlo vlastně na jaře. Asi tím hlavním důvodem bylo přivedení nejlepšího basketbalu do Prahy. Nakonec to dopadlo tak, takže vy vlastně hrajete ty zápasy Ligy mistrů v Pardubicích a na pražské Královce tak nějak v uvozovkách pouze ligová utkání, tak jak vy to vlastně vnímáte jako hráč?
1: Tak samozřejmě není to ideální, bohužel už jsem to zmiňoval několikrát, ta infrastruktura sportovní v Praze bohužel neumožňuje to, aby jsme tu ligu mistrů hráli v Praze, což si myslím, že je velká škoda, ale pevně věřím, že se to v budoucnu brzo vyřeší. A tím pádem tu Ligu mistrů budeme muset hrát v Pardubicích. Já si myslím, že kdyby jsme se s tím měli nějak zalamovat, tak nám to jenom uškodí. Takže všichni, myslím, v tom týmu jsou natolik profesionální, že uděláme všechno pro to, aby nás to nějak neovlivňovalo a budeme to brát jako fakt a musíme s tím pracovat.
2: S kapitánem basketbalové Slávy Martinem Křížem jsme ve spojení na Radiožurnálu Sport. Já to teď trochu, Martine, odlehčím. Zvykli jste si už na ten dres, on je docela, řekněme, typický, červeno, bílý, ne třeba každý preferuje tuhle kombinaci, tak zaprvé, jak to máte vy a obecně, prostě co říkáte na to, že hrajete ve stejném klubu, ale v jiných barvách?
1: Tak myslím si, že speciálně pro mě, který byl v Nymburce 15 let, tak je to určitá změna, ale co se týče těch dresů, tak já si myslím, že mě se docela líbí, počkáte si určitě na venkovní dresy, ty jsou zase o něco jiný, ale celkově, jakmile stoupím na hřiště, tak to úplně nevnímám a snažím se soustředit na sebe a jak co nejvíc pomoct týmu.
2: Takže nějaké takové urgence, že byste omylem nahrával barvám, na které jste byli zvyklí 15 let, se nestaly.
1: Ne, to se nestalo. Zatím a doufám, že se to nestane.
0: Martin Kříž s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Já už jsem naznačil, že ten první duel 88-80, to je docela těsný výsledek, tak ukázalo vám to něco, na čem musíte pracovat?
1: Ukázalo nám to hodně. Myslím si, že můžu říct za celý klub, že to nebyl výkon, kterým se chceme takhle jakoby ukazovat a měli jsme dost dlouhý video, co tam všechno bylo špatně a nedívalo se na to úplně pěkně. Teď jsme měli nějaký 2-3 dny na to vylepšit a pevně věřím, že už dneska to bude lepší. Každopádně jsme spolu zatím krátký čas, je tady hodně nových tváří, ale na to se vymlouvat nebudem, takže my musíme do začátku Ligy mistrů se co nejvíce hrát a ty výkony budou určitě lepší a lepší.
2: A když už jste, Martine, zmínil ty nové tváře, tak dá se třeba vypíchnout, kdo aktuálně vám přijde jako nejzajímavější posila, která přišla do klubu?
1: No, tak já si myslím, že největší rozdíl je asi to rozehrávačský duo, oba dva Američani, takže ty si myslím, že zatím ukazujou kvalitu, ale asi nebudu vypichovat, myslím si, že co jsem zatím mohl pochytit z těch tréninků a přípravných zápasů, tak si myslím, že ten tým je dobře poskládaný a všichni tomu týmu pomůžou, takže je jenom na nás, jak rychle se dá dáme dokupy tak, aby to šlapalo na plný plyn.
0: Martin Kříž, kapitán klubu Slavia Praha era NVK, s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Dneska v 18 hodin hrajete proti Opavě, tak to je přeci jenom, řekněme, jeden z těch týmů, které jako jedny z mála dokázali vlastně narušit tu hegemonii Nymburku za poslední éru. Tak je ten zápas pro vás prestižnější?
1: Neřekl bych, že prestižnější, samozřejmě jsou tam nějaké věci, například Matěj Svoboda, s kterým jsme hráli, přestoupil do Opavy, takže o to pikantnější to bude, ale já si myslím, že v téhle části sezóny to není o tom, proti komu hrajeme, ale spíš o to soustředit se na ten náš výkon a, jak jsem říkal, zlepšovat se každou minutou na hřišti.
0: To říká Martin Kříž, hráč Slavie Nymburk, s námi teď ve vysílání Radiožurnálu Sport. Martine, moc děkujeme za váš čas a ať se daří.
1: Díky moc, mějte se hezky.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Jana Utendorská.
6: Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Připlatí si noví zákazníci. U E.ONu za elektřinu v průměru zhruba 200 korun, u Pražské plynárenské až 600. Ceny plynu rostly výrazně méně, za megawatt hodinu od 50 do 160 korun. Minulých měsících zdražovali i další dodavatelé. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se na okraj zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření amerického ministerstva zahraničí. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Čeští akademici chtějí látky patentovat a teď hledají partnery pro klinickou studii. A Národní hřebčín otevírá nové stáje ve Slatiňanech. Areál za více než 130 milionů korun stojí na místě bývalého výcvikového centra, které bylo zastaralé. Stáje jsou určené především pro chovné klisny.
0: Sport.
6: Český fotbalový trenér Marek Jarolím skončil v polské Gdyni 12. celek druholigové tabulky, který v minulé sezóně sestoupil z nejvyšší soutěže, to oznámil na svém webu. Jarolím na severu Polska vyhrál jen 3 z 9 ligových zápasů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 zdržení v okolí Brna, stále uzavřená 43 u Krhova. Na D1 z Prahy do Brna trvá silnější provoz za Kývalkou, na kilometru 183 zpomalují kamiony. Před Popůvkami na 185. i osobní auta v levém pruhu. Tradiční nesouvislá kolona se posouvá až do zúžení u D2 na kilometr 196. Od Vyškova je fronta krátká, po pojíždí od Slatiny z kilometru 201. A v regionu ještě zůstaneme. Silnice 43 ze Svitav do Brna u odbočky na Krhov je po ranní tragické nehodě stále neprůjezdná. Objízdná trasa přes Lisice ucpaná v obou směrech, jak od Drnovic, tak od Bořitova, čekejte minimálně 20 minut navíc. Na D5 z Plzně do Prahy popojíždí kolona před omezením u Cerhovic ze 45. kilometru. 20 minut zabere cesta na 41. a půltý. Jede se tam pouze pravým pruhem, v odstavném navíc zůstává světelná šipka po dřívější nehodě. A na D8 z Prahy do Ústí čekejte zdržení za Zdiby. Fronta z 1. a 5. kilometru se posouvá čtvrt hodiny k omezení. Mezi 4. a 5. kilometrem pracují na opravách vozovky. Jede se pouze levým pruhem a další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky. Teploty dnes vystoupí na 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 15. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte středeční radiožurnál Sport v 9 hodin 37 minut a následující minuty budou patřit ženskému fotbalu, konkrétně finále kvalifikace Europa Cupu. To se totiž dnes týká hned dvou českých klubů. V 17 hodin Slovan Liberec rozehraje svůj duel proti Rosenborgu a o hodinu později, tedy v 18:00, pražská Sparta proti Farulu Konstanca. A my jsme teď velmi rádi, že se s námi spojila Eva Bartoňová, kapitánka fotbalistek pražské Sparty. Krásné dopoledne.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý den, Evo. Na úvod taková lehčí otázka. My říkáme Europa Cup nebo Evropský pohár, jak tomu říkají fotbalistky. Máte to nějak sjednocené nebo je to jedno?
1: Je to jedno, ale asi se tak zažilo to Europa Cup.
2: Když teď se kouknu na vás, vy jste většinou do těch evropských soutěží vstupovali z pozice, že v domácí lize jste byli buď první, nebo o kousek druhé za Slavií. Teď ta realita je o poznání jinačí. Tak vnímáte nějaké trochu třeba jiné rozpoložení v týmu, nebo možná ještě o ještě větší motivovanost před tím evropským zápasem?
1: Jo, tak poslední týdny pro nás nebyly úplně snadné v rámci toho, že jsme prohráli vlastně 3 zápasy v řadě, i když se tam samozřejmě počítal i ten kvalifikační zápas do Ligy mistryň, ale nám nezbývá nic jiného, než se postavit zase zpátky na nohy a dokázat tu naší pozici a v tomhle zápase i my bychom měli být favoritem.
0: Vy jste, Evo, zmínila porážky, na druhou stranu o víkendu jste deklasovali Baník 8-0, tak to je příjemné naladění se na Evropu?
1: No, tak ono nám ani nic moc jiného nezbývalo, než zase trošku spadnout, nebo z toho pádu na zem zase trošku zamakat a jsem ráda, že se to povedlo, ale v tomhle směru to pro nás nemůže být měřítko. Říkám, to první zrcadlo větší bude nastavený dneska a uvidíme, jak se to povede, ale každopádně pro nás ty cíle jsou úplně jinde, než v těchto zápasech, řekněme, s týmama z druhé půlky naší ligy.
2: S Evou Bartoňovou si povídáme na radiožurnálu Sport, když se teď zaměříme na vašeho dnešního soupeře z Rumunska, Farul Konstanta. Oskore první místo, nicméně tam jsou 3 týmy na stejném bodovém ohodnocení. Každopádně, pokud jde o vstřelené branky, tak to je něco, řekl bych, opravdu hodně nadstandardního. 5 zápasů a 49 gólů. To je asi věc, nevím, viděli jste třeba nějaký sestřih, nebo máte nějak speciálně připravenou teďka hru právě na tuhle ofenzivní smršť?
1: Jo, tak my se samozřejmě připravujeme na každého soupeře a ty videa dneska není až takový problém sehnat. Myslím si, že v Rumunsku ta soutěž je ještě asi na horší úrovni než u nás, takže tam bych ty výsledky nebral úplně jako bernou minci. My, co jsme si pouštěli, tak to byly hlavně ty jejich kvalifikační zápasy o Champions League, což bylo třeba proti Austrii Vídeň, kdy ten zápas oni prohráli 5-0, takže si myslím, že měli bychom dneska dominovat na tom hřišti my a samozřejmě musíme si dát pozor na jejich ofenzivní sílu, ale co jsme viděli v těch videích, tak si myslím, že ta síla by měla být na naší straně.
0: Když vy říkáte, že byste měli dominovat na hřišti, hrát se bude na Letné, tak jak vy to vnímáte? Je to pro vás plus?
1: Tak poslední ročník v té evropské lize se nám, jak to vzít, že jo? My jsme vlastně v té Evropě došli dost daleko, ale na Letný se nám úplně výsledkově nedařilo. Každopádně letos se to zase obrátilo, že proti Servet Ženeva jsme tam vyhráli, takže už si na ten stadion asi zvykáme, hrajeme tam čím dál víc zápasů a když nám přijdou podpořit lidi, tak já za sebe musím říct, že tam hraju ráda, protože ten trávník je úžasně připravený a to je radost prostě, no. Tam se člověk nemůže vymlouvat na drny.
2: S Evou Bartoňovou si povídáme na radiožurnálu Sport. Ještě u toho kontrastu bych chviličku zůstal u hřiš, protože je to samozřejmě příjemná změna, ale to, řekněme, střídání stadionu taky dlouhodobě nemůže úplně asi napomáhat. Ne? Tak na co třeba si člověk nejvíc zvyká v momentě, kdy přijdete z Proseka nebo z Letňan právě na Letnou, na větší stadion?
1: No, tak je to určitě ten trávník, ale na to se zvyká, jak jsem řekla, velmi snadno, ale myslím si, že i pro mladší hráčky tam je velký rozdíl v rámci těch tribun a když pak přijdou 2000 lidí a dneska máme kotel, který nám dělá výbornou atmosféru, tak je to trošku něco jiného, ten tlak toho, že hrajete vlastně přímo před zrakama toho vedení a jste na té Spartě, tak určitě to na někoho může působit, ale myslím si, že obecně je to pro nás všechny zážitek. zážitek a že si toho vážíme, že tam můžeme být.
0: Fotbalistky pražské Sparty dnes od 18 hodin na Letné čeká finále kvalifikace Europa Cupu. Soupeřkami budou hráčky Farulu Konstanty a my jsme teď mluvili s kapitánkou fotbalistek pražské Sparty Evou Bartoňovou. Evo, tak moc děkujeme za váš čas a ať se daří.
1: Děkujeme moc, mějte se hezky.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: s Dimitarem Berbatovem, Garethem Balem nebo Robbym Keenem. Když se ale řekne český fotbalový brankář Premier League, tak si možná Radka Černého úplně na první dobrou nevybavíte.
1: V elitní anglické soutěži ale odchytal dohromady 21 zápasů, rozdělil je přitom mezi roky 2005 a 2011 a také do dvou týmů. Oba působí v Londýně a my se vás teď ptáme ve sportovní encyklopedii, jestli byste si tipli, které to jsou.
0: Tak teď jsem tady měl mít připravený takový ten jingle, ale nemám ho tady, tak ho radši nebudu hrát, protože to už by byl další zvuk. Pojďme tedy na správnou odpověď. Z pražské Slavie Černý nejprve přešel do Tottenhamu, no a následně se stěhoval do Queen's Park Rangers.
1: V obou týmech ale na úrovni Premier League plnil roli dvojky a proto těch ligových zápasů zase nebylo tolik. Stabilně chytal Radek Černý na britských ostrovech jen v sezónách 2008-9 a 9-10, kdy však z QPR působil ve druhé lize, která se jmenuje Championship. Takhle pro slavistický totální podcast popsal své roky v Anglii.
2: Mě skoro bylo 31 let. Já jsem tam šel s tím, že i Tottenham si mě vyzkouší a myslím, že po roce a půl prodloužili tu moji smlouvu o další dva roky, takže nakonec jsem tam byl 3,5 roku. Takže potom, když jsem chytal, to bylo paradoxně, když už jsem odcházel a už jsem viděl, že půjdu do Queen's Park Rangers a Tottenham mi nabízel smlouvu dál, ale to už mi bylo 35 a říkal jsem si, tak teďka mám poslední možnost si někde zachytat na starý kolena a šel jsem do Queen's Park Rangers. No a nakonec jsem tam zůstal ještě 5 let, takže jako to byl takový paradox.
0: Tak zatímco Tottenham asi celá řada z posluchačů Radiožurnálu Sport velmi dobře zná i díky bývalým hvězdám, jako jsou Kane nebo Son, jejich pravidelné účasti v evropských pohárech, tak Queen's Park Rangers přeci jenom to je klub, který aktuálně takový vyhlas nemá. Radek Černý ho přibližuje.
2: Queen's Park Rangers je trošku jiný. Já bych to přirovnal, já jsem tomu vždycky říkal, londýnská Bohemka. Malej stadion, ten klub je takový, jak bych řekl, průměrný, ale nějak tak se furt v té druhé lize drží, ale příjemný rodinný klub, akorát že v té době tam byly Ecclestone a Briatore z Formule 1, takže to bylo takový bláznivý, ale aspoň byla sranda.
1: No, dovedu si představit, že klub vlastněný těmito dvěma muži s známými z prostředí Formule 1, tak to mohlo být velmi zajímavé. Když to ale vztáhneme zpátky Černému, tak pakliže si třeba na serveru YouTube zkusíte vyhledat nejlepší momenty jeho kariéry v Anglii, moc jich nenajdete, spíš než zákroky uživatelé vystřihli inkasované góly, i když kdo se může pyšnit tím, že ho prostřelil třeba jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, Cristiano Ronaldo, tehdy v barvách Manchester United. Mimochodem, to byl jubilejní 100. gól Ronalda v profi kariéře.
0: No tak vyloženě to tady komentátor na Radka Černého hodil, tak to asi není úplně příjemné být v takovémhle sestřihu. Každopádně jinak Radek Černý řadu gólů pochytal a to tedy připomeňme ještě jednou dohromady za skoro 9 let v anglických soutěžích.

0: Bruce Dickinson ve středečním radiožurnálu Sport. Je 9 hodin a 56 minut. Od mikrofonu se s vámi ze studia pro dnešek loučí Karol Janů a David Prouza. Davide, moc děkuju za spolupráci a můžeme rovnou pozvat a nalákat na to, co tady bude po desáté.
1: Napodobně, Karle, bavilo mě to po delší době moc a po 10. hodině po zprávách nás čeká středeční klasika s Kateřinou Neumannovou. Tentokrát je ten rozhovor předtočený, takže můžeme i říci, že bude velmi zajímavý a hostem bude žokej Josef Bartoš, mimochodem trojnásobný vítěz Velké Pardubice.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
4: Sněmovna může i dnes jednat v nočních hodinách. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize přeruší vysílání, protestují proti škrtům. Pardubice i Sparta v domácích zápasech hokejové extraligy prohrály. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí popojíždí kolona od zdib k omezení na 4. kilometru a bude slunečno, teploty do 20 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například konec valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů. Do sněmovny zamíříme živě. Dopoledním radiožurnálu už po zprávách. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize budou dnes stávkovat, kritizují škrty a výpadky z příjmů z reklamy. Televize by měla příští rok přijít přepočtu o více než 2 miliardy korun. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odbory varují před propouštěním nebo omezením regionálního zpravodajství. Vláda tvrdí, že kvůli vysokému deficitu musí šetřit.
5: Zaměstnanci France Television přeruší vysílání od 14 hodin do půlnoci. Odpoledne budou protestovat před ministerstvem kultury. Podle ředitelky televize Delphine Ernotové by škrty dopadly například na původní tvorbu. Řekla Ernotová rozhlasové stanici RTL. Podle ředitelky hrozí, že zahraniční streamovací platformy nahradí francouzské seriály a filmy. Odbory taky varují před dalším propouštěním. Už letos televize zrušila 250 pracovních míst. Vláda před 4 lety zrušila televizní poplatek. Od té doby o rozpočtu televize každý rok rozhoduje parlament. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: V Kyjevě dnes po ruských vzdušních útocích vypuklo několik požárů. Zasažená byla mimo jiné čerpací stanice. Pozastavená byla i příměstská železniční doprava. S odkazem na místní úřady o tom informuje agentura Unian. Podle starosty ukrajinské metropole Vitalie Klička dopadly v Solomianské čtvrti mezi obytné budovy trosky blíže neurčených zbraní. V Oboloňské čtvrti pak údery zasáhly palivovou nádrž. Podle Klička utrpělo zranění 8 lidí. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Kraj nedávno přešel na nový systém. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Od té doby jihočeský koordinátor dopravy Jikor tuž několikrát upravil jízdní řády.
6: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic, valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně, spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
7: Popisuje situaci v Lomnici nad Lužnicí na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
8: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
7: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Radiožurnál.
0: Sport.
9: Hokejisté Sparty podlehli ve třetím kole Tipsport Extraligy Mladé Boleslavi 3-5. Pražané tak na svém ledě prohráli se Středočechy poprvé po 5,5 letech. Body nemají ani Pardubice, ty nestačily na Liberec. Bílí Tygři si odvezli vítězství 5-4. Mistrovské Dynamo vedlo v utkání pouhou půl minutu, jinak se mu nedařilo, říká útočník Matěj Stránský.
10: To nasazení nebylo úplně, jak by mělo být, si myslím, a to posouvání těch puků, tam prostě ztráty na modrých a nečipnutí puků dovnitř přes nahrávky, takže prostě věci, které se dají zlepšit, na kterých se dá pracovat a to, když zlepšíme, tak budeme mít z té hry víc.
9: Extraligovou tabulku vede jako jediný 100% tým Třinec, po vítězství Liberce je naopak posledním týmem bez výhry ten z Vítkovic.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D11 nehoda za Jirny a zdržení i v okolí Lysé. Na D11 směrem z Prahy do Hradce kousek za Jirny na 9. kilometru odklízejí následky nehody dvou osobních aut. Blokovaný zůstává levý pruh a zpomaluje se na 8. kilometru. Zdržení do 10 minut. D11 v opačném směru, tedy z Hradce do Prahy, a potíže na úrovni Mochova. Zhruba na 15,5 kilometru hlásíte překážku. Dá se projet pouze jedním pruhem a kolona od sjezdu na Lysou vás zdrží také okolo 10 minut. D8 z Prahy do Ústí a narůstající zdržení před zúžením mezi 4. a 5. kilometrem. Za Klíčany dnes dopoledne opravují vozovku a uzavřeli pravý pruh. Zastavíte už těsně za zdiby a ztratíte 15 až 20 minut. Na silnici 6 z Prahy do Varů u Verušiček odklízejí následky nehody. Na místě je náš zpravodaj.
12: Nákladní vozidlo, dodávka a pick-up. Zasahují hasiči, je tam i dopravní policie, to dělají se kolony a kivadlově řídí dopravu.
11: A v Praze silný provoz v Novopatské směrem na Černý most za sjezdem na Satelice stále v pravém pruhu překáží následky střetu dvou nákladních vozidel, kolona od Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20 na severu a severovýchodě kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
13: Krásné dopoledne, od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Nejvýznamnější překážkový dostih v Itálii a následně velká pardubická čeká mého dnešního hosta, žokeje Josefa Bartoše, který mimochodem velkou pardubickou vyhrál už 3x. Pepo, ahoj, díky, že jsi téměř přesně po 2 letech opět ve studiu Radiožurnálu Sport.
14: Ahoj a přeji pěkný den.
13: Pojďme to vzít postupně. Ty téměř, ne snad okamžitě, ale po dnešním rozhovoru už budeš směřovat svou cestu do Merána, do Itálie, kde se jezdí nejvýznamnější překážkový italský dostih, Gran Premio. Ano. A ty tam nepojedeš jenom jeden závod, tak co ti tam čeká?
14: Je tam 2 den, sobotní meeting a nedělní. V sobotu mě čekají 4 dostihy, kde vrcholem je Crystal Cup na 6 kilometrů. Je to cross country, podobná velký pardubický, ale ne tak populární. A druhý den v neděli mě čekají další 4 dostihy, kde vlastně pojedu proutěné překážky i steeple chase. Je to od kategorie od 3 let, 4letý a potom ten vrchol 5letý a starší Gran Premio Merano.
13: Každý den 4 starty, to se mi zdá jako docela slušná porce. Je to pro tebe standard nebo je to výjimečné?
14: Je to tak akorát, 3 až 4 starty jsou ideální. To vlastně mám pokaždý, když jsem někde na dostizích. Pro mě je pak těžší třeba při dnu velká pardubická, kdy jich letos mě čeká 7 v kuse, takže to je trošku těžší.
13: Kolik sil bere takový jeden start tobě jako jezdci?
14: No tak veme to sílu, ale samozřejmě jsem zvyklý v tréninku jezdit třeba 4-5 koní denně, takže prostě to je taková rutina. A člověk nejvíc asi ztratí při tom prvním, protože ten první jako ti vezme hodně síly a zdá se ti, že už pak nebudeš pak mít sílu na další, ale vlastně pak se to tělo rozjede a druhý, třetí, pátý start a už to prostě jede.
13: Jak se třeba zapracováváš, protože sportovec ve sportu, jako je atletika, lyžování, se jde rozcvičit, stretching, nějaké rozklusání, jak vypadá rozcvičení žokeje?
14: Já dopoledne, než jdu na závodiště, tak chodím třeba v Meránu, chodíme do termálu, tam prostě si dám nějakou sauničku lehkou, pak si zaplavu.
13: Sauničku před závodem?
14: Jo, tak my pořád řešíme tu váhu, takže stejně tam těch 0,5 kilo upravuju a pak si tam lehce zaplavu, dám si nějakou výřivku, připravím si trošku to tělo na ten odpolední den.
13: Není naopak z těchto pro normálního člověka spíš regeneračních procedur člověk takovej trošku jako rozvolněný?
14: Já to mám spíš spojený s tím ránem, to děláme jako vždycky takový rituál, tam chodím na 2 hodinky předtím, než jdem na závodiště a v podstatě bez toho už bych se necítil ve svý kůži.
13: Jaké koně pojedeš? Pojedeš favority nebo naopak spíš outsidery?
14: Pojedu teď hlavně pro italské stáje a budou to většinou favoriti nebo spolufavoriti, takže mě čekají velmi dobrý koně na ježdění.
13: Itálie, my jsme se bavili před 2 lety, tak vím o tobě, že pro tebe je Itálie velmi jako častým pracovním místem, kam jezdíš závodit. Italské koně jezdí hodně často. Je pro tebe ta Itálie spíš pracovní příležitostí, kde si těch příležitostí dostal hodně, anebo je to i trošku srdcařská záležitost a Itálii máš rád jako zemi?
14: Je to hodně i srdcařská záležitost. Itálii miluju. Od Říma až po Merano, ten styl životní, ty lidi, jak se chovají, a italská kuchyně taky skvělá, takže mám to prostě rád Itálii, takže není to jenom pracovní, to je pracovní věc.
13: Jak žokej z České republiky dostane vlastně příležitost v zahraničí? Existují třeba ve vašem sportu manažeři nebo někdo, kdo hledá prostě jezdce pro koně, nebo je to jenom nějaká schoda okolností a náhod?
14: Existují i manažeři, agenti, kteří ti hlídají ty ryta v průběhu týdne, ale to je především v rovinovém sportu, protože ty mají dosti každý den a my, co je máme jenom o víkendu většinou, ty překážkový, tak si to obstaráváme všechno sami, takže bez manažerů v podstatě jde o to, v který stáji člověk pracuje, tak pro tu jezdí a takhle to funguje.
13: Itálie ale není jediná vlastně zahraniční destinace, kde ty máš nějaké závazky nebo kde jsi jezdil. Mám pocit, že tam byla i Francie, Německo. Jaký je rozdíl mezi vlastně různými zeměmi a vlastně závody, které ty jezdíš?
14: Itálie je, řekl bych, taková druhá kategorie od Francie. Francie je opravdu to úplně nejvíc, co člověk jako může dosáhnout, a je to největší profesionalismus. Itálie je jí asi nejvíc blíž s Českou republikou, takže asi takhle. No.
13: A pro tebe, pro jezdce, kde to je nejzajímavější z pohledu i jako lukrativnosti, třeba toho, jak si vlastně jsi schopen svoje živobytí obstarat, protože pro tebe je to obživa, tak kde je to nejprestižnější, kde je to třeba i nejlépe placeno?
14: Nejlépe placeno pro mě je to v Itálii, kde už jsem si vybudoval jméno a za tu dlouhou kariéru, protože tam prostě mám ty trenéry a majitele, kteří mě chtějí, a vlastně díky tomu se i uživím. Když to srovnám s Francií, tak to je finančně o něco, o trošku vejš, ale tam já nemám prostě ty konekce žádný z minulosti, tam já jsem jezdil pro český stáje jenom občas ve Francii a vyloženě jsem nikdy ve Francii nepracoval, ani jsem s nikým nespolupracoval.
13: Jsi placenej od počtu startů nebo od třeba závodního dne?
14: Od počtu startů. Je to vlastně podle toho, kolik jezdím do stihu, a potom jsou dotace, z kterých já mám 5%.
13: Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: žokej Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport. Pepo, já když jsem se podívala na tvou historii, tak jsem zaznamenala, že ty jsi jezdil i rovinné dostihy. Později jsi přešel na překážkové dostihy. Jaký je důvod této změny, nebo byl?
1: Především je to důvod váhy, protože rovinové dostihy se běhají od nějakých 50 kg do 65 a překážkový od 62 do 75. A jelikož jsem vysoký a prostě postupem věku se mi ta váha trošku zvýšila, tak jsem přešel z rovinového sportu do překážkového.
0: A proč jsou ta pravidla takto nastavená, že rovinné závody jezdí lehčí jezdci a naopak ty v uvozovkách těžší jezdí překážky?
1: Protože rovinový sport, to jsou výkonnostní zkoušky mladších tříletých a čtyřletých koní převážně. A tam jde o to, aby měli co nejlepší čas na trati třeba 1600 metrů. A pokud má jockey víc než 60 kg, tak by určitě nedosahoval nikdy ten kuň takových časů, jako ten, co má 55 kg. A v překážkovém sportu je to hlavně o nějaký síle koně a o vzdálenosti, takže tam na tom času tak nezáleží.
0: Je to pro tebe zábavnější s překážkami?
1: Je to zábavnější určitě jet z překážkový dostihy, ale je tam větší nebezpečí.
0: Potom, co se vrátí z Merána, které vlastně je na programu nadcházející víkend, tak už bude asi vše směřovat k velké Pardubické. Ty jsi ji třikrát vyhrál, ale kolikrát jsi ji jel celkově?
1: Myslím, že 20krát, takže teď asi 21. start.
0: Takže obrovské zkušenosti. Ty pojedeš koně, který není úplným favoritem. Kam sahají jeho ambice?
1: Není úplně favorit. Arukarias je výborný kůň z Francie koupený. Má za sebou jednu velkou Pardubickou, kde byl 11. a letos byl 2. v kvalifikačním dostihu na Velkou Pardubickou, takže bychom chtěli dosáhnout třeba umístění mezi prvními 5.
0: Řekni mi, s tvými zkušenostmi těch zhruba 20 startů, jak ty umíš pomoct koni, který není třeba tak velkým favoritem k dobrému výsledku? Právě díky těm zkušenostem. Třeba když je někdo mladý jezdec, má jednu, dvě zkušenosti s Velkou Pardubickou a vedle něj seš ty. Co tomu koni můžeš dát navíc?
1: Tak znám hodně dobře ten kurz Velký Pardubický, vím, kde se jezdí vlevo, kde vpravo a dokážu tomu koni najít takovou lepší cestu k tomu skákání a získat tady na těch věcech. Umím třeba mu najít trošku kratší dráhu, než třeba jedou ostatní. A v tom dostihu ty zkušenosti jsou jako důležitý, protože musí člověk chápat, jaký je tempo od startu, jaký je tempo po taxisu a jak se to mění a na to se musí reagovat. A to samozřejmě, pokud jedu po druhý, tak tohle ještě člověk tak nevnímá.
0: Teď jsi mi nahrál na další otázku. Mě zajímá to, když toho koně znáš a máš zkušenosti, o kterých jsi teď mluvil. Jak vlastně dokážeš třeba z toho koně korigovat během závodu vzhledem k tomu, jaký ten kůň je? Někdo možná má lepší starty, někdo naopak závěry, aspoň tak to je třeba u sportovců, u atletů. Umíš vlastně při znalosti toho koně třeba regulovat jeho tempo a na začátku ho trošku přidržet a dát mu vlastně prostor, aby měl nějaké síly třeba do finiše?
1: Určitě jsou různý typy koní, jsou tempaři, anebo prostě naopak koně, který by se rvali ze začátku a pak už nemůžou, takže ty se musí prostě přesně schovat, podržet v tom poli a využít jejich závěru, což je taková třeba moje přednost při ježdění, já mám radši tyhle koně, který útočí v závěru a tam já prostě můžu těma zkušenostma v tom dostihu udělat spoustu věcí s tím koněm.
0: Toho koně, kterého pojedeš, promiň, to jméno bylo složité, já ho zapomněla.
1: Arukarias.
0: Tak jezdíš s ním i na tréninku? Znáte se dobře i vlastně z tréninkových třeba jíst?
1: Jezdím na tréninku, ale jezdil jsem především z jara před sezónou, před tou kvalifikací. Teď on už má prostě svůj režim a už se nepotřebujeme dál poznávat, takže teď na tréninky s ním nejezdím, protože on trénuje na Moravě a já doma pracuji ve vlastní stáji mého otce a taky v Itálii, takže s ním se potkám až na dostizích.
0: Josef Bartoš je před Velkou Pardubickou a před Meránem hostem Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Blíží se svátek Velká Pardubická a žokej Josef Bartoš je s námi na radiožurnálu Sport. Pepo, čím si vykládáš to, jakým svátkem je Velká Pardubická v České republice? Protože přece jenom v porovnání s významnými evropskými dostihy je to asi jeden ze závodů, ale pro nás je to tady velký svátek. Je to ta historie nebo čím si to vysvětluješ?
2: Určitě ta historie. Historie prostě Velký Pardubický, která pro Českou republiku je opravdu klenotem a vždycky byla. A hlavně to vydrželo i v této nové moderní době, což je obdivuhodný, že pořád to má takovou úroveň a prostě takovou oblibu u těch lidí.
1: Mám celou sadu otázek na téma střídání koní. Protože ty jsi před chvílí mluvil o tom, že koně, kterého pojedeš na Velké Pardubické, už znáš. Jak dlouho potřebuješ na to, aby si se s koněm seznámil a poznal ho?
2: Jako pokud jedu jenom dostih, tak může se mi stát, že ho poznám až v padoku, kdy na něj nasednu. Mám nějakých 10 minut před dostihem na toho trošku poznat, ale mám už v dnešní době nějaké poznatky z videa, takže už trošku si toho koně jako proberu v hlavě a pak mám informace od trenéra a ještě od nějakého jezdce v tréninku, jak ten kuň funguje a prostě podle toho se zařídím a do těch 10 minut si myslím, že ho poznám, abych věděl, jak ho mám jezdit. Ale pokud jezdím koně, který ho znám i z tréninku a jezdím ho furt, tak to je velká výhoda.
1: No, to jsem se právě chtěla zeptat, jestli se dá jet kuň takzvaně z voleje, že prostě na něj sedneš a jdeš na závody, takže ty jsi mě odpověděl, že ano. Pro koho je to horší, pro toho koně nebo pro tebe?
2: Spíš, když ho neznám, tak asi pro mě, protože ten kuň si stejně dělá, co on potřebuje a jak je natrénovaný a já si musím jako přizpůsobit, takže pokud ho neznám, tak to přizpůsobení musí být rychle prostě už před tím dostihem.
1: Jaká jsou největší úskalí takového toho krátkého zžití se s koníkem těsně před startem?
2: Tak hlavně jde o to, jak mi funguje na to, abych ho udržel, to znamená, některý kuň se musí prostě levá, pravá, jak se říká mezi náma, aby ho vzal člověk zpátky do někoho, se musíte trošku víc pověsit, abyste ho udržel, někdo se musí pobízet třeba půl dostihu. Takže prostě záleží strašně na tom, jak se s tím koněm zžiju už před dostihem a jak on mi funguje na ty moje pobídky nebo ty moje věci.
1: Poznáš něco z toho, když k tomu koníkovi přijdeš, pohladíš ho a prostě takový ten první kontakt, ještě než na něj sedneš, dá se něco poznat?
2: To bych řekl, že tohleto ne. V tom padoku ty koně jsou nervózní, my trošku taky a soustředíme se spíš už jenom na ten dostih, takže tady to navázání na toho koně to je spíš, když ho člověk zná, tak jako se na něj napojí, ale pokud tam přijde hnedka z první, tak to nejde tak rychle.
1: Chová se jeden kůň třeba různě k různým jezdcům? Když asi každý máte nějaký svůj osobitý styl, reaguje každý kůň, nebo ten jeden kůň reaguje třeba různě na různé jezdce?
2: Určitě, je v tom strašný rozdíl. Každý má jinou ruku z nás jezdců, každý má trošku jiný těžiště při tom cvalu a ten kuň na to reaguje a přesně jako tam jsou ty rozdíly potom, že některý jezdec sedí tady tomu koni a některý druhému.
1: Naopak, když toho koně znáš dobře, říkal si, že to je výhoda. Samozřejmě asi od trenéra máš nějaké informace, jestli je to, jak jsi říkal, tempař, nebo naopak nějaký zběsilý Janek trochu. V čem ještě je to výhoda, když se opravdu s tím koněm dobře znáte?
2: No tam je to výhoda asi pro ten tým kolem toho koně, protože ten trenér většinou mi ani nedává instrukce. Jak už se takhle známe, tak on prostě ví, že už se známe, už máme něco odjeto spolu, takže mi nechá absolutně volnou ruku a pro mě potom ten dostih je vhodně takovej jednodušší psychicky.
1: Navázání nějakého jako osobního vztahu s tím koníkem. Já si myslím, že jsou k tomu náchylné především holky.
2: Ty ošetřovatelky, který se vlastně o ně starají v té stáji, no, ty navážou většinou ten kontakt nejvíc.
1: Takže jezdci ani jezdkyně ne?
2: Myslím si, že o dost míň, protože my opravdu jezdíme různý koně přes ten den, přes to odpoledne a nemáme takový vztah vyloženě k jednomu koni. To no, se ale mi stalo jedině, když jsme měli Sixtínu panování, tak tam prostě celá rodina byl takový kuň, s kterým jsme žili vlastně.
1: Ale přece jenom existují třeba koně, na které se těšíš, že víš, že pojedeš, už je znáš a těšíš se na ně?
2: Jo, určitě, pokud má prostě ten kuň nějaký charakter, který mě sedí, tak to úplně na něj se těším, protože tam vím, že to bude pro mě strašně jednoduchá jízda.
1: strašně zajímavé i pro mě. Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport.
0: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
3: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediální partner Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
4: 10.30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
5: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES dnes uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR na dodávku pohonů pro malé modulární reaktory. Informoval o tom dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Smlouva zajišťuje, že plzeňská společnost Škoda JS bude výhradním projektantem a dodavatelem pohonů pro reaktory. V jednotlivých případech půjde o dodávku v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor v Česku má vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. Ceny dálničních známek by se v příštím roce měnit neměly. Poslanci dnes projednají novelu, která má zrušit pravidelné zvyšování jejich ceny. Koalice tvrdí, že bez této změny by byly české známky jedny z nejdražších v Evropě. Opozice naopak varuje, že změna může připravit státní fond dopravní infrastruktury až o 500 miliardy korun ročně. A začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Sport. Fotbalisté druholigového Kladna přivítají prvoligový Baník Ostrava, a to ve třetím kole domácího poháru. Hrát se začne v 16 hodin. Do osmifinále zatím postoupily všechny prvoligové kluby, kromě Olomouce. Ta po penaltách podlehla druholigovému Prostějovu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D11 překážka u Lise a nehoda za Jirny. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy teď velice opatrně hned u sjezdu na Lisou na 18. kilometru.
7: Mezi pomalým a rychlým pruhem leží kus pleku, vypadá to jak vodidla, ale je to přesně uprostřed, takže se tomu auta musí vyhýbat, tak jen pozor.
6: Na D11 v opačném směru, tedy z Prahy do Hradce, trvají komplikace za sjezdem na Úvaly. Na 9. kilometru řeší v levém pruhu kolizi dvou osobních aut kolona na 15 minut ze 7. Na D1 z Prahy do Vyškova zbystřete při průjezdu Brnem. Kousek za sjezdem na Mikulov na 195. kilometru stojí v pravém pruhu nabourané nákladní vozidlo s osobním. V osobním naberete čtvrt hodiny z kilometru 193. Kamiony brzdí o mnoho dříve, přibližně na 187. D5 z Plzně do Prahy plná před omezením u Cerhovic ze 45. na 41. a 5. kilometr je to teď na 20 minut. A na 55. z Přerova do Olomouce za Kokory bouralo nákladní vozidlo s osobním, velká nehoda, provoz výrazně blokovaný, dá se projet kyvadlově, v obou směrech dlouhé až 20-minutové kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude polojasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno a na východě ojediněle přeháňky. Teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme kolem 15. Tolik zprávy.
0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: O nadcházejícím víkendu se běží největší překážkový dostih v Itálii, Gran Premio, a hned potom za 14 dní Velká Pardubická, a právě proto máme dnes ve studiu Josefa Bartoše, žokeje, a povídáme si nejenom o těchto závodech, ale o spoustě zajímavých věcí okolo koní. Pepo, mluvili jsme o váhových kategoriích nebo váhových limitech pro jezdce. Ty seš na žokeje relativně vysoký, ty máš nějaký 1,80
2: m. Ano, 1,80
1: m. Takže s tou váhou, přestože seš extrémně štíhlý, to je asi boj. Znamená to, že seš odsouzen k věčnému hladu?
2: K věčnému hladu ne, ale v podstatě jsem furt aktivní, buď pracuju nebo trénuju, a tu váhu si prostě udržu pořád a stejně. takže nemám žádný výkyvy, že plus pět, minus pět nebo tak něco a o to je to jednodušší, ale samozřejmě celý život jako asi toho s ním o hodně míň, než když si sedne můj kamarád, který nejezdí do stihy a sedneme si spolu k obědu, tak já s ním tak půlku a jsem najedenej a on by nebyl. No.
1: Takže neznamená to, že večer chodíš spát a kručí ti v břeše?
2: Ne, to ne, ale opravdu jako jim menší porce a asi takovou dobrou stravu. Mám rád italskou kuchyni, takže těstoviny, nějaký maso, hodně zeleniny, tak si myslím, že ta strava je taková vyvážená.
1: Mění se nějak vlastně ten boj s váhou nebo její regulace s věkem, protože ty seš opravdu závodníkem, asi můžu prozradit, že ty je 45.
2: 45, no.
1: No, takže samozřejmě ten metabolismus trošku jinak frčí 20-letému klukovi a s postupem věku se to většinou mění.
2: Určitě, předtím to bylo takový lehký a teď opravdu si musím dávat pozor, kolik toho s ním a co s ním, takže mění se to věkem a je to těžší potom v mých letech, ale zase už to dělám takovou dobu, že úplně znám to svý tělo, že prostě to funguje všechno.
1: Ty ale nejezdíš jenom na koni, ty musíš mít asi i kondiční tréninky, protože o tobě je známo, nebo aspoň dostala jsem takovou informaci od svých informátorů, že ty seš na tom velmi dobře kondičně. To znamená, že ten trénink prostě kondiční musíš dělat. Z čeho tu energii bereš? Máš třeba i nějaké jako třeba doplňky výživy, z kterých čerpáš energii při dlouhých trénincích, protože jsi říkal, že jezdíš za den i několik koní.
2: Tak je to především o tom trénink s koňma a pokud jich člověk odjede hodně za ten den, tak když seš třeba těch 5-6 hodin v tréninku na koni, tak to ti strašně dá i to fyzična a potom člověk nemusí to tolik doplňovat nějakým individuálním sportem a během a já nevím, posilováním. Takže důležitý je prostě pořád pravidelně něco dělat a pak ta fyzička si myslím, že tam skočí sama.
1: No, sama neskočí, to určitě ne, ale dobře. Ale ty jsi mi neodpověděl na to, třeba jo. Používáš nějaké výživové doplňky, energetické tyčinky, kdy prostě doplňuješ energii třeba mezi tréninky, mezi jednotlivými jízdami.
2: Používám doplňky různý, nějaké vitamíny, hlavně kosti, různé vitamíny, potom ty, teď jsou ty gely sportovní, takže to já taky mám rád, i ty rychlý cukry, prostě, které jsou někdy potřeba. Když to tělo dostane zabrat, tak třeba mezi dostihama je to hodně důležitý, protože člověk nemůže jíst nebo ani nemá chuť, ale tady ta pasta prostě si myslím, že dost pomůže, aby zas vydržel další dostih.
1: Mluvili jsme o tvém stravování, ale víš něco o tom, jak se vlastně krmí koně? Co vlastně ty špičkový závodní koně dostávají k jídlu, jak často, jestli jsou tam také nějaké třeba speciální doplňky?
2: Jo, tak tam je hodně doplňků speciálních, si myslím, že koně potřebují víc než lidi v tom našem sportu a tam je těch doplňků úplně taková škála, že to všichni prostě si musí najít nějakou svoji firmu a nějaký svůj směr, ty trenéři a ty ošetřovatele, co jim to dávají a prostě pak to takhle na tom funguje.
1: A mají třeba koníci své vlastní nutriční specialisty?
2: Mají vlastně z těch firem, jsou lidi, kteří to všechno vysvětlejí, i už mají dneska tabulky, je to všechno i přes počítač ukázaný, takže jsou tyhle ty experti nutriční jsou a je dobrý jako trenér si tohle všechno vyslechnout a udělat si nějaký svůj systém.
1: Musí třeba kůň někdy nabírat nebo naopak i hubnout, nebo u těch koní to takhle nefunguje?
2: Hubnout ne. I když vlastně, když přijdou po pauze, tak musí nabrat tu kondici, protože mají třeba 50 kg přes váhy, takže potom jako musí hubnout, ale hubnout tím, že ne, že by dostávali méně nažrat, ale ten intenzivní trénink. No.
1: Regenerace koníků. Je to o tom, že prostě stojí, nebo oni chodí taky i do nějakých vodních koupelí nebo něco takového jsem viděla, že?
2: Tak to už bychom museli být v Dubaji, trošku jo. Na jiný úrovni, ale většinou je to tak, že pokud netrénuje a nezávodí, tak koně mají rádi výběh a volnost, takže tam si nejvíc psychicky odpočinou, myslím fyzicky, takže pokud mají během roku nějaký takovýhle 2 měsíce, až 3 tohohle svého klidu, tak naberou sílu do další sezóny.
1: Josef Bartoš je hostem Radiožurnálu Sport.

0: Žokej Josef Bartoš je s námi i nadále na Radiožurnálu Sport. Pepo, ty si loni nejel Velkou Pardubickou z důvodu zranění. Co se stalo?
1: No, dost těch před Velkou Pardubickou, asi hodinku předtím jsem spadnul na vodním příkopu, což jako by nebyl problém, já jsem se skutal docela dobře, ale kůň, co jel za mnou, tak mě trefil kopytem do zad a vlastně dva příčné výběžky mi praskly a nebylo možné už ten den pokračovat.
0: No tak to je jasný, ale jak dlouho si teda vyžádalo toto zranění léčbu?
1: Byly to 2 měsíce, bylo to jenom prasklý a byly to ty postraní, které kde to držejí ty svaly okolo, takže vyloženě obratle byly v pořádku a jenom ty výběžky do stran byly prasklý, takže po 2 měsících jsem se vrátil zase na zimní meeting v Pize.
0: Já jsem se tě před 2 lety ptala, jak vypadá tvá zdravotní karta, protože těch různých úrazů tam byla určitě celá řada. Takže kolik toho za ty 2 roky třeba přibylo?
1: Musím říct, že vlastně jenom tohleto při té Velký Pardubický, jinak už nic vážnějšího nebylo. To byly pak jenom takový pár kopanců, který jsou třeba během 14 dnů v pořádku. Teď třeba se mě trápilo měsíc rameno, vazy, prostě 2 pády na stejný rameno v 1 den. Takže teď měsíc už jsem nevěděl, co s tím mám dělat, ale už jsem to rozhejbal a naštěstí teď před těma vrcholama už je to v pořádku.
0: Dá se naučit padat trošku, když už těch pádů máš za sebou asi hodně?
1: Jako ta reakce určitě, když máš víc pádů, tak je lepší, než když spadneš poprvé, ale většinou se stanou při těch pádech takové různé věci, že tě spíš srazí nějaký kůň vedle a to nejde reagovat během té vteřiny tak rychle tady na ty kotrmelce.
0: Je mi asi jasný, že jedna věc je pád a další je třeba kontakt s tím dalším koněm. Předpokládám, že ten další kůň to nikdy neudělá na schvál, nebo je to jako schoda náhod, že už se tomu prostě nedá zabránit, tomu kontaktu?
1: Jo, je to schoda náhod, protože člověk je v nějakém poli, ten kůň se snaží vyhnout, nebo i ten jockey na něm, co sedí, ale já třeba, když se kutálím, tak ono to nejde úplně jako trefit na centimetr, aby mě netrefil někam do nějaké části těla tím kopytem, takže je to prostě náhoda, no, když tě trefí nebo netrefí a musíš doufat v to, že když spadneš, takže jich moc přes sebe nepojede.
0: Co vás jako žokeje po ránu nejvíc bolí? Dává ten sport nějaké části těla zabrat víc třeba než jiným částem těla?
1: Jo, tak určitě zrovna v mém věku a v tom, co mám za sebou, tak samozřejmě, když stávám, tak si nepřipadám jak 20-letej a je to všechno asi odzad. Pokud mám záda v pohodě, tak ty ostatní to ani moc neberu, že by to byla nějaká bolest, ale ty záda v tom mým cestování, kdy já hrozně to nacestuju, plus ježdění těch dostihů, plus pády, tak záda trpějí hodně.
0: Jaké ty situace, ty jsi to možná už trošku řekl, ale jaké ty situace jsou ve vašem sportu nejvíc nebezpečné pro vás jako pro jezdce? Je to právě po pádu kontakt s dalším koněm?
1: Když bych řekl, tak třeba 80% zranění bylo až po pádu, pokud jsem měl kontakt s koněm, no, takže asi to.
0: Když půjdeme po překážkách, na kterých se asi nejvíc padá, je to tak?
1: Jako ve Velký Pardubický?
0: No,
1: nebo
0: obecně v překážkových dostizích.
1: Většinou na těch závodištích jsou vždycky nějaké 2-3 překážky, kde se nejčastěji padá. A to je, každý závodiště má prostě svý nějaký specifika.
0: A mají ty překážky něco společného, co je třeba právě to největší nebezpečí pádu, které ty překážky dělají? Nebo je to typ té překážky, nebo mají nějaký společný jmenovatel?
1: Ani ne, možná typ, ale když třeba to je v zatáčce nebo jako v prostoru, kde se to hodně zúží, nebo tam není tolik místa, tak tam může dojít právě ke střetu už před tou překážkou s ostatními koňmi a pak třeba nevidí pořádně na ten odskok a stávají se tyhle pády kvůli tomu.
0: Hmm. Co jezdec jako ty dělá, když má to období, kdy nemůže jezdit, kdy nemůže ani trénovat, protože se prostě léčí? Seš doma u televize, nebo co ti naplňuje čas rekonvalescence, protože jsi to zažil už mnohokrát?
1: Jo, jsem doma, přesně tak jako u televize, je to hrozná nuda a většinou sleduju nějaký dostihy ze zahraničí, nebo prostě furt takhle, mě to hrozně baví i sledovat, takže koukám z celého světa na dostihy a prostě čekám, kdy přijde doba, kdy už to zase trošku půjde a kdy mi na rentgenu řeknou nebo na CTčku, že už teda můžu začít něco dělat. No.
0: Ztratíš něco v tom období, kdy prostě nezávodíš? Je mi jasné, že musíš držet váhu, aby to potom zase nebyl nějaký boj s těmi kilogramy, ale když prostě to léčení probíhá třeba i pár měsíců, tak většinou sportovec ztratí nějakou formu, ztratí něco ze své výkonnosti. Co ztratí žokej?
1: No tu fyzičku úplně, jako tam jsem úplně prázdnej najednou, když začnu jakoby po těch 3 měsících třeba a člověk chce být rychle zpátky a pak to jako chce dohnat za měsíc, ale ono to stejně, ty první dostihy potom zranění jsou jako fyzicky za měsíc, ale ono to stejně, ty první dostihy potom zranění jsou jako fyzicky těžký, no, že už si kolikrát říkám, že už to

0: Žokej Josef Bartoš je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. Pepo, já se ale ještě jednou vrátím k té tvé kondici. Proč se o tobě říká, že ji máš lepší než ostatní jezdci?
1: To nevím. A já ani nevím, že se to úplně takhle říká.
0: Tak ale... já jsem to slyšela, ale v každém případě určitě, když se držíš na takto vysoké úrovni do věku 45 let asi, to není zadarmo.
1: Jako není a možná to je asi spíš v hlavě tohleto všechno. Já prostě jsem, mě to baví a naplňuje mi to prostě život, i to trénování, i ježdění do stihu. A prostě když mám tu hlavu takhle nastavenou, tak jako to všechno jde snáš. No.
0: Přece jenom, ale když nejezdíš na koni, tak zkus popsat, jak vypadají tvé tréninky nebo tvé fyzické aktivity v rámci přípravy.
1: Jako pokud nejezdím, tak já většinou si najdu na internetu nějaké cvičení, protože mě úplně nebaví chodit do posilovny nebo něco takového, takže já si jedu doma, cvičím si tam, pak si jdu zaběhat a prostě postupně navyšu ty dávky a pak už u toho i jezdím v tréninku a takhle se vracím jakoby zpátky do té formy.
0: Jak dlouhý je třeba tvůj běžecký trénink?
1: Běžecký mám dlouhý tak mezi půl hodinou 45 minutama, nějakých 5 až 8 kilometrů max.
0: Máš vyzkoušeno, jakých tepových frekvencí dosahuješ při těch nejnáročnějších závodech, dostizích?
1: Tohle nemám. Myslím si, že někdy to je až přes čáru, že jdu do extrému, protože se mi stane, že jdu z dostihu a jako mám toho opravdu dost. A nemám tyhle ty testy, prostě já jsem v tom nikdy nefrčel, takže to nemám vyzkoušený vůbec.
0: Takže jako ta věda a různé jako výstupy z toho, jaký jsi měl spánek, jak jsi trénoval, jak jsi závodil, nevyužíváš tyto moderní metody?
1: Vlastně nevyužívám, ale myslím si, že to je dobrá věc, teď všechny tyhle novinky a

0: Vždycky přijde, že na to nemám čas to sledovat, abych se takhle kontroloval, ale myslím si, že všem mladým doporučuji, že ať si ten čas udělají a ať si vezmou nějakého poradce a určitě jako je to dobrá věc.
1: Radíš to i své dceři? Ptám se proto, že když jsme se bavili před 2 lety, tak se říkal, že dcera začíná jezdit a já vím, že už jezdí na vysoké úrovni, jezdí do stihy, tak si jejím trenérem, rádcem nebo zůstáváš jenom v roli táty?
0: Tak chodí se mnou jezdit, takže trošku trenérem spíš jako co se týče ježdění, co se týče toho okolo, té kondičky, tak tam jsem zatím na ní hodnej, protože jí to nechci znepříjemnit a myslím si, že kdybych hodně zakročil, tak by to třeba přestala dělat, takže malinko čekám, až to přijde u ní samo a je šikovná, má talent a myslím si, že když zlepší ten svůj fyzický fond, tak to může být hodně dobrý.
1: Z tvé odpovědi mám pocit, že jsi vlastně rád, že jezdí.
0: Vlastně jsem rád, no a i vlastně teď hodně jako jezdíme spolu v tréninku a poslouchá mě, takže mě to baví.
1: Co se dá předat z generace na generaci a co je o těch zkušenostech, které si prostě mladý závodník, třeba ta tvá dcera, musí prostě odjezdit?
0: Tak takový ten přírodní talent, to jsem na ní viděl už, když úplně začínala na koni, takže to asi se předalo z té generace na generaci, ale pak ty zkušenosti a tyhle věci, to se všechno musí natrénovat a i jsem jí teď poslal vlastně do Itálie, do nějaký stáje a potřebuje poznávat jakoby vyšší levely, aby se zlepšila, takže se snažím, aby se zlepšovala tímhle směrem.
1: Slavné jméno, minimálně ve vašem sportu. Myslíš, že jí to může pomoct nebo jí to naopak tu cestu zkomplikuje?
0: Myslím si, že kdyby to byl kluk, tak možná jí tak to zkomplikuje, ale tím, že je to holka, tak jí to asi pomůže. Protože to nesrovnávají úplně se mnou, protože je to asi holka, tak možná kvůli tomu. A co takhle vím, tak kde byla i v té Itálii, tak v kolektivu je velmi oblíbená, je s ní sranda, podobný jak s taťkou, takže si myslím, že díky tomu jí mají ty lidi rádi.
1: Byl jsi tady před 2 lety. Myslíš, že za 2 roky před Velkou Pardubickou znova přijdeš a budeš mít před sebou další ročník?
0: Mám nějakých 941 vítězství a chci dosáhnout 1000. Zhruba za rok v průměru se dá udělat těch 30, takže si myslím, že 3 roky ještě kariéru pojedu a určitě nebudu jezdit, až mi bude přes 50, ale je možný, že za 2 roky tady ještě budem.
1: Tak tě bereme za slovo, přejeme ti hodně úspěšný nadcházející víkend a pak samozřejmě i tu českou slavnou Velkou Pardubickou a za 2 roky nejpozději se budeme těšit na Radiožurnálu Sport.
0: Já moc děkuju za pozvání a mějte se. Ahoj.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Sausidisová a zprávy.
1: Dálniční známky v Česku se příští rok zřejmě nezdraží. Pravidelnou valorizaci chce koalice zrušit. Grónsko zůstane členem NATO, i kdyby na Dánsko vyhlásilo nezávislost. Basketbalistky brněnských Žabin i Králova Pole čeká kvalifikace o Euroligu. Za Havlíčkovým Brodem směrem na Čáslav se srazila dvě osobní auta a tvoří se kolony. A počasí bude polojasno až skoro jasno. Teploty většinou do 20 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíš nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice, podle které jde o populistický krok, říká poslanec Starostů Jan Papajanovský.
3: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té současné vládě se daří dálnice stavět, tak pak je fér, aby i řidiči zaplatili o něco vyšší poplatek podle toho, jak se ta dálniční síť rozšíří.
1: Součástí novely je také prodloužení platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit po celých 24 hodin a nejen do půlnoci, jako je to teď. Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Američané taky budou moci na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany. Prezident Donald Trump smlouvu označil za milník americké, evropské i arktické bezpečnosti. Uvítal ji taky generální tajemník NATO Mark Rutte. Grónsko je autonomním územím Dánského království. Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka, další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, vysvětluje policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz.
5: Sport. Brněnské týmy Žabiny a Královo Pole rozehrají kvalifikaci o postup do ženské basketbalové Euroligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Královo Pole čeká v 19 hodin utkání na hřišti francouzského týmu Flam Carolo. Žabiny už v 18 hodin nastoupí doma proti Červené zvězdě Bělehrad. Brněnský trenér Viktor Pruša mluví o přednostech srbského týmu.
6: Rychlá přechodová fáze, hodně individuálně laděná, kdykoliv můžou být velmi agresivní v obraně, z toho generují hodně zisku, kterých potom mají rychlé zakončení a v tom postupném útoku je to hodně o silovosti.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna čekejte zdržení hned v několika úsecích. Nejprve za sjezdem na Vlašim na 50. kilometru. 10 až 15 minut pojedete k omezení za odpočívku Střechov. Mezi 52. a 5. a 53. kilometrem uzavřeli silničáři pravý pruh. Kolona následně vzniká i za Velkou Bíteší. V obou pruzích se zpomaluje na stém 64. kilometru. Na stém 66. dnes pracují silničáři a také tam zabrali pravý pruh. D1 už kousek před Brnem směrem z Prahy a fronta hlavně kamionů za Kývalkou z kilometru 183. Osobní auta brzdí až na úrovni Popůvek okolo stého 85. 43 ze Svitav do Brna po ranní tragické nehodě u Krhova opět plně průjezdná. Provoz byl dlouho zastavený v obou směrech a na objízdné trase přes Lisice se tvořily velmi dlouhé kolony. I tam už aktuálně projedete plynule, vše se rozjelo. A ještě silnice 38 za Havlíčkovým Brodem směrem na Kolín. Odsklízejí tam následky nehody před Radostínem, jede se Kyvadlově a v obou směrech se tvoří kratší fronty do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál dnes bude polojasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Odpolední teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme kolem 15. Tolik zprávy.
8: Tenisové turnaje po celém světě, ale především v Číně aktuálně sledujeme na radiožurnálu Sport. Jednak se představí zase české tenistky na finálovém poháru Billie Jean Kingové. To bude zase v pátek v přímém přenosu. Český tenista Vít Kopřiva ten vstoupil do turnaje v Čchengtu. Vítězstvím v prvním kole porazil 6-4 a 7-5 domácího Chutia.
2: Radiožurnál Sport
9: a Vojtěch Šafář.
8: Ale jinak jsou dnešní dny plné fotbalu. Česká reprezentace totiž tuto sobotu vstoupí do elitní divize Ligy národů. Na lavičce sice bude španělský kouč Santi Denia, který přišel k týmu po nepovedeném mistrovství světa, ale postup mezi nejlepší evropské týmy vybojovala reprezentace pod vedením kouče Ivana Haška. A právě s ním natáčel velký rozhovor reportér Karel Schamberger.
10: Ivan Hašek, bývalý trenér reprezentace u mikrofonu radiožurnálu Sport. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Český tým vstoupí do elitní divize Ligy národů, a to pod vedením zahraničního trenéra Santi Denii. Jaký názor máte na to, že reprezentaci povede poprvé v historii zahraniční trenér, v tomto případě Španěl?
11: Tak jsou Španělé mistři světa, má nějaké zkušenosti s nároďákem, i když ne moc asi v dospělém fotbale, ale je to sázka prostě na zahraničního trenéra, která je teda hodně drahá. Na můj vkus je to prostě za hodně peněz, ale na druhou stranu uvidíme, co to přinese. Teď v tuhle chvíli se nedá predikovat, jestli to bude pozitivní nebo ne, ale je to trošku riskantní věc.
10: Je to trochu riskantní věc. Myslíte si, že v českém rybníčku v uvozovkách bychom nenašli aktuálně trenéra, který by mohl vést reprezentaci, anebo třeba našli, ale on by nechtěl, myslím Jindřicha Trpišovského?
11: Tak já si nemyslím, že bychom měli jenom Jindřicha Trpišovského. Já si nemyslím, že máme špatnou tady trenérskou školu. Já si myslím, že tady dost trenérů, který by možná se i prosadili ve světě, ale ten pohled na ně, jak lidi tady z domova, tak i zvenku, je prostě jiný a není dobrý. Takže já si myslím, že bychom tady našli trenéry, který by to mohli vést reprezentaci za daleko menší náklady.
10: Jmenujte, prosím.
11: Tak Kozel určitě, Jindra Trpišovský, Svědík, je tady další trenér, Vítě Lavička, myslím si Míša Bílek a tak dále. Takže těch trenérů je dost, který by byli připravený je nároďák výst a ne, nemyslím si kvůli nějakým finančním odměně, kvůli tomu prostě, že to je ta nejvyšší podsta.
10: Ivan Hašek, aktuálně u mikrofonu radiožurnálu Sport. Když jste zmínil ty peníze, nemrzí vás trochu ta výplatní páska aktuálního trenéra a tu, kterou jste měl vy?
11: Tak prostě taková byla situace, to, že jsme byli nejhůř placený trenéři na mistrovství Evropy, nebo nejenom já, ale všichni ty předtím, takže to tak je, to takhle ten pohled tady na ty trenéry je, ale to mi vůbec nevadí, já jsem do toho šel a neptal jsem se, jaká bude vyplata, takže to mi nevadí.
10: Zmínili jsme Santiho Deniu, viděl jste první nominaci?
11: Viděl, samozřejmě.
10: Co na ní říkáte?
11: Tak pro mě je to těžší, protože já, když jsem dělal nominaci, tak jsem všechny hráče viděl v zápřahu, v zápasech, po každém víkendu nebo po každém pohárovém zápase v týdnu, takže jsem všechny hráče, kteří byli v širší nominaci, sledoval. Teď o některých hráčích nemůžu za tolik odborně mluvit, protože jsem ani neviděl tolikrát fakci, takže je to nominace, který věří a to se ukáže, jestli bude úspěšná nebo ne. Za mě tam chybí ještě mladý hráči.
10: Například?
11: Tak například, ono je škoda, že nehraje třeba Hugo Sochůrek a tak dále, ale za mě je tam dost hráčů ty střední a starší generace, protože si myslím, že ty zápasy, které přijdou, které jsou hodně náročné a které by ti hráče, ty mladí, prostě posunuli dál.
10: Ivan Hašek u mikrofonu radiožurnálu Sport. Hodně zkušených hráčů, ale také trenér Santi Denia nominovat nemohl. Patrika Šika, Tomáše Holeše, Jaroslava Zeleného, Václava Černého a Vladimíra Daridu. Právě tito muži totiž oznámili po mistrovství světa konec v reprezentačním dresu. Jak vám z toho bylo, když takoví hráči oznámili konec reprezentační kariéry?
11: Tak samozřejmě někdy kvůli věku, kvůli tomu, že si v těch zápasech, v těch pauzách potřebují odpočinout, a je to náročný. To je opravdu psychicky, fyzicky hodně náročný, když jste pod tlakem v klubu a pak přijde reprezentační pauza a místo toho, abyste si odpočinul, tak jedete znova a ještě s větším zápřahem. Takže některým hráčům rozumím, myslím si, že je lepší říct teď na rovinu, hele, radši nepůjdu na nároďák, protože nemám tu motivaci, chci si odpočinout v té pauze, takže já se nemyslím třeba, že u Patrika je to definitivní, u Patrika Šika, u Venci Černýho taky třeba ne, protože to jsou hráči, kteří tomu nároďáku můžou hodně pomoct ještě v budoucnu.
10: Já se zastavím právě u Patrika Šika, protože to je útočník, který byl nejgólovějším v těch posledních letech v dresu reprezentačního Ačka. U něho to asi může mrzet nejvíc, že právě on oznámí konec v reprezentaci a volí třeba slova v rozhovoru pro sázkovou kancelář Fortuna, že si jel do národního týmu v podstatě snížit svou cenovku.
11: Tak asi to nebylo úplně nejlepší vyjádření té cenovce, protože tu cenovku mu taky udělal nároďák v minulosti, když dával góly, ale já to to cítím prostě z toho Patrika, že než aby přijel bez motivace, tak je lepší, že si odpočine a třeba to přehodnotí za chvilku, že prostě mu to chybí ten nároďák, ty zápasy, který prostě ty kamarádi tady, ta cesta do Čech, takže určitě je lepší, že to řekne na rovinu, teď končí s reprezentací, ale uvidíme, co bude za nějaký čas.
10: Vypráví Ivan Hašek, bývalý trenér mimo jiné právě národního týmu. Vy jste vedl Patrika Šika, u něj se hodně mluví a on rozděluje společnost na dva tábory. Jeden tábor říká, že ho reprezentace neuměla využít a druhý tábor říká, že on neodvedl v národním dresu maximum. Tak kde stojíte vy v tom táboře?
11: Tak já jsem Patrika měl možnost poznat, měl jsem možnost otrénovat, viděl jsem prostě, jakým způsobem se připravuje. To 100% profí, který prostě jede naplno v každém zápase, někdy se mu daří, někdy míň a samozřejmě, když se vám nedaří, když nedáváte góly v některých zápasech, tak jste frustrovaný, to je normální u těch útočníků, takže já si nemyslím, že by Patrik někde tady nechtěl, vždycky chtěl, vždycky se připravoval, zodpovědně přijel s tím, že chce podat co nejlepší výkon.
10: Takže jste spíš v tom táboru, že ho český tým neuměl využít?
11: Ne, neuměl využít, prostě je tahle ta úroveň už na tom, v tom národě jako je úplně někde jinde, jako pro všechny. Takže samozřejmě v tomhle levelu je kolikrát těžký se prosadit.
8: To říká bývalý trenér reprezentace Ivan Hašek. Na jaké úrovni je podle něj český fotbal a co se očekává od reprezentace v elitní divizi Ligy národů, to uslyšíte v další části rozhovoru hned po písni.

0: Radiožurnálu Sport pokračuje. Obsáhlý rozhovor s bývalým reprezentačním trenérem Ivanem Haškem, ptal se ho kolega Karel Schamberger.
1: Ivan Hašek u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Co má podle vás právě tento tým Santiho Denii uhrát v nadcházejících čtyřech zápasech Ligy národů? Doma s Chorvatskem, Anglií, venku pak ve Španělsku a znovu v Anglii.
2: To jde především o to, že ty zápasy, jak jsem teda slyšel, že není žádný tlak, že jsou to přípravné zápasy, když já to beru, že tlak v zápase v národě jako je v každém, ať je to jakýkoliv, do přátela, s tím nejslabším soupeřem, tak ten tlak je vždycky na ty hráče. Pro mě to by mělo by to přinést tu zkušenost pro ty hráče, to sebevědomí. Doma nikdy neprohráváme. Už 20 zápasů jsme doma neprohráli, jak já věřím, že doma neprohrajeme zás, že prostě doma jsme silní. Venku to bude horší, protože doma už máme diváky, jsme zvyklí na to prostředí tady a ty kluci si věří daleko víc než venku, takže ty zápasy venku nám můžou pomoct k tomu, aby jsme do budoucna zvládali líp i ty zápasy venku.
1: Když jsme zmínili nominaci Santiho Denii, tak se zeptám více obecně Ivana Haška, který je u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Na jaké úrovni je podle vás aktuálně český fotbal? Hodně se o tom mluví, že Češi nemají tolik hráčů v zahraničí, že se to hodně skládá z fotbalistů v tuzemské nejvyšší soutěži.
2: Takže se podíváte na to, kolik hráčů ze zahraničí a kolik jich je v těchto ligách, tak jich moc nemáme, kteří hrajou pravidelně, tak je to minimum. Takže tam se ta kvalita v těchto pěti ligách prostě je na té nejvyšší úrovni světový a my jich tam těch hráčů moc nemáme. Takže nemůžeme zase mít nějaký nejvyšší ambice, že budeme vyhrávat Lize národů a kde jsou ty top týmy, ale můžeme s nimi hrát vyrovnanou partii, můžeme je potrápit, ale nebudeme vyhrávat stabilně. Můžeme nějakým zápasem vyhrát, ale asi nejsme v té top evropské pětce nebo desítce. Ale do budoucna prostě potřeba vytvořit takovou generaci, která nebude mít ostych hrát tyhle ty velké zápasy, která se nebude bát hrát a kdy i vidíme některé zápasy v pohárech, kdy jsme, tak jsme konkurenceschopní, i když za mě těch cizinců je tady až moc a ubírají místa těmhle mladým klukům, který by mohli hrát.
1: Ivan Hašek stále u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Já se zkusím dostat ještě o trochu před tu vaší odpověď. Čím si myslíte, že to je, že český fotbal nemá tolik hráčů v zahraničních top ligách?
2: Tak protože chybí ta top kvalita. Vidíte, že v těch pohárech jsme celkem konkurenceschopní, ale díky tomu, že je tady hodně cizinců v těch klubech. Takže chybí nám trošičku ta generace těch hráčů, který by hráli v těch velkých klubech, protože v těch velkých klubech se dostáváte k tomu, že pak i v těch pohárech máte zkušenosti, cítíte, věříte si, vidíte to prostě, že ty zápasy jsou hratelné, že se můžete srovnávat s těma nejlepšíma hráčema na světě a to tady trošičku chybí.
0: Myslí si Ivan Hašek, bývalý kouč národního týmu. Jak probíhal jeho konec reprezentace? Odpověď na tuhle otázku už slyšíte ještě za chvíli v závěrečné části rozhovoru.

0: České fotbalisty čeká start v elitní divizi Ligy národů. Do té reprezentace postoupila ještě pod vedením trenéra Ivana Haška. Jenže ten byl před rokem odvolán, i o tom uslyšíte v poslední části rozhovoru radiožurnálu Sport. S Ivanem Haškem si povídal reportér Karel Schamberger.
1: Oklikou se tedy dostáváme zpátky k národnímu týmu. Já použiju ještě jeden překlenovací můstek. Za vašeho působení byl kapitánem Tomáš Souček. Stála za ním kabina? Měl respekt?
2: Tak já musím říct, že Tomáš Souček je pětinásobný nejlepší fotbalista v Česku. Není to úplně přirozený lídr, že by to z něj čišelo, ale je to kluk, který pro tým by udělal úplně všechno. Je to týmový hráč, který když byl někde problém, tak se vždycky zastal těch hráčů a tak dále. Takže pro mě to byl kapitán na správném místě, kluk, který by se pro tým a pro Českou republiku rozkrájel.
1: Byl to i pro vaše ostatní svěřence právě kapitán?
2: Nevím, já to jsem si zeptal, já to tak cítil, tak proto jsem do tohle toho nezasahoval, protože jsem cítil, že ten Tomáš Souček je prostě hráč, který si tu kapitánskou pásku za to, jakým způsobem přistupuje k národnímu týmu, zaslouží.
1: Proč se ptám? Protože krátce po vašem odchodu z národního týmu byl zbaven právě toho kapitánství. Novým mužem s páskou na paži se stal Ladislav Krejčí a ten hrál už i za vašeho působení u národního týmu. Tak myslíte si, že to byl správný krok?
2: Nemyslím si, že to byl správný krok. Myslím si, že to byla chyba, protože Láďa Krejčí určitě je taky kapitán budoucí. Pro mě to byl budoucí nástupce Tomáše Součka, ale bylo takový znásilnění tady to. Nelíbilo se mi ten způsob, protože to neodpovídá i tomu ty hierarchii toho týmu a nemyslím si, že je normální, že hráči, kteří jdou poděkovat po zápase jediný dva, tak to pak nejvíc odnesli v médiích a ten tlak na ně byl vytvářený. A ty jediný dva, Coufal a Souček, šli po tom zápase s těma hráčema si promluvit. Ostatní odešli, byli za to zbavení kapitánský pásky. Pro mě absolutně nepochopitelný krok.
1: Ivan Hašek u mikrofonu radiožurnálu Sport mluví o výhře českých fotbalistů nad Gibraltarem 6-0 v Olomouci, po které ale česká kabina se rozhodla jít nepoděkovat nejaktivnější části fanoušků na stadionu a právě vysvětlit to šli jen kapitán Tomáš Souček společně s Vladimírem Coufalem. Nevznikaly nějaké bubliny ve vaší kabině nebo obecně v kabině reprezentaci, kde právě třeba Tomáš Souček nebyl v každé té bublině a ne každá bublina ho musela uznávat?
2: To nevím, to jsem si zeptal hráčů. Já jsem necítil nějaký pnutí, když jsem byl u národňáku. Já si nemyslím, že jsme měli pnutí v tom, jestli Tomáš Souček kapitán nebo ne. Samozřejmě Láďa Krejčí byl zástupce kapitána a bylo jasný, že po éře Tomáše Součka bude Láďa Krejčí, který to má taky v krvi, prostě to kapitánství. Takže v tomhle tom já jsem tam necítil žádný tlak.
1: Vy být Tomášem Součkem, pokračoval byste v reprezentaci po tom, co by vás zbavili kapitánství?
2: Tak Tomáš je takový srdcař, že prostě pokračovat bude a prostě je to hráč, který by padnul za národňák. Je to pro něj čest a hrdý je na to a bude bojovat, dokud bude moc a dokud bude nominovaný, tak si myslím, že jezdit bude.
1: Ivan Hašek stále u mikrofonu radiožurnálu Sport. Váš konec u reprezentace přišel po prohře na Faerských ostrovech. Jak moc to mrzelo, respektive stále to ještě mrzí?
2: Tak samozřejmě, že to bolí, protože jsem se těšil na ty zápasy, ty baráže, která byla jasná, že už tam budeme před těma férama. To jsou největší zápasy, kde jsou prostě největší emoce a kde to lítá ve vzduchu. Tak to mě mrzelo, že jsem o tyhle ty dva zápasy přišel, samozřejmě o mistrovství světa. Už je to pryč, už se k tomu nechci moc vracet, ale samozřejmě to ještě pořád bolí. No. Nechci končit v tom, že bych takhle nějakým způsobem zahořk. Naopak, prostě chci se posunout dál, jedu ještě, někdy bych rád trénoval, takže ještě se vydám někam do světa, ale mrzí mi to, protože to byl můj cíl. Od začátku jsme prostě těm hráčům tloukali do hlavy, prostě, že to mistrovství světa, že tam pojedeme. Ve finále jsem tam nemohl být, nedá se nic dělat.
1: Jak moc silná byla vaše pozice právě v době toho odchodu, po té prohře na Faerských ostrovech? Měl byste sám nějaké náznaky, že to máte v uvozovkách trochu nahnuté, anebo to přišlo jako blesk z čistého nebe?
2: Naopak, já jsem měl samozřejmě věděl od začátku, když se změnil předseda, prostě, že jsem pod tlakem a že je snaha, abych skončil. Takže nebylo to jednoduché, bojovali jsme celkem dlouho. Přišla tady ta nešťastná prohra na Faerech, když jsme měli zajištěný mu baráž a první zápas doma, tak samozřejmě to bylo pozdě, ale čekalo se, když bych řekl, že se čekalo na to, kdy udělám nějakou chybu.
1: Říkáte, že David Strunda nechtěl, abyste byl trenérem reprezentace?
2: Neříkám David Strunda, říkám to prostředí, který bylo tam změna celého vedení, tak nemyslím si, že by stáli o to, abych já byl zrovna ten, který postoupí na mistrovství světa.
1: Jak moc o to stál Pavel Nedvěd, který přišel k reprezentaci během vašeho působení právě na lavičce národního týmu?
2: Tak z toho, jakým způsobem jsme komunikovali, tak nevím, jestli stál zrovna moc o to, abych to byl já, ale nepřipadalo mi to.
1: Takže jste spolu a nevycházeli moc dobře?
2: Nedá se říct, že bychom nevycházeli, snažili jsme se spolupracovat, ale třeba Pavel s náma nikdy nejel na zápas s realizákem, že by se podíval, když jsem pak viděl, že sedí s panem Koupkem nebo s Deniou teďko při zápasech, s náma nikdy nebyl na těch zápasech. Do naší prostě kanceláře, kde jsme byli, jestli přišel dvakrát, třikrát za celou dobu, tak je to moc, takže ta komunikace nebyla dobrá, nebylo to úplně na té úrovni, jak by to mělo být.
1: Ivan Hašek u mikrofonu Radiožurnálu Sport říká, že od příchodu ať už nového předsedy fotbalové asociace České republiky, anebo právě od příchodu generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda se v podstatě čekalo na to, kdy někde uděláte trochu větší chybu a následně budete moct jít od válu.
2: Jo, tak cítil jsem to takovým způsobem, jsem to trochu cítil vevnitř, ale proto jsme tu chybu neměli udělat. Udělali jsme ji a dali jsme příležitost, aby nás odvolali, takže bohužel chyby se dělají, my ji udělali a za to jsme zaplatili.
1: Říkal jste, že Pavel Nedvěd byl ve vaší kanceláři dvakrát, možná třikrát a to trochu přeháníte, cituji vaše slova, takže nezasahoval do vaší agendy, neřešil s vámi nominaci?
2: Tak samozřejmě jsme o nominaci kolikrát diskutovali, ale nebylo to tak, že bychom seděli denně na videu s náma, koukat se na hráče, který hrajou v zahraničí a sledovat je. Takže nebylo to jakoby na té úplně každodenní bázi.
1: Jak byste popsal tu jeho pozici? Co on vlastně dělal na reprezentaci?
2: Tak Pavel spíš dohlížel, moc se k tomu nevyjadřoval a byl prostě jenom ze zhora dohlížel na to, jak to vypadá. No? Jak trénujeme, jakým způsobem pracujeme a tak dále. Je to jeho rozhodnutí i nejenom vedení, jeho rozhodnutí mají na to prostý právo, takže já jim to neberu. Tohle to prostě takhle v té trenérské branži chodí. No.
1: Ivan Hašek byl hostem Radiožurnálu Sport. Já moc díky za váš čas.
2: Děkuju moc a těším se příště. Díky. Naschle.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy s Kateřinou Causidisovou.
1: Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu stouply ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovali i další dodavatelé. Íránské aerolinky kvůli americkým sankcím ruší komerční lety v regionu. Od rána íránská letadla nepřijímají letiště v iráckém Bagdádu a ománském Maskatu. Zrušené mají být taky íránské spoje do Azerbajdžánu, tvrdí to společnost Azerbaijan Airlines. Letiště tak reagují na nové sankce ze strany Spojených států. Washington pohrozil letištím a společnostem, které budou s íránskými přepravci spolupracovat, vyloučením ze systému amerického dolaru. Podle ministra financí Spojených států nesmí íránským leteckým společnostem dodávat palivo, poskytovat pozemní služby anebo prodávat letenky. Hasiči, policisté a záchranáři nacvičují ve Veselí nad Moravou spolupráci pro případ aktivního útočníka ve vlaku. Cvičení se účastní i drážní hasiči. Akce začala po 10. hodině a potrvá zhruba do 1. odpoledne. Provoz na nádraží je kvůli tomu částečně omezený. Vlaky ale jezdí podle jízdního řádu. Policie ubezpečila, že lidem nehrozí žádné nebezpečí. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad odstoupila z turnaje v Singapuru, kde dnes měla nastoupit ve dvouhře i čtyřhře. Informoval o tom web WTA. Do druhého kola postoupil v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Chua 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D2 nehoda před Brnem a několik zdržení na D1 na trase Praha-Brno. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy teď větší nehoda. 3 nákladních vozidel těsně před sjezdem na Modřice. Bourala na 3. kilometru, průjezd hodně obtížný, kolona zatím ze 4. D1 z Prahy do Brna a 2 omezení na trase. První za odpočívkou Střechov mezi 52. a 5. a 53. kilometrem. Uzavřený pravý pruh, zdržení od sjezdu na Vlašim ze 49. na 10 minut. Následně zpomalíte za Bíteší na 64. kilometru a také zhruba 10 minut pojedete k 9 křížům na kilometr 166. I tam se jede pouze levým pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy vzniká kolona před Rudnou na 7. kilometru. Kamiony zaplnily jak stoupací, tak pravý pruh. Osobní auta se sunou levým a to až k nehodě na 3. a 5.
4: Je tam v pravém pruhu bouračka a musí se to stahovat všechno do levého pruhu.
3: A na D8 na výjezdu z metropole směrem na Ústí přetrvává zdržení kvůli omezení za Klíčany. Mezi 4. a 5. kilometrem pracují v pravém pruhu silničáři. Kolona od zdi je přibližně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až skoro jasno, místy přechodně ještě oblačno a na východě ojediněle taky přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 15. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let se tradičně odehrává vždy na přelomu roku. Po Vánocích čeští hokejisté pod trenérem Janem Tomajkem budou na tom dalším v Kanadě obhajovat stříbrné medaile a teď už i víme, kdy nastoupí ke svému prvnímu zápasu. Bude to na druhý svátek vánoční 26. prosince. Utkáním proti Norsku bude to ve 12 hodin času místního, což je 8 hodin večer toho našeho na radiožurnálu Sport rozhodně. Nepřijdete o nic.

0: Tenista Vít Kopřiva v prvním kole turnaje v čínském Chengdu porazil 6-4 a 7-5 domácího borce Chu Tia proti soupeři z třetí tisícovky žebříčku. Si připsal teprve druhé vítězství na okruhu ATP od konce června, tak se dál může připravovat na své další utkání v Číně a to samé čeká ale české tenistky. Ty se zase v Shenzhenu probojovali do semifinále poháru Billie Jean Kingové. O výhře nad Britkami rozhodli už v úvodních singlech, do kterých nastoupili Maria Bousková a po ní Linda Nosková. Českým hráčkám fandilo v hledišti i několik desítek českých fanoušků, kteří vyrazili podpořit svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové v cestě za velkým sportovním snem.
1: České tenistky nastupují v Shenzhenu ke svému utkání s Velkou Británií. V hledišti je vítá i skupinka českých fanoušků s vlajkami.
2: A mávali radostně po prvním zápase, byť se vítězství Marie Bouskové dočkali až skoro po třech hodinách. Česká dvojka nakonec udolala Britku Kartalovou, která měla v úvodu sezony velmi dobré výsledky, ale pak jí zabrzdilo zranění zad.
3: Tak byla ready a i vydržela ten dlouhý zápas, takže to bylo neskutečně těžký a jsem ráda samozřejmě, že jsem to vybojila.
2: Oddechla si po třísetové a téměř tříhodinové bitvě Marie Bousková a po dlouhém čekání tak mohla jít na kurty wimbledonská šampionka Linda Nosková.
4: Jo, tak já Marušku už znám dobře a už jsem si taky toho hodně očekala díky ní, ale jsem strašně ráda, že to zvládla ten první zápas. Byl to hodně těžký zápas a já jsem to sledovala první set z kurtu, potom jsem odešla, ať se trošku uklidním. No, přesně tak. Ať se trošku dostanu do svý klidový zóny a sledovala jsem ji v televizi, no, takže to mi stačilo spouzdálí.
2: Usmívali se Linda Nosková po dvousetové výhře nad Bolterovou a také Barbora Strýcová, která jako kapitánka slaví první postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové.
5: Jsem za to strašně ráda, ale ta cesta nebo ten turnaj je ještě hrozně dlouhý a první krok jsme vykročili správným směrem, takže jsem za to moc ráda.
2: V pátečním semifinále se české tenistky utkají s vítězkami souboje Španělsko-Kazachstán. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: kvalitu nebo bavit se o nějaký kvalitě. Pro mě neexistuje, aby nás soupeř takhle přepracoval. Nechtěli jsme zaplatit tu cenu za to, že půjdeme do soubojů, že půjdeme do předbrankového prostoru, budeme se tomu hodně věnovat.
1: Kritizoval své svěřence kouč Sparty Patrik Augusta. Pražané sice v zápase dvakrát skóre srovnali, ale mladoboleslavští se pokaždé dokázali dostat zpátky do vedení. Právě kvůli nepovedené první polovině utkání si podle Augusty domácí tým vůbec bodovat nezasloužil.
0: Potom, když jsme to utkání trošku otočili na naši stranu, tak já prostě věřím tomu, že tam je někdo nahoře a když se to nezasloužíte první půlku utkání, tak potom se vám to tam nestane.
1: Hodnotil Augusta přístup Spartanů k duelu. Ten se nelíbil i letní posile Pražanů, zkušenému útočníkovi Jiřímu Sekáčovi.
2: Už to neznamená, že budete hrát nahoře, když máte silný tým na papíře, protože ten hokej se vyrovnává a každý rok je tam třeba i tým, který dokáže vlastně z ničeho plect. Byč.
3: Možná jsme si mysleli, že to prostě půjde samo, ale prostě extraliga je na takovém levelu, že to samo nepůjde a musíme prostě všichni hrát naplno celých 60 minut a to bohužel jsme neudělali.
1: Doplnil Sekáče další nový hráč v dresu Sparty, útočník Matěj Bliml. Pražané si budou moct zlepšit náladu i reputaci v pátek, kdy se představí na ledě Litvínova. To Mladá Boleslav, která na ledě Sparty vyhrála po víc než 5 letech, přivítá obhájce extraligového titulu z Pardubic. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Přestože nás na Radiožurnálu Sport i dnes bude nejvíc zajímat to, jak se připravuje česká fotbalová reprezentace na svůj úvodní zápas elitní skupiny Ligy národů, budeme se věnovat také klubovému fotbalu. V 16 hodin nastoupí Baník Ostrava na hřišti Kladna ke třetímu kolu fotbalového poháru. Uslyšíte o tom na dálku, to budeme sledovat. No a to samé platí také o evropských pohárech ženských fotbalových týmů. Poprvé v

historii, hraje evropské poháry Liberec, ten se utká od 17 hodin v prvním předkole UEFA poháru, UEFA, což je obdoba toho, co se dříve hrávalo v mužském fotbale. Skutečně je to jeden velký pavouk a tohle je oficiálně stále ještě předkolo, ale můžeme to považovat za, dejme tomu, nulté kolo toho velkého pavouka. Liberec tedy hostí Rosenborg, velmi těžký tým, v 18 hodin potom pražská Sparta na Letné bude hrát proti Farulu Konstanca, rumunskému týmu. V tomhle utkání jsou zase favoritkami Sparťanky a musíme připomenout, že právě Sparťanky minulý rok v tomto poháru, který byl nově založen právě minulou sezonu, došli až do semifinále.

0: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Matěj Machovský. Poslouchejte Extraligu na Radiožurnál Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy pro dlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Vládní koalice se snaží ve sněmovně přes odpor opozice prosadit zmrazení ceny dálniční známky.
6: Takže i tento hezký návrh tady prohlasujeme a vážní občané, máme pro vás připraveno ještě mnoho dalších a dalších záležitostí.
7: No super, tomu říkám populismus non plus ultra. Děkuju.
5: Rusko při útocích na ukrajinský Kyjev zasáhlo benzínové pumpy i nákupní centrum. Nástupce basketbalového mistra Slavia se poprvé v nové sezóně představí doma. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy se u Modřic kvůli nehodě projíždí levým pruhem. A bude polojasno až skoro jasno, teploty většinou do 20 stupňů. Je středa 23. září, hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousrisová.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Dálniční známka od příštího roku zřejmě nezdraží. Počítá s tím vládní novela, kterou právě teď projednávají poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
8: Podle koalice je tempo zdražování dálniční známky neúnosné a pokud by pokračovalo, mělo by Česko jedny z nejdražších známek v Evropě. Pokračuje předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
9: Já nevylučuji, že do budoucna, až budeme mít skvělou dálniční síť, tak se zase nějakým způsobem může ta platba rozmrazit, ale teď to není na místě.
8: Podle opozice je návrh populistický. Řidiči by měli s rozšiřující se sítí dálnic platit postupně víc, říká poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský.
10: Je to něco, co je běžné v zahraničí. Zkrátka, čím více máte dálnic, tím více ta dálniční známka stojí.
8: Změnit by se mohla i platnost jednodenní dálniční známky. Nově by platila celých 24 hodin od zakoupení a ne jen do půlnoci jako teď. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
5: Zaměstnancům, kteří na služební cesty jezdí soukromým autem, se od října zvýší náhrady za benzín. Teď jsou totiž výrazně nižší než skutečné ceny na čerpacích stanicích. V některých případech až o 10 korun na litr.
11: Ministerstvo práce a sociálních věcí proto připravilo úpravu vyhlášky. Podle ní by měla náhrada od října vzrůst o více než 7 korun na litr, potvrzuje mluvčí Jakub Slavík.
12: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr.
11: Tento způsob úhrady se používá jen v některých případech, vysvětluje daňový poradce společnosti Ford Consulting Jan Bonaventura.
12: Cena stanovená vyhláškou se používá pouze tehdy, pokud zaměstnanec skutečnou cenu nedoloží.
11: Podle hospodářské komory tuto náhradu uplatňuje jen malá část zaměstnanců. Dominik Hron, Radiožurnál.
5: Po ruských útocích na Kyjev zemřel nejméně jeden člověk, 7 dalších je zraněných, z toho 2 ve vážném stavu. Informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. V několika čtvrtích ukrajinského hlavního města po ruských ranních úderech vypukly požáry.
13: Ruské proudové drony dnes ráno v Kyjevě zasáhly 2 čerpací stanice a taky nákupní centrum. Hořící trosky těchto staveb ukazují i videa přímo z místa. Nálety poškodily také areál dopravního podniku a vynutily si přerušení provozu příměstských vlaků. Nové údery na Kyjev přišly jen den poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v New Yorku vyjádřil ochotu ukončit útoky na ruskou energetiku, pokud Moskva udělá to samé. O situaci budou dnes jednat také ministři zahraničí Spojených států a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov. Ondřej Himer, Radiožurnál.
5: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zkoumá možnosti, jak zakázat vývoz nafty. Včera to řekl ministr financí Scott Bessent. Vláda se snaží zjistit, jestli by zákaz přispěl ke zlevnění surovin na americkém trhu. Ceny nafty se v důsledku válečných konfliktů prudce zvýšily po celém světě.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
5: Popírač covidu, který vyzýval k násilí, Tomáš Čermák žádá o podmíněné propuštění z vězení. Zjistil to server iRozhlas. Čermák si odpikává trest 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil zhruba před 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Právě tomu může při žádosti o propuštění uškodit. Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kuttwasser. Za druhé světové války zaznamenal v jeho barvách 18 sestřelů nepřátelských letadel. Vyznamenal se i v bojích ve francouzském letectvu.
14: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kuttwasser popisoval v roce 1944.
15: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jakoby vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamene. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
14: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách se střelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Téměř polovina řidičů by si za jízdy přečetla zprávu v telefonu. Vyplývá to z průzkumu České asociace pojišťoven, která dnes spustila kampaň Normální řízení zabíjí. Upozorňuje v ní na chování, které řidiči považují za běžné, přestože je nebezpečné. Další informace má reportérka Františka Rohlíčková.
16: 346 lidí. Tolik jich loni zemřelo podle České asociace pojišťoven kvůli řízení, které je obecně přijímané za běžné. Ať je to třeba nepozornost, nepřiměřená rychlost, používání mobilního telefonu za jízdy nebo třeba nedostatečný odstup. Řidiči navíc často své chování při silniční kontrole bagatelizují, upozorňuje ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
17: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená jenom teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
16: Součástí kampaně jsou vraky aut vystavené na několika místech v Praze a dokumentární film Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Sport.
18: Basketbalisté Slávie se poprvé od spojení s Nymburkem představí v domácím ligovém utkání. Na pražské Královce přivítají Opavu. Slávisté na startu NBL zvítězili na hřišti USK Praha. Osmibodový rozdíl se ale nelíbil pivotovi Martinu Křížovi, který chce zlepšit výkon Slávie i proto, aby si nový tým získal příznivce.
19: To nebyl výkon, kterým se chceme ukazovat a nedívalo se na to úplně pěkně. Myslím, že ještě brzo na to predikovat, kolik přijde lidí. My samozřejmě doufáme, že jich bude hodně a nějakým způsobem si musíme tu fanouškovskou základnu vybudovat a pevně věřím, že se bude navyšovat.
18: Utkání Slavia Opava začne v 18 hodin, stejně jako další zápasy druhého kola Národní basketbalové ligy. Olomoucko Pardubice, Ostrava Brno, Děčín USK Praha, Písek, Hradec Králové a Ústí nad Labem Plzeň.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Opět průjezdná D2 u Modřice na D8 omezení u Klíčan. Lepší zprávu na úvod neseme z D2. Ta byla na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy před Modřicemi chvíli uzavřená. Na 3. kilometru stále řeší kolizi 3 nákladních vozidel.
21: Už se kolem té nehody projíždí levým pruhem.
20: A kolona z 5. kilometru se sune 15 až 20 minut. Jedete-li po D1 z Prahy do Brna, čekejte zdržení od sjezdu na Vlašim ze 49. kilometru. Zhruba 15 minut zabere trasa k omezení za odpočívkou Střechov. Mezi 52. a 5. a 53. kilometrem zůstává kvůli pracím silničářů uzavřený pravý pruh. Na D1 za Velkou Bíteší dál směr Brno na 67. kilometru se v omezení jede pouze levým pruhem, v koloně ztratíte 10 minut. A D1 do Třetice, teď se podíváme na situaci před Brnem směrem od Prahy. Nákladní soupravy jedou pomalej v pravém pruhu za Popůvkami, jejich kolona začíná zhruba na 88. kilometru. A ještě dálnice D8 za Prahou směrem na Ústí, fronta se sune k omezení u Klíčan. Mezi 4. a 5. kilometrem se jede pouze levým pruhem. Od zdip naberete 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dál odpoledne bude polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno, na východě ještě ojediněle taky přehánky. Odpolední teploty se vyšplhají na 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě naměříme kolem 15 a podobné počasí nás čeká taky zítra, kdy bude polojasno až skoro jasno s teplotami většinou kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
1: Krásné teď už odpoledne s Radiožurnálem Sport. Máme drobnou zprávu také ze španělského fotbalu. Novým trenérem Valencie se stal Javier Aguirre. Tenhle mexický kouč podepsal s tímhle klubem smlouvu do konce sezóny. Předposlední celek španělské ligy má nového kouče po tom, co se mu vůbec nepovedl vstup. Aguirre teď nahradil dočasného kouče Oscara Sancheze. Ten se týmu ujal minulý týden po odvolání Carlose Corberana po sérii 4 porážek za sebou. Tehdy ve Valencii skončil také sportovní ředitel Ron Gurley. Zkrátka Valencie je na startu nové éry.
2: Radiožurnál Sport a Vojtěch Šafář.

Máme tady další zprávu o odvolaném trenérovi, tentokrát už je to z českého fotbalu, ale ze druhé ligy. U fotbalistů Třince skončil trenér Tomáš Hejdušek, ten se v minulé sezóně dopracoval až k tomu, že zvládl u Třince postup do druhé ligy. Předposlední celek tabulky momentálně na webu oznámil, že mužstvo převezmou trenér dorostu a nedávna ještě asistent u A týmu Tomáš Jakus s dosavadním asistentem Lubomírem Luhovým.

0: V rámci tradiční akce Pojď hrát hokej se dvakrát do roka po celé zemi koná takzvaný týden hokeje. Děti na vybraných stadionech dostanou výstroj, péči a také čas trenérů a můžou si poprvé vyzkoušet, jaké to je být hokejistou. A třeba v Prostějově se děti doslova nemohly dočkat, až poprvé vyjedou na led.
1: Tady ten černý dres. Chápeme to?
2: Hlavní trenér přípravky Tomáš Tábor mi řekne, jak se takovýhle nábor pro ty úplně nejmenší děti, které třeba stojí poprvé, po druhé na ledě, vůbec připravuje.
3: Je to hlavně pro ty děti, aby je to bavilo, aby získali tu lásku k tomu zibánku, aby jsme zaujali, aby dávali zároveň pozor, aby z každé trénink byly u nich ta emoce, radost a vychutnali si to. Aby odešli odsaď ze zimáku s radostí, s láskou k tomu sportu a zároveň, aby se k nám vraceli a přišli na další tréninky, přípravky, které máme celý rok.
1: A počkej, nikam jde, nikam jde. Kyblík si vem, kdo ho nemá. Teď něco s těma kyblíkama zkusíme, jo? Dívej se na něho, dívej. A dělá krásný cibulky.
2: No, děti na ledě teď mají takové velké oranžové kyblíky, přidržují se, aby náhodou nespadly, když neumí ještě tak dobře bruslit. No a cibulky spočívají v tom, že se rozjedou a postupně roztahují nohy a zase je dávají k sobě a dělají bruslemi takové kulaté pohyby, které v tom obrysu připomínají cibuly. No tak jako na hokejovém tréninku, když trenér zapíská, všichni se sjedou k němu co nejrychleji.
1: Každý má svoje auto a pojedete závod.
2: No teď zase místo cibulek už děti jedou co nejrychleji a dávají si závod a předstírají, že jsou piloti formulí.
4: My jsme se chytali a to mě bavilo nejvíc. Už se trošku umím, ale zase jsem nebyla dlouho na bruslích, takže zase padám.
5: Ty kybly, jak jsme měli, šlo mi to.
2: Rodiče Zbyněk a Gabriela se sebou vzali čtyřletého synka Jiříka, který shodou okolností na bruslích stojí úplně poprvé. Jak se vám to odsud ze střídačky sleduje? Jste nervózní trošku?
6: Ne, my jsme rádi, že se ho ujal tady pan trenér, má s ním svatou trpělivost. Malej je na tom poprvé, tak se víc válí, než jezdí, ale už se to zlepšuje, takže uvidíme. No. A hlavně malý ho to baví.
7: Že malý je hodně aktivní, potřebovali jsme nějaký sport, zkoušeli jsme fotbal a toho nebavilo. Když jsme říkali hokej, tak se chluku díval v televizi a nadchl se proto, tak to chtěl zkusit, no, tak jsme tady. Vypadá, že je nadšený.
2: No a na úplně opačném konci hřiště už se prohání starší děti, které už evidentně bruslit umí a umí i hrát, protože celou dobu hrají na třetinu hřiště hokej a jsou mezi nimi dvě velmi šikovné holčičky, Tereska a Gabriela.
8: Hokej mě jako hodně baví. Ani nevím, proč jsem si ho vybrala, ale jako je to dobrý sport.
9: Je to lepší než fotbal, protože aspoň tady máš celou výstroj a když spadneš, tak tě nic nebolí. Ve fotbale, když spadneš, tak si třeba zlomíš nohu a tak.
2: Jaké to je hrát proti klukům? Dávají vám do těla nebo vás trošku šetří?
8: Když nás znají a už vidí, jak to u nás chodí, jak vidí, jak umíme hrát, tak podle toho rozhodávají, jestli k nám mají být už jakože hodně, protože nám dávají pořádně zabrat, anebo jestli nám jenom tak trošku.
2: No, protože drtivá většina dětí opouštěla led s úsměvem na tváři, tak je docela pravděpodobné, že se někdy ještě sem na zimní stadion do Prostějova vrátí. A to by měl být přesně základní účel podobných náborů. Z Prostějova Adam Kodet, Radiožurnál.
10: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

Až na konci září startuje hokejová NHL, ale ono je to v podstatě za chvíli. Už víme také to, že po Radku Gudasovi převezme roli kapitána hokejistů Anaheimu v NHL finský útočník Mikael Granlund, C-čko na dresu Ducks ponese 34-letý trojnásobný mistr světa jako už 10. hráč v historii klubu. Teď to oznámilo vedení týmu z Kalifornie. Gudas byl kapitánem Anaheimu 2 sezóny, v létě ho ale Ducks vyměnili do Floridy, kde potom český obránce podepsal 6-letou smlouvu.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezonu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hraju skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň.
4: Barbara Strýcová.
0: Emoce zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 12.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
7: Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 1,40 korun a 80 haléřů za litr, tedy o více než 7 korun. Ministerstvo práce částku upravuje kvůli cenám benzínu. Vyšší náhrada se použije například tehdy, když zaměstnanec nemůže skutečnou cenu paliva doložit účtenkou. U nafty platí vyšší sazba 4,40 korun a 50 haléřů už od června. Italskou premiérku Giorgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Potvrdil to úřad vlády, podle kterého mají politici příští týden jednat například o víceletém rozpočtu Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky pak má být taky bezpečnost. Dělníci dnes osazují druhou klapku na novém jezu na řece Dyji v Pohansku na Břeclavsku. Váží 31 tun a dopravit ho museli v noci. Při vyšších průtocích zvednou klapky hladinu řeky a voda se dostane do vodních kanálů a lužních lesů v chráněné krajinné oblasti Soutok. Podle vedoucího správy toku Pavla Hopiana z Lesů České republiky je budou zaplavovat na jaře. Zemřela architektka Hana Pešková, bylo jí 102 let. S manželem Daliborem navrhla kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se taky na projektu nové vesnice Zvírotice. Ta vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slapské přehrady. Pešková dětství prožila v Bratislavě a po druhé světové válce vystudovala ČVUT. Byla taky nejstarším registrovaným členem spolku Menza. Ten sdružuje lidi s nadprůměrnou inteligencí.
5: Sport.
7: Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli schodně jednou asistencí k vítězství v přípravě na novou sezónu NHL. Boston porazil 5-1 Philadelphii, za kterou nedochytal utkání zraněný Daniel Vladař.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 z Prahy do Brna čekejte 10-minutové zdržení od sjezdu na Vlašim ze 49. kilometru. Vzniká kvůli zúžení za odpočívkou Střechov. Mezi 52. a 5. a 53. kilometrem se jede pouze levým pruhem. V koloně na 51. se navíc střetla dvě osobní auta. Na D1 dál směrem k Brnu zpomalíte i za Býteší na kilometru 164. I tam je to kvůli zúžení. Na stém 67. jsou v pravém pruhu silničáři. Naberete nejvýše 10 minut navíc. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy před Modřicemi na 3. kilometru stále odklízejí následky kolize 3 nákladních vozidel. Projíždí se tam pouze levým pruhem. Na D8 z Prahy do Ústí trvá zdržení za Zdiby. 15 minut pojedete k omezení za Klíčany. Už jsou tam dvě. Nejprve mezi 4. a 5. kilometrem, pak mezi 7. a 8. V obou případech silničáři uzavřeli pravý pruh. A na dálnici D35 z Hradce do Mýta za sjezdem na Dašice na kilometru 153 od brzkého rána vyprošťují kamion, který po nehodě skončil mimo komunikaci. Jde to stěžka, vozidlo stále leží na boku na trávě a okolo se projíždí pouze levým pruhem. Provoz ale není silný, nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
5: Počasí.
7: Bude polojasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky, teploty většinou 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

svět je plný obojživelníků, například pětinásobný mistr světa v biatlonu Emilien Jacquelin vynechá nadcházející biatlonovou sezonu. Francouzský reprezentant se místo toho bude věnovat cyklistice. To, že se bude věnovat cyklistice, to v podstatě sledujeme na radiožurnálu Sport už delší dobu. On se na ní vrhnul v letošním roce, ale původně nepočítal s tím, že by přerušil také svoji biatlonovou kariéru. Na sociálních sítích nicméně Jacquelin dnes ujistil, že aktuální rozhodnutí neznamená, že s běžkami a malorážkou končí na dobro.

0: České tenistky mají za sebou vydařený vstup do poháru Billie Jean Kingové. Vy jste to slyšeli včera v přímých přenosech na radiožurnálu Sport. Po vítězství nad Velkou Británií se Češky v čínském Shenzhenu připravují na semifinále proti lepšímu ze souboje Kazachstán, Španělsko. Zároveň se těší z ohromné přízně domácích fanoušků. Ti si Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou i další hráčky ze středu Evropy nejspíš zamilovali.
1: Tím, že hlavně tady v Číně, ať už to byl Peking nebo Wuhan, tak a i loni to bylo šílený prostě.
2: Jednička českého týmu Linda Nosková přiznává, že s takovým zájmem dětí o podpis se na turnajích v zahraničí poutkání jen tak nesetká.
1: Oni se o nás zajímají, ať už jsme odkudkoliv, myslím, takže to je hezký, ale někdy je toho až možná trošku moc.
2: Ale nejenom nejmenší nebo nejmladší fanoušci mají o tenistky zájem.
3: Je vidět, jak ta Linda s tou Kájou pro ty jako čínský fanoušky jsou jako takový prostě mega hvězdy, jo? Protože to úplně jako cítí, když jsme třeba šli na ten kurt a říkali ty jména, jak oni úplně jásali, když řekla Linda a Kája, takže bylo to jako hrozně příjemný, že tam přišli, no. Bylo jich dost.
2: Vypráví Barbora Strýcová, která čínské publikum poznávala skoro 15 let jako hráčka na profesionálním ženském okruhu a teď sbírá podobné zkušenosti i jako kapitánka týmu v poháru Billie Jean Kingové.
3: Oni jsou jako roztomilí, jo, ale pak, když už jich hodně, tak oni jsou taky jako puši a hodně jako sahají a tak a to už pak nikdy není úplně jako příjemný, ale a hrozně dárků dávají, jako prostě oni jsou tvořiví, kreativní, oni se jako fakt snaží, včera mě třeba dali jako 5 takových Mickey Mouseových hrníčků pro moje děti, jo. To byla holka třeba, která jsem jela 5 hodin vlakem, jenom mi to dá.
2: Překvapilo Barboru Strýcovou, která je v Číně zřejmě populárnější i díky dřívější úspěšné spolupráci s Shihsu Wei z Tchaj-wanu.
3: Oni chodili hrozně i na tréninky, řvali a házeli tam pliš šáky a prostě oni nám jako tvořili, když jsme třeba hráli ze Suvej jako takový postavy nás. Úplně stejná jsem byla a mám to ještě doma.
2: A radost udělala Barboře Strýcové i návštěva v hale při zápase s Velkou Británií.
3: A aby jsme se nebavili jenom o těch čínských fanoušcích, oni jsem přiletěli i český, jo, jako veliký klobouk dolů a hodně jich přiletělo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma, jako a holky si toho váží, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt a je to fakt pomoc.
2: Poděkovala i českým fanouškům za velkou podporu Barbora Strýcová, kapitánka týmu, který se v Číně připravuje na páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Zítra začne nová sezona basketbalové Euroligy a hned v prvním hracím dni se do ní zapojí taky Tomáš Satoranský. Český rozehrávač nastoupí poprvé v novém dresu. Po 4 letech totiž v létě opustil Barcelonu a podepsal roční smlouvu s Hapoelem Tel Aviv. Víc si teď povíme s Veronikou Šlajsovou. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Tomáš Satoranský má před sebou první euroligový zápas v dresu Hapoelu. Co ho zítra čeká a proti komu nastoupí?
1: Hapoel Tel Aviv zahájí svou euroligovou sezonu zítra v 19 hodin proti Bayernu Mnichov. Zápas se ale kvůli bezpečnostní situaci nebude hrát v Izraeli. Hapoel bude své domácí euroligové zápasy hrát v Sofii. Mírným favoritem by mohl být právě izraelský klub. V uplynulé sezóně totiž skončil na 6. příčce, zatímco Mnichov až na 13. Oba týmy, tedy jak Hapoel, tak Bayern, se ale hodně proměnili. Izraelský klub přivedl celkem 10 nových hráčů, Mnichov pak 6. Jedním z nich je například Miles Norris, který se Satoranským působil v uplynulé sezóně v Barceloně. Satoranský se tak s Norrisem znovu potká na hřišti, tentokrát to ale bude v roli protihráčů.
0: No ten přestup z Barcelony do Hapoelu byl možná trochu překvapením. Co k tomu vlastně Satoranského vedlo?
1: Pro Hapoel se Satoranský rozhodl i kvůli ambicím izraelského klubu, který chce letos cílit na nejvyšší příčky tabulky. Zároveň se tam potká s několika výraznými jmény, například srbským rozehrávačem Vasilijem Micičem. Trenér Dimitris Ituris se k podpisu vyjádřil pro klubový web.
2: Chtěl jsem s Tomášem spolupracovat už dřív, bavili jsme se o tom, ale tehdy to nevyšlo, takže jsem rád, že k tomu konečně došlo. Věřím, že přinese do týmu zkušenosti, vynikající obranné dovednosti, tvůrčí hru a týmovou mentalitu. Jsem rád, že ho mohu uvítat v naší rodině.
1: Satoranský přichází do nového týmu po 4 sezónách v Barceloně, v té poslední zaznamenával v průměru 7 bodů a přes 4 asistence na zápas. Právě hledání volných spoluhráčů je jeho silnou stránkou, v historických tabulkách Evropské ligy se totiž posunul na 20. místo co do počtu asistencí.
0: To byla Veronika Šlejzová, díky.
1: Naslyšenou.

České tenistky včera v Číně přehrály Velkou Británii a postoupily tak do semifinále poháru Billie Jean Kingové. To uslyšíte v pátek už od dopoledních hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a Češky budou hrát buď proti Španělsku, anebo proti Kazachstánu. Tenhle souboj probíhá právě teď. Zatím je na tom lépe Španělsko. Busazová Manejrová totiž porazila v úvodním zápase Žien Bajevovou ve dvou setech, dokonce 2x6-2. Teď ale právě hraje Putincevová proti Buxaové. Tam je rozehraný první set a to čerstvě. Zatím je to 1-1 na gemi.

0: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
0: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
1: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
0: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
1: Magazín hokejové Extraligy.
0: Každé pondělí po 14. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Poslanci rozhodli o zmrazení ceny dálničních známek. V Polsku vyšetřují pokus o vykolejení vlaku. Podle policie šlo o výtržnictví. Kajakáři, krejčí a prskavec budou na evropském šampionátu vodních slalomářů obhajovat zlato. Nehoda tří kamionů brzdí provoz na příjezdu do Brna po dálnici D2 z Bratislavy. A bude polojasno až skoro jasno, teploty do 20 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ceny dálničních známek příštím roce neporostou. Poslanci zrušili jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Ve sněmovně reportérka Adéla Burešová.
4: Novelu sněmovna schválila čistě hlasy vládní koalice, poslanci o ní jednali zhruba 3 hodiny. Ke zrušení valorizace se kabinet zavázal ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by tímto tempem růstu cen mělo Česko jednu z nejdražších známek v Evropě. Opozice rušení pravidelné valorizace silně kritizovala a taky upozorňovala, že výnosy známek jdou částečně na dostavbu silnic a dálnic, na které se mají podílet právě i řidiči, kteří je využívají. Sněmovna podpořila jeden z pozměňovacích návrhů, konkrétně na změnu v platnosti jednodenních dálničních známek, které by nově měly platit 24 hodin místo do půlnoci jako teď. O třetích čteních můžou poslanci rozhodovat až do 7 hodiny večer, pak by se měly vrátit k novele trestního zákoníku. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: V Lublinském vojvodství v Polsku se zatím neznámý pachatel pokusil vykolejit 2 nákladní vlaky jedoucí v opačných směrech. Na koleje umístil betonové bloky, do kterých narazily lokomotivy. Stroje byly poškozené, zraněný nikdo nebyl. Mluvčí státního zastupitelství řekl, že úřady čin vyšetřují jako výtržnictví.
5: Incident se stal v obci Jedlanka v Lublinském vojvodství na východě Polska, na trati, kterou využívají pouze nákladní vlaky. Betonové bloky, do kterých vlaky narazily, pocházely pravděpodobně z demolice nedalekého vlakového nádraží. Náraz vlaky nevykolejil. Policie při předběžném ohledání místa činu nenašla stopy po výbušninách. Následná analýza agentury pro vnitřní bezpečnost Ústředního policejního úřadu pro vyšetřování a pyrotechniků vyloučila sabotáž. V oblasti policie už dříve několikrát vyšetřovala případy výtržnictví, kdy mladí lidé umisťovali na koleje různé předměty. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Americká popová skupina Pussycat Dolls vystoupí v pražské O2 aréně. Do Česka se kdysi jedna z nejslavnějších dívčích kapel vrací po 17 letech.
6: Popová skupina The Pussycat Dolls v čele s Nicole Scherzingerovou zaspívá v O2 aréně své největší hity, například skladby Buttons nebo Don't Cha. Představí také novinku Club Song, která je první nahrávkou kapely od singlu React z roku 2019. Kapelu založila v roce 1995 choreografka Robin Antinová. V první dekádě nového tisíciletí patřili Pussycat Dolls mezi nejúspěšnější dívčí skupiny na světové popové scéně. V roce 2010 se po neschodách kapela rozpadla, o 9 let později ale oznámila comeback. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport.
7: Čeští vodní slalomáři jsou v italské Ivreji, kde uzavřou sezónu evropským šampionátem. O medaile pojedou i letošní mistři světa, kanoistka Tereza Knéblová a kajakář Jakub Krejčí. Krejčí bude navíc obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross a proto před závody na severu Itálie neskrývá ambice.
8: Přípravy jdou dobře, nic vážného se nestalo, ale jenom už je to dlouhý, protože jsme vlastně čtvrtý týden už mimo domov. Ivra si myslím, že mi sedí a ten kanál tady mám moc rád a na závody se těším. Samozřejmě ty ambice jsou nejvyšší jako vždycky a doufám, že se mi podaří je naplnit.
7: Obhájit titul se pokusí také kajakář Jiří Prskavec. Evropský šampionát začne v Ivreji ve čtvrtek. Kvalifikacemi Radiožurnál a Radiožurnál Sport budou mít na místě svého reportéra.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Silnice 43 u Sebranice neprůjezdná a nehoda na D2 před Brnem. Silnice 43 ze Svitav do Brna je mezi Sebranicemi a Černou horou opět zavřená. Další vážná nehoda. Kousek za odbočkou na Skalici se srazilo osobní auto s nákladním. Objíždějte v obou směrech přes Kunštát a Lisice, případně přes Skalici. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. Na třetím kilometru přímo u sjezdu na Modřice se srazily tři kamiony. Je tam i vysypaný náklad a je zablokovaný ten sjezd z dálnice na Chrlice. Směrem do Brna se projíždí pouze levým pruhem a tvoří se kolona asi na 15 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Velkou Bíteš. Je tam zúžení u 9 křížů na 166. kilometru a zdržíte se 10 minut. Na D5 z Plzně směrem do Prahy budete chvilku popojíždět v koloně u Žebráku. Na kilometru 33 je zúžení a opět je to asi na 10 minut. Ještě dálnice D8, výjezd z Prahy směr Ústí nad Labem. Na 4. kilometru silničáři v pravém pruhu opravují vozovku. Zdržíte se od sjezdu na Zdiby asi 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude polojasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno, na východě ojediněle přehánky, teploty do 20 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Dnes je herní volno, co se týče hokejové Tipsport Extraligy. Zítra se to ale znovu rozjíždí i v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport. Druhé utkání v krátkém sledu za sebou. Na východě Čech čeká právě zítra hokejisty Liberce. Bílí Tygři v úterý vyhráli na ledě mistrovských Pardubic, ale už o dva dny později se představí v předehrávce čtvrtého kola v nedalekém Hradci Králové. Oba týmy mají na kontě skalp obhájců titulu, ale je to zatím jejich jediná výhra v soutěži. Zápas mezi Hradcem Králové a Libercem začíná zítra v 18 hodin. Na Radiožurnálu Sport ho uslyšíte živě.
1: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

Fotbalová zbrojovka počkala na reprezentační pauzu, aby trochu obměnila kádr, ale ta změna přichází v realizačním týmu. Právě ve zbrojovce skončil totiž asistent trenéra Jiří Saňák. Podle klubového webu jsou za jeho odchodem spíš zdravotní problémy. 48-letý kouč naznačil, že se jedná o dočasnou přestávku v kariéře k načerpání sil. Jeho pozici zatím zaujal Bronislav Červenka, ten teprve v září skončil po 3 letech na lavičce Zlína. Sám Saňák vysvětlil, že se rozhodl načerpat energii, doslova řekl, po víc než 20 letech v profesionálním fotbale cítím, že nastal vhodný okamžik na krátké zastavení, získání potřebného odstupu a zamyšlení nad další profesní etapou. Jiřímu Saňákovi tedy přejeme příjemný odpočinek, ať dosáhne, čeho chce, ale na Radiožurnálu Sport rozhodně žádná přestávka nepřichází.

0: Čeští fotbalisté musí poznávat nové trenéry, a to v reprezentaci před Ligou národů. Tím hlavním koučem je Španěl Santi Denia, jedním z jeho asistentů je Radek Bejbl. Pro tyhle dva muže ale rozhodně nejde o první spolupráci.
1: Y en el segundo palo Santi marca el gol del empate.
2: Stoper Santi Denia.
3: De este robo de balón a Jubera, Bejbl hace el primer tanto disparando desde fuera del área.
2: A defenzivní záložník Radek Bejbl se potkávali na hřišti na konci 90. let v Atlétiku Madrid. Po 26 letech se teď setkali jako trenéři u české fotbalové reprezentace.
4: Radek Bejbl is perfect for us. Together he played in Atlético Madrid. Good professional.
2: Mluví Denia o Bejblovi jako o perfektní součásti realizačního týmu a velkém profesionálu už z hráčských dob v madridském Atlétiku. Když fotbalová asociace podepsala v létě španělského trenéra, velmi úspěšného u mládežnických reprezentací jeho rodné země, přišla i nabídka pro Radka Bejbla.
5: Určitý čas, více jak 3 roky jsem v podstatě nebyl v trenérské pozici, takže jsem hodně tohleto zvažoval, ale samozřejmě po tom, co se ty věci během července vyřešily, tak jsem to potom vnímal, že o tu moji spolupráci Santi jako hodně stojí, že o to má velký zájem.
2: Bejbl, který dříve také pracoval u mládežnických reprezentací, pomáhá Deniovi s poznáváním českého prostředí, s komunikací s hráči. Oba staří známí budou nejdřív hledat optimální složení českého týmu a sloužit k tomu bude Liga národů.
5: Teď máme tyto dva srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali. Aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model na to, aby jsme byli dobře připraveni potom na začátek jarní kvalifikace.
2: Připomíná Radek Bejbl boje o postup na evropský šampionát. První zkouškou herního stylu i fotbalistů bude v sobotu pražské utkání Ligy národů s Chorvatskem. Mirko Vasič, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Už jste to od nás na Radiožurnálu Sport slyšeli, zítra začíná basketbalová Euroliga a vstoupí do ní také Tomáš Satoranský, i když v novém dresu, než jsme byli zvyklí poslední 4 sezony, přestoupil totiž do Apoelu Tel Aviv. Ten bude zítra od 18 hodin hostit Bayern, ale pozor, doma hrát nemůže kvůli politické a bezpečnostní situaci, proto Apoel Tel Aviv bude hrát své domácí utkání v Sofii v Bulharsku, no a tam právě se odehrává také mistrovství Evropy v boxu, kde má česká výprava jeden úspěch za druhým, nebo spíše zatím byly dva, teď přidáváme právě ten druhý. Včera se skrz čtvrtfinále proboxovala Stella Blažková do semifinále a to pro každou boxerku znamená automaticky jistotu minimálně bronzové medaile a dnes se něco podobného povedlo Lence Bernardové, ta právě na mistrovství Evropy v boxu ve čtvrtfinále váhy do 54 kg přeboxovala Angličanku Lauren McKeovou a to v celku jednoznačně 5-0 a tím pádem má jistotu semifinále a také jistotu minimálně bronzové medaile.

Ještě jednou to zmiňujeme a je to dobře. Lenka Bernardová totiž na mistrovství Evropy v boxu ve čtvrtfinále váhy do 54 kg porazila Angličanku Lauren McKeeovou jednoznačně 5-0. Tím pádem postoupila do semifinále a má jistotu nejméně bronzové medaile. Zatím právě teď na mistrovství Evropy v Sofii probíhá souboj v kategorii do 60 kg, také čtvrtfinálový. Tam se zatím pere Barbora Maxová proti Turkyni Jizem Ozerové. Barbora Maxová zatím ale po dvou kolech na tom není zdaleka tak dobře jako její česká předchůdkyně. Dál vás o tom budeme informovat. No a nezapomínejme, že dnes se také v Číně rozhoduje o tom, který z týmu se postaví proti českému tenisovému ženskému výběru. V semifinále poháru Billie Jean Kingové aktuálně stále ještě vede Španělsko nad Kazachstánem 1-0 po prvním zápase. Teď má ale Julia Putincevová hodně blízko srovnání, protože nad Buxovou vyhrála první set 6-2 a v tom druhém se chystá srovnat na 1-1.

0: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Sausrisová a zprávy. Bývalý ředitel České televize Jan Souček nedostane od televize další 1 300 000 korun. Pravomocně o tom rozhodl odvolací soud. Souček chtěl doplatit manažerský bonus za rok 2024. Rada České televize mu tehdy přiznala jen 1/10 maximální částky. Souček namítal, že s ním měla výši bonusu podle pracovní smlouvy nejdříve projednat, a to rada neudělala. Podle soudu je ale podstatné, že o bonusu rozhodla rada včas. Souček proto na další peníze nárok nemá. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. V Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy na východě Prahy se šířila salmonela. Oznámila to mluvčí pražský hygieniku Petra Batok. Bakterii potvrdili testy u několika žáků školy. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky minimálně 10 dospělých. Vedení školy zařídilo kompletní dezinfekci. A začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Sport. V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. Podle klubového webu jsou za jeho odchodem zdravotní problémy. 48-letý kouč ale naznačil, že se jedná pouze o dočasnou přestávku v kariéře. Jeho pozici převzal Bronislav Červenka, který před 2 týdny skončil na lavičce Zlína.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u 9 křížů a zavřená silnice 43 Svitavy Brno. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 166,5 u 9 křížů je zúžení do jednoho pruhu a postojíte asi 10 minut v koloně. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy brzdí provoz nehoda. Na 3. kilometru sjezdu na Chrlice se srazily 3 kamiony. Z dálnice se teď nedá sjet na Chrlice a ve směru do Brna se projíždí pouze 1 pruhem. Kolona je tam asi na 15 minut, pro kamiony o něco delší. Dálnice D8, výjezd z Prahy směr Ústí nad Labem. Na 7. kilometru je zavřený pravý pruh, opravují vozovku a zdržíte se a okolo 10 minut ve směru z Prahy. Menší kolona teď je na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1, za plzeňskou D5 nehoda.
4: Kilometr 21, v levém jízdním pruhu dopravní nehoda 2 osobních automobilů a levý pruh je blokovaný.
3: A silnice 43 ze Svitav do Brna je mezi Sebranicemi a Černou horou v obou směrech neprůjezdná. Za odbočkou na Skalici nad Svitavou se srazilo nákladní auto s osobním. Na místě záchranáři a dopravu policisté odklánějí přes Skalici a Mladkov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude polojasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno a na východě ojediněle přeháňky, teploty 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad odstoupila z turnaje v Singapuru, kde dnes měla nastoupit ve dvouhře, ale také i ve čtyřhře. O tom informoval web WTA. Ve druhém kole do něj tedy postoupil v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Chua 2-0 na sety. Sportovní přehled může tenisem klidně pokračovat dál. Slovo už má Adam Weidenthaler. Dobrý den.
1: Pěkný den. České tenistky čekají na soupeřky pro semifinále poháru Billie Jean Kingové. Po jejich vítězství nad Velkou Británií se dnes v čínském Šenčenu střetly Španělky a Kazachstánky. Stav je po úvodním singlu 1-0 pro španělské tenistky. Teď se tedy hraje druhý singl a v něm je zatím úspěšnější kazachstánská hráčka Putincevová, která vede 6-2 a 1-2 nad Španělkou Bučaovou. Kazachstánky jsou mimochodem bez světové jedničky Rybakinové, která reprezentaci odmítla kvůli únavě po vítězném US Open.
0: V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. Podle klubového webu jsou za jeho odchodem zdravotní problémy. 48-letý kouč naznačil, že se jedná jen o dočasnou přestávku v kariéře. Jeho pozici převzal Bronislav Červenka a ten ještě před dvěma týdny pracoval na levice Zlína.
1: Fotbalisté druholigového Kladna přivítají Baník Ostrava, a to ve třetím kole domácího poháru. Hrát se začne dnes v 16 hodin.
0: U fotbalistů Třince skončil další trenér Tomáš Hejdušek, respektive další trenér skončil, a to u fotbalistů Třince. Tomáš Hejdušek je v minulé sezóně dovedl k postupu do druhé ligy fotbalisty Třince. Předposlední celek tabulky na webu oznámil, že mužstvo převezmou trenér dorostu Tomáš Jakus s dosavadním asistentem Lubomírem Luhovým.
1: Fotbalistky Sparty rozehrají poslední kvalifikační dvojzápas evropského poháru. Doma v 18 hodin přivítají Farul Konstanta. Obránkyně Sparty Eva Bartoňová nechce přeceňovat výsledky soupeře, který má v rumunské lize vítězství 12-0 nebo dokonce 22-1.
2: Myslím si, že v Rumunsku ta soutěž je ještě asi na horší úrovni než u nás, takže tam bych ty výsledky nebral úplně jako bernou minci. My, co jsme si pouštěli, tak to byly hlavně ty jejich kvalifikační zápasy o Champions League, což bylo třeba proti Austrii Vídeň, kdy ten zápas oni prohráli 5-0, takže si myslím, že měli bychom dneska dominovat na tom hřišti my.
1: Už v 17 hodin nastoupí hráčky libereckého Slovanu proti norskému Rosenborgu Trondheim.
0: Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli shodně jednou asistencí k vítězství v přípravě na novou sezonu NHL. Boston porazil 5-1 Philadelphii, za kterou nedochytal utkání zraněný Daniel Vladař. Karel Vejmelka se podílel 19 zákroky na výhře Utahu 6-3 v Los Angeles. Ondřej Becher vstřelil rozdílový gól při výhře Detroitu 7-4 na ledě Pittsburghu a tým Vegas porazil San Jose 2-1 po nájezdech. V rozstřelu skóroval také Matyáš Šapovaliv.
1: V NHL zůstáváme, po Radku Gudasovi totiž převezme roli kapitána hokejistů Anaheimu v NHL finský útočník Mikael Granlund. C-čko na dresu Ducks ponese trojnásobný mistr světa jako celkově 10. hráč v historii klubu. Gudas byl kapitánem Anaheimu 2 sezóny, v létě ho ale vyměnili do Floridy, kde pak český obránce podepsal 6-letou smlouvu.
0: Hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku. Bude to v sobotu 26. prosince. Svěřenci trenéra Jana Tomajka navíc budou hrát další dva zápasy ve 20 hodin českého času, až poslední utkání skupiny s Kanadou je čeká v noci našeho středoevropského času. Rozpis turnaje zveřejnila Mezinárodní federace na svém webu.
1: Hokejisté pardubického Bčka můžou potvrdit svůj 100% vstup do první hokejové ligy. Jediný tým, který dosud nestratil ani bod, přivítá v 18 hodin pražskou Slávii. V tu chvíli začnou taky zápasy Kolín Vsetín, Litoměřice Chomutov a Sokolov Přerov. V 17.30 nastoupí Zlín proti Táboru a Třebíč proti Jihlavě a program Maxa Ligy začne už v 17 hodin, a to duelem Frýdek Místek Havířov.
0: Brněnské týmy Žabiny a Královo Pole rozehrají kvalifikaci o postup do basketbalové Euroligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Královo Pole čeká v 19 hodin utkání na hřišti francouzského klubu Flam Carolo. Žabiny už v 18 hodin nastoupí doma proti Červené zvězdě Bělehrad. Brněnský trenér Viktor Proša mluví o přednostech srbského týmu.
3: Rychlá přechodová fáze, hodně individuálně laděná. Kdykoliv můžou být velmi agresivní v obraně, z toho generují hodně zisků, z kterých potom mají rychlé zakončení, a v tom postupném útoku je to hodně o silovosti.
1: Basketbalisté Slávie se poprvé od spojení s Nymburkem představí v domácím ligovém utkání na pražské Královce. Přivítají Opavu v 18 hodin a ve stejný čas začnou další zápasy druhého kola Národní basketbalové ligy, a to Olomoucko Pardubice, Ostrava Brno, Děčín USK Praha, Písek Hradec Králové a Ústí nad Labem Plzeň.
0: Čeští vodní slalomáři se chystají chystají na evropský šampionát v italské Livry, který uzavře letošní sezonu. O medaile pojedou i letošní mistři světa Tereza Kneblová s Jakubem Krejčím. Motivaci uspět má taky Jiří Prskavec, který nezažívá úplně povedený ročník. V červenci mu nevyšlo mistrovství světa a ve světovém poháru mu mezi kajakáři patří až 22. pozice. Prskavec mluvil i o tom, že na severu Itálie zvládl skoro dvoutýdenní soustředění.
4: Mám o motivaci víc tady něco předvíst. Samozřejmě bych si chtěl zazávodit ve finále, ale týden a půl tady budeme celkově. Byli jsme nejdřív tady kousek v kempu, teď už jsme se přesunuli přímo na trať. Mám to asi 3 minuty na start, takže snad to nějak zužitku k tomu lepšímu výkonu.
1: Evropský šampionát vodních slalomářů začne v Ivreji ve čtvrtek, tedy zítra kvalifikacemi, a na radiožurnálu Sport o tom všem hezky uslyšíte, protože na místo vyráží náš reportér.
0: Pětinásobný mistr světa Emilien Jacqueline vynechá nadcházející biatlonovou sezonu. Francouzský reprezentant se bude místo toho věnovat cyklistice, na kterou se vrhnul v letošním roce. Původně přitom s přerušením biatlonové kariéry nepočítal. Na sociálních sítích nicméně Jacqueline ujistil, že aktuální rozhodnutí rozhodně neznamená, že by s běžkami a malorážkou skončil na dobro.
1: A na závěr Formule 1 francouzský pilot Isaac Hadjar bude i v příští sezóně mistrovství světa jezdit za Red Bull. Stáji dnes na svém webu oznámila, že s 21letým pilotem prodloužila smlouvu.
0: To byl Adam Weidenthaler, děkujeme.
1: Krásný den.

Máme pro vás ještě jednou shrnutí zpráv z mistrovství Evropy v boxu, které se právě odehrává v bulharské Sofii. Lenka Bernardová tam porazila ve čtvrtfinále váhy do 54 kg soupeřku Angličanku Lauren McKeeovou a tím pádem si zajistila nejméně bronzovou medaili a samozřejmě postoupila do semifinále. O finále bude tahle členka Olympu bojovat už zítra s Finkou Kaivo Ojo Filaovou. Vy to rozhodně uslyšíte minimálně o výsledku na radiožurnálu Sport. Dnes se také pokusila o něco podobného Barbora Maxová, ta nastoupila hned po Bernardové do ringu, ale tentokrát česká čtvrtfinalistka úspěšná nebyla. Ve čtvrtfinále váhy do 60 kg prohrála s obrovskou favoritkou, s Turkyní Jizem Ezerovou. Obsadila nakonec páté místo. Barbora Maxová, té se nepovedlo zejména druhé kolo, ve kterém byla jednou odpočítávána, i když potom zlepšila v tom posledním třetím kole svůj výkon. Nestačilo to na to, aby přesvědčila pět bodových rozhodčích. No a musíme ještě jednou připomenout, že i dnes ve večerním bloku se v Sofii bude boxovat o českou medaili. Jednu už má jistou Stella Blažková, a to tu bronzovou, právě proto, že jí dnes čeká semifinále a teoreticky třeba také postup do finále a tím pádem boj o zlato nebo stříbro. Je to ve váze do 80 kg. Její semifinále přijde na řadu zhruba někdy v 18:15 a na radiožurnálu Sport o tom rozhodně uslyšíte.

0: Protože posloucháte Radiožurnál Sport a jste rozhodně alespoň částečnými sportovními znalci, tak určitě znáte poločasové anebo přestávkové programy pro fanoušky na jednotlivých utkáních. Basketbalisté většinou zařazují střelbu z poloviny hřiště, ve fotbale se třeba kopou penalty, no a na hokeji se dá do branky deska, ve které jsou výřezy, do kterých se má daný fanoušek trefit. Moment z jedné takové soutěže se teď stal docela virálním v online světě. Jaký to byl moment, to už se dozvíte v naší rubrice Hity sociálních sítí. Dnes ji připravila Veronika Šlajzová. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak jaký fanouškovský pokus se stal virálním? Povídej.
1: Stalo se to v přestávce přípravného zápasu hokejistů Minnesoty na zámořskou NHL. Úkolem fanouška bylo trefit se do brány z poloviny hřiště. Aby to ale nemělo tak jednoduché, byla branka téměř celá zakrytá deskou. V ní byl jen jeden malý průřez, který byl velký tak akorát, aby jim prošel puk. No a tomuhle fanouškovi se to podařilo a uchvátil tak i komentátory, kteří jásali možná víc než při gólech v utkání. Samozřejmě.
0: Ne, pořád pokračuješ.
1: Samozřejmě komentátoři jásali dlouho a radost měl i fanoušek. Vyhrál totiž sezónní pernamentku a k tomu ještě získal přes 300 tisíc lajků na Instagramu ESPN.
0: Pojďme se přesunout od zimních sportů trochu jinam. Další hit sociálních sítí je totiž z basketbalového prostředí a dokonce z toho českého.
1: Je to tak, jak napsal web Crunch Time, nejlepší opavský výkon uplynulého víkendu totiž nebyl hráčský, ale herecký. V nové sérii kriminálního seriálu Docent si totiž jednu roli zahrál i bývalý basketbalový reprezentant a teďka trenér opavských basketbalistů Petr Čudek. A tady je ukázka.
2: Co vy tady děláte?
3: Já jsem toto předvolán.
2: Co jste pravec?
3: No, ukradl jsem sportovní náčiní.
2: Co konkrétně, pane Čobudo?
3: Míč.
2: Jo, krádeže jsou opatrovnější.
3: Aha, pardon.
2: Tady jste nevražda.
3: Tak jo.
2: Vítám dolů.
3: Naschledanou.
1: Právě tahle scéna zaujala nejen opavské fanoušky, ale taky ostatní basketbalové nadšence, protože právě web Crunch Time přesdílel na svém Instagramu. Takže Čudek byl na rozdíl od svých svěřenců o víkendu úspěšný. Basketbalové Opavě se totiž nedařilo, doma podlehla Ostravě 77-89. No a už dnes večer ji čeká další zápas, tentokrát na hřiště Pražské Slávie.
0: Hity sociálních sítí připravila Veronika Šlajzová. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

čínském Shenzhenu se rozhoduje o tom, kdo bude soupeřkami českých tenistek v semifinále Billie Jean Kingové. Zatím vede Španělsko nad Kazachstánem 1-0 po první dvouhře. V té druhé se ale vzchopila Julia Pocincevová, ta zatím proti Kristýně Bukšovové vede 1-0 po prvním setu. Ten zvládla poměrem 6-2. Aktuálně před malou chvílí ale dokázala vrátit zpátky své ztracené podání. Prohrává 3-4, je na servisu.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Sousidisová a zprávy.
1: Dálniční známky zřejmě příští rok nezdraží, novelu schválila sněmovna. Italskou premiérku Meloniovou přijme Andrej Babiš v úterý. České tenistky dnes poznají soupeřky pro semifinále poháru Billie Jean Kingové. Silnice z Brna na Svitavy je po nehodě u Sebranic neprůjezdná a bude polojasno až skoro jasno, teploty většinou do 20 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ceny dálničních známek příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci Hlasy koalice schválili vládní novelu zákona, která ruší jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Podle koalice by Česko při dosavadním tempu růstu cen mělo jednu z nejdražších známek v Evropě, vysvětluje ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
3: Stávající nastavení valorizačního mechanismu vedlo k pravidelnému nárůstu finanční zátěže pro uživatele dálnic, s čím dochází k automatickému přenosu makroekonomických výkyvů do výše sazeb, aniž by byla možnost tyto dopady pružněji korigovat.
1: Opozice rušení valorizace známek kritizuje, jde podle ní o populistický krok. Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit celých 24 hodin od zakoupení a ne jen do půlnoci jako teď. Novelu teď posoudí Senát. Italskou premiérku Giorgiu Meloniovou přijme v úterý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Potvrdil to úřad vlády, podle kterého mají politici příští týden jednat například o konkurenceschopnosti a víceletém rozpočtu Evropské unie. Jedním z hlavních témat schůzky pak má být také bezpečnost. Vláda už v souvislosti s plánovanou návštěvou projednala plán strategické a unijní spolupráce mezi Českem a Itálií na dalších 5 let. Meloniová navštívila Prahu naposledy na jaře v roce 2023. Tehdy jednala se tehdejším premiérem Petrem Fialou z ODS. Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v testech na zvířatech.
4: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
5: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance, ale musí pro odhalení problémů v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
4: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam nejsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
5: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézorová, Radiožurnál. Sport.
6: Ženská tenisová reprezentace čeká v čínském Shenzhenu na soupeřky pro semifinále poháru Billie Jean Kingové. Do pátečního souboje s Českem zatím mají blíž Španělky, které po první dvouhře vedou nad Kazachstánem. Češky už včera vyřadili Britky, případné finále by odehrály v neděli. Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad odstoupila z turnaje v Singapuru, kde dnes měla nastoupit ve dvouhře i čtyřhře, informoval o tom web WTA. Do druhého kola postoupil v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Chua 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na bratislavské dálnici u Brna a taky u Blučiny. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. Na 3. kilometru sjezdu na Chrlice se srazily 3 kamiony. Z dálnice se teď nedá sjet na Chrlice a ve směru do Brna se projíždí pouze levým pruhem. Kolona je tam asi na 15 minut. Na D2 nehoda i ve směru z Brna do Bratislavy. Na 11. kilometru na konci omezení před sjezdem na Blučinu. Kamion a osobní auto. Projíždí se jedním pruhem a i tam už je kolona asi na 10 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Zruč nad Sázavou. U Střechová na kilometru 52 silničáři zúžení a zdržíte se 10 minut v koloně. Menší kolony na D1 i směrem z Prahy do Brna popojíždějí za Velkou Bíteší. Na kilometru 166 je zúžení, opět je to do 10 minut. Na dálnici D8 popojíždí kolona za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Na 7. kilometru je zúžení, opravují vozovku v pravém pruhu a zdržíte se asi 15 minut. Dá se sjet na Zdiby, obět to po souběžné silnici. A ještě D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony u Žebráku. Na kilometru 33 je zúžení a je to asi na 15 minut, než projedete směrem do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Dál odpoledne bude většinou polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 15. Tolik zprávy.
8: Dnes se bude hrát také fotbal, a to konkrétně fotbalový pohár MOL Cup. Druholigové Kladno bude hostit Baník Ostrava. Tenhle zápas začne v 16 hodin na Radiožurnálu Sport. Ho pro vás budeme sledovat na dálku, tak jako to zatím děláme i v případě kazachstánsko-španělského souboje, když se rozhoduje o tom, který z těchto dvou ženských tenisových týmů bude příštím soupeřem pro semifinále Billie Jean King Cupu pro Česko. Tenistky, no a zatím to je lepší pro Španělky. Busazová Manejrová porazila totiž Žijen Bajevovou 2-0 na sety. Aktuálně Julia Putinsevová hraje 1-1 s Kristýnou Bukšovou. Teď se rozehrává rozhodující v tomto utkání třetí set. No a o tom také uslyšíte na naší jediné sportovní stanici v českém éteru.
2: Radiožurnál Sport
0: a Vojtěch Šafář.

0: Je po 14. hodině a protože je dnes středa, tak je tady náš pravidelný pořad České šampionky, který se věnuje ženským kolektivním sportům, ideálně s výhledem na příští olympijské hry v Los Angeles. Dnes se budeme věnovat vodnímu polu. Česká extraliga vodních polistech má tradičně jednoho velkého favorita. Výborně pracují s mládeží ve Strakonicích, kde později v dospělé kategorii a tým sbírá jeden titul za druhým. Teď už jsme ve spojení s Adrianou Volákovou. Dobrý den. Je mi to moc líto, ale naše spojení se na poslední chvíli přerušilo v pořadu České šampionky. Bychom měli ale pokračovat, co nevidět. Teď už to vypadá, že bychom se mohli s Adrianou Volákovou slyšet. Je to tak?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, už jsme živě ve vysílání. Já vás vítám. Vy jste to neslyšela, ale pro posluchače znovu vás vítám v pořadu České šampionky. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji moc.
0: Tak jaká je nová sezóna, jaká především bude a co od ní očekáváte?
1: Tak novou sezónu jsme nějak tak začali přibližně 2 týdny zpátky. V tuhle chvíli máme většinou tréninky společně s mužema a zatím se věnujeme jenom plavání. Na balóny jsme se ještě úplně nedostali, to přijde tak nějak průběžně. Jinak za 2 týdny nás čeká už první turnaj, a to pohár žen, který budeme hrát ve Strakonicích, kde nebudou teda jenom český týmy, ale i týmy ze Slovenska. No a celkově tak doufáme, že zase vyhrajeme a budeme i v tuto sezónu slavit první místo, jak v ženách, tak i v dorostenkách.
0: Budeme vám samozřejmě držet palce. Možná ne všichni posluchači mají detailní informace ze světa vodního pola. Tak jaké bylo vlastně pro strakonický tým, jehož jste součástí léto?
1: Tak v létě jsme se už připravovali na mistrovství Evropy U20, které bylo v Portugalsku. Tam se nám ale teda bohužel úplně nedařilo tak, jak jsme chtěli. Bylo teda vidět, že naše soupeřky měly natrénováno víc než my, byly i docela rychlejší a silnější, takže si myslím, že my furt máme na čem pracovat a v čem se zlepšovat. No a potom, co jsme se vrátili, tak jsme si užívali tak nějak volno všichni a nechodili jsme na tréninky, no, tak nějak volno.
0: Tak to zní krásně až prázdninově. Stále si povídáme v pořadu České šampionky s Adrianou Volákovou, která je členkou nejlepšího českého klubu ve vodním pólu, tedy hraje za Strakonice. A co česká reprezentace, ta je úzce spojená právě se Strakonicemi. Jaké jsou cíle? A protože to nás v našem pořadu zajímá, zapadá do nich i účast na olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles?
1: Tak Strakonice jsou v současnosti s reprezentací spojený hodně, protože řada hráček i hráčů, který hrajou za Strakonice, tak hrajou i za českou reprezentaci. A navíc i náš trenér Dívek je ze Strakonic. No ale v tuhle chvíli ještě úplně nemáme naplánovaný žádný první sraz, protože jak jsem říkala, tak nám sezóna teprve začala. Ale brzy už se připravovat budeme, protože nás první reprezentační turnaj čeká už v říjnu v Brně. A později nás čeká i kvalifikace na mistrovství Evropy žen, která teda asi bude pro nás nejdůležitější, a to už na jaře. A jinak k té olympiádě, tak to je asi sen každýho, nebo si aspoň myslím, ale pravdě úplně nedokážu říct, jestli je to pro nás tuhle chvíli dosažitelný cíl.
0: My budeme věřit, že ano, budeme vám držet už na těch prvních turnajích v říjnu co nejvíce palce. Povídali jsme si s českou reprezentantkou a také hráčkou Strakonic Adrianou Volákovou. Díky moc, naslyšenou.
1: Děkuji moc, naschledanou.

Ani nemusíme výrazně mhouřit oči, abychom nacpali výsledky z mistrovství Evropy v boxu do pořadu české šampionky. Lenka Bernardová totiž právě na evropském šampionátu v boxu před několika desítkami minut vyřadila ve čtvrtfinále váhy do 54 kg Angličanku Lauren McKeeovou a tím pádem si v Sofii zajistila nejméně bronzovou medaili. Na stranu 25-leté české reprezentantky se přiklonilo všech 5 bodových rozhodčích o postup do finále. Bude teď česká boxerka bojovat ve čtvrtek s Finkou Pihlavovou. Rozhodně o výsledku minimálně uslyšíte na radiožurnálu Sport. Bernardová ta vlastně usiluje už o druhou medaili z mistrovství Evropy. V roce 2022 se postarala tím, že získala stříbro v kategorii do 60 kg o historicky nejlepší výsledek ženského boxu a navíc se mezi tím stala maminkou. Tohle stříbro teď může, i když v jiné kategorii, ještě vylepšit. No a musíme také připomenout, že Bernardová napodobila už včerejší výsledek Stely Blažkové, ta postoupila do semifinále váhy do 80 kg a už dnes v podvečer se představí právě v semifinále a bude bojovat o stříbrnou nebo zlatou medaili, už teď má jistou bronzovou.

0: Stále posloucháte Radiožurnál Sport a pořad České šampionky, ten se věnuje ženským kolektivním sportům a tam patří také fotbal. Dnes se budou hrát důležité evropské poháry, zejména pro český ženský fotbal. Dnes vstoupí totiž dva zástupci, musíme připomenout, že mohly být i tři, ale pražská Slavia, ta se nakonec do Evropy nedostala, vypadla jak z kvalifikace o ligu mistryni, tak o druhý nejvyšší pohár, který se jmenuje evropský pohár. No ale do něj se zatím úspěšně kvalifikují jednak hráčky Slovanu Liberec. Dnes budou hrát poslední předkolo od 17 hodin proti Rosenborgu, tedy je to první utkání tohoto předkola. No a Sparta ve stejné fázi stejného poháru bude od 18 hodin na Letné hostit rumunskou Konstantu. Na Radiožurnálu Sport to pro vás budeme nadálku sledovat.
1: Radiožurnál Sport.
0: Ale jinak se dnešní pořad České šampionky věnuje především vodnímu pólu a my se k němu znovu vracíme. Je to sport, kterým se jen těžko v českých podmínkách mohou hráči nebo hráčky uživit. I tak, ale stále mohou snít svoje sny, a to třeba i olympijské. Adéla Vildomovcová se k pólu vrátila i během studia.
2: Přivedl mě do toho vlastně taťka, který hrál dřív. S práchou jsme začali taky.
3: Popisuje celkem známou věc. Sportovní odvětví se často dědí z generace na generaci. Adéla Vildomcová říká zásadní věc. Pólem žije a má ho ráda.
2: Je to super. Máme dobrou partu. Jsem vlastně z Plzně. Máme tam krásný zázemí. Žiju tím, no.
3: Vodní polo hraje, sleduje, ale ne za hranicemi České republiky.
2: Jo, ale baví mě tady jakože domácí liga.
3: Kdyby třeba někdo neznal kalendář zápasů v ligových soutěžích, Adéla Vildomcová ho shrnula do jedné věty.
2: Sezónu máme jako je školní rok a v létě si objíždíme ty sranda turnaje.
3: Vzhledem k náročnému programu se vodní polistky pečlivě připravují. Trénink přímo v bazénu může být zábavný, ale také docela únavný.
2: No, máme dvě hoďky pozdně na Slovanech. Máme hoďku plavání a potom hoďka je hřiště, kde se napřed rozházíme, potom nějaký naplavávání na bránu i hra, pokud nás dorazí hodně. Jde to, přežijem to vždycky.
3: To už Adéla Vildomcová mluvila o speciální části tréninku, kdy vodní polistky jen plavou.
2: Post? No tak já jsem tak jako většinou kam mě pošlou, ale spíš vzadu nebo křídlo.
3: Nemá přímo olympijské ambice, ale českému týmu drží palce, aby se na turnaj v roce 2028 do Los Angeles probojoval. Ona sama nad vším hodně přemýšlí. Možná i proto, že studuje náročnou vysokou školu.
2: Studuju na Kladně ČVUT, obor optika, optometrie. A na tréninky vlastně jezdím do Plzně, ale to stíhám jenom čtvrtek, pátek, jinak se snažím nějak na tom Kladně. Snažím vždycky spolužáky se aspoň dotáhnout do bazénu, aby jsme to něco jako naplavali.
3: Zdálo by se, že analytické myšlení studentky technického oboru může být při hře výhodou. Adéla si to sama moc nemyslí.
2: To ne. Ani bazény nepočítám. To už jako hlava mi moc nebere potom po té škole.
3: Osobně na olympijské hry v roli vodní polistky asi nepojede. Přála by to spoluhráčkám i protihráčkám, prostě reprezentantkám České republiky.
2: Jo, to jo, určitě. Určitě ráda zafandím, když jim to půjde. A to, i kdyby jim to nešlo, tak budu držet palce.
3: Dodala přímo u vody vodní polistka Adéla Vildomcová z Plzně. Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

pustit si k tělu klid. Měl bych trochu spát a pravidelně jíst, aspoň na malou chvíli.

0: České šampionky.
1: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
2: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko, je to fakt na dosah ruky.
0: České šampionky.
1: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
0: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
1: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
3: My tam ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady. No, stane se to prostě, no.
0: České šampionky.
1: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
0: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Kateřina Cousy-Vysová. Nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita u lidí mladších 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdříve v létě. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich potřeba zaměřit se na prevenci. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. Společnosti EONA Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U EONu stouply ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovali i další dodavatelé. A v brněnských sálech uvidí diváci tento týden přes 30 seriálů z různých evropských zemí. Dnes 6:30 v podvečer tam začíná festival televizní tvorby Seriál Killer. Letos poprvé nabídne soutěžní sekci českých seriálů. Přehlídku zahájí komedie Oddíl B z prostředí věznice.
0: Sport.
4: Lenka Bernardová má na mistrovství Evropy v boxu jistou alespoň bronzovou medaili. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg vyřadila Angličanku McKeeovou. Na stranu 25-leté české reprezentantky se přiklonilo všech pět bodových rozhodčích.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na bratislavské dálnici u Brna a taky u Blučiny. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy brzdí provoz nehoda. Na 3. kilometru sjezdu na Chrlice se srazily 3 kamiony. Blokují sjezd na Chrlice a taky pravý pruh. Zdržíte se okolo 15 minut. Na D2 nehoda i ve směru z Brna do Bratislavy. Na 11. kilometru na konci omezení blokuje pravý pruh a kolona z Brna zabere asi 20 minut. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Zruč nad Sázavou. U Střechova na 52. kilometru jsou silničáři a postojíte asi 15 minut. Kolona na D1 i ve směru z Prahy do Brna popojíždí za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 166 je zúžení a opět je tam kolona do 15 minut. Na D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony u Žebráku. Na kilometru 33 je zúžení a i tam je kolona asi na čtvrt hodiny. Na dálnici D8 kolona popojíždí za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Na 7. kilometru je zúžení, opravují vozovku v pravém pruhu a kolona z Prahy zabere asi 25 minut. Dá se sjet na Zdiby a obět to. A ještě krátce do Prahy na městském okruhu ve směru z Barandovského mostu na Troju se mezi Strahovským tunelem a Blankou srazila dvě auta. Regulují teď vjezdy do tunelů ve směru ze Smíchova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Večera v noci bude ještě skoro jasno až polojasno, po půlnoci bude od severozápadu oblačnosti přibývat. K ránu už na většině území zataženo a od severozápadu postupně s prvními přeháňkami anebo občasným deštěm, hlavně pak v Krušných horách. V noci teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Netradičně už zítra začne v Baku program Velké ceny Azerbajdžánu Formule 1. V ní se hlavní závod pojede už v sobotu. Na městské trati u Kaspického moře se pokusí potvrdit současnou formu především Ital Andrea Kimi Antonelli. Ten zaútočí na 9. vítězství v téhle sezóně a také zároveň 3. po sobě. Udělal by tím další krok k premiérovému titulu mistra světa. Už zítra pro vás budeme samozřejmě sledovat tréninky, pak kvalifikaci a o hlavní ceně ani nemluvě na Radiožurnálu Sport.

čínském Shenzhenu se právě teď rozhoduje o tom, kdo bude soupeřkami českých tenistek v semifinále Billie Jean Cupu. Ten se bude hrát v pátek dopoledne, ten rozhodující zápas. České tenistky už mají místo jisté, vy to uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, ale jestli bude soupeřkami tým Kazachstánu anebo Španělska, to zatím jasné není, protože Julia Putincevová se proti Kristýně Bukšové hodně vzepěla a ještě zvládla vyhrát tohle utkání a tím srovnala zápas mezi Kazachstánem a Španělskem na 1-1. Putincevová zvládla to utkání ve třech setech 6-2, 3-6 a 6-1. Ten závěrečný set to byl skutečně rychlý fičák. Bukšová nezvládla ve chvíli, kdy poprvé ztratila servis ani trochu vzdorovat své soupeřce. No a právě Bukšová by měla být součástí té rozhodující čtyřhry společně se Sorybesovou Tormovou. Uvidíme, jestli se ještě nebude měnit tohle nasazení. Každopádně rozhodující čtyřhra, ta by se měla začít hrát za nějakých čtvrt hodiny, no a my to pro vás dál budeme sledovat.

0: Basketbalistky brněnských Žabin čeká už s jistotou Eurocupu zápas o postup do prestižnější Euroligy. V semifinálovém utkání kvalifikace narazí dnes na Červenou zvězdu Bělehrad. Do nové sezony přitom vstupují Žabiny s výrazně obměněným kádrem a taky se staronovou posilou, reprezentační rozehrávačkou Eliškou Joklovou.
1: V nově poskládaném týmu Žabin je 5 účastnic nedávného mistrovství světa. Hráčky se ale kvůli reprezentačním povinnostem připojovaly postupně a kompletní sestavu měl trenér Viktor Průž k dispozici až v posledním z 5 přípravných utkání.
2: Nějaký ten koncept hry, který se tady u nás rodí a plus zapojení nových hráček, tak si myslím, že jsme udělali dobrou práci, respektive hráči udělali dobrou práci.
1: Do Brna se po sezóně ve Women NBA vrátila Eliška Joklová a návrat pro ně znamená nový cíl, pomoct Žabinám do evropské soutěže.
3: Žabiny vždycky byly můj domov a vždycky budou, takže já byla asi docela snadný přijmout ten cíl a postup do Euroligy.
1: Joklová ale nebude v Brně celou sezonu, smlouvu má jen do konce prosince. Prvními soupeřkami Žabin budou mistryně srbské ligy Crvená zvezda Bělehrad. Ta má na soupisce 9 zahraničních hráček z 6 různých států a podle trenéra Žabin bude spoléhat na fyzickou a agresivní hru. Brňanky naopak chtějí těžit především z týmové spolupráce.
2: Je to tým, který je hodně fyzický, to znamená ta fyzičnost u nich de facto s výjimkou na opravdu pozice 1-2 možná, tak hodně variabilní z pohledu silovosti. A hodně celoplošný obrany, pressingu, zbojování, hodně velmi jako živelný, takový tvrdý srbský basketbal.
1: Pokud Brno zvítězí, čeká ho za týden výjezd do Maďarska a teprve vítěz utkání proti Miškovci postoupí do Euroligy. Na poraženého čeká nižší Eurocup. Duel Žabiny Crvená zvezda Bělehrad začne v brněnské Stares aréně v 18 hodin. Hala Rosnička, kde Žabiny běžně hrají, totiž nesplňuje parametry pro Euroligu. Veronika Šlajzová, Radio Žur.

0: Sport. My sice zůstaneme na radiožurnálu Sportu fotbalu, ale teď se budeme spíše ohlížet. Čeští fotbalisté se v létě po 20 letech představili na mistrovství světa. Šampionát se jim ale úplně nepovedl, skončil po něm trenér Miroslav Koubek. S reprezentací se navíc rozloučil třeba i hvězdný útočník Patrik Šik. My se vrátíme ještě pár měsíců před turnaj v našem seriálu o velkých výhrách národního týmu. Se zaměříme na březnovou baráž o postup na mistrovství světa.
1: A teďka, když to tak vezmu zpětně, tak to byl neuvěřitelných 10 dní, které jsme zvládli skvěle.
2: Určitě jsme nebyli favoriti, to si musíme říct, a od to víc to chutná, takže řadím to hodně vysoko.
3: Navazoval útočník Patrik Šik na golmana Matěje Kováře po baráži, která asi nemohla být dramatičtější. Dvě výhry až po penaltách. Semifinále s Irskem se přitom nevyvíjelo v Praze vůbec dobře.
4: Já jsem říkal, že to bude válka, a válka to byla pro nás s dobrým koncem, protože mužstvo ukázalo vysokou mentální připravenost na to utkání, vysokou bojovou morálku.
5: Irsko ve velkém náběhu na malé vápno, míč přetažený, tohle jasný signál, vrácení před branku. Byl to vlastní gól nebo nebyl? Je to gól nebo není? A je to gól. No tak to je neštěstí. 23. minuta, Irsko vede Praze nad Českem 2-0.
4: Určitě musím smeknout, ukázal odhodlání. 2-0 prohrávat na mezinárodní scéně je takřka věc neřešitelná a my jsme to vyřešili. V žádném momentě se mužstvo nevzdalo.
3: Vyprávěl trenér Miroslav Koubek, který přišel k národnímu týmu na baráž a který přemluvil k návratu do reprezentace po letech Vladimíra Daridu. A do zápasu s Irskem ho Koubek možná překvapivě nasadil do základní sestavy místo Tomáše Součka. V poločase je pak vyměnil. Sledoval to zaplněný stadion v Edenu, který nakonec dotlačil české fotbalisty k vyrovnání.
4: Chci zdůraznit diváky, jo. Myslím si, že jsme se dokázali spojit a že nám pomohli po těch nešťastných událostech z posledního zápasu a my jsme jim to chtěli jakoby vrátit.
3: Na 2-2 dával v samotném závěru nový kapitán Ladislav Krejčí, který také týmu věřil i přes nevýrazný výkon.
6: To je normální v novém systému, naučení nových věcí. To se může stávat, to jsme si řekli i na začátku zápasu, že takovýhle pasáže můžou nastat, ale co nastat nemůže, je náš přístup k tomu, naše oddanost, naše bojovnost za každé situace, co jsme předvedli až do poslední chvíle, za to jsme byli odměněni.
3: A Krejčí mluvil i o penaltách, ve kterých sice Češi nedali jako první, nakonec se ale radovali z postupu přes Irsko do finále baráže.
7: Penalty samozřejmě jsou loterie, byli jsme kousek od vyřazení, ale zachovali jsme chladnou hlavu. Kovář předvedl dva vynikající zákroky a jsme tam, uvidíme. Těšíme se na Dány.
3: Glosoval v přímém přenosu fotbalový expert radiožurnálu Sport a radiožurnálu Pavel Horváth. Finále s Dánskem se hrálo o 5 dní později, 31. března. A soupeř tentokrát na pražské Letné byl herně lepší. Jenže do vedení šli dvakrát Češi. Po prodloužení bylo skóre znovu 2-2 a opět následovaly penalty. V nich měla reprezentace pevnější nervy.
8: Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
4: Já si pamatuju, že jsem na světě někdo tady. V 62 bylo Chile, mě bylo 11 let. Jo. A tomu to bylo absolutně podceňovaný, bylo zesměšňovaný, co tam budete dělat a tak dále. No a stali jsme se vícemistři světa. Tím neříkám, že to je v našich silách, ale určitě se nám tam bude lépe hrát psychického hlediska než tato baráž.
3: Vyprávěl pak v dobré náladě trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
1: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je radiožurnál.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Poslanci schválili zmrazení cen dálničních známek. Polský vzdušný prostor narušil vojenský vrtulník z Ruska. Čeští fotbalisté se připravují na vstup do elitní skupiny Ligy národů. Na dálnici D2 brzdí provoz nehoda za Brnem směrem na Bratislavu. A zítra bude většinou zataženo od severozápadu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ceny dálničních známek příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci hlasy vládní koalice schválili zrušení jejich pravidelné valorizace. Roční známka bude dál stát 2570 korun, měsíční pak 480. Proti novele vystupovali opoziční poslanci. Peníze ze známek jdou podle nich do Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a údržbu silnic a dálnic. Peníze tak budou fondu chybět, pokračuje poslanec TOP 09 Michal Kučera.
3: Z čeho se budou dálnice opravovat, z čeho se budou opravovat silnice, protože ta částka bude v příštích letech narůstat a prostě bude jednoznačně chybět, takže se bude muset vzít od někud, zajímalo by mě odkud. Dospěje to do stavu, že nějaká příští vláda bude prostě muset opět dálniční známku navýšit.
2: Novelu teď posoudí Senát. Krajský soud v Hradci Králové osvobodil všechny čtyři ženy obžalované v kauze falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Mezi nimi je taky vdova po podnikateli Alena Řípová. Podle obžaloby ženy vytvořily falešnou závěť, díky které se měla Řípová stát jedinou dědičkou. Tím mohla ostatním dědicům způsobit škodu za skoro 120 milionů korun. Hradecký soud nakonec řízení zastavil, mimo jiné proto, že ostatní příbuzní vzali své souhlasy se stíháním Řípové zpět. Rozsudek není pravomocný. František Řípa byl vlastníkem jaroměřské průmyslové skupiny Karzit. Zemřel v březnu 2021. Do polského vzdušného prostoru vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník. Oznámila to polská armáda. Nad územím členské země NATO letoun zůstal několik desítek sekund. Polsko v reakci aktivovalo stíhačky a uvedlo pozemní síly do pohotovosti. Země udržuje zvýšenou ostražitost kvůli případnému narušení svého vzdušného prostoru, a to v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Podle Varšavy Moskva podobnými incidenty prověřuje připravenost polské protivzdušné obrany. Rusko se zatím k incidentu nevyjádřilo. Nákaza, která se rozšířila u žáků v základní škole v Újezdě nad Lesy v Praze, je podle hygieniků salmonela. Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky minimálně 10 dospělých. Odborníci teď budou pátrat po zdroji nákazy, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
4: Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin ze školní jídelny, které budou k dispozici pravděpodobně tento pátek. Velmi vítáme zodpovědný krok pana ředitele školy, který zajistil sanitaci prostor jídelny a kuchyně odbornou firmou a školu prozatím uzavřel.
5: Sport. České tenistky se v Číně připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou hrát s lepším z dvojce Kazachstán, Španělsko. Aktuálně platí stav 1-1 na zápasy. Skóre vyrovnala Kazaška Putinsevová, která zdolala Španělku Bukšaovou 2-1 na sety. O soupeřkách Česka tak rozhodne až 4 hry. Čeští fotbalisté se chystají na vstup do Ligy národů. V sobotu budou hrát s Chorvatskem. V elitní skupině soutěže pak narazí ještě na Anglii a mistry světa ze Španělska. Český tým připravuje nový reprezentační trenér. Španěl Santi Denia a stoper Štěpán Chaloupek bere zahraničního kouče jako výzvu.
6: Před trošku v jiném světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moct vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
0: Zelená vlna známe lepší cestu.
7: Zavřená dálnice u Vysokého Mýta, nehoda na D2 za Brnem. Dálnice D35 je ve směru z Hradce Králové na Vysoké Mýto neprůjezdná za sjezdem na Dašice. Na kilometru 155 budou vyprošťovat kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na Dašice, jede se přes Horní Roveň. Na dálnici D2 čekejte kolony za Brnem směrem na Bratislavu. Na 10,5 kilometru na konci omezení před sjezdem na Blučinu nehoda. Srazilo se osobní auto s kamionem v pravém pruhu. Kolona z Brna je dlouhá, zastavíte zhruba na 4. kilometru a zdržíte se půl hodiny. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 52 u Střechova je zúžení a zdržíte se 15 minut. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy hlásíte kolony u Žebráku. Na kilometru 33 je zúžení a je to asi na 15 minut. A ještě dálnice D8, půlhodinová kolona po pojíždí za Prahou směr Ústí nad Labem. Na 7. kilometru je zúžení, opravují vozovku a do kolony se dojíždí za sjezdem na Březiněves. Dá se sjet na Zdiby, velkou část té kolony obět po souběžné silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, od severozápadu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně na horách. Večer se bude vyjasňovat a deště bude ubývat. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů. Tolik zprávy.
8: Byla 15. hodina, teď už je 6 minut právě po 15. No a vy posloucháte Radiožurnál Sport, my jsme rádi. Znamená to, že za necelou hodinku se rozehraje také český fotbalový pohár. Druholigové Kladno bude dnes hostit Baník Ostrava, na dálku to pro vás budeme sledovat.
0: Radiožurnál Sport
9: a Vojtěch Šafář.

0: Právě v těchto chvílích se v čínském Shenzhenu rozhoduje o tom, kdo bude soupeřem českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Buď to bude Kazachstán, nebo to bude Španělsko, ale každopádně české tenistky si ještě nějakou chvíli počkají. Přímo na místě v Číně sleduje dění na kurtu také Jaroslav Plašil. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak Jardo, ty nám vysvětlíš, proč se ještě bude čekat na to, kdo postoupí do semifinále Billie Jean King Cupu?
1: Ano, protože se nerozhodlo v singlových zápasech. V tom prvním nejprve Bouzesová Manejrová porazila hladce, opravdu velmi snadno, Ženbájevovou kazachstánskou dvojku 2-0 na sety. No a pak naopak velmi zkušená Julia Putintsevová porazila španělskou jedničku Buxaovou 2-1. Asi trošičku i potvrdila to, co se před zápasem tady říkalo, že Buxaová dorazila celkem pozdě a byť je kvalitní hráčkou, tak se mohla podepsat únava z cesty i to, že tady ještě nestihla zdaleka tolik tréninku jako třeba ostatní hráčky. No a tak tedy rozhodne čtyřhra, do které ovšem nastoupí Buxaová znovu, tak je otázkou, jak to zvládne ve dvojici se zkušenou Soribešovou Tormovou. Za nějakých teď už pár minut začne to utkání na straně Kazachstánu Daninová a Kulumbájevová, v tom prvním hlavně případě velmi zkušená deblistka. Asi možná taky by se nabízela nějaká změna v nominaci, ale podle těch zpráv, které máme od ITF Mezinárodní tenisové federace, tak kapitánky nebo kapitáni nezměnili v tomto případě složení, takže by to tak mělo být a Julia Putintsevová asi už po těch třech sadách a 30-minutové přestávce by si netroufala na to podat plnohodnotný výkon. Takže rozhodne až čtyřhra o tom, kdo bude soupeřem v pátek pro český tým.
0: No, stále si tedy ještě počkáme na ten výsledek utkání Španělsko-Kazachstán. Co se týče Billie Jean King Cupu, ten se v Číně hraje on se hraje na tvrdém povrchu a pro Češky to není úplně největší výhoda, co by to třeba znamenalo v případě, ať už se bude hrát semifinále proti Kazachstánu nebo Španělsku.
1: No, ať už to bude kdokoliv, tak si myslím, že v tomto semifinále ještě by ten povrch vyhovoval určitě soupeřkám, protože české tenistky mluví o tom, že by uvítali, kdyby se zrychlil, kdyby se tak nezadrhával, míče se dost ohrávají, takže tohle všechno spíš obecně nesvědčí hráčkám, které se snaží útočit, tvořit a těch má český tým ve svém středu dost, takže tohle by mohla v tom nejbližším, ať už to bude Španělsko nebo Kazachstán, tak v tom nejbližším semifinálovém zápase být lehká nevýhoda, kterou si ale troufám říct, že by zase mohla smazat velká kvalita hráček na straně českého týmu. To každopádně.
0: No, oni Češky jsou v celém turnaji velkými favoritkami, nehledě na to, kdo postoupí, ale přesto, když odhledneme od toho, na jakém povrchu se hraje, koho by si do semifinále měli Češky přát víc, jestli Kazachstán a nebo Španělsko?
1: No, já si troufám říct, možná to bude znít hloupě, ale že Češky by taková přání mít ani neměli, protože s těmi ambicemi opravdu, co mají, s tou kvalitou, tak by jim to v uvozovkách mělo být jedno, ale když to vezmu čistě sportovně, tak Španělky mají přeci jenom v singlu kvalitnější hráčky tím, že Kazachstán tady nemá Jelenu Rybakinovou světovou jedničku, tak je to asi jasně dané tímto, takže se Španělkami by to mohly být, řekl bych, celkově komplikovanější singlové zápasy. Přeci jenom dvojka Kazachstánu není tak kvalitní, jak se ukázalo v tom dnešním duelu. Ale uvidíme, jak to nakonec dopadne. Tip Barbory Strýcové dnes ráno, když jsme s ní natáčeli, mohli jste ji slyšet i v našem vysílání Rady žurnálu Sport, tak tipovala možná jako jedna z mála vítězství Kazachstánu. Ale nevím, zda počítala i třeba s tím, že ten poslední zápas čtyřhru případně neodehraje Julia Putintsevová, to v každém případě nevím, v každém případě Barbora Strýcová je jako kapitánka v ledišti, říkala, to je samozřejmě moje povinnost, abych se na soupeřky podívala, takže velmi pečlivě určitě sleduje i tento duel, aby nic případně nepodcenila v přípravě na soupeře, ať už to bude Kazachstán anebo Španělsko.
0: V tomhle souboji kazachstánsko-španělském tedy zbývá odehrát ještě minimálně dva sety, bude se totiž rozhodovat ve čtyře přímo na místě. To sleduje a sledoval a stále sledovat bude také Jaroslav Plašil. Moc krát děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Stále se věnujeme na Radiožurnálu Sport Billie Jean King Cupu, tedy poháru Billie Jean Kingové. České tenistky se v čínském Shenzhenu připravují na semifinálový duel právě tohoto turnaje. Proti vítězi zápasu mezi Španělskem a Kazachstánem zatím je to 1-1 a rozhodne čtyřhra, což jste slyšeli před malou chvílí. Pětičlenný český tým už je pár dní kompletní a snad už i dobře aklimatizovaný a platí to také pro jedinou levačku ve výběru kapitánky Barbory Strýcové, nejmladší a nejmenší členku sestavy, tedy Sáru Bejlek.
1: Tajemství to určitě není. Já mám 163.
2: Možná jste na sociálních sítích viděli video českých tenistek z Číny, na kterém Karolína Muchová měří jednotlivé spoluhráčky a tak se i fanoušci dozvídají, jak je to s výškou Sáry Bejlek.
1: Na špičkách. Kájena samozřejmě přeměřovala profesionálním způsobem.
2: Usmívá se nejmladší členka výběru kapitánky Barbory Strýcové, že to má zjištěné ještě odborněji.
1: Poslední informace od doktora mám 163.
2: Takže 163 a nikoli 157, jak se občas někde uvádělo. I tak ale platí, že jde o velmi talentovanou tenistku. A důkaz toho, že i s menší postavou se dá ve vysoce konkurenčním prostředí uspět. Ostatně slýchává to také od svého trenéra Jakuba Kahouna, který má zásadní podíl na sportovním rozvoji Sáry Bejlek.
1: Mě tohle opakoval vždycky Kuba, že ten tenis umím, že ten talent mám a že musím makat, pracovat na sobě, že se to určitě někdy projeví.
2: Věří tenistka, která může mluvit o současné sezóně jako o své průlomové. Ve 20 letech už zažívá kompletní rok na elitním okruhu WTA se všemi velkými turnaji. V Abu Zabí ve Spojených arabských emirátech získala svůj první titul. Ještě víc si ale váží nedávného semifinále tisícovky v Cincinnati, kde porazila i tehdejší světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou.
1: Asi bych řekla, že Cincinnati, no, že to bylo takový úplně jiný pocity, jsme všichni zažívali, přece jenom porazila jsem lepší hráčky, byl to větší turnaj, přece jenom i když jsem nezískala titul, tak ten turnaj byl skvělej a všichni jsme odjížděli jenom s těma pozitivníma emocema.
2: Vypráví Sára Bejlek, která do Číny dorazila až o víkendu jako poslední z českého týmu a protože cestovala z turnaje v mexické Guadalajáře, vyrovnávala se s dlouhou cestou a také s největším časovým posunem.
1: S tím týmem člověk nemá úplně šanci být unavený, takže chodím spát normálně a nepřijde mi, že jsem úplně ani tuhá během toho dne.
3: Že to zvládáte dobře, protože přece jenom to, já nevím, jestli to je 12 hodin dohromady.
1: Bylo to 12, ale opravdu spala jsem i během toho dne, jsem trénovala normálně s týmem, takže to bylo v pohodě.
3: A cesta taky?
1: No, cesta byla taková krkom, ale zvládli jsme to dobře samozřejmě. Byli jsme 20 hodin v letadle v jednom. Mexico City, Tijuana, tam jsme měli technickou zastávku na 2-3 hoďky a nechali nás v letadle, natankovali a letěli jsme tím samým letadlem sem, takže 20 hodin na jednom místě nebylo úplně příjemných, ale tak dá se, no.
3: To je rekord asi.
1: Jo, rekord, víc než do Austrálie. My máme super holky, je super tým, takže je to skvělý bejt tady a reprezentovat tu zemi.
2: Je teď ráda za týmovou atmosféru Sára Bejlek, která neváhala, když dostala šanci i jako pátá hráčka doplnit tým kapitánky Barbory Strýcové.
1: My jsme s Párou byli hodně v kontaktu už během US Open. Prakticky, když jsem se dozvěděla, že budu já v té nominaci, tak jsem hned říkala, že jo, že beru.
2: Vrátila se Sára Bejlek do dějiště posledního grandslamového turnaje, kde kapitánce Barboře Strýcové na pozvánku do českého týmu kývla. Z Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

čínském Shenzhenu už se rozehrála čtyřhra, která rozhodne o tom, jestli Kazachstán anebo Španělsko postoupí do semifinále poháru Billie Jean Kingové a tím pádem, kdo bude soupeřem českých tenistek v pátečním dopoledni. Zatím se dvojice španělských tenistek postarala o lepší vstup do zápasu, když potvrdili svůj servisový gem a vedou 1-0.

0: si.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
2: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.
3: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Sausidisová a zprávy.
4: Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci už schválili například zastavení valorizace dálničních známek. Íránské aerolinky kvůli americkým sankcím ruší komerční lety v regionu. Od rána íránská letadla nepřijímají letiště v iráckém Bagdádu a ománském Maskatu. Zrušené mají být taky íránské spoje do Azerbajdžánu. Tvrdí to společnost Azerbaijan Airlines. Letiště tak reagují na nové sankce ze strany Spojených států. Washington pohrozil letištím a společnostem, které budou s íránskými přepravci spolupracovat, vyloučením ze systému amerického dolaru. Podle ministra financí Spojených států nesmí íránským leteckým společnostem dodávat palivo, poskytovat pozemní služby anebo prodávat letenky. Policisté pátrají po 19-leté dívce z Karlových Varů. Ariela Sofie Resslerová se naposledy ozvala rodičům v sobotu a řekla jim, že je v Plzni. Od té doby ale nikoho nekontaktovala a její telefon je nedostupný. Podle příbuzných má dívka brát léky, ty ale nemá u sebe. Hledaná je vysoká zhruba 165 cm. Má střední postavu, zelené oči a vlnité hnědé vlasy. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté druholigového Kladna zabojují o postup do osmifinále domácího poháru. Budou hostit prvoligový Baník Ostrava. Zápas začne za necelou půl hodinu. Do osmifinále MOL Cupu zatím prošlo 11 týmů z nejvyšší soutěže a jen jeden ze druhé nejvyšší.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená dálnice do Vysokého Mýta a ucpaná D8 za Prahou. Na dálnice D35 je ve směru z Hradce Králové do Vysokého Mýta neprůjezdná za sjezdem na Dašice. Na kilometru 155 vyprošťují kamion po ranní nehodě. Před odklonem na Dašice je tam menší kolona. Lepší sjet už dřív na Holice, obě to po silnici 35. Na D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte v koloně za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 52 u Střechova opravují vozovku, jede se levým pruhem, zdržíte se okolo 20 minut. Na dálnici D2 čekejte dlouhé kolony za Brnem směrem na Bratislavu. Na 11,5 kilometru na konci omezení před sjezdem na Blučinu nehoda blokuje pravý pruh. Kolona od sjezdu na Chrlice zabere asi 35 minut. U Brna hlásíte kolony taky na silnici 43 směr Svitavy.
7: Od Český až po Lípůvku je to způsobený jenom zvýšeným provozem a zdržení zhruba 15 minut.
6: Dálnice D8 je ucpaná za Prahou směrem na Ústí nad Labem. Na 7. kilometru silničáři končí s opravou v pravém pruhu, šuplízejí kůžily, ta kolona od sjezdu na Zdiby se za chvilku začne rozjíždět. No a v Praze kolony mimo jiné i na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Před sjezdem na Brno, tam stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci bude ještě skoro jasno až polojasno. Po půlnoci bude od severozápadu oblačnosti přibývat, k ránu už na většině území zataženo a od severozápadu postupně s prvními přeháňkami nebo občasným deštěm, hlavně v Krušných horách. Nejnižší teploty 10 až 7 stupňů. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Fotbalistky pražské Sparty dnes nastoupí do druhého předkola Evropského poháru, tedy druhé nejvyšší evropské ženské fotbalové soutěže, a utkají se v tom úvodním zápase z celého dvojutkání s rumunským mistrem Farulem Constanta, a to na pražské Letné. V 18 hodin začíná tohle utkání, my ho budeme sledovat alespoň na dálku. No a hráčky Liberce čeká ve stejné fázi Evropského poháru konfrontace s Rosenborgem, což je třetí tým minulého ročníku norské ligy. Liberecké fotbalistky nemohou hrát Evropské poháry na vlastním stadionu, a tak se hrají zápas na stadionu v Ústí nad Labem. No a tohle utkání, tohle střetnutí česko-norské začíná už 17 hodin.

0: Jako majitelka 5 olympijských medailí měla sprinterka Marianne Jonesová nakročeno k tomu, aby si po atletické kariéře užívala luxusní sportovní důchod. Kvůli dopingové kauze ale přišla nejenom o medaile, ale nakonec i o peníze a tak teď musí pracovat. My se příběhu padlé hvězdy budeme věnovat v pravidelném středečním povídání o současném životě bývalých sportovních hvězd a teď to uděláme s Lukášem Antošem. Vítám tě ve studiu, dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Nejdřív prosím připomeň závodní kariéru Marianne Jonesové a její neslavný konec.
1: Američanka narozená v říjnu 1975 byla na přelomu tisíciletí největší hvězdou ženského sprintu a potvrdila to na olympijských hrách v Sydney, kde v roce 2000 získala zlato v závodech na 100 i 200 metrů. Další přidala ve štafetě a k tomu získala 2 bronzy za další štafetu a dokonce skok daleký. V současnosti už ale výsledcích jméno Jonesové nenajdete, protože později byla usvědčená z dlouhodobého užívání dopingu. Šlo o skandál týkající se americké společnosti Balco, který vyšetřovali vedle sportovních disciplinárních komisí taky americké soudy a v roce 2008 si odseděla Jonesová půl roku ve vězení za to, že křivě osvědčila, respektive svědčila ohledně své role v tomto propracovaném dopingovém systému.
0: No čemu se tedy Jonesová věnovala a věnuje po návratu z vězení?
1: V atletických disciplinách už závodit kvůli distancu nikdy nemohla, u sportu ale zůstala. Po půlročním pobytu ve vězení se pokusila prorazit basketbalu a dá se říct, že se jí to povedlo tak na půl. Dostala se totiž do ženské WNBA, ve které odehrála takřka 50 zápasů. Průměrně ale skórovala zhruba 2 body za zápas, takže tehdy šlo o spíš o kontroverzní marketingový krok týmu Tulsa Shock, za který bývala atletka nastupovala. Sportem se ale Jonesová živí i nadále, a to až do současnosti. Pracuje totiž jako kondiční trenérka, respektive jak ona sama uvádí, virtuální kondiční trenérka. Se svými klienty se totiž nepotkává osobně, ale vede je na dálku. Některé hromadně na Facebooku má skupinu, ve které pravidelně zveřejňuje tréninkový plán. Je ale možné si zaplatit i soukromé lekce, kdy se s vámi bývalá sprinterka spojí přes videohovor a vede vás touto formou.
0: Součástí dopingového skandálu byli taky bývalí partneři Jonesové, atleti CJ Hunter a Tim Montgomery. Proto se hodně mluvilo také o jejich roli. Jak vypadá v současnosti rodinný život Jonesové?
1: V roce 2007, tedy ještě před dobou strávenou ve vězení, si Jonesová vzala barbadonského sprintera Obadala Thompsona, se kterým žije dodnes. Spolu mají 2 děti, jedno má bývalá atletka ještě z předchozího vztahu se zmíněným Montgomerym. Nejspíš i vzhledem ke kontroverzní minulosti žije rodina spíš v ústraní. Rozhovory poskytuje Jonesová jen opravdu výjimečné.
0: Kontroverzní Marianne Jonesová, ta byla na paškále, teď je na radiožurnálu Sport společně s Lukášem Antošem. Díky.
1: Hezký den.

Ve světě sportu, kde jste jako doma na téhle stanici Radiožurnál Sport, pro vás sledujeme i to, co se děje na tenisových turnajích v Číně a aktuálně nás nejvíc zajímá, jak se vyvíjí zápas mezi Kazachstánem a Španělskem, protože právě v něm se rozhodne o tom, kdo bude příštím soupeřem českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové v Šenčenu. Zatím hraje Kazachstán a Španělsko 1-1 po dvou hrách. Teď se hraje rozhodující čtyřhra a v té se mimořádně daří španělským tenistkám. Bukšová, která už prohrála i tu druhou dvouhru, ale přesto zvládla se mobilizovat a nastoupit i do tohoto deblu po boku Sory Bésové Tormové, společně zvládají první set, aktuálně vedou už 4-1 Danilinovou a Kumblajevovou z Kazachstánu. Dál vás budeme informovat, samozřejmě, že zápas natož první set ještě ani nekončí.

0: Hokejový klub Meteor Třemošná se soustředí hlavně na práci s mládeží a výchovu talentů. Nejznámějším odchovancem klubu je golman Aleš Steska, nebo v poslední době brankář úspěšné české dvacítky, draftovaný letos do NHL Michal Oršulák. Jejich možní následovníci si tenhle sport vyzkoušeli v rámci náborové akce Pojď hrát hokej při týdnu hokeje. S mikrofonem radiožurnálu Sport se do Třemošné vypravil také náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Tady váš první dáček
2: ode mě.
1: Poprosím.
3: Jsou tady první zájemci o akci Týden hokeje, Pojď hrát hokej v Třemošné. Kluci, jak se jmenujete?
4: Péťa.
3: Péťa a?
4: Pája.
3: Péťa a Pája, kolik je vám let? Ukazuješ 5 prstů nebo 4?
4: 5.
3: 5 let a bráchovi?
5: 3,5.
4: Pája.
3: Péťa a Pája, kolik je vám let? Ukazuješ 5 prstů nebo 4?
4: 5.
3: 5 let a bráchovi?
5: 3,5.
3: Bráchovi 3,5 říká maminka. Kluci sami chtěli sem přijít.
5: Petřík chtěl

0: Podle toho se rozhodneme, jak dál.
1: A vás poprosím do dvojky kabiny připravit na trénink na suchu. To znamená, jestli máte traťasy, tepláčky, botasky.
0: Tomáš, jako by se zeptám, co na děti, které sem teď přichází se svými rodiči, vyzkoušet si hokej, vlastně čeká, co klub Meteor třeba možná připravil.
2: Tak nejdříve se musí zaregistrovat, potom od nás dostanou malý dárky, připraví se na trénink na suchu, kde si je převezou místní trenéři, udělají s nima krátkou tréninkovou jednotku a mezi tím si vezme manažer klubu rodiče, ukáže jim zimní stadion a řekne jim, jak to u nás chodí. Po suché přípravě se děti obujou brusle, helmu, rukavice a vyrazí na tréninkovou jednotku na led.
0: Zatímco asi desítka malých dětí v tělocvičně skáče, běhá, hází míčem, teď hraje vybíjenou, rodiče poslouchají informace o tom, jak to chodí v Meteoru Třemošná.
3: Vlastně, když se koukneme od kabin na ledovou plochu, tak vlevo můžete se dneska podívat, tam probíhá trénink úplně těch začínajících, těch nově příchozích, co k nám chodí, dejme tomu rok, půl roku, nebo přišli teďko v září.
0: Se pojď hrát hokej v Třemošné už po několikáté. Celé akci šéfuje Václav Polívka. Tak jak jste byli spokojeni v těch minulých letech vlastně? Kolik se povedlo těch dětí sem nalákat a hrajou a působí dál ve vašem klubu?
4: Čísla přesně je velice těžký říct, ale určitě je to akce, která je hodně medializovaná, ví se o ní. A takhle začátkem roku, kdy si děti nebo respektive rodiče vybírají kroužky, tak je to dobrá celorepubliková náborová akce.
0: Meteor Třemošná se zaměřuje zejména na ty mladé děti, na výchovu talentů. Máte dostatek dětí a máte dostatek trenérů vůbec?
4: Je to dlouhodobá práce a musím teď zaklepat, že máme jak trenérský tým, máme dost trenérů, kvalitních trenérů, tak od 2018 ročníku narození dolů, tak se nám daří mít dostatek dětí. Doufám, že v tom budeme pokračovat i nadále.
0: Akci Pojď hrát hokej sem do Třemošné přijeli podpořit dva extraligoví hráči Škody Plzeň, Lukáš Strnad, Aleš Čech. Tak Aleši, jaké byly vaše začátky? Kde byly ty první krůčky a v kolika letech?
5: No, jsme vlastně začali v Letňanech spolu dokonce, přesně. Tenkrát. A vlastně kolik? 3-4 roky?
6: 3-4 roky.
5: 3-4 roky, co nám byli?
6: My jsme s Aleškem vlastně de facto začali první krůčky společně a paradoxně teď jsme tady spolu v Plzni, takže máme takovou nostalgickou chvíli teď.
0: To byla taky nějaká náborová akce tehdy?
5: Ale vlastně já tam šel kvůli zdraví, já jsem byl těžký astmatik, doporučil nám to známý vlastně rodičům, přidal jsem mi vlastně do Letňan a pak to nějak začalo.
0: A jak to šlo, Lukáši, ty první tréninky, vzpomenete si ještě? První kručky na ledě s hokejkou?
6: No, jaký spíš mamka, když mi říká, byl takový trošku hyperaktivní dítě, takže já jsem se potřeboval vždycky vyblbnout a to ten hokej jako splnil.
0: Z Třemošné u Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. A to je čas na zprávy s Kateřinou Caussidisovou.
2: Poslanci se vrátili k novele trestního zákoníku. Dnešek je na českých silnicích nejtragičtějším dnem letoška. Při nehodách zemřelo 6 lidí. Basketbalistky brněnských Žabin i Králova Pole čeká kvalifikace o Euroligu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy brzdí provoz omezení ustřechovaná 52. kilometru. A zítra bude většinou zataženo, od severozápadu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovna se vrátila ke druhému čtení novely trestního zákoníku. Koalice chce zpřísnit tresty za neplacení výživného. Až roční vězení by nově mohlo hrozit těm, kteří alimenty úmyslně neposílají déle než třetinu roku. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
4: Mírnější tresty, které zavedla ještě bývalá vláda, začaly platit teprve začátkem roku. Podle koaličních poslanců je ale potřeba je opět zpřísnit, protože stoupají počty případů, kdy jeden z rodičů alimenty neposílá. Opozice argumentuje tím, že přísnější tresty ale ve výsledku ničemu nepomůžou. Rodiče za mřížemi výživné posílat nebudou a po propuštění navíc budou mít horší pozici na trhu práce. K novele se navíc sešly 20 pozměňovacích návrhů. Týkají se třeba změn v dětském certifikátu, nepromlčitelnosti vraždy nebo digitálního kuplířství. Na programu mají poslanci samostatně i další úpravu trestního zákoníku a ta počítá s přísnějšími tresty za týrání zvířat. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu se 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a taky na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí. To je o 12 více než loni. Národní divadlo Praha dokončilo modernizaci vytápění a chlazení za 302 milionů korun. Součástí nového energocentra jsou i dvě jednotky pojmenované Romeo a Julie, které dokážou divadlo zásobovat elektřinou a teplem zcela nezávisle na vnější síti a ušetří energii.
5: Troufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
6: Říká šéf Národního divadla Jan Burian o projektu dotovaném Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury.
5: Kromě té elektrické energie, to teplo, které vyrobíme, budeme používat jak pro topení, tak chlazení Národního divadla. Budeme také jímat energii z Vltavy, čímž samozřejmě docílíme nejenom úspory, ale také daleko ekologičtějšího provozu.
6: Národní divadlo by tak mělo během prvních 5 let ušetřit 32 milionů korun. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
7: Sport. Brněnské týmy Žabiny a Královo Pole rozehrají kvalifikaci o postup do basketbalové Euroligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Královo Pole čeká v 19 hodin utkání na hřišti francouzského klubu Flam Carolo. Žabiny už v 18 hodin nastoupí doma proti Červené zvezdě Bělehrad. Trenér brněnských Žabin Viktor Průša mluví o přednostech srbského týmu.
8: Rychlá přechodová fáze, hodně individuálně laděná, kdykoliv můžou být velmi agresivní v obraně, z toho generují hodně zisků, z kterých potom mají rychlé zakončení a v tom postupném útoku je to hodně o silovosti.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Střechova, silný provoz v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony u sjezdu na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 52 u benzinky Střechov je zúžení do jednoho pruhu a zdržíte se 15 až 20 minut. Na D1 silný provoz kolony taky v Brně. Delší na příjezdu z Prahy do Brna. Od Kývalky 180. kilometru pojedete pomaleji až k omezení na 196. Osobním autem asi 35 minut. Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Vysokého Mýta je neprůjezdná za sjezdem na Dašice. Na kilometru 155,5 vyprošťují kamion po ranní nehodě. Dopravu odklánějí u Dašic, možná lepší sjet už dřív na Holice, směr 35. V Praze odpolední špička kolony čekejte na obvyklých místech. Ucpává se i jižní spojka za Barandovským mostem směrem na Štěrboholy. U sjezdu na Brněnskou na D1 stojí nepojízdné auto v pravém pruhu a v koloně je pak i nehoda v levém pruhu. Hodně ucpaná je v Praze i Radlická, z centra do Butovic, taky spojovací ulice za Jarovem, tam brzdí provoz omezení. A ještě silnice 27 z Žadce do Mostu u Čepiroch. Před mostem nehoda, jede se Kyvadlově a je tam dlouhá kolona, hlavně ve směru na most, už z Havraně. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, od severozápadu místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně na horách. Večer se bude vyjasňovat a deště má ubývat. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů. Kolik zprávy?
10: Španělské tenistky už jsou jeden jediný set od postupu do semifinále poháru Billie Jean Kingové, který se hraje v Číně. V pátek vítěz utkání mezi Španělskem a Kazachstánem bude hrát proti českému výběru. Vy to uslyšíte živě na radiožurnálu Sport. Bukšová a Sorybesová Tormová zatím ve čtyřhře, která rozhodne o tom, který z celku postupuje dál. Vedou po prvním setu nad Danilinovou a Kulambajevovou, vyhráli první sadu poměrem 6-2.
3: Radiožurnál Sport
11: a Vojtěch Šafář.
10: No ale čeští fotbalisté tuto sobotu vstoupí do elitní divize Ligy národů. To je velká událost, které se samozřejmě také hodně věnujeme. Na lavičce bude španělský kouč Santi Denia, který přišel k týmu po nepovedeném mistrovství světa, ale postup mezi nejlepší evropské týmy vybojovala reprezentace ještě pod vedením kouče Ivana Haška a právě s ním natáčel obsáhlý rozhovor reportér Karel Schamberg.
12: Ivan Hašek, bývalý trenér reprezentace u mikrofonu radiožurnálu Sport. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Český tým vstoupí do elitní divize Ligy národů a to pod vedením zahraničního trenéra Santi Denii. Jaký názor máte na to, že reprezentaci povede poprvé v historii zahraniční trenér, v tomto případě Španěl?
13: Tak jsou Španělé mistři světa, má nějaké zkušenosti s nároďákem, i když ne moc asi v dospělém fotbale, ale je to sázka prostě na zahraničního trenéra, která je teda hodně drahá. Na můj vkus je to prostě za hodně peněz, ale na druhou stranu uvidíme, co to přinese. Teď v tuhle chvíli se nedá predikovat, jestli to bude pozitivní nebo ne, ale je to trošku riskantní věc.
12: Je to trochu riskantní věc. Myslíte si, že v českém rybníčku v uvozovkách bychom nenašli aktuálně trenéra, který by mohl vést reprezentaci, anebo třeba našli, ale on by nechtěl, myslím Jindřicha Trpišovského?
13: Tak já si nemyslím, že bychom měli jenom Jindřicha Trpišovského. Já si nemyslím, že máme špatnou tady trenérskou školu. Já si myslím, že tady dost trenérů, který by možná se i prosadili ve světě, ale ten pohled na ně, jak lidi tady z domova, tak i zvenku, je prostě jiný a není dobrý. Takže já si myslím, že bychom tady našli trenéry, který by to mohli vést reprezentaci za daleko menší náklady.
12: Jmenujte, prosím.
13: Tak Kozel určitě, Jindra Trpišovský, Svědík, je tady další trenér, Vítě Lavička, myslím si Míša Bílek a tak dále. Takže těch trenérů je dost, který by byli připravený je nároďák výst a ne, nemyslím si kvůli nějakým finančním odměně, kvůli tomu prostě, že to je ta nejvyšší podsta.
12: Ivan Hašek, aktuálně u mikrofonu radiožurnálu Sport. Když jste zmínil ty peníze, nemrzí vás trochu ta výplatní páska aktuálního trenéra a tu, kterou jste měl vy?
13: Tak prostě taková byla situace, to, že jsme byli nejhůř placený trenéři na mistrovství Evropy, nebo nejenom já, ale všichni ty předtím, takže to tak je, to takhle ten pohled tady na ty trenéry je, ale to mi vůbec nevadí, já jsem do toho šel a neptal jsem se, jaká bude vyplata, takže to mi nevadí.
12: Zmínili jsme Santiho Deniu, viděl jste první nominaci?
13: Viděl, samozřejmě.
12: Co na ní říkáte?
13: Tak pro mě je to těžší, protože já, když jsem dělal nominaci, tak jsem všechny hráče viděl v zápřahu, v zápasech, po každém víkendu nebo po každém pohárovém zápase v týdnu, takže jsem všechny hráče, kteří byli v širší nominaci, sledoval. Teď o některých hráčích nemůžu za tolik odborně mluvit, protože jsem ani neviděl tolikrát v akci, takže je to nominace, který věří a to se ukáže, jestli bude úspěšná nebo ne. Za mě tam chybí ještě mladí hráči.
12: Například?
13: Tak například, ono je škoda, že nehraje třeba Hugo Sochůrek a tak dále, ale za mě je tam dost hráčů té střední a starší generace, protože si myslím, že ty zápasy, které přijdou, který jsou hodně náročný a který by ti hráče, ty mladí, prostě posunuli dál.
12: Ivan Hašek u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Hodně zkušených hráčů, ale také trenér Santi Denia nominovat nemohl. Patrika Šika, Tomáše Holeše, Jaroslava Zeleného, Václava Černého a Vladimíra Daridu. Právě tito muži totiž oznámili po mistrovství světa konec v reprezentačním dresu. Jak vám z toho bylo, když takoví hráči oznámili konec reprezentační kariéry?
13: Tak samozřejmě někdy kvůli věku, kvůli tomu, že si v těch zápasech, v těch pauzách potřebují odpočinout, a je to náročný. To je opravdu psychicky, fyzicky hodně náročný, když jste pod tlakem v klubu a pak přijde reprezentační pauza a místo toho, abyste si odpočinul, tak jedete znova a ještě s větším zápřahem. Takže některým hráčům rozumím, myslím si, že je lepší říct teď na rovinu, hele, radši nepůjdu na nároďák, protože nemám tu motivaci, chci si odpočinout v té pauze. Takže já si nemyslím třeba, že u Patrika je to definitivní, u Patrika Šika, u Venci Černýho taky třeba ne, protože to jsou hráči, kteří tomu nároďáku můžou hodně pomoct ještě budoucnu.
12: Já se zastavím právě u Patrika Šika, protože to je útočník, který byl nejgólovějším v těch posledních letech v dresu reprezentačního Ačka. U něho to asi může mrzet nejvíc, že právě on oznámí konec v reprezentaci a volí třeba slova v rozhovoru pro sázkovou kancelář Fortuna, že si jel do národního týmu v podstatě snížit svou cenovku.
13: Tak asi to nebylo úplně nejlepší vyjádření té cenovce, protože tu cenovku mu taky udělal nároďák v minulosti, když dával góly, ale já to cítím prostě z toho Patrika, že než aby přijel bez motivace, tak je lepší, že si odpočine a třeba to přehodnotí za chvilku, že prostě mu to chybí ten nároďák, ty zápasy, který prostě ty kamarádi tady, ta cesta do Čech, takže určitě je lepší, že to řekne na rovinu, teď končí s reprezentací, ale vidíme, co bude za nějaký čas.
12: Vypráví Ivan Hašek, bývalý trenér mimo jiné právě národního týmu. Vy jste vedl Patrika Šika, u něj se hodně mluví a on rozděluje společnost na dva tábory. Jeden tábor říká, že ho reprezentace neuměla využít a druhý tábor říká, že on neodvedl v národním dresu maximum. Tak kde stojíte vy v tom táboře?
13: Tak já jsem Patrika měl možnost poznat, měl jsem možnost otrénovat, viděl jsem prostě, jakým způsobem se připravuje. To 100% profí, který prostě jede naplno v každém zápase, někdy se mu daří, někdy míň a samozřejmě, když se vám nedaří, když nedáváte góly v některých zápasech, tak jste frustrovaný, to je normální u těch útočníků, takže já si nemyslím, že by Patrik někde tady nechtěl, vždycky chtěl, vždycky se připravoval, zodpovědně přijel s tím, že chce podat co nejlepší výkon.
12: Takže jste spíš v tom táboru, že ho český tým neuměl využít?
13: Ne, neuměl využít, prostě tahle ta úroveň už na tom, v tom národě jako je úplně někde jinde, jako pro všechny. Takže samozřejmě v tomhle levelu je kolikrát těžký se prosadit.
10: To říká bývalý trenér reprezentace Ivan Hašek a rozhovor s ním bude pokračovat i po písničce.

0: Na radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor s bývalým reprezentačním trenérem Ivanem Haškem, se kterým se povídal kolega Karel Schamberger.
1: Ivan Hašek u mikrofonu radiožurnálu Sport. Co má podle vás právě tento tým Santiho Denny uhrát v nadcházejících čtyřech zápasech Ligy národů? Doma s Chorvatskem, Anglií, venku pak ve Španělsku a znovu v Anglii.
2: To jde především o to, že ty zápasy, jak jsem teda slyšel, že není žádný tlak, že jsou to přípravné zápasy, když já to beru, že tlak v zápase v národě jako je v každém, ať je to jakýkoliv, do přátela, s tím nejslabším soupeřem, tak ten tlak je vždycky na ty hráče. Pro mě to mělo by to přinést tu zkušenost pro ty hráče, to sebevědomí. Doma nikdy neprohráváme. Už 20 zápasů jsme doma neprohráli, tak já věřím, že doma neprohrajeme zás, že prostě doma jsme silní. Venku to bude horší, protože doma už máme diváky, jsme zvyklí na to prostředí tady a ty kluci si věří daleko víc než venku. Takže ty zápasy venku nám můžou pomoct k tomu, aby jsme do budoucna zvládali líp i ty zápasy venku.
1: Když jsme zmínili nominaci Santiho Denny, tak se zeptám více obecně Ivana Haška, který je u mikrofonu radiožurnálu Sport. Na jaké úrovni je podle vás aktuálně český fotbal? Hodně se o tom mluví, že Češi nemají tolik hráčů v zahraničí, že se to hodně skládá z fotbalistů v tuzemské nejvyšší soutěži.
2: Takže se podíváte na to, kolik hráčů ze zahraničí a kolik jich je v těch top ligách, tak jich moc nemáme, který hrajou pravidelně, tak je to minimum. Takže tam se ta kvalita v těchto pěti ligách prostě je na té nejvyšší úrovni světový a my jich tam těch hráčů moc nemáme. Takže nemůžeme zase mít nějaký nejvyšší ambice, že budeme vyhrávat v Lize národů a kde jsou ty top týmy, ale můžeme s nima hrát vyrovnanou partii, můžeme je potrápit, ale nebudeme vyhrávat stabilně. Můžeme nějakým zápasem vyhrát, ale asi nejsme v té top evropské pětce nebo desítce. Ale do budoucna prostě potřeba vytvořit takovou generaci, která nebude mít ostych hrát tyhle ty velké zápasy, která se nebude bát hrát. A kdy i vidíme některé zápasy v pohárech, kdy jsme, tak jsme konkurenceschopní, i když za mě těch cizinců je tady až moc a ubírají místa těmhle mladým klukům, který by mohli hrát.
1: Ivan Hašek stále u mikrofonu radiožurnálu Sport. Já se zkusím dostat ještě o trochu před tu vaší odpověď. Čím si myslíte, že to je, že český fotbal nemá tolik hráčů v zahraničních top ligách?
2: Tak protože chybí ta top kvalita. Vidíte, že v těch pohárech jsme celkem konkurenceschopní, ale díky tomu, že je tady hodně cizinců v těch klubech. Takže chybí nám trošičku ta generace těch hráčů, který by hráli v těch velkých klubech, protože v těch velkých klubech se dostáváte k tomu, že pak i v těch pohárech máte zkušenosti, cítíte, věříte si, vidíte to prostě, že ty zápasy jsou hratelné, že se můžete srovnávat s těma nejlepšíma hráčema na světě a to tady trošičku chybí.
0: Další část rozhovoru přijde samozřejmě na radiožurnálu Sport po písni.

0: České fotbalisty čeká start v elitní divizi Ligy národů. Do té reprezentace postoupila ještě pod vedením trenéra Ivana Haška, jenže ten byl před rokem odvolán. I o tom uslyšíte v poslední části rozhovoru radiožurnálu Sport. A právě s Ivanem Haškem si povídal kolega Karel Schamberger.
1: Oklikou se tedy dostáváme zpátky k národnímu týmu. Já použiju ještě jeden překlenovací můstek. Za vašeho působení byl kapitánem Tomáš Souček. Stála za ním kabina? Měl respekt?
2: Tak já musím říct, že Tomáš Souček je pětinásobný nejlepší fotbalista v Česku. Není to úplně přirozený lídr, že by to z něj čišelo, ale je to kluk, který pro tým by udělal úplně všechno. Je to týmový hráč, který když byl někde problém, tak se vždycky zastal těch hráčů a tak dále. Takže pro mě to byl kapitán na správném místě, kluk, který by se pro tým a pro Českou republiku rozkrájel.
1: Byl to i pro vaše ostatní svěřence právě kapitán?
2: Nevím, já to jsem si zeptal, já to tak cítil, tak proto jsem do tohle toho nezasahoval, protože jsem cítil, že ten Tomáš Souček je prostě hráč, který si tu kapitánskou pásku za to, jakým způsobem přistupuje k národnímu týmu, zaslouží.
1: Proč se ptám? Protože krátce po vašem odchodu z národního týmu byl zbaven právě toho kapitánství. Novým mužem s páskou na paži se stal Ladislav Krejčí a ten hrál už i za vašeho působení u národního týmu. Tak myslíte si, že to byl správný krok?
2: Nemyslím si, že to byl správný krok. Myslím si, že to byla chyba, protože Láďa Krejčí určitě je taky kapitán budoucí. Pro mě to byl budoucí nástupce Tomáše Součka, ale bylo takový znásilnění. Tady to nelíbilo se mi ten způsob, protože to neodpovídá i tomu ty hierarchii toho týmu a nemyslím si, že je normální, že hráči, kteří jdou poděkovat po zápase jediný dva, tak to pak nejvíc odnesli v médiích a ten tlak na ně byl vytvářený. A ty jediný dva, Coufal a Souček, šli po tom zápase s těma hráčema si promluvit. Ostatní odešli, byli za to zbavení kapitánský pásky. Pro mě absolutně nepochopitelný krok.
1: Ivan Hašek u mikrofonu radiožurnálu Sport mluví o výhře českých fotbalistů nad Gibraltarem 6-0 v Olomouci, po které ale česká kabina se rozhodla jít nepoděkovat nejaktivnější části fanoušků na stadionu a právě vysvětlit to šli jen kapitán Tomáš Souček společně s Vladimírem Coufalem. Nevznikaly nějaké bubliny ve vaší kabině nebo obecně v kabině reprezentaci, kde právě třeba Tomáš Souček nebyl v každé té bublině a ne každá bublina ho musela uznávat?
2: To nevím, to jsem si zeptal hráčů. Já jsem necítil nějaký pnutí, když jsem byl u nároďáku. Já si nemyslím, že jsme měli pnutí v tom, jestli Tomáš Souček kapitán nebo ne. Samozřejmě Láďa Krejčí byl zástupce kapitána a bylo jasný, že po éře Tomáše Součka bude Láďa Krejčí, který to má taky v krvi, prostě to kapitánství. Takže v tomhle tom já jsem tam necítil žádný tlak.
1: Vy být Tomášem Součkem, pokračoval byste v reprezentaci po tom, co by vás zbavili kapitánství?
2: Tak Tomáš je takový srdce, že prostě pokračovat bude a prostě je to hráč, který by padnul za národák. Je to pro něj čest a hrdý je na to a bude bojovat, dokud bude moc a dokud bude nominovaný, tak si myslím, že jezdit bude.
1: Ivan Hašek stále u mikrofonu radiožurnálu Sport. Váš konec u reprezentace přišel po prohře na Faerských ostrovech. Jak moc to mrzelo, respektive stále to ještě mrzí?
2: Tak samozřejmě, že to bolí, protože jsem se těšil na ty zápasy, ty baráže, která byla jasná, že už tam budeme před těma férama. To jsou největší zápasy, kde jsou prostě největší emoce a kde to lítá ve vzduchu. To mě mrzelo, že jsem o tyhle ty dva zápasy přišel, ale samozřejmě o mistrovství světa. Už je to pryč, už se k tomu nechci moc vracet, ale samozřejmě to ještě pořád bolí. No. Nechci končit v tom, že bych takhle nějakým způsobem zahořk. Naopak, prostě chci se posunout dál, jedu ještě, někdy bych rád trénoval, takže ještě se vydám někam do světa, ale mrzí mi to, protože to byl můj cíl. Od začátku jsme prostě těm hráčům tloukali do hlavy, prostě, že to mistrovství světa, že tam pojedem. Ve finále jsem tam nemohl být, nedá se nic dělat.
1: Jak moc silná byla vaše pozice právě v době toho odchodu, po té prohře na Faerských ostrovech? Měl byste sám nějaké náznaky, že to máte v uvozovkách trochu nahnuté, anebo to přišlo jako blesk z čistého nebe?
2: Naopak, já jsem měl samozřejmě věděl od začátku, když se změnil předseda, prostě, že jsem pod tlakem a že je snaha, abych skončil. Takže nebylo to jednoduché, bojovali jsme celkem dlouho. Přišla tady ta nešťastná prohra na Faerech, když jsme měli zajištěný mu baráž a první zápas doma, tak samozřejmě to bylo pozdě, ale čekalo se, když bych řekl, že se čekalo na to, kdy udělám nějakou chybu.
1: Říkáte, že David Trunda nechtěl, abyste byl trenérem reprezentace?
2: Neříkám David Trunda, říkám to prostředí, který bylo tam změna celého vedení, tak nemyslím si, že by stáli o to, abych já byl zrovna ten, který postoupí na mistrovství světa.
1: Jak moc o to stál Pavel Nedvěd, který přišel k reprezentaci během vašeho působení právě na lavičce národního týmu?
2: Tak z toho, jakým způsobem jsme komunikovali, tak nevím, jestli stál zrovna moc o to, abych to byl já, ale nepřipadalo mi to.
1: Takže jste spolu nevycházeli moc dobře?
2: Nevycházeli jsme, nedá se říct, že bychom nevycházeli, snažili jsme se spolupracovat, ale třeba Pavel s náma nikdy nejel na zápas s realizákem, že by se podíval, když jsem pak viděl, že sedí s panem Koupkem nebo s Deniou teďko při zápasech, s náma nikdy nebyl na těch zápasech. Do naší prostě kanceláře, kde jsme byli, jestli přišel dvakrát, třikrát za celou dobu, tak je to moc, takže ta komunikace nebyla dobrá, nebylo to úplně na té úrovni, jak by to mělo být.
1: Ivan Hašek u mikrofonu Radiožurnálu Sport říká, že od příchodu ať už nového předsedy fotbalové asociace České republiky, anebo právě od příchodu generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda se v podstatě čekalo na to, kdy někde uděláte trochu větší chybu a následně budete moct jít od válu.
2: Jo, tak cítil jsem to takovým způsobem, jsem to trochu cítil vevnitř, ale proto jsme tu chybu neměli udělat. Udělali jsme ji a dali jsme příležitost, aby nás odvolali, takže bohužel chyby se dělají, my ji udělali a za to jsme zaplatili.
1: Říkal jste, že Pavel Nedvěd byl ve vaší kanceláři dvakrát, možná třikrát a to trochu přeháníte, cituji vaše slova, takže nezasahoval do vaší agendy, neřešil s vámi nominaci?
2: Tak samozřejmě jsme o nominaci kolikrát diskutovali, ale nebylo to tak, že bychom seděli denně na videu s náma, koukat se na hráče, který hrajou v zahraničí a sledovat je. Takže nebylo to jakoby na té úplně každodenní bázi.
1: Jak byste popsal tu jeho pozici? Co on vlastně dělal na reprezentaci?
2: Tak Pavel spíš dohlížel, moc se k tomu nevyjadřoval a byl prostě jenom ze zora dohlížel na to, jak to vypadá. No. Jak trénujeme, jakým způsobem pracujeme a tak dále. Je to jeho rozhodnutí i nejenom vedení, jeho rozhodnutí mají na to prostý právo, takže já jim to neberu. Tohle to prostě takhle v té trenérské branži chodí. No.
1: Ivan Hašek byl hostem Radiožurnálu Sport. Já moc díky za váš čas.
2: Děkuju moc a těším se příště. Díky. Naschle.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku. České tenistky mají za sebou parádní sezonu.
4: I can't wait to come back next year.
5: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
3: Grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
6: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hraju skvěle.
3: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediální partner Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. Zprávy připravila Jana Gulda.
9: Prezident Petr Pavel má právě teď vystoupit na zasedání valného shromáždění OSN s národním projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale taky potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. Během svého posledního dne v New Yorku prezident navštíví výstavu s desítkami exponátů ze svatovítského pokladu v Praze. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru i rozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za mřížemi za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Bývalý ředitel České televize Jan Souček nedostane od televize další 1 300 000 korun. Pravomocně o tom rozhodl odvolací soud. Souček chtěl doplatit manažerský bonus za rok 2024. Rada České televize mu tehdy přiznala jen 1/10 maximální částky. Souček namítal, že s ním měla výši bonusu podle pracovní smlouvy nejdřív projednat, a to rada neudělala. Podle soudu je ale podstatné, že o bonusu rozhodla rada včas. Souček proto na další peníze nárok nemá. A Muzeum města Brna nově lidem zpřístupnilo restaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Plánuje v něm pořádat prohlídky, přednášky i autorská čtení, která budou vyprávět příběh židovských manželů i samotné architektury bytu. Na obnově funkcionalistického nábytku se 4 roky podíleli taky studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně. Sport. Hokejistům Třince bude několik týdnů chybět útočník Oscar Flynn. Ze sobotního extraligového utkání proti Plzni si odnesl svalové zranění. Slezský klub o tom informoval na síti X.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 v Brně, taky v Praze. Na dálnici D1 v Brně čekejte kolony ve směru na Ostravu. Na začátku omezení na 195. kilometru narazilo osobní auto ze zadu do karavanu. Blokuje pravý pruh na místě hasiči a kolona se prodlužuje. Kamiony brzdí už někde na 176. kilometru. Osobní zastavíte na 190. kilometru a je to asi na půl hodiny. Na D1 ve směru z Brna do Prahy budete popojíždět v koloně před benzínkou Střechov. Na kilometru 52 zúžení, a kolona je tam na 20 minut, popojíždí už od 57. kilometru. Dálnice D35 ve směru z Hradce Králové do Vysokého Mýta je neprůjezdná za sjezdem na Dašice. Na kilometru 155,5 vyprošťují kamion po ranní nehodě. Sjíždějte už na Holice na kilometru 144. Silnice 27 z Žadce do Mostů je ucpaná před mostem. V Čepirohách nehoda jede se Kyvadlově a kolona se táhne už z Havraně. V Praze silný provoz komplikují nehody. Na Brněnské na výjezdu z Prahy směr D1 čerstvá nehoda u Chodova. V levém pruhu 2 auta na 2. kilometru a kolona už z jižní spojky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
7: Počasí.
9: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky a později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
7: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Je 16 hodin, 38 minut, právě 38 minut už je odehráno z dnešního třetího kola fotbalového poháru, tedy MOL Cupu. Hraje se na hřišti druholigového Kladna, kam přijel ostravský Baník. Zatím branka nepadla ani na jedné straně. Co se týče tenisu, tak v Šenčenu se teď rozhoduje o tom, jestli kazachstánské anebo španělské tenistky budou příštími soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové. 1-1 na zápasy, to je teď se hraje 4 hry. V té první set vyhrály Španělky Bukšová a Sorybešová Tormová 6-2. Aktuálně je to vyrovnané a jenom to podtrhuje to, že si teď oba týmy přehazují výhodu na jednu a na druhou stranu. Stále je to 3-3. No a na mistrovství Evropy ve volejbale, tam se hraje čtvrtfinále a proti sobě se střetly dva týmy, které už na evropském šampionátu a relativně nedávno uštědřili českému týmu porážku, Belgie a Slovinsko. Slovinsko vstoupilo lépe do tohoto utkání. První set vyhrálo 25-22, ve druhém vede 6-5. Večer se potom ještě v Turíně představí domácí favorizovaný celek a předpokládá se, že Finsko neodejde bez velkého debaklu, ale nepředbíhejme, tohle utkání začne ve 21:00. Na Radiožurnálu Sport to pro vás budeme na dálku hlídat. No a teď už by měli naladit uši všichni, kteří by se rádi v pátek podívali živě na hokej. My samozřejmě budeme vysílat hokejovou Tip Sport Extraligu. Já teď doporučuji, abyste si připomněli číslo k nám do studia, které je 221 552 222 a můžeme si společně říct, co se bude hrát v pátek za extraligové zápasy. Olomouc, Kometa, Kladno, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Mladá Boleslav, Pardubice, Litvínov, Sparta. No ale všechno to v pátek odstartuje regionální derby Třineckých ocelářů proti Vítkovicím a právě na tohle klání budeme v tuhle chvíli soutěžit o dvě vstupenky. Samozřejmě, že je získá ten, kdo se dovolá do studia a kdo také bude znát odpověď na jednoduchou hokejovou otázku. Ještě jednou číslo do studia je 221 552 222.

0: Na radiožurnálu Sport soutěžíme o dvě vstupenky na hokejovou Tip Sport Extraligu a konkrétně o velmi třeskavé regionální derby, které se bude hrát v pátek v Třinci, kam přijedou Vítkovice. Do studia se nám dovolal David, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím, radiožurnál Sport.
0: Davide, vy předpokládám, když chcete vstupenku na tohle utkání, budete nejspíš fanda jednoho z těch klubů.
1: Ano, jsem fanouškem Vítkovic.
0: No, ale naše otázka se týká Třince, ale není složitá. Dokázal byste říct, jak se jmenuje trenér právě třineckých ocelářů?
1: Boris Žabka.
0: Výborně, bylo to snadné. Dvě vstupenky na tenhle zápas jsou vaše, věříte? Bude to mít asi hezkou atmosféru, co říkáte?
1: No, určitě, určitě to má vždycky skvělou atmosféru.
0: Tak si to užijte, myslete přitom na radiožurnál Sport a díky, že nás posloucháte. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Dánský fotbalista Christian Eriksen se dohodl na předčasném ukončení angažmá ve Wolfsburgu. 34-letý záložník, který má od srdeční zástavy na hřišti během mistrovství Evropy v operovaný kardioverter defibrilátor, se chce vrátit do své vlasti, být tedy s rodinou, zatímco bude pokračovat v rehabilitaci po svém druhém kolapsu na hřišti. To se mu stalo v červnovém přípravném zápase Dánska proti Ukrajině. O rozvázání smlouvy informoval německý druholigový klub.

0: Ukrajinský fotbalový obránce Evgenij Skiba hraje v české lize už druhým rokem. Z Karviné přestoupil do Baníku Ostrava a zatím v české soutěži na českých trávnicích zkrátka sbíral pouze žluté a červené karty. Teď se konečně trefil právě za Baník Ostrava v pohárovém utkání. Díky němu vede Baník ve třetím kole MOL Cupu nakladně v poločase 1-0.
1: Radiožurnál Sport.
0: Místo školy na florbal i to se užili děti ze základních škol z Ústí nad Labem. Viděli totiž druhý zápas nového ročníku domácí superligy. Ústí v derby proti Liberci prohrálo 3-9, ale zajímavé je ještě jedno číslo. Celkový počet fanoušků na zápase, který začínal v 9:30 dopoledne.
2: Jakub Faxa teď tady poděkoval divákům. Jakube, jak jste si vy liberečtí užili tenhle zápas?
3: Úžasný, děti udělali atmosféru neskutečnou. My jsme měli radost, že byla plná arena. I ten nástup Ústí bylo i pro nás nějaká motivace do toho zápasu, takže jsem chtěl poděkovat i fanouškům, že byla plná arena. Že přišli dětem, doufám, že si to

0: si myslím, že si to kluci museli užít, protože atmosféra byla úplně super a vlastně podobná, co jsme měli jako v Pardubicích, tam bylo taky hodně lidí a ty děti fandí, takže je to pecka podle mě.
1: Jak pro trenéra je speciální takový zápas před tolika lidmi?
0: Já se přiznám, že to moc nevnímám, jako soustředím se nahoru, řeším hráče a nějak to nevnímám, že by mi to nějak pomohlo nebo mě to nějak rozhazovalo.
1: Když třeba dáváte pokyny, je to znát, že hráči hůř slyší?
0: Určitě, pokud jako člověk chce řvát na hřiště, na hráče na hřiště, tak to asi nemá smysl, protože ten nic nevnímá, takže to musíme dělat až jako na místě, na lavice a i tam je občas problém, aby mě slyšeli, no, takže to na druhé straně třeba lavičky nebo tak.
1: Řekl trenér ústeckých florbalistů Tomáš Janeček. S Ústí nad Labem David Kalvas, Český rozhlas.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahojte, tu je Libor Hudáček z Třince. Poslouchejte hokejové zápasy na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. Zprávu připravila Jana Gulda.
2: Česko upravilo pravidla pro ruské diplomaty. Taxikáři možná budou muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Basketbalový klub Slavia NBK čeká v nové sezóně první zápas na domácí palubovce. Na dálnici D1 v Brně i v Praze brzdí provoz nehody. A počasí zítra bude oblačno až zataženo. Občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko ode dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu a taky místo pobytu. Informaci Parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. Podle něj Česko reaguje na delší dobu platné ruské opatření vůči diplomatům členských států Evropské unie.
4: Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska po svém území.
2: Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moct stanovit sama. Podle předkladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu tak podpořili kromě vládních stran taky Piráti. Zbytek opozice je proti. Novelu teď posoudí Senát. Mocné německé odbory IG Metall požadují vyšší mzdy pro miliony pracovníků v průmyslu. Před dalším kolem vyjednávání o kolektivní smlouvě chtějí růst o 5%. Firmy ale tvrdí, že práce je už teď v Německu příliš drahá.
5: První žena v čele největších odborů v Evropě Christiane Bennerová řekla v pondělí při demonstraci zaměstnanců Volkswagenu v Hanoveru, že je potřeba ukázat jednotu a přimět k řešení nejdřív manažery s milionovými mzdami. Další zástupce odborů Thorsten Greger řekl severoněmeckému rozhlasu, že růst nákladů na život se musí odrazit taky ve mzdách. Odbory IG Metall zaštiťují skoro 4 miliony pracovníků v průmyslu. Ten automobilový například slábne, ale ve zbrojním je to naopak. Zaměstnavatelé požadavky odborů odmítají, jednat se začne za 14 dní. První stávky jsou možné od listopadu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Netopíři vznikli před 65 miliony let v Evropě. Složitou evoluční historii těchto jediných létajících savců pomohla rozplést rozsáhlá mezinárodní genetická a paleontologická studie. Snaží se vysvětlit taky jejich dlouhověkost a výjimečnou odolnost vůči infekcím. Na výzkumu se podíleli i čeští vědci. Dnes ho publikoval časopis Nature.
6: Už první společný předek všech netopírů byl schopen letu a echolokace. Vědci analyzovali 103 genomů a porovnali je s více než 40 fosilními nálezy. Nově vytvořená genetická mapa může pomoci objasnit, proč jsou netopíři mimořádně odolní vůči infekcím a proč se navzdory malé hmotnosti dožívají vysokého věku, říká jeden z autorů, zoolog Marek Uvizl z Univerzity Karlovy.
7: Se dá zjišťovat vlastně všechny markery, které u některých druhů pomáhají, aby ty netopíři zůstali zdraví při tom stárnutí, což je to nejdůležitější.
6: Výsledky by v budoucnu mohly přispět také k výzkumu lidského stárnutí. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
3: Sport.
8: Basketbalisté Slavie NBK se poprvé od spojení s Nymburkem představí v domácím ligovém utkání. Na Pražské Královce přivítají Opavu. Slavisté na startu nejvyšší soutěže zvítězili na hřišti USK Praha. Osmibodový rozdíl se ale nelíbil pivotovi Martinu Křížovi. Ten chce zlepšit výkon Slavie i proto, aby si nový tým získal příznivce.
9: To nebyl výkon, kterým se chceme ukazovat a nedívalo se na to úplně pěkně. Myslím, že ještě brzo na to predikovat, kolik přijde lidí. My samozřejmě doufáme, že jich bude hodně a nějakým způsobem si musíme tu fanouškovskou základnu vybudovat a pevně věřím, že se bude navyšovat.
8: Utkání Slavia NBK Opava začne v 18 hodin, stejně jako další zápasy Národní basketbalové ligy. Olomoucko-Pardubice, Ostrava-Brno, Děčín, USK Praha, Písek, Hradec Králové a Ústí nad Labem Plzeň.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D1 v Brně a taky v Praze. Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem na Ostravu. Na 195,5 kilometru na začátku omezení u D2 překážela nehoda. Auto zezadu najelo do karavanu. Před malou chvílí je hasiči dali na stranu. Volné jsou opět dva jízdní pruhy a kolona se začíná hýbat o něco rychleji. Je hodně dlouhá, kamiony popojíždějí už od 176. kilometru. Osobním autem se zdržíte v Brně směr Ostrava stále přes půl hodiny. A taky v Praze velké kolony na výjezdu z Prahy směr Brno na D1. V Brněnské u Chodova na 2. kilometru se srazilo několik aut v levém pruhu a kolony se táhnou už z jižní spojky. Dost ucpaný je taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je kolona ve směru z letiště na D1 už od plzeňské dálnice a pojedete to zhruba 25 minut. Dlouhá fronta se vytvořila taky v ulici k Barandovu směrem z centra před nájezdem na Pražský okruh. V Praze je stále silný provoz, regulují taky vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech a před tunely se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty zítra 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
11: Hezké středeční odpoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje 6 minut po 17. hodině a my jsme moc rádi, že posloucháte jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Lenka Bernardová porazila na mistrovství Evropy v boxu ve čtvrtfinále váhy do 54 kg Angličanku Mekijovou a v Sofii má jistou minimálně bronzovou medaili. Na stranu české reprezentantky se přiklonilo všech 5 bodových rozhodčích. O postup do finále bude bojovat ve čtvrtek s Kajvojou Pilaovou. Další česká reprezentantka Barbora Maxová prohrála ve čtvrtfinále váhy do 60 kg s favorizovanou Turkyní Ézrovou a obsadila 5. místo. Bernardová usiluje o 2. medaili z mistrovství Evropy. V roce 2022 se postarala ziskem stříbra v 60. o historicky nejlepší výsledek českého ženského boxu.
3: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: Je to stále jen pár desítek hodin od postupu českých tenistů na finálový turnaj Davisova poháru. Zatímco fanoušci si na sociálních sítích stále připomínají výborné výkony Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, tenisu se tady na Radiožurnálu Sport budeme věnovat i v odpoledním rozhovoru. Absolutní elitu světového žebříčku ale opustíme. Uslyšíte totiž Tadeáše Paroulka, který je až ve druhé tisícovce rankingu. I proto, že ještě jako teenager vyrazil do zámoří studovat a hrát právě tenis. S Paroulkem si povídal reportér František Typovský.
1: Tenista Tadeáš Paroulek, kterého asi většina fanoušků na první dobrou znát nebude, ale jeho kariéra psala docela zajímavou cestu od nadějných začátků přes trochu netypické univerzitní angažmá ve Spojených státech až teď po návrat po vážném zranění. Tadeáši, zdravím vás a díky moc, že jste si udělal čas na posluchače Českého rozhlasu.
2: Děkuji za pozvání.
1: Na úvod se zeptám právě na tu americkou cestu, protože většina tenistů, jakmile je jim 19-20, tak míří na to, aby byli možná v žebříčku co nejvíc, tak proč vy jste se rozhodl jít tou, řekněme, akademickou cestou? Co vás k tomu vedlo?
2: Z začátku to nebyl úplně plán, protože vlastně už od raných let jsem se věnoval tenisu na 100%, můj táta je tenisový trenér, takže všechno se podřizovalo tenisu a nebyl to úplně začátku plán jakoby jít studovat do zahraničí, do Spojených států. Až někdy v 18-19 letech jsem začal mít první nabídky od koučů ve Spojených státech, že je tady ta možnost jít hrát za školu a zároveň vlastně přitom studovat a získat diplom. A mě to v té době přišlo jako skvělá možnost, jak vlastně, když na to v první řadě úplně nemáte jít tou profesionální cestou, tak vlastně jít jakoby do školy a furt zůstat u toho sportu a zároveň získat to akademické vzdělání.
1: Asi většina těch v úzovkách běžných fanoušků, když se řekne tenis, tak vidí Grand Slamy, vidí Davis Cup. Jaká je úroveň tenisu ve Spojených státech, konkrétně ve vašem případě v Texasu, protože byste studoval v Dallasu a ve Wakeu?
2: Možná překvapivě úroveň je hodně vysoká. Když se podíváme na college hráče v posledních letech, co vycházejí vlastně z univerzit. V dnešní době v první stovce máte minimálně 10 hráčů z univerzit, takže skutečně ta univerzitní úroveň je hodně vysoká.
1: Teď, když jste zpátky vlastně po 5,5 letech, co vám nejvíc dalo právě to působení a vlastně žití jako takové ve Spojených státech v zámoří?
2: Určitě nový obzory, bych řekl. Je to skvělá zkušenost, jak vlastně mladý člověk se dostane do světa, pozná novou kulturu, nový lidi, naučí se vlastně starat sám o sebe a zároveň furt získá nějaký to vzdělání, co mu může hrát sport, který miluje, takže je to podle mě skvělá možnost pro takhle mladého člověka.
1: A teď, když jste zpátky, o tom se budeme bavit ještě za pár minut, tak jaké jsou teď vaše nejbližší cíle pro, řekněme, nadcházející týdny, měsíce, roky třeba? Protože připomenu posluchačům, máme 26, jestli se nepletu.
2: Po konci vzdělání nebo po dokončení univerzity jsem vlastně rok hrál profesionálně tenis. Cestoval jsem skoro 30 týdnů v roce. Dostal jsem se na žebříčku na 4. místo světového žebříčku a potom jsem se bohužel zranil na konci roku, takže postoupil jsem operaci a teďka se pomalu vracím zpátky tréninkům a doufám, že k konci roku se zpátky vypravím na turné, pomalu získám zpátky zase svůj žebříček a dostanu se na lepší turné.
1: Máte nějaký cíl, kam byste se chtěl dostat? Samozřejmě a tady by asi každý řekl, chtěl bych být světovou jedničku a vyhrát všechny Grand Slamy, ale jaký je, řekněme, ten váš plán?
2: Samozřejmě každý má sen se dostat na Grand Slamy a taky můj sen je dostat se na Grand Slam. Do 2 let mám plán se dostat do kvalifikace Grand Slamu, což znamená dostat se do nějakého 230. místa na světě a potom vlastně už je ten tenista schopen se docela dobře uživit a mít dobrý život.
1: Host odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport, tenista Tadeáš Paroulek. Povídat si budeme zase za pár minut.

0: českým tenistou Tadeášem Paroulkem. Sedíme v pražských Radlicích v tenisovém sportovním centru. Sledujeme tady tréninky, různé asi zápasy na amatérské úrovni. Tadeáši, vy jste teď aktuálně ve světovém žebříčku kolem tisícovky. Tak jaký je vlastně život hráče, který nepatří při vší úctě do té úplně absolutní světové špičky?
1: Upřímně řečeno, není to tak snadné, jak si třeba ostatní lidi představí, protože skutečně tím tenisem se dobře, abyste se dobře uživil tím tenisem, tak skutečně musíte být do nějakého toho 250. místa na světě, abyste byl schopen se kvalifikovat aspoň do těch kvalifikací Grand Slamů, pak už jste schopen se uživit docela relativně dobře. Ale potom, jakmile jste třeba na tom žebříčku níž, od toho 250. místa níž, tak pak už to skutečně začíná být těžký a musíte si hlídat vlastně jak všechny náklady a nemůžete se tolik rozšoupnout, musíte počítat každou korunu, není úplně jednoduchý si dovolit trenéra, cestování, není to úplně jednoduchý.
0: Kolik vlastně pro představu stojí taková jedna tenisová sezona, pokud to dokážete vyčíslit aspoň hrubým odhadem?
1: To je dobrá otázka, tak záleží, o jakým hráči se teďka bavíme, že jo, ty top hráči.
0: Tak ve vašem případě třeba?
1: V mém případě samozřejmě, vlastně minulou sezonu 25 jsem odehrál celou, nějaký výdaje, co se týče cestování, trenéra, regenerace a vybavení, vyšly možná kolem 10-12 tisíc dolarů za ten rok.
0: A vlastně kde na to vzít peníze? Dá se na těch turnajích, řekněme, menší kategorie, ať už to jsou 15, 25, tam asi nejsou tak velké prize money, to byste musel všechno vyhrávat, ne?
1: Samozřejmě, jak jsme říkali, je to živoření, není to úplně snadné, musíte počítat každou korunu, dávat si pozor, abyste neutratil moc peněz za hotely a potom jste rádi, když to vybalancujete na nulu. No a je potřeba k tomu hrát nějaký ligy, ať je to v Německu, ve Francii, kde si nějakou korunu vyděláte, ale není to snadné život.
0: Jakým způsobem vy si vlastně vybíráte, kde budete startovat na těch turnajích? Myslíte přitom právě i na nějaký ten budget, ten rozpočet?
1: Jo, určitě to je jedno z kritérií. Druhá věc je určitě podmínky, v jakých se startuje na každý místo, každý turnaj má jiný podmínky, ať je to povrch tenisový, ať je to podnebí, takže to je všechno potřeba skloubit dohromady a potom se vytváří nějaký schedule, nějaký program.
0: Povídáme si s českým tenistou Tadeášem Paroulkem. Poslední věc, která by mě zajímala, je to vaše zranění, tak jestli to můžete nějakým způsobem vlastně přiblížit, co se stalo, jaký je teď ten proces toho návratu?
1: Už je to asi 8 měsíců, co jsem se trápil se zraněním ramene. Byl jsem na operaci, je to asi 3 měsíce zpátky. Musím říct, že to pomohlo. Teďka se postupně vracím zase do nějaký tréninkového rytmu, fáze a věřím, že příští měsíc budu schopen začít zase soutěžit na turnajích.
0: Tak vám moc děkuju, že jste si našel čas. Díky moc za rozhovor a přeju vám, ať vám ten sen nebo plán o tom startu na Grand Slamu vyjde. Díky moc.
1: Děkuju za pozvání a mějte hezké odpoledne.
0: To říká host odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport, český tenista Tadeáš Paroulek z Prahy, František Typovský, Radiožurnál.

0: Hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Filip Chlapík. Extraliga je zpátky a s ní je hokej na Radiožurnálu Sport. Ať se kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Snad mě tam uslyšíte často. Třeba v rubrice Hvězda týdne. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku. Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Dodal, že rizika rostou každým dnem. Naléhavost situace podle Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště Lipsko-Halle v Německu, která leží v blízkosti českých hranic. Vyzval taky Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Společnost Škoda JS ze skupiny ČEZ uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonů pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. První reaktor tohoto typu by měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Do polského vzdušného prostoru vletěl z kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník, oznámila to polská armáda. Nad územím členské země NATO letounu zůstal několik desítek sekund. Polsko v reakci aktivovalo stíhačky a taky uvedlo pozemní síly do pohotovosti. Země udržuje zvýšenou ostražitost kvůli případnému narušení svého vzdušného prostoru v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. A Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevřela nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Unikátní biomedicínský komplex za víc než 7 miliard korun je propojený se sousední fakultní nemocnicí a soustřeďuje výuku a výzkum obou fakult na jedno místo. Nové posluchárny, laboratoře nebo pitevny začnou studentům sloužit od 29. září. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková odstoupila kvůli zranění zad z turnaje v Singapuru, kde měla hrát v singlu i deblu. Informoval o tom web WTA. Do druhého kola prošel v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Hua 2-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Praze v Brněnské ulici. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony před omezením na 196. kilometru. Fronta kamionů má teď asi 20 kilometrů. Osobním autem zastavíte až o kus dál, zhruba na 183. kilometru a zdržíte se v osobním asi 25 minut. Na D1 pozoruj na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na kilometru 183 ve stoupacím pruhu stojí auto.
4: Na konci stoupacího pruhu na blikačkách má tam trojúhelník. Kamiony se budou zarazovat do pravýho dřív než obvykle.
3: V Praze je ucpaný výjezd na Brno na D1. V Brněnské ulici u Chodova na 2. kilometru odtahují auta po nehodě v levém pruhu. Kolona se táhne už z jižní spojky a to zdržení je opět přes 20 minut. A další nehoda v Praze teď brzdí provoz v Povltavské ulici. U odbočky k Bulovce dvě auta projíždí se Kyvadlově, ucpané v obou směrech. Stále taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka, opět v obou směrech. A ještě Pražský okruh ve směru z letiště na D1, kolona před sjezdem na Ořech, aktuálně od Zličína asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezonu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hraju skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Jsme rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Aktuálně se hraje jeden zápas třetího kola domácího poháru. Ostravský Baník nastoupil na stadionu druholigového Kladna a byť vedl od 42. minuty po trefě stopera Skiby, tak aktuálně je v minutě 82. skóre srovnané 1-1, krátce po změně stran, konkrétně ve 53. minutě totiž srovnal po přihrávce Tulia domácí Jurčenko, a tak baníkovce možná ve středočeském městě čeká ještě drama. 17 hodin a 38 minut, stále je tu s vámi středeční vysílání Radiožurnálu Sport.

0: 17 hodin a 41 minut, to byly status quo ve středečním vysílání radiožurnálu Sport. České tenistky už čerstvě znají své soupeřky pro semifinále poháru Billie Jean Kingové. My tedy míříme po rozhlasových linkách přímo do čínského Shenzhenu, kde je připravený s aktuálními informacemi reportér Jaroslav Plašil. Hezký den.
1: Hezký den, budou to nakonec favorizované Španělky, byť se na výhru hodně nadřeli, bylo to až ve čtyřce, byl to zápas neproměněných příležitostí na obou stranách, dalo by se říct, protože těch spousta šancí byla jak na straně španělského týmu, tak i u Kazachstánu. Takže nakonec Španělky vyhrály ve dvou sedách závěrečnou čtyřhru, celý zápas tedy 2-1, budou poprvé od roku 2008 v semifinále, byly Jean King Cupu nebo dřívějšího Fed Cupu. Samozřejmě ta soutěž se po roce 2019 změnila, ale to nic nemění na tom, že tedy Španělky dosáhly na velký úspěch po dlouhé době v ženské týmové soutěži a budou tedy soupeřkami v semifinále pro české tenistky. Ten zápas začne v pátek v 11 hodin, to už je dané dopředu. Češky jenom čekali na to, s kým si v pátek zahrají, protože připomínám, Češky už si zajistili postup předchozí den díky výhře nad Britkami, o které rozhodli už po singlových zápasech.
0: Na Jaroslava Plašila si dovolím ještě jednu otázku. Jak, Jardo, vidíš šance českého ženského týmu v semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělkám?
1: Určitě by Češky měly být favoritkami, to je jasné, oni tu roli přijímají, vlastně ji přijali už při cestě do Shenzhenu, už na letišti. Linda Nosková, týmová jednička, říkala, že s tak skvělou sestavou, s tak silným týmem by asi nebylo na místě říkat něco jiného, než zkrátka, že se Češky pokusí vybojovat titul a jsou favoritkami, tudíž i v tomto utkání se Španělkami. Uvidíme, zda k tomu třeba přispěje i trošku rychlejší povrch, zatím to není úplně optimální, ideální z pohledu českého týmu, ale české tenisky třeba doufají, že i zítra, kdy se hrají dvě čtvrtfinále najednou toho druhého pavouka nebo druhé části pavouka, tak přeci jenom i těmi zápasy, tréninky mezi tím rozehrávkami, tak by se ten povrch o něco zrychlit mohl, což by mohla být určitě výhoda pro český tým. Ale favoritkami Češky budou, byť si myslím, že hodně silným týmem tady jsou i Číňanky, které se ale poprvé jako domácí tým představí až zítra ve čtvrtfinále, protože zítra se hrají teprve ty dvě čtvrtfinále, ta zbylá část, o kterém jsem mluvil, kde jsou třeba i silné Italky a kde jsou zmíněné domácí Číňanky.
0: To říká náš reportér Jaroslav Plašil z čínského Shenzhenu. Připomínám, že soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové, tedy budou v pátek Španělky, ty dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Jaroslava Plašila tedy budete moci slyšet v pátek po 11. hodině. My ti, Jardo, prozatím děkujeme. Užij si zbytek dne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Tenista Vít Kopřiva v prvním kole turnaje v čínském Chengdu porazil 6-4-7-5 domácího Chutia. Proti soupeři z třetí tisícovky žebříčku si připsal teprve druhé vítězství na okruhu ATP od konce června. Ve druhém kole 29-letý Kopřiva nastoupí proti vítězi zápasu mezi Nizozemcem Griekspoem a sedmým nasazeným Kanaďanem Šapovalovem.

0: manžel Tomáš a byl vlastně na Begu a poprvé jsem hrála s novým jménem.
1: Tereza Melecká nese nově na startovních listinách golfových turnajů hrdě prostřední jméno Kazár a hned na poprvé se zdá, že jí změna přinesla štěstí. S manželem, mimochodem bývalým ligovým fotbalistou Tomášem Kazárem v roli Kedyho, společně došli až k 7. místu na turnaji ve španělském Alicante.
0: Jsem hrozně ráda, že jsem mu udělala radost a i sobě. Celý týden jsme si užili, Lasea je úžasný rezort, je tady všechno kousek a bylo to takový naše malý honeymoon, takže všechno bylo super a moc jsme si to užili a jsem ráda, že jsem poslední kolo konečně vytáhla nějaký dobrý výsledek.
1: Na líbánkovém turnaji zahrála Kazár Melecká druhé nejlepší závěrečné kolo ze všech hráček. 68 ran ji posunulo k nejlepšímu výsledku od loňského červnového German Masters. Hrát roli v tom mohla i zvláštní odrůda trávy. Na takzvanou Bermudu jsou zvyklí golfisté spíš z jihu Spojených států a v Evropě je výjimkou.
2: Tohle hřiště je sice krásné, ale dokáže být také velmi záludné. Hrastička a následné přihrávky do greenu měly nadprůměrnou úroveň. Bohužel patování na zdejších greenech bylo náročnější. Bermuda je specifický povrch a tam jsem si nebyla tak jistá a tempově to bylo nic moc.
1: Přesto si s podmínkami poradila líp než většina soupeřek, a to i s ohledem na deštivé počasí, které nakonec donutilo pořadatele zkrátit turnaj na 3 místo 4 kol. Body se ale nekrátily a třetí nejlepší výsledek na okruhu v kariéře vynesl Terezu Kazár Meleckou na pozici druhé nejlepší Češky v sezónním žebříčku. Ukončila tím nepříjemnou sérii 5 turnajů bez bodu.
2: Poslední turnaje byly mentálně náročné, Katy mi utíkaly mezi prsty, ale tohle je opravdu velká vzpruha a na další týden v Itálii se pokusím navázat a zabojovat o další důležité body do žebříčku.
1: Společně s Terezou Kazár Meleckou se na turnaji na hřišti v sousedství závodního okruhu v italské Monze představí od pátku další 4 Češky: Kousková, Melichová, Maková a Váchová. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
1: Prezident Petr Pavel v OSN vyzval Čínu, aby pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině.
2: Čína má moc, vliv i odpovědnost za to, aby pomáhala předcházet konfliktům, zmírňovat napětí a přispívat k ukončení válek.
1: Vláda ve sněmovně prosadila zmrazení cen dálničních známek.
3: Já nevylučuji, že do budoucna, až budeme mít skvělou dálniční síť, tak se zase nějakým způsobem může ta platba rozmrazit, ale teď to není na místě.
1: Soupeřkami českých tenistek v pátečním semifinále poháru Billie Jean Kingové budou Španělky. V Praze brzdí provoz nehoda na okruhu na Černém mostě. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů. Je středa, 23. září. Dobrý večer, u hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení agrese na Ukrajině. Řekl to v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem.
5: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 km od českých hranic. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Ukrajina a Rusko mají údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí, řekl to americký ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Sešli se v New Yorku na okraji rozpravy valného shromáždění OSN. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským včera jednal prezident Donald Trump. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
6: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
1: Řidiči v Česku příští rok zřejmě zaplatí za dálniční známky stejnou cenu jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci. Kritizuje to opozice.
7: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 milionů korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Wendly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
8: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
7: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
9: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
7: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem, oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude marže prodejců na Slovensku maximálně 10 centů na litr benzínu nebo nafty. Zároveň zlevní vlakové jízdenky ve druhé třídě na polovinu.
10: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
11: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jíst ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
10: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
1: Od rána na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Dnešek je tak spolu se 27. červencem v dopravě nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
12: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
13: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před námi, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
12: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
14: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte.
12: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Hygienici potvrdili v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze nákazu salmonelou. Zažívací problémy mělo přes 240 dětí a taky 10 dospělých. Lékaři zatím museli v nemocnicích ošetřit 20 pacientů.
15: Zvracela, měla silný průjem a horečku.
16: Říká paní Alena, matka žačky první třídy.
15: Naštěstí zatím nemusela být hospitalizována. Stejně jako většina nemocných dětí jedla v pondělí ve školní jídelně uhlířské špagety.
16: Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
17: Pokračujeme v pátrání po konkrétním zdroji nákazy. Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin.
16: Škola včetně kuchyně a jídelny se kompletně dezinfikuje, popisuje starosta Prahy 20. Jedna Michal Hazdra z ODS.
18: Byly provedeny dezinfikační práce v té části školy v Polesné ulici. To stejné proběhne i v budově na Staroklánovické.
16: Vedení školy prodloužilo ředitelské volno do pátku. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.
1: Národní hřebčín otevřel ve Slatiňanech na Chrudimsku nové stáje pro chov starokladrubských vraníků. Jsou určené hlavně pro chovné klisny.
19: Cíle zajistit té nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oploceném areálu, který bude naprosto pod kontrolou. Klisny budou mít krásné, vzdušné, prostorné stáje.
20: Říká ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek. Klisny jsou teď ještě zhříbaty na pastvinách a do nového areálu se celé stádo přesune během října. Nové stáje leží blíž k výběhům. Doteď se na ně koně dostávaly přes silnici, vysvětluje zootechnička Kateřina Neumannová.
21: Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
20: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svobodová, Radiožurnál.
22: Sport. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které dnes porazily reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Česká kapitánka Barbora Strýcová věří, že fanoušci, kteří byli v hale při postupu přes Velkou Británii, zůstanou v Číně i na duel proti Španělkám.
23: Hodně jich přeladilo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma, jako a holky si toho váží, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt jako a je to fakt pomoc.
22: Semifinálový souboj českých tenistek se Španělkami odvysílá v pátek Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Fotbalisté druholigového Kladna bojují s prvoligovým Baníkem Ostrava o postup do osmifinále domácího poháru. Po 90 minutách platilo nerozhodné skóre 1-1, teď se hraje 106. minuta prodloužení a nerozhodný stav 1-1 platí i dál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Nehoda na D5 za Prahou, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 dejte pozor na výjezdu z Prahy směr Plzeň. Zhruba na 7. kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta. Na místě jsou hasiči a brzdí se dojíždí do zatím kratší kolony za sjezdem na Rudnou. V Praze nehoda taky na okruhu na Černém mostě ve směru na Mladou Boleslav. Osobní auto se srazilo s kamionem za nájezdem z Hradecké dálnice. Kličkuje se mezi nimi a kolona od Běchovic jede pomalu. Nehoda v Praze ještě v Povltavské ulici brzdí provoz ve směru z tunelu z Blanky do Libně. Kvůli kolonám musí regulovat vjezdy do tunelu do Blanky ve směru na Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik hlavní zprávy.
2: Hezký podvečer, posloucháte středeční vysílání Radiožurnálu Sport 10 minut po 18. hodině. Talentovaná cyklistka Barbora Bukovská bude závodit za belgický profesionální tým Phoenix Premier Tech. Juniorská mistryně světa v cyklokrosu podepsala s elitní stájí 4letou smlouvu. Tým, jehož barvy obléká světová šampionka v cyklokrosu Alvarádová nebo další nizozemská hvězda Petersová, oznámil příchod Bukovské na Instagramu. 17letá rodačka z dosud jezdila za DK Bike Shop tým. Nový kontrakt má letošní vítězka české ankety Král cyklistiky od 1. října.
4: Radiožurnál Sport
0: a Lukáš Michalík.

0: Jak v našem vysílání pravidelně slýcháte, už za 3 dny vstoupí česká fotbalová reprezentace do nové éry se španělským koučem Santim Deniou. Proti Chorvatsku totiž v sobotu rozehraje elitní skupinu Ligy národů. První sraz národního týmu pod novým trenérem poznamenali i změny v nominaci, ze které vypadlo hned 6 hráčů. A právě to, kteří fotbalisté teď v nominaci jsou a jak se jim dařilo v úvodu klubové sezóny v zahraničí, už probereme s Karlem Schambergerem. Karle, dobrý podvečer.
1: Hezký večer.
0: Připomenu jména, která kvůli zranění nezasáhnou v dresu reprezentace do duelů v Lize národů. Vypadly Zima, Provod, Chorý, Jurásek, Višinský a Vlček. Realizační tým Španěla Deny tak musel dělat docela hodně změn.
1: Ano, a to je i částečně důvod, proč je před zápasy se silnými soupeři v nominaci 7 nováčků. 2 z nich nastupují na klubové úrovni v zahraničí. Jde o záložníka Lukáše Ambrose, který odešel do ciziny už v mládežnických kategoriích a teď je hráčem Anderlechtu. Do Belgie přestoupil před aktuální sezonou po 2 povedených letech v polském Górniku Zabře a zatím si sice nepřipsal gól ani asistenci, ale hraje pravidelně.
0: No a v Belgii nastupuje také ještě 1 nováček v reprezentaci, připomeň, o koho jde.
1: Přesně tak, obránce či záložník Ondřej Krič-Faluši, který v létě odešel z ostravského Baníku do Royalu Union Saint-Gilloise, tam zpočátku nehrál, ale teď je už 6 zápasů v řadě v základní sestavě a svůj zatím jediný gól dal v evropské lize při výhře na hřišti Plzně. Navíc jeho týmový je v tabulce belgické nejvyšší soutěže první.
0: Když se ještě vyhneme těm nejlepším evropským ligám, kde bohužel český fotbal zase takové zastoupení nemá, tak můžeme zamířit do polské extraklasy, odkud jsou další 2 reprezentanti.
1: Jde o Michala Sáčka a Ondřeje Lingra. Navrátilec do reprezentace Sáček doléčilo letos v únoru dlouhodobé zranění a ve 30 letech se stal důležitým hráčem Górniku Zabře. Tam z pozice pravého obránce sice nezbírá góly a asistence, ale Deniu zaujal svými zkušenostmi i tím, že jeho tým vede nejvyšší polskou soutěž. V dresu Korony Kielce hraje bývalý slávista Ondřej Lingra. 27-letý křídelník se po roce a půl v americké MLS vrátil do Evropy a v extraklase má zatím 4 starty a 1 branku.
0: Ano, s Ondřejem Lingrem jsme včera měli možnost mluvit a ten jeho návrat do Evropy byl mimo jiné spojený s tím, že se toužil vrátit do národního týmu. Ty si, Karle, zmínil Major League Soccer, tedy americkou fotbalovou ligu. V ní se docela daří dalšímu nominovanému Pavlu Buchovi.
1: Je to, jak říkáš, Bucho je v MLS už 3. sezónu a pozůstává produktivní. Ta aktuální je pro něj individuálně zatím nejlepší, protože vedle jistého místa v sestavě má na kontě v soutěži hrané systémem jaro-podzim 6 gólů a 4 asistence. V úvodu ročníku dánské ligy se pak daří dalšímu záložníkovi Alexu Královi, který taky svými výkony v FC Kodaň zaujal nového reprezentačního kouče.
0: Kde čeští fotbalisté určitě problém mít nebudou, tak to je branka, protože Horníček v Newcastlu, Kinský chytá v Tottenhamu a Kovář v PSV Eindhoven také nastupuje pravidelně. Mají to podobně i další Češi v těch elitních 5 ligách.
1: Tam už to tak slavné jako v těch ostatních soutěžích není. Třeba stoper Robin Hranáč proseděl většinu času v úvodu nové klubové sezóny v dresu Hoffenheimu na lavičce. Pozitivní vstup naopak zajížívají jeho spoluhráči Vladimír Coufal a Adam Hložek, protože oba hrají a navíc Coufal z pozice pravého beka i boduje díky asistencím a útočník Hložek díky vstřeleným brankám. To samé se bohužel nedá říct o obránci Martinu Vítíkovi, který měl přes léto táhle problémy s kotníkem a do úvodních kol nového ročníku italské série A zatím za Boloňu nezasáhl, a to navzdory tomu, že Boloňa vyměnila kouče.
0: I o tom, že se skutečně českým fotbalistům v těch elitních top 5 ligách úplně nedaří, když to myslím tak, že jich tam je málo, tak i o tom jsme mluvili s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem, takže pokud chcete, ten rozhovor si můžete pustit nebo přečíst na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Ještě nám v tom výčtu chybí Pavel Schulz a Ladislav Krejčí.
1: Záložník Schulz v minulé sezóně pobláznil francouzskou Ligue 1 svými výkony. V létě byl po mistrovství světa zraněný, ale už je zpátky a začíná pravidelně i nastupovat. Sice odehrál jen 1 kompletní zápas, ale během 5 duelů nastřádal 3 asistence, takže se možná znovu dostává do formy. Kapitán národního týmu obránce Ladislav Krejčí nejdřív za Wolverhampton v úvodu ročníku 2. anglické ligy tolik nehrál. Možná i proto, že se spekulovalo o jeho odchodu. V týmu ale nakonec zůstal, teď odehrál 3 zápasy v 10 dnech a má drobné problémy s lýtkem. Proto na začátku reprezentačního srazu zatím trénuje individuálně.
0: A já ještě doplním, že čeští fotbalisté vstoupí do Ligy národů v sobotu ve 20:45 zápasem s Chorvatskem, pak Češi přivítají Anglii a následně vyrazí do Španělska a taky do Anglie. Všechny zápasy nabídneme tady na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech. Chystáme toho pro vás víc. Také speciál, máte se určitě na co těšit. Viď, Karle?
1: Přesně tak.
0: Tak teď je 18 hodin a 20 minut. Karel Schamberger byl ve studiu Radiožurnálu Sport. Díky za to.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté ostravského Baníku se přiblížili postupu do další fáze domácího poháru ve třetím kole této soutěže. Hrají na stadionu druholigového Kladna. Nejprve tedy vedli ve 42. minutě 1-0 po trefě Skiby, ale kladenský outsider dokázal srovnat v minutě 53. zásluhou Jurčenka. Utkání po 90 minutách skončilo remízou a tak se aktuálně hraje prodloužení a v jeho závěru ve 119. minutě se po přihrávce Michala Kohuta prosadil Václav Jurečka, takže opravdu za minutu 12 se ostravští fotbalisté zřejmě vyhli penaltovému rozstřelu, protože za malou chvíli by mělo utkání skončit a aktuálně tedy Ostravané v závěru nastaveného času ve třetím kole domácího poháru vedou na stadionu druholigového Kladna 2-1. Ještě jedna sportovní aktualita, česká boxerka Stella Blašková prohrála v semifinále mistrovství Evropy ve váze do 80 kg s ruskou Demurčianovou. Ze šampionátu v Sofii si tak odveze bronz.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Ronnie Tate. Podle něj roste agresivita a brutalita i u lidí mladších 15 let. Tate by chtěl návrh předložit nejdřív v létě příštího roku. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich potřeba zaměřit se na prevenci. Podle íránského prezidenta Masúda Pezeškiana se Írán nehodlá vzdát ve válce se Spojenými státy. Věří ale v diplomaci jako prostředek k ukončení konfliktu. Řekl to na setkání světových vůdců v Organizaci spojených národů. Zároveň kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, který během včerejšího projevu označil teheránský režim za teroristický. Podle Pezeškiana je Írán naopak obětí amerického terorismu. Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. A policisti odvolali pátrání po 19-leté dívce z Karlových Varů. Je v pořádku, informoval o tom policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Podle něj si dívka všimla pátrání na sociálních sítích a sama se přihlásila. Sport. Boxerka Stella Blažková do finále mistrovství Evropy ve váze do 80 kg nepostoupila. Prohrála s ruskou Demurčianovou. Ze šampionátu v Sofii si Blažková odveze bronz. Minimálně ten už má jistý taky Lenka Bernardová, pokud by se jí zítra nepovedlo projít do finále váhy do 54 kg.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nebezpečná situace na dálnici před Mohelnicí a nehody v Praze. Na dálnici D35 ve směru Solomouce na Mohelnici dejte pozor za sjezdem na Loštice. Na kilometru 241,5 podle našeho zpravodaje lednice mezi jízdními pruhy.
3: Rozměrově to je taková lednice, no. Asi to je vidět, ale mezi automatem nám to ztratilo, takže to úplně nebylo příjemný.
2: Na D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 174 se dojíždí do kolony, brzdí se do zastavení. U sjezdu na Ostrovačice se pak ta kolona opět rozjede. Opatrně dojíždějte, pouze silný provoz. Na dálnici D5 pozor na výjezdu z Prahy směr Plzeň. Na 7. kilometru 2 auta po nehodě blokují levý pruh. Jsou označené, kolona je tam krátká, ale brzdí se prudce u sjezdu na Rudnou. V Praze nehoda na okruhu na Černé mostě směr Mladá Boleslav. Osobní auto se srazilo s kamionem za nájezdem od Hradecké dálnice. Průjezdný pravý pruh a kolona od Běchovic jede pomalu. Ještě jedna komplikace z Prahy v ulici k Barandovu. Ve směru z centra na konci před sjezdem na Pražský okruh nepojízdné auto. Blokuje levý pruh a je tam fronta asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Fotbalistky Liberce a Sparty rozehrály druhé předkolo evropského poháru a zatím se jí daří, zatím se tedy oběma týmům daří. Fotbalistky Liberce v Azylu v Ústí nad Labem vedou na úvod tedy druhého předkola evropského poháru nad norským Rosenborgem 3-1, už se hraje 1.80. minuta. No a dobře, na tom jsou také Sparťanky, které nastoupily také doma proti rumunskému Farulu Constanta. Teď se hraje tedy v Praze 38. minuta a Sparťanky vedou 1-0, tak pochopitelně českým zástupcům v ženských fotbalových pohárech přejeme hodně štěstí a snad to dopadne dvěma vítězstvími. Teď je 18 hodin a 37 minut, teď ještě jedna píseň a po ní velký sportovní přehled.

0: Jak už jste v našem vysílání slyšeli, české tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami. No a v našem vysílání o tom pochopitelně uslyšíte z úst našeho reportéra Jaroslava Plašila. Podrobnosti už má teď na úvod sportovního přehledu Kristian Šveda. Kristiáne, krásný den.
1: Krásný den. Španělky postoupily díky výhře nad výběrem Kazachstánu, v Číně zvítězili 2-1 na zápasy.
2: Úvodní bod získala Jessica Bouzasová-Manejrová, která zdolala Soniu Žien-Bajevovou 2x6-2. Kazachstán ale dokázal vyrovnat zásluhou Julie Putincevové, která si poradila s Kristýnou Bukšovou 6-2, 3-6 a 6-1. O postupujícím tak musela rozhodnout až závěrečná čtyřhra. Ní Bukšová společně se Sárou Soribesovou porazili pár Danilinová-Kulam-Bajevová 6-2 a 7-5. Páteční semifinále mezi Českem a Španělskem začne v 11 hodin dopoledne českého času. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
0: Tenistka Barbora Krejčíková odstoupila kvůli zranění zad z turnaje v Singapuru, kde měla hrát v singlu i deblu, informoval o tom web WTA. Do druhého kola prošel v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Hua 2-0.
1: Fotbalisté prvoligového Baníku Ostrava porazili druholigové Kladno 2-1 po prodloužení a postoupili tak do osmifinále domácího poháru. Gólem ve 119. minutě prodloužení rozhodl. V prodloužení rozhodl o postupu Václav Jurečka.
0: Čeští fotbalisté se chystají na vstup do elitní skupiny Ligy národů. V sobotu budou hrát s Chorvatskem a poté narazí ještě na Anglii a mistry světa ze Španělska. Český tým připravuje nový reprezentační trenér Španěl Santi Denia. Stoper Štěpán Chaloupek bere zahraničního kouče jako výzvu.
3: Před trošku s jiným světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moc vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
0: Všechny zápasy české reprezentace v Lize národů uslyšíte na naší stanici v přímém přenosu a na zpravodajském serveru iRozhlas.cz si můžete pustit nebo přečíst exkluzivní rozhovor s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvěd.
1: V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. Podle klubového webu jsou za jeho odchodem zdravotní problémy. 48-letý kouč naznačil, že se jedná pouze o dočasnou přestávku v kariéře. Jeho pozici převzal Bronislav Červenka, který před 2 týdny skončil na lavici.
0: U fotbalistů Třince skončil trenér Tomáš Hejdušek, který je v minulé sezóně dovedl k postupu do druhé ligy. Předposlední celek tabulky na webu oznámil, že mužstvo převezmou trenér dorostu Tomáš Jakus s dosavadním asistentem Lubomírem Luhovým.
1: Fotbalista Christian Eriksen se dohodl na předčasném ukončení angažmá ve Wolfsburgu. 34-letý záložník se chce vrátit do rodného Dánska a být s rodinou. Zároveň taky chce pokračovat v rehabilitaci po svém druhém kolapsu na hřišti. Připomínáme, že Eriksen má od srdeční zástavy na hřišti během mistrovství Evropy, které se hrálo v roce 2021, v operovaný kardioverter defibrilátor. O rozvázání smlouvy informoval německý druholigový klub.
4: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
0: Česká boxerka Stella Blašková si z evropského šampionátu v Sofii odveze bronz. V semifinále váhy do 80 kg prohrála s ruskou Demurčianovou. Minimálně bronzovou medaili má jistou i Lenka Bernardová. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg totiž vyřadila Angličanku McKeeovou. O postup do finále bude Bernardová bojovat zítra.
1: Hokejistům Třince bude několik týdnů chybit útočník Oscar Flynn. Ze sobotního extraligového utkání proti Plzni si totiž odnesl svalové zranění. Slezský klub o tom informoval na síti X.
0: Brněnský basketbalový tým Královo Pole rozehraje kvalifikaci o postup do Euroligy. V 19 hodin je čeká utkání na hřišti francouzského klubu Flam Carolo. Žabiny Brno už nastoupili doma proti Červené zvezdě Bělehrad. Aktuálně stav v 10. minutě druhé čtvrtiny 35-33 pro domácí Žabin.
1: Čeští vodní slalomáři jsou v italské Ivreji, kde uzavřou sezonu evropským šampionátem. O medaile pojedou i letošní mistři světa, kanoistka Tereza Kneblova a kajakář Jakub Krejčí. Krejčí navíc bude obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross a proto před závody na severu Itálie neskrývá ambice.
5: Přípravy jdou dobře, nic vážného se nestalo, ale jenom už je to dlouhý, protože jsme vlastně čtvrtý týden už mimo domov. Ivra si myslím, že mi sedí a ten kanál finále tady mám moc rád a na závody se těším samozřejmě. Ty ambice jsou nejvyšší jako vždycky a doufám, že se mi podaří je naplnit.
1: Obhájit titul se pokusí taky kajakář Jiří Prskavec. Evropský šampionát začne ve čtvrtek kvalifikacemi a samozřejmě na Radiožurnálu Sport o tom živě uslyšíte, a to díky našemu reportérovi.
0: Pětinásobný mistr světa Emilien Jacquelin vynechá nadcházející biatlonovou sezonu. Francouzský reprezentant se bude místo toho věnovat cyklistice, na kterou se vrhl v letošním roce. Původně přitom s přerušením biatlonové kariéry nepočítal. Na sociálních sítích nicméně Jacquelin ujistil, že aktuální rozhodnutí neznamená, že s biatlonem končí na dobro.
1: Šipkař Karel Sedláček se vůbec poprvé v kariéře a zároveň taky jako první Čech dostal do finále hodnoceného turnaje organizace PDC, tedy Professional Darts Corporation, to je nejprestižnější, a v tenhle moment zavřel 32 bodů, porazil Angličana Scotta Williamse a tak nejen, že je jako první Čech ve finále, ale jako první Čech i vyhrál turnaj PDC, tak se pokusíme vám zprostředkovat ohlasy. Karel Sedláček se stal tedy prvním Čechem, kterému se takovýto úspěch povedl.
0: Kristiáne, ty šipky sleduješ dlouhodobě a detailně, možná ne každý posluchač to zvládne docenit, tak zkus to k něčemu přirovnat. Je to velký úspěch.
1: Je to velký úspěch, protože přeci jen české šipky na tom nejsou úplně nejlépe v porovnání s ostatními zeměmi, primárně státy na britských ostrovech, Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko, anebo samozřejmě taky Irsko, k tomu Nizozemsko, takže ještě už jenom to, že se to nikdy nikomu nepovedlo, je velký úspěch. 10 000 liber, jestli to říkám správně, je ten počet, který získá Karel Sedláček do žebříčku. Hrubým přepočtem to může být, řekněme, necelých 300 000 korun. To odhaduji z hlavy, neručím za to. Každopádně Karel Sedláček poskočí i o několik míst ve světovém žebříčku, když se podívám na ten aktualizovaný, tak už je na 53. místě, což je výborný, řekl bych, výsledek. A je zajímavé, že do těch prvních 64 míst, když jste, tak máte třeba jistou účast na mistrovství světa a k tomu několik dalších benefitů. Karel Sedláček je držitelem té karty profesionála, takže pokud bude takhle pokračovat i dál, tak to bude pro české šipky jen a jen dobře, a přeci jen to, že se mu podařilo po dlouhé době vyhrát svůj vůbec první turnaj, už je velkým úspěchem.
0: Ty jsi zmínil 53. místo Karla Sedláčka ve světovém žebříčku. Je to dosavadní maximum českého hráče? Nechci tě překvapit, nejsi si jistý.
1: Netroufám si odhadovat, ale skoro bych řekl, že ne, že už v minulosti postupoval tím žebříčkem výš a výš díky tomu, že sbíral postupně ty peníze, protože šipkařské žebříčky se tvoří podle toho, kolik vyhrajete peněz na těch hodnocených turnajích. A Karel Sedláček sice nikdy žádný ještě nevyhrál, ale už se v minulosti i dobře umístil. To znamená, když sbíral ty libry i před, řekněme, nějakými 3-4 lety, tak stoupal tím žebříčkem a kolem toho 50. místa se držel, ale znovu nechci to,
0: ne, to
1: úplně najisto říkat, protože sám jsem vlastně, teď je to úplně aktuální věc, opravdu v moment, kdy končil náš sportovní přehled, tak Karel Sedláček dokázal Scotta Williamse porazit a je to nová věc, takže budu určitě zjišťovat dál a připravíme i nějaké další podrobnosti.
0: Ano, reagujeme aktuálně a určitě se budeme snažit získat Karla Sedláčka i do našeho vysílání.
1: Bylo by to skvělé, samozřejmě.
0: Kristián Šveda nejen se sportovním přehledem, ale také s aktualitami o šipkaři Karlu Sedláčkovi. Moc díky, Kristiáne.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: I-15. V rámci tradiční akce Pojď hrát hokej se dvakrát do roka po celé zemi koná takzvaný týden hokeje. Děti na vybraných stadionech dostanou výstroj, péči a čas trenéru a můžou si poprvé vyzkoušet, jaké to je být hokejistou. A třeba v Prostějově se děti doslova nemohly dočkat, až poprvé vyjedou na led.
1: Tady ten černý dres. Skápeme to?
2: Hlavní trenér přípravky Tomáš Tábor mi řekne, jak se takovýhle nábor pro ty úplně nejmenší děti, které třeba stojí poprvé, po druhé na ledě, vůbec připravuje.
3: Je to hlavně pro ty děti, aby je to bavilo, aby získali tu lásku k tomu zibánku, aby jsme zaujali, aby dávali zároveň pozor, aby z každé trénink byly u nich ta emoce, radost a vychutnali si to. Aby odešli odsaď ze zimáku s radostí, s láskou k tomu sportu a zároveň, aby se k nám vraceli a přišli na další tréninky, přípravky, které máme celý rok.
1: A počkej, nikam mi neodjíždějí. Kyblík si vem, kdo ho nemá. Teď něco s těma kyblíkama zkusíme, jo? Dívej se na něho, dívej. A dělá krásné cibulky.
2: No, děti na ledě teď mají takové velké oranžové kyblíky, přidružují se, aby náhodou nespadly, když neumí ještě tak dobře bruslit. No a cibulky spočívají v tom, že se rozjedou. A takové velké oranžové kyblíky přidružují se, aby náhodou nespadly, když neumí ještě tak dobře bruslit. No a cibulky spočívají v tom, že se rozjedou a postupně roztahují nohy a zase je dávají k sobě.

0: co?
1: Rodiče Zbyňáka a Gabriela se sebou vzali čtyřletého synka Jiříka, který shodou okolností na bruslích stojí úplně poprvé. Jak se vám to odsud ze střídačky sleduje? Jste nervózní trošku?
2: Ne, my jsme rádi, že se ho ujal tady pan trenér, má s ním svatou trpělivost. Malej je na tom poprvé, tak se víc válí, než jezdí, ale už se to zlepšuje, takže uvidíme. No. A hlavně malý ho to baví.
3: Protože malý je hodně aktivní, potřebovali jsme nějaký sport, zkoušeli jsme fotbal a toho nebavilo. Když jsme říkali hokej, tak se chluk udíval v televizi a nadchl se proto, tak to chtěl zkusit, no, tak jsme tady. Vypadá, že je nadšený.
1: No a na úplně opačném konci hřiště už se prohání starší děti, které už evidentně bruslit umí a umí i hrát, protože celou dobu hrají na třetinu hřiště hokej a jsou mezi nimi dvě velmi šikovné holčičky, Tereska a Gabriela.
0: Hokej mě jako hodně baví, ani nevím, proč jsem si ho vybrala, ale jako je to dobrý sport.
4: Je to lepší než fotbal, protože aspoň tady máš celou výstroj a když spadneš, tak tě nic nebolí. Ve fotbale, když spadneš, tak třeba zlomíš nohu a tak.
1: Jaké to je hrát proti klukům? Dávají vám do těla nebo vás trošku šetří?
0: Když nás znají a už vidí, jak to u nás chodí, jak vidí, jak umíme hrát, tak podle toho rozhodávají, jestli k nám mají být už jakože hodně, protože nám dávají pořádně zabrat, anebo jestli nám jenom tak trošku.
1: No a protože drtivá většina dětí opouštěla let s úsměvem na tváři, tak je docela pravděpodobné, že se někdy ještě sem na zimní stadion do Prostějova vrátí. A to by měl být přesně základní účel podobných náborů. Z Prostějova Adam Kodéta, Radiožurnál.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. A poslechněte si zprávy s Janou Guldou.
3: Škoda JS bude výhradním dodavatelem pohonů pro malé reaktory firmy Rolls-Royce SMR. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní televize stávkují proti škrtům. Fotbalisti Baníku Ostrava postoupili do osmifinále domácího poháru, vyhráli na Kladně. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy popojíždí kolona a počasí zítra bude oblačno až zataženo občas s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Česká společnost Škoda JS bude jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. První takový reaktor má vzniknout ve Velké Británii, v Česku pak v Temelíně v polovině 30. let. Opoziční poslanec hnutí STAN Lukáš Vlček podpis smlouvy vítá. Podle něj je ale potřeba do projektů malých modulárních reaktorů zapojit i další české firmy.
5: Je tam hodně firm, které s jadernou energetikou mají velmi dobré zkušenosti, dělají údržbu nejenom na těch českých blocích, ale i různě po světě. A právě rozvoj malých modulárních reaktorů je právě příležitost i pro tyhle ty firmy, které dneska pracují hlavně na těch velkých blocích.
3: Kancelář ombudsmana vydala knihu Manifest o ústavní péči aneb důstojnost na příděl. Autor, zdravotně postižený Kamil Fousek, v ní popsal své zkušenosti z pobytu v ústavním zařízení a nehumánní zacházení s klienty. Kancelář tak chce podpořit snahu, aby lidi s postižením mohli žít důstojně a nezávisle v přirozeném prostředí mimo velké instituce.
6: Pořád mám obavu, že přijdou a ukamenujou mě. A zároveň jsem měl morál dilema, že je udávám, ale muselo to tak být, aby se něco stalo.
7: Řekl Kamil Fousek s pomocí své tlumočnice Pavly Petříkové při křtu knihy. Pracovníci kanceláře se s ním seznámili na stáži v chráněném bydlení, kde žije teď. Podle ředitelky právní sekce Jany Gregorové je kniha určená hlavně pracovníkům v sociálních službách.
8: Zároveň bych si přála, aby se začetli také ti, kteří můžou ovlivňovat věci veřejné, to znamená politici, ať už na komunální nebo na celostátní úrovni.
7: Publikace je zdarma ke stažení na webu ombudsmana. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
3: Část zaměstnanců francouzské veřejnoprávní televize stávkuje. Kritizují škrty a menší výnosy z reklamy, kvůli kterým by televize měla příští rok přijít o 90 milionů eur. To jsou asi 3% jejího rozpočtu. Odboráři proto svolali protest před ministerstvo kultury, kde ho sledoval i náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis.
9: Před ministerstvem kultury je asi 50 lidí, mají odborářské vlajky a nápisy Zachraňme veřejný sektor. Vláda, která televizi financuje, jí chce v příštím roce dát asi o miliardu korun méně. O další miliardu televize přijde kvůli menším výnosům z inzerce. Vedení to kritizuje a tvrdí, že už letos zrušilo 250 míst a bude muset dále propouštět, rušit pořady, reprízovat a varuje taky před tím, že francouzskou tvorbu nahradí obsah zahraničních streamovacích platform. Část zaměstnanců dnes proto na protest omezila vysílání. Na některých kanálech se nevysílají zprávy, moderátoři mají černé oblečení a do půlnoci je omezené fungování zpravodajského webu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Zemřela architektka Hana Pešková, bylo jí 102 let. S manželem Daliborem navrhla kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se taky na projektu nové vesnice Zvírotice, která vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slapské přehrady. Pešková byla taky nejstarším registrovaným členem spolku Mensa. Ten združuje lidi s nadprůměrnou inteligencí.
4: Sport.
10: Baník Ostrava postoupil do osmifinále domácího fotbalového poháru. Na hřišti druholigového Kladna zvítězil 2-1 po prodloužení. Gólem ve 119. minutě rozhodl o postupu Baníku útočník Václav Jurečka. Čeští vodní slalomáři se chystají na evropský šampionát v italské Ivreji, který uzavře letošní sezonu. O medaile pojedou i letošní mistři světa. Tereza Kneblová s Jakubem Krejčím. Motivaci uspět má taky Jiří Prskavec, který nezažívá povedený ročník. V červenci mu nevyšlo mistrovství světa a ve světovém poháru mu mezi kajakáři patří až 22. pozice. Prskavec mluvil i o tom, že na severu Itálie zvládl skoro dvoutýdenní soustředění.
11: Mám o motivaci víc tady něco předvíst. Samozřejmě bych si chtěl zazávodit ve finále, ale týden a půl tady budeme celkově. Byli jsme nejdřív tady kousek v kempu, teď už jsme se přesunuli přímo na trať. Mám to asi 3 minuty na start, takže snad to nějak zužitku, no, k tomu lepšímu výkonu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice 50 u Bučovic. Na dálnici D1 dejte pozor na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 179 se dojíždí do kratší kolony, brzdí se prudce. Ta kolona se pak záhy opět rozjede u Kývalky. Na dálnici D5 čekejte kolony za Prahou směrem do Plzně. Na 8. kilometru odstraňují následky nehody. I tam se dojíždí do kratší kolony u sjezdu na Rudnou a brzdí se z plné rychlosti do zastavení. Na Plzeňsku je zavřená silnice 20 z Plzně do Karlových Varů. Před křižovatkou na Čeminy u Nevřeně se srazila 2 osobní auta a zasahují záchranáři. Objížďka po úzké malé silnici přes Nevřeně pouze pro osobní auta. No a zavřená je teď taky silnice 50 z Brna na Uherské Hradiště. Kousek za Bučovicemi, vážná nehoda.
13: Nehoda osobního vozu s autobusem. Je to se zraněním, záchranné jednotky už jsou na místě.
12: A na místě přistává i vrtulník záchranné služby. Objížďka je delší přes Bohdalice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
14: I po 19. hodině je tu s vámi středeční vysílání Radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že nás posloucháte, ať už jste doma v práci, nebo třeba někam cestujete autem. Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o velké překvapení. Favorizovaný norský Rosenborg Trondheim doma porazili 3-1, dvakrát se trefila Truxová. Stejné předkolo, stejné soutěže rozehrály i hráčky Sparty. Aktuálně ve 52. minutě Pražanky doma hrají s rumunským mistrem Farul Konstanta nerozhodně 1-1.
4: Radiožurnál Sport
1: a Lukáš Michalík.

0: Můžeme si to znovu připomenout, už v sobotu čeká české fotbalisty vstup do nového ročníku Ligy národů během nezvykle dlouhého reprezentačního cyklu, během kterého odehrají 4 zápasy, povede národní tým poprvé v historii zahraniční kouč. Španěla Santiho Deniu přivedlo vedení fotbalové asociace na konci července a mluvit o tom teď budeme s Františkem Kunou, kterého vítám ve studiu. Hezký den.
1: Hezký den nejen o tom.
0: Jak jsou obecně úspěšní zahraniční trenéři u národních týmů?
1: No moc ne. Třeba mistrovství světa nikdy žádný neovládl a evropský šampionát vyhrál jen jeden. V roce 2004 se to povedlo překvapivým vítězům z Řecka, které vedl Němec Otto Rehagel. Vyznat se v cizím fotbalovém prostředí a kultuře je totiž složité, jak potvrdil v ranním vysílání radiožurnálu Sport kouč Jakub Dovalil, který už několik let působí u mládežnických výběrů v Lotyšsku.
2: Ten styk, to navnímání těch hráčů a toho prostředí chvíli trvá, zase hovořím z vlastní zkušenosti, takže za měsíc a půl to v podstatě není možný. Jestli jsou, já nevím, 4-5 srazů reprezentačních za rok, tak za mě vám to trvá tak rok, než se v tom prostředí v podstatě plně zorientujete.
0: Češi se během toho aktuálního reprezentačního programu v Lize národů postupně utkají s Chorvatskem a Anglií a pak se představí ve Španělsku a v Anglii. Může vůbec proti takovým soupeřům nový kouč národního týmu uspět?
1: No, Santi Denia to určitě nebude mít jednoduché. Z původní nominace mu vypadlo kvůli zranění hned 6 hráčů a tak musel kádr před těžkými duely doplňovat. Navíc 7 z nominovaných fotbalistů je v reprezentaci úplně poprvé. Právě tyto faktory ještě Deniovu pozici podle Jakuba Dovalila stěžují.
2: Myslím si, že mu ani moc dokrát nehraje to, že jsou takovýhle prostě soupeři, že tam je to zranění, že je minimální vlastně čas na trénink, protože něco uvidíte, ty hráče poznáte, ale tu jakoby opravdovou kvalitu, takovou tu, jak bych řekl, syrovou pravdu, to vám ukáže až to utkání.
0: Nevýhodou zahraničních trenérů u reprezentací může být i jazyková bariéra. Moc reprezentantů nevládne španělštinou. Tak jak to má Santi Denia s angličtinou?
1: No popravdě na tiskových konferencích dokázal odpovídat, ale otázkou je, na jaké úrovni bude moc dávat hráčům třeba složitější taktické pokyny. Denia má ale v realizačním týmu co by asistenta svého bývalého spoluhráče z Atletika Madrid a bývalého českého reprezentanta Radka Bejbla. Trenér Jakub Dovalil si ale myslí, že by ho neměl příliš využít jako překladatele.
2: Je lepší prostě, když ten trenér si to jakoby vyřídí sám, je to takový větší charisma, větší respekt, než když tam jsou nějaký lidi, kteří to vlastně musí překládat.
1: Zneužívání. Připomenu, že podobnou cestou jako český národní tým šli po mistrovství světa i další reprezentace v elitní skupině Ligy národů, třeba na lavičce Nizozemská je nově Španěl Xavi Hernandez a Belgii od léta vede Nizozemec Mark van Bommel. Češi vstoupí do evropské soutěže v sobotu, ve 20 hodin a 45 minut se utkají s Chorvatskem a na radiožurnálu Sport budeme vysílat z pražského Edenu přímý přenos.
0: A bude u toho i náš expert Pavel Horvát. To byl František Kuna, díky moc.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

To byla kapela Linkin Park ve středečním vysílání radiožurnálu Sport. Slovinští volejbalisté jsou po čtvrté v řadě v semifinále mistrovství Evropy. V Turíně porazili Belgii 3-1 na sety a mají šanci prodloužit medailovou sérii po dvou stříbrech a jednom bronzu z předchozích tří šampionátů. V pátek se v Miláně utkají s Polskem, které obhajuje titul z roku 2023. Oba týmy si zopakují semifinálový souboj z minulého kontinentálního šampionátu, na kterém slavili postup do finále Poláci po výhře 3-1.

0: 19 hodin a 20 minut pokračuje středeční vysílání radiožurnálu Sport. Liberec se od pátku do neděle promění v centrum českého lyžování. Ve Vesci se totiž uskuteční mistrovství republiky na kolečkových lyžích a na Ještědu se představí mladí sdruženáři. Největší pozornost ale poutá páteční sprint a nejen o něm teď budeme mluvit společně s Lukášem Antošem. Lukáši, hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Podle některých je právě úvodní disciplína sprint největším lákadlem celého šampionátu. Proč tomu tak je?
1: Především tím, že proti sobě mohou nastoupit pátý muž olympijského sprintu Jiří Tuš a bývalý biatlonista Jakub Štrtecký. Ten se po přechodu k běžcům na lyžích představí ve Vesci poprvé v nové roli. A zajímavá je také jejich dosavadní bilance. Tuš má ze sprintu na kolečkových lyžích zatím jen jednu republikovou medaili, a to z juniorské kategorie. Štrtecký už naopak dokázal mezi seniory zvítězit a právě na krátké trati podle Tuže rozhoduje každá maličkost.
2: Sprint je tam jako dost krátkej, něco okolo 2 minut, takže je to vždycky jako těsný boj a k taktice se tam k tomu většinou nic moc nedá vymyslet, jak je to krátký, rychlý.
0: Lukáši, čím může bývalý biatlonista Jakub Štvrtecký v pátečním sprintu zaskočit Jiřího Tuže, Michala Nováka nebo další specialisty na krátké tratě?
1: Především svým drtivým finišem. Při vítězném sprintu ve Vesci v roce 2022 byl ještě 200 metrů před cílem na poslední pozici, jenže zatímco ostatním už docházely síly, on dokázal v závěrečných metrech výrazně zrychlit a všechny předjet. A právě jeho schopnost šetřit síly na rozhodující okamžik může být nebezpečná i pro zkušené sprintery. V českém prostředí se tak mluví o tom, že pokud někdo dokáže překvapit Jiřího Tuže, Michala Nováka nebo další sprintery, mohl by to být právě rodák z Valašska Jakub Štvrtecký.
3: Ve skejtu jsem tam vždycky uměl se s tím dobře srovnat, s tou technikou, takže doufám, že se mi to podaří i letos, ale uvidím, no, teď jsem byl trošku unavený, takže uvidíme, jaké bude rozpoložení v pátek, ale věřím tomu, že pokud se mi podaří se do rozjížděk dostat, tak by z toho mohl být hezký výsledek.
1: Vedle této dvojce se na startu očekávají také další čeští reprezentanti, včetně Michala Nováka, Matyáše Bauera, Majka Obhofa nebo Jonáše Helmicha. Mezi ženami bude patřit hlavním domácím jménům Kateřina Janatová, ta by přivítala především možnost poměřit síly se zahraniční konkurencí.
4: Slyšela jsem, že možná by mohla přijet od Jirky Tuže přítelkyně Helen Hoffman, takže by to bylo i fajn, že bych mohla mít porovnání s někým z zahraničí.
1: Německá závodnice Helen Hoffmanová ale zatím mezi přihlášenými není. Startovní pole se ještě může rozšířit o polské reprezentanty, kteří do Vesce pravidelně přijíždějí. Biatlonisty naopak letos s největší pravděpodobností neuvidíme. Ve stejném termínu totiž mají vlastní letní mistrovství republiky.
0: A co všechno nabídne víkendový program, na jaké závody se můžou diváci v Liberci těšit?
1: V pátek se ve Vesci pojede, jak už jsme zmínili, sprint volnou technikou. Kvalifikace ostartuje ve 2 hodiny odpoledne a finálové rozjížďky přijdou na řadu o 4. V sobotu se běžci utkají v individuálních závodech klasickou technikou, v neděli pak volnou technikou s intervalovými starty. Muži absolvují 15 a ženy 10 kilometrů. A chybět nebude ani severská kombinace. Mezinárodní FESA Cup, Alpen Cup se představí mezi mladí sdruženáři, kteří budou v sobotu i v neděli od 10 hodin skákat na Ještědu. Běžecké části jejich závodu se pak přesunou do Vesce. Sobotní závod bude navíc zároveň republikovým šampionátem juniorů.
0: Takže pokud jste třeba z Liberce podobně jako já a budete mít čas na rozdíl ode mě, tak se můžete do Vesce přijít podívat na mistrovství republiky kolečkových lyžích. Tak Lukáši, byl jsi někdy se podívat?
1: Já jsem tam sám závodil, takže samozřejmě tohle místo moc dobře znám a je mi velmi, velmi blízké.
0: Nejlepší umístění?
1: Nejlepší umístění, první místo ve sprintu právě na kolečkových lyžích.
0: Je to samozřejmě jako velký rozdíl. V čem je ten největší rozdíl, když jedeš normálně na sněhu a na kolečkových lyžích pro laika?
1: Je to jednoduché celkem, kolečkové lyže na rozdíl od sněhu ledasco odpustí, takže zejména třeba takové ty silnější typy, robustnější, osvalenější, tak ti mají velikou výhodu o porovnání třeba s těmi, co jsou, řekněme, trošku hubenější, nemají tolik té muskulatury, takže tímto prostě na tom asfaltu odjíždí, ať už prší, je teplo nebo je zima, a tím, co ve sněhu potom, když prší, tak opravdu a ten sněh je rozbředlý, tak mají velké problémy vůbec se uvést, jako jsem to třeba mýval konec konců, když to vstanu na sebe já.
0: Tak to byl Lukáš Antoš, 19 hodin a 24 minut. Moc díky za tuto pozvánku a zase třeba brzy naslyšenou.
1: Hezký večer.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Hezký večer od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeji. Za malou chvíli bude 19 hodin a 30 minut, to znamená jediné, máme pro vás připravené další aktuální zprávy.
1: Radiožurnál je půl osmé. Zprávy a Jana Gůza.
2: Mezinárodní společenství nesmí podle českého prezidenta Petra Pavla ani nadále uznat anexi Krymu. Řekl to na summitu Krymské platformy v New Yorku. Ruská okupace poloostrova podle něj zůstává porušením charty OSN i základních principů suverenity a územní celistvosti. Krymská platforma funguje od roku 2021 a usiluje o ukončení ruské okupace Krymského poloostrova. Ve Walesu havarovala cvičná stíhačka britského královského letectva. Oba piloti se katapultovali a jsou v péči zdravotníků s lehkými zraněními. Podle zveřejněných záběrů pak letoun Hawk T2 bez posádky dopadl na zem v blízkosti budov, které vypadají obydleně. Škody nebo zranění nikdo nehlásil. Svědek stanici BBC popsal, že stroj byl v problémech už od vzletu, při kterém se objevily plameny. Ve výšce se pak z letadla ozvaly dvě rány. Letectvo incident vyšetřuje. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 1,40 korun a 80 halířů za litr, tedy o víc než 7 korun. Ministerstvo práce částku upravuje kvůli růstu cen benzínu. Vyšší náhrada se použije například tehdy, když zaměstnanec nemůže skutečnou cenu paliva doložit účtenkou. U nafty platí vyšší sazba 44,50 za litr už od června. A v Brně začíná festival televizní tvorby Serial Killer. Diváky čeká přes 30 seriálů z různých evropských zemí. Letos poprvé nabídne soutěžní sekci českých seriálů. Sport. Karel Sedláček vyhrál jako historicky první český šipkař hodnocený turnaj profesionální organizace PDC. Zvítězil na 30. podniku Players Championship. Ve finále porazil Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Koberovic a zavřená silnice 50 u Bučovic. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpomalte za sjezdem na Koberovice. Na 80. kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta. Na místě už jsou policisté z majáky, je to označené, ale brzdí se prudce opatrně. 80. kilometr směrem do Brna. Na Pražském okruhu na Černém mostě ve směru na Mladou Boleslav čekejte kolony. U nájezdu z Hradecké dálnice v levém pruhu odtahují auto po nehodě. Ve fronta je to krátká, brzdí se u sjezdu na Hradec Králové. A silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště je mezi Bučovicemi a Nesovicemi zavřená obousměrně. U Nevojic se srazilo auto s autobusem. Je to vážná nehoda. Na místě pracují záchranáři. Objížďka je tam delší přes Milonice a Bohdalice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se bude od západu zatahovat, přidají se přehánky a ochladí se na 9 až 4 stupně. Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Později pak začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že fotbalisté Baníku Ostrava v dohrávce třetího kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2-1. Baník poslal na konci prvního poločasu do vedení Skiba, krátce po změně stran vyrovnal Jurčenko a ve 119. minutě zajistil Slezanům postup Václav Jurečka.

0: Většina vodních slalomářů vnímá evropský šampionát trochu ve stínu olympijských her nebo mistrovství světa. Pro Jiřího Prskavce to ale před blížícím se kontinentálním mistrovství v Itálii neplatí. Obhájci titulu totiž jede do Ivrej zachránit sezonu.
1: A teď už útočí na vedení v tomto závodě a útočí úspěšně, jde do čela a tohle je nejrychlejší čas dnešního dne.
2: Loni v květnu slavil Jiří Prskavec titul evropského šampiona, jenže na letošní sezonu by nejradši zapomněl. V červenci nepovedené mistrovství světa v zámoří a v pořadí světového poháru mezi kajakáři až 22. pozice.
3: Mně se úplně nedařilo, takže mám, řekněme, o motivaci víc tady něco předvíst.
2: Řekl 33-letý český reprezentant, olympijský vítěz z her v Tokiu. A touze zachránit nepovedený ročník obětoval dost. Ve studené vodě mezi Turínem a Milánem dřel už minulý týden.
3: Týden a půl tady budeme celkově. Byli jsme nejdřív tady kousek v kempu, teď už jsme se přesunuli přímo na trať. Mám to asi 3 minuty na start, takže snad to nějak zužitku, no, k tomu lepšímu výkonu.
2: Popsal Prskavec trénink, jak on sám řekl, zrádné italské vodě.
3: Ta voda je tady taková trošičku jako nevyzpytatelná. Mám pocit, že chvilkama je to skvělý a jedu velice dobře, ale pak jsem taky schopen to hrozně snadno pokazit. Takže uvidíme, jak to půjde při tom samotném závodě. No.
2: V Ivreji ale budou chtít uspět také ostatní Češi. Evropské zlato v kajakcrossu bude obhajovat letošní mistr světa na single kajaku Jakub Krejčí. Světovou šampionkou je také mezi kanoistkami Tereza Kneblová. Evropský šampionát začne v Ivreji ve čtvrtek kvalifikacemi. Na místě budeme mít reportéra František Typovský, Radio Z.

To byla kapela Offspring ve středečním vysílání radiožurnálu Sport. Pojďme si ten velký úspěch ještě jednou připomenout. Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship v Hertogenboschi a jako první český šipkař vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Ve finále zvládl rozhodující lek proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8-7 si zajistil finanční odměnu v přepočtu zhruba 426 tisíc korun. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Zároveň stvrdil svou účast na Players Championship Finals. Listopadový turnaj kategorie Major zakončí sérii 32 turnajů. Brzy o tomto velkém úspěchu českého šipkaře Karla Sedláčka budeme ve vysílání radiožurnálu Sport mluvit ještě podrobněji. Tak nás poslouchejte i dál.

Dobré zprávy pro fanoušky českého ženského fotbalu. Hráčky Liberce i Sparty výborně zvládly vstup do druhého předkola evropského poháru. Liberečanky v úvodním zápase druhého předkola této soutěže zvítězily v Azylu v Ústí nad Labem nad favorizovaným norským Rosenborgem Trondheim 3-1 a ještě o něco lépe se nakonec vedlo Sparťankám, které taky v domácím prostředí porazily rumunského mistra Farul Constanta dokonce 4-1, byť po prvním poločase bylo skóre nerozhodné 1-1. Teď je 19 hodin a 50 minut a už za malou chvíli budeme mluvit o tenise.

0: České tenistky mají za sebou vydařený vstup do poháru Billie Jean Kingové a po vítězství nad Velkou Británií se v čínském Shenzhenu připravují na semifinále proti Španělsku. Zároveň se těší z ohromné přízně domácích fanoušků, kteří si Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou i další hráčky ze středu Evropy viditelně zamilovali.
1: Tím, že hlavně tady v Číně, ať už to byl Peking nebo Wuhan, tak a i loni to bylo šílený prostě.
2: Jednička českého týmu Linda Nosková přiznává, že s takovým zájmem dětí o podpis se na turnajích v zahraničí poutkání jen tak nesetká.
1: Oni se nás zajímají, ať už jsme odkudkoliv, myslím, takže to je hezký, ale někdy je toho až možná trošku moc.
2: Ale nejenom nejmenší nebo nejmladší fanoušci mají o tenistky zájem.
3: Je vidět, jak ta Linda s tou Kájou pro ty jako čínský fanoušky jsou jako takový prostě mega hvězdy, jo, protože to úplně jako cítí, že jsme třeba šli na ten kurt a říkali ty jména, jak oni úplně jásali, když řekla Linda a Kája, takže bylo to jako hrozně příjemný, že tam přišli, no. Bylo jich dost.
2: Vypráví Barbora Strýcová, která čínské publikum poznávala skoro 15 let jako hráčka na profesionálním ženském okruhu a teď sbírá podobné zkušenosti i jako kapitánka týmu v poháru Billie Jean Kingové.
3: Oni jsou jako roztomilí, jo, ale pak když už je hodně, tak oni jsou taky jako puši a hodně jako sahají a tak a to už pak nikdy není úplně jako příjemný, ale a hrozně dárků dávají, jako prostě oni jsou tvořiví, kreativní, oni se jako fakt snaží, včera mě třeba dali jako 5 takových Mickey Mouseových hrníčků pro moje děti, jo. To byla holka třeba, která jsem jela 5 hodin vlakem, jenom mi to dát.
2: Překvapilo Barboru Strýcovou.
3: Hrníčku pro moje děti, jo. To byla holka třeba, která jsem jela 5 hodin vlakem, jenom mi to dát.
2: Překvapilo Barboru Strýcovou, která je v Číně zřejmě populárnější i díky dřívější úspěšné spolupráce.

0: Toho strašně vážím, oni jsou fakt jako a je to fakt pomoc.
1: Poděkovala i českým fanouškům za velkou podporu Barbora Strýcová, kapitánka týmu, který se v Číně připravuje na páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové. S Shenzhenu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams. Radio

0: žurnál je 20 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
1: Prezident Pavel označil Rusko za hrozbu pro celou Evropu. Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Šipkař Sedláček vyhrál jako první Čech hodnocený turnaj mezi profesionály. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Agresivní postoj Ruska podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy, řekl to během národního projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Zopakoval, že Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN vede válku v rozporu s chartou organizace i základními principy mezinárodního práva. Podle něj důsledky ruské agrese sahají i za evropské hranice.
3: Ruská válka podkopala globální potravinovou bezpečnost, narušila zemědělskou produkci, vývoz a dodavatelské řetězce. Její dopady pociťujeme v mé zemi, ale ještě palčivěji v částech Afriky a zejména ve státech, které jsou závislé na stabilních a cenově dostupných dodávkách potravin.
1: Bezprostřednost ruské hrozby podle Pavla názorně ukázal i nedávný pokus o dronový útok na letišti u Lipska. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně míň, megawatt hodina bude stát o 50 až 160 korun víc. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě, v minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé. Univerzita Karlova dnes v Hradci Králové otevřela nový kampus lékařské a farmaceutické fakulty. Unikátní biomedicínský komplex je propojený se sousední fakultní nemocnicí a soustřeďuje výuku a výzkum obou fakult na jedno místo. Nové posluchárny, laboratoře nebo pitevny začnou studentům sloužit od 29. září, říká rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima.
4: Je to budova pro 3000 studentů, stovky zaměstnanců a jedna z největších investic Univerzity Karlovy za mnoho let. Náklady byly jenom asi o 1,4% vyšší, než bylo nasmlouváno, což si myslím, že u staveb tohoto typu je velmi neobvyklé.
1: Veřejnost si kampus bude moct poprvé prohlédnout už tento pátek v rámci takzvané Noci vědy. Součástí budou i komentované prohlídky. V Polsku se zatím neznámý pachatel pokusil vykolejit dva nákladní vlaky. Na koleje umístil betonové bloky, do kterých lokomotivy narazily. Oba stroje jsou poškozené, nikdo se ale nezranil. Úřady to vyšetřují jako výtržnictví.
5: Incident se stal v obci Jedlanka v Lublinském vojvodství na východě Polska, na trati, kterou využívají pouze nákladní vlaky. Betonové bloky, do kterých vlaky narazily, pocházely pravděpodobně z demolice nedalekého vlakového nádraží. Náraz vlaky nevykolejil. Policie při předběžném ohledání místa činu nenašla stopy po výbušninách. Následná analýza agentury pro vnitřní bezpečnost Ústředního policejního úřadu pro vyšetřování a pyrotechniků vyloučila sabotáž. V oblasti policie už dříve několikrát vyšetřovala případy výtržnictví, kdy mladí lidé umisťovali na koleje různé předměty. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál. Sport.
6: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championship v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Angličanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenboschi 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku. To je jeho nejlepší postavení v kariéře. Česká jednička má navíc jistou i účast na závěrečném turnaji série, tedy v kategorii Major Players Championship Finals. A fotbalisté prvoligového Baníku Ostrava porazili druholigové Kladno 2-1 po prodloužení a postoupili tak do osmifinále domácího poháru. O vítězství rozhodl ve 119. minutě útočník Václav Jurečka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na dálnici D10 u Mladé Boleslavy a nehoda v pražském tunelu. Na dálnici D10 pozorně, za Mladou Boleslaví směr Turnov. Na 52. kilometru je na vozovce zvěř. Na D5 z Prahy do Plzně u odpočívky Hrudná stojí několik aut, policie a sanitka. Čtvrtý kilometr pozor dejte hlavně na výjezdu z čerpací stanice Orlen. Vše je vpravo. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja je hlášená nehoda a taky zavřený levý pruh. Vypadá to, že provoz v tunelu ve směru na Troju houstne. Na silnici 16 na výjezdu z Mladé Boleslavy do Sobotky se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je za dálnicí do Turnova u Olympie a blokuje jízdní pruh. Kolona se tam netvoří. A 50 z Brna do Uherského Hradiště za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Oběd se to dá přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas s deštěm. Později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
8: 20.06, to je aktuální čas, který svítí na hodinách ve Vinohradském studiu Radiožurnálu Sport a my jsme moc rádi, že nás posloucháte. Basketbalistky Žabin Brno prohrály v semifinále kvalifikace o Evropskou ligu s Červenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. O účast další fázi Evropské ligy bojují hráčky brněnského Králova pole. Aktuálně v hale francouzského klubu Flam Carolo v páté minutě třetí čtvrtiny, ale Brňanky prohrávají 48-57.
2: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: Čeští fotbalisté poznávají v reprezentaci před Ligou národů nové trenéry. Tím hlavním je Španěl Santi Denia, jedním z jeho asistentů Radek Bejbl. Pro tyhle dva muže ale nejde o první spolupráci.
1: Stoper Santi Denia.
2: Deste robo de balón a Jubera Bejbl hace el primer tanto disparando desde fuera del área.
1: A defenzivní záložník Radek Bejbl se potkávali na hřišti na konci 90. let v Atlétiku Madrid. Po 26 letech se teď setkali jako trenéři u české fotbalové reprezentace.
3: Radek Bejbl is perfect for us. Together he played in Atlético Madrid. Good professional.
1: Mluví Denia o Bejblovi jako o perfektní součásti realizačního týmu a velkém profesionálu už z hráčských dob v madridském Atlétiku. Když fotbalová asociace podepsala v létě španělského trenéra, velmi úspěšného u mládežnických reprezentací jeho rodné země, přišla i nabídka pro Radka Bejbla.
4: Určitý čas, více jak 3 roky jsem v podstatě nebyl v trenérské pozici, takže jsem hodně tohleto zvažoval, ale samozřejmě po tom, co se ty věci během července vyřešili, tak jsem to potom vnímal, že o tu moji spolupráci Santi jako hodně stojí, že o to má velký zájem.
1: Bejbl, který dříve také pracoval u mládežnických reprezentací, pomáhá Deniovi s poznáváním českého prostředí, s komunikací s hráči. Oba staří známí budou nejdřív hledat optimální složení českého týmu a sloužit k tomu bude Liga národů.
4: Teď máme tyto dva srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali, aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model na to, aby jsme byli dobře připraveni potom na začátek jarní kvalifikace.
1: Připomíná Radek Bejbl boje o postup na evropský šampionát. První zkouškou herního stylu i fotbalistů bude v sobotu pražské utkání Ligy národů s Chorvatskem. Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Třineckým hokejistům bude několik týdnů chybět útočník Oscar Flynn, který si v sobotním utkání Tipsport Extraligy proti Plzni přivodil svalové zranění. Oceláři o tom informovali na sociální síti X. Flynn začíná druhou sezonu v Třinci. V minulém ročníku byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu v základní části i playoff Extraligy, ve kterém oceláři získali stříbrné medaile po finálové porážce s Pardubicemi.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

rakem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí. A zákon

0: populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, on je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když končíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničem mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Roková hvězda, nervák a později elegant a gentleman světového tenisu Roger Federer během kariéry změnil nejen svoji hru, ale i sám sebe. Vyhrál 20 Grand Slamových titulů, 103 turnajů a 310 týdnů strávil na pozici světové jedničky. A právě 23. září 2022 odehrál poslední soutěžní zápas kariéry. Na Radiožurnálu Sport si tento okamžik připomeneme v rubrice Stalo se dnes, a to společně s Lukášem Antošem. Dobrý večer.
6: Hezký večer. Federovou cestu k poslednímu zápasu zachycuje taky dokumentární film Federer posledních 12 dní, který vyšel v roce 2024. Původně přitom vznikal jen jako soukromé video. Nakonec z něj ale vznikl dokument o závěrečné kapitole kariéry švýcarského tenisty a tady je ukázka.
7: What's your secret? Training?
8: I know.
9: Welcome to the magic show.
5: Federer v mládí rozhodně nepůsobil jako klidný muž, kterého později znal celý tenisový svět. Na kurtu dával hlasitě najevo emoce a vztek si vybíjel i na raketách, nebo se i často hádal s rozhodčími. Postupně ale přišla proměna a s ní i výsledky.
6: První Grand Slam získal v roce 2003 ve Wimbledonu. Právě tam později vytvořil rekord mužské dvouhry, když slavný turnaj vyhrál 8x. K tomu připsal 6 titulů z Australian Open, opět z US Open a jeden z Roland Garros.
5: Ten poslední získal v roce 2018 v Melbourne. Ve finále Australian Open porazil Marina Čiliče v 5 setech. V posledních letech kariéry ho stále víc omezovalo pravé koleno. Podstoupil několik operací a po Wimbledonu v roce 2021 už soutěžní dvouhru nehrál. O rok později oznámil konec.
6: Poslední zápas si nechal na Laver Cup v Londýně. Po jeho boku stál muž, který byl dlouhé roky jeho největším soupeřem, Rafael Nadal.
5: Federer s Nadalem 23. září 2022 nastoupili proti Američanům Jacku Sokovi a Francesi Tiafoovi. Měli dokonce matchball, nevyužili ho a po víc než dvou hodinách prohráli 6-4, 6-7 a 9-11.
6: Federerova se poslední výměna skončila. Pak přišlo loučení s diváky, spoluhráči i rodinou. A slzám se neubránil ani Nadal.
5: Švýcarovi bylo 41 let a za sebou měl víc než 2 desetiletí mezi profesionály a svůj vztah k tenisu na konci popsal sám.
10: Doufám, že dnes kapesníky potřebovat nebudu, ale jsem emocionální typ, takže člověk nikdy neví. Je mi 41 let. Za 24 let kariéry jsem odehrál přes 1500 zápasů. Tenis se ke mně zachoval štědřej, než jsem si kdy dokázal představit. A teď musím poznat, kdy nastal čas ukončit svou soutěžní kariéru. Ale tenis, ten miluji a nikdy, nikdy tě neopustím.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Machová, Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Matěj Machovský, poslouchejte Extraligu na Radiožurnál Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: 20 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
4: Celkem 180 českých vojáků, kteří v letech 2023 až 2026 působili v zahraničí ve strukturách NATO a Evropské unie, dnes převzalo medaile ministra obrany České republiky. Ocenění dostali vojáci, kteří působili například v Belgii, Litvě, Německu, USA nebo Turecku a podíleli se na tvorbě aliančních a obranných plánů i na práci mezinárodních institucí. Ruské drony s proudovým motorem od dnešního rána útočí na Kyjev. Zabili tam dva lidi, přes 40 dalších zranili. Po útocích vypuklo několik požárů. Ruské ministerstvo obrany ráno oznámilo, že ruské síly na Ukrajině zasáhly obranná a energetická zařízení, logistická centra i lodě využívané ukrajinskou armádou. Státní platby do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané příští rok vzrostou po zásahu koalice zřejmě míň, než jak původně navrhla vláda. Důvodem je očekávaný vyšší výběr pojistného i nárůst počtu pečujících osob, které taky patří mezi takzvané státní pojištěnce. Příslušnou novelu dnes sněmovna poslala do říjnového závěrečného kola schvalování. A lidi poslali do veřejné výzvy 1171 návrhů předmětů, které by mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na připravovanou misi na Mezinárodní kosmickou stanici. Návrhy mohli posílat do pátku 18. září. Výsledný výběr představí národní projekt Česká cesta do vesmíru při festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, který bude v první polovině listopadu.
2: Sport.
4: Finalistky Sparty zvládly úvodní utkání druhého předkola evropského poháru. Nad rumunským týmem Farul Constanta zvítězili 4-1. Uspěli i hráčky Liberce. Nad favorizovaným norským Rosenborgem vyhráli 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na dálnici D2 u sjezdu na Slavkov a stále neprůjezdná 50. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov zavřeli pravý pruh 8 km. Omezení kvůli údržbě je v úseku dlouhém zhruba 400 metrů. Potrvá do rána, vybočuje se vlevo, kolona se tam netvoří. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja blokovala levý pruh nehoda. Tvořila se kolona a vypadá to, že se rozjíždí. V Praze na magistrále z Holešovic na Pankrác teď zhruba kilometr. Trová kolona od křižovatky u Bulhara k muzeu. Vepředu je hlášená nehoda. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště mezi Bučovicemi a Nesovicemi obousměrně neprůjezdná. V úseku se srazilo osobní auto s autobusem, zasahoval vrtulník. Omezení se dá objet přes Bohdalice, Kozlany, Nesovice, případně Kyjov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť a později pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 13 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Už zítra začne nová sezona basketbalové Euroligy a hned v prvním hracím dni se do ní zapojí taky Tomáš Satoranský. Český rozehrávač nastoupí poprvé v novém dresu. Po 4 letech totiž v létě opustil Barcelonu a podepsal roční smlouvu s Hapoelem Tel Aviv. Víc už nám řekne František Kuna, který je se mnou ve studiu. Tak ještě jednou dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Satoranský má před sebou první euroligový zápas v dresu Hapoelu. Co ho zítra čeká a proti komu nastoupí?
1: Hapoel Tel Aviv zahájí svou euroligovou sezonu zítra v 19 hodin proti Bayernu Mnichov. Zápas se ale kvůli bezpečnostní situaci nebude hrát v Izraeli. Hapoel bude své domácí euroligové zápasy hrát v Sofii. Mírným favoritem by mohl být právě izraelský klub. V uplynulé sezóně skončil na 6. příčce, zatímco Mnichov až na 13. Oba týmy, tedy jak Hapoel, tak Bayern, se ale hodně proměnili. Izraelský klub přivedl celkem 10 nových hráčů, Mnichov pak 6. Jedním z nich je například Miles Norris, který se Satoranský působil v uplynulé sezóně v Barceloně. Satoranský se s Norrisem tedy znovu potká na hřišti, tentokrát to ale bude v roli protihráče.
0: Ten přestup z Barcelony do Hapoelu byl možná trochu překvapením, co k tomu Satoranského vedlo.
1: Pro Hapoel se Satoranský rozhodl i kvůli ambicím izraelského klubu, který chce letos cílit na nejvyšší příčky tabulky, zároveň se tam potká s několika výraznými jmény. Například srbským rozehrávačem Vasiljevem Micičem, trenér Dimitris Itudis se k podpisu vyjádřil pro klubový web.
2: Chtěl jsem s Tomášem spolupracovat už dřív, bavili jsme se o tom, ale tehdy to nevyšlo, takže jsem rád, že k tomu konečně došlo. Věřím, že přinese do týmu zkušenosti, vynikající obranné dovednosti, tvůrčí hru a týmovou mentalitu. Jsem rád, že ho mohu uvítat v naší rodině.
1: Satoranský přichází do nového týmu po 4 sezonách v Barceloně, v té poslední zaznamenával v průměru 7 bodů a přes 4 asistence na zápas. Právě hledání volných spoluhráčů je jeho silnou stránkou, V historických tabulkách Evropské ligy se totiž posunul na 20. místo co do počtu asistencí.
0: Tak věřme tomu, že Tomáši Satoranskému se bude po Barceloně dařit i v izraelském klubu Hapoel Tel Aviv. František Kuna nám o něm pověděl víc. O tedy o Tomáši Satoranském. Františku, díky.
1: Naslyšenou.

0: 20 hodin a 42 minut k tomu posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. Máme pro vás aktuální informaci o české fotbalové reprezentaci, která před blížícími se zápasy v elitní skupině Ligy národů proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku přišla o dalšího hráče, tentokrát o Matěje Rineše, který dnes opustil tým ze zdravotních důvodů. No a Rineše v mužstvu nahradí Ondřej Zmrzlý, 27-letý obránce Górniku Zabře. Dosud v českém národním týmu nastoupil ke dvěma zápasům, naposledy se v něm představil předloni v říjnu v utkání Ligy národů proti Ukrajině. Připomínám, že reprezentační výběr vstoupí do Ligy národů sobotním zápasem proti Chorvatsku v pražském Edenu. Ten odvysíláme pochopitelně stejně jako další zápasy v přímém přenosu na stejném místě, tedy v Edenu, vyzve o 3 dny později bronzový tým z posledního mistrovství světa Anglii. Poté se ještě na začátku října Češi představí ve Španělsku v Oviedu proti domácím a v londýnském Wembley proti Angličanům. Tak, teď už pojďme změnit sporty a vrátíme se k šipkám, protože v nizozemském Hertogenboschi se dnes o velký úspěch postaral Karel Sedláček. Jako první český šipkař v historii vybojoval titul mezi profesionály a tak si o tom teď podrobněji budeme povídat s Kristianem Švedou, který šipky opravdu detailně sleduje. Kristian, ještě jednou hezký večer.
1: Znovu krásný večer.
0: Tak popiš na úvod, o jaký turnaj šlo.
1: Byl to turnaj Players Championship 30, to je jeden ze série turnajů takových zastávek, jejich celkem 32, takže už se blížíme ke konci a každý ten den jeden šipkař, je to klasický KO pavouk, vyhraje, získá 15 000 liber a dosud byl Karel Sedláček zatím na těchto turnajích 4x v semifinále, do finále se nikdy nedostal, nicméně teď tedy je velký úspěch, poprvé se mu povedlo nejen hrát finále, ale i celý turnaj opanovat a rozhoduje se, vy sbíráte libry, jak jsme o tom mluvili i na konci sportovního přehledu, sbíráte peníze do žebříčku a rozhoduje se třeba i o tom, kdo se zúčastní v tomto seriálu toho závěrečného turnaje Players Championship Finals. To je turnaj kategorie Major, těch je během turnajů mnohem méně, ty jsou ještě prestižnější a hraje se v listopadu.
0: Co ten dnešní triumf pro Karla Sedláčka znamená, podíváme-li se na světový žebříček?
1: Už jsem mluvil o tom, že získal 15 000 liber, to je víc než 400 000 korun v přepočtu, tedy samozřejmě na českou měnu a v žebříčku je nejlépe postavený, co kdy byl. Je na 53. místě, takže už to je jeho kariérní maximum a když zkusím shrnout to, co dnes Karel Sedláček odehrál, tak zdolal docela slušná a zvučná jména, co se šipkařského světa týče. Například anglické hvězdy Nathana Espinola s Chrisem Doubym, to jsou 15. a 16. hráč světa, nebo taky Damona Hetu, to je Australan, a ti z vás, kteří třeba jste sledovali ten turnaj v Praze, co se hrál na začátku září, tak Damon Heta se utkal s Karlem Sedláčkem v prvním kole v Letňanech a tam Sedláčka porazil. Tak teď mu Čech tedy tuto porážku oplatil.
0: To je trochu taková složitá samozřejmě otázka. Karlu Sedláčkovi je 47 let. Není to na první titul PDC pozdě? Samozřejmě sledujeme-li Luka Littlera, tak s tím se to asi nedá porovnávat. Já nevím, jestli se dá říci, že šipkaři takzvaně zrají později, no v případě Littlera to evidentně neplatí.
1: No uvidíme, jak dlouho Luke Littler vydrží, přeci jen jemu 19 let a už je dvojnásobný mistr světa. Tak to je samozřejmě kategorie sama pro sebe. Já vlastně můžu připomenout to, že Karel Sedláček tu kartu profesionála, ten status, který vás potom opravňuje k tomu hrát turnaje pod organizací PDC, vybojoval poprvé v kariéře v roce 2020. Tomu bylo 41 let, takže vlastně Karel Sedláček, byť hrál šipky v podstatě celý život, tak se mezi tu úplnou elitu dostal právě až v roce 2020. Už několikrát byl k nějakému úspěchu blízko. No a doklad o tom, že skutečně tohle je něco mimo řádného, Sedláček zmínil i ve videu, které nahrál pro Nova Sport.
2: To strašně užívám, protože takovýhle pocit, na něj jsem čekal, já myslím, že víc jak asi 10 let a to je něco neuvěřitelného. Pořád to střebávám, jsem úplně napumpovaný, ale dokázal jsem to a mám strašnou radost. Já se začnu brečet.
1: Z osobního setkání s Karlem Sedláčkem můžu říct, že jako člověk je skvělý, je neuvěřitelně milý, vstřícný a moc mu tento úspěch přeji, protože opravdu si to zaslouží a těch úspěchů takových malých, když to řeknu krok po kroku, je víc a víc. Třeba minulý týden se představil na turnaji World Series of Darts Finals na finále světové série. A to je taky jeden z těch turnajů kategorie Major. Dokonce tam Sedláček postoupil do osmifinále, kde podlehl po vynikajícím výkonu světové trojce Chianu van Veynovi 7-10. Takže je to určitě velký nárůst teď formy Karla Sedláčka. Můžeme se těšit, co předvede třeba na mistrovství světa. Tam to zatím taky nebylo v minulých letech úplně slavné, tak třeba letos.
0: Budeme doufat, jak je na tom druhý český držitel profesionální karty PDC Adam Gavlas.
1: Ten měl poslední z velkých úspěchů na turnaji UK Open, tam se dostal do semifinále, bylo to v roce 2023, UK Open je taky ten turnaj z kategorie Major, prohrál tam s Angličanem Andrewem Gildingem a od té doby, řekněme, ta jeho forma velmi upadala, Adam Gavlas to je naopak velmi mladý hráč, nicméně postupně začal objíždět menší další turnaje, třeba Development Tour a dostává se, řekl bych, do formy zpátky, je to samozřejmě tedy taky držitel té profesionální karty. A na tom dnešním turnaji, který se hrál v Nizozemsku, tak se představil taky a vypadl ve třetím kole s domácím Nizozemcem Jerménem Vatimenou. Tak věřme tomu, že nejen Karel Sedláček, ale i Adam Gavlas se budou v šipkách dál zlepšovat a budou dál dělat radost českým fanouškům.
0: Naprosto vyčerpávající o historicky prvním titulu pro české šipky jsme mluvili s Kristiánem Švedou. Úspěch slaví už zmiňovaný Karel Sedláček. Kristiáne, moc díky a budu se těšit zase někdy naslyšenou, třeba o šipkách.
1: Není zač naslyšenou.

0: Zahrál si s Dimitarem Berbatovem, Garethem Balem nebo Robbym Keanem. Když se ale řekne český fotbalový brankář v Premier League, asi si Radka Černého na první dobrou nevybavíte. V elitní anglické soutěži odchytal dohromady 21 zápasů. Rozdělil je přitom mezi roky 2005 a 2011 a do dvou týmů. Oba působí v Londýně a my se vás na ně ptáme ve sportovní encyklopedii.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Ze Slávie nejprve Černý přešel do Tottenhamu a následně se stěhoval do Queen's Park Rangers. V obou týmech ale na úrovni Premier League plnil roli dvojky a proto těch ligových zápasů zase tolik nebylo. Stabilně chytal Radek Černý na britských ostrovech jen v sezónách 2008-09 a 2009-10, kdy však z QPR působil ve druhé lize, která se jmenuje Championship. Takhle pro slavistický totální podcast popsal své roky v Anglii.
2: Mě skoro bylo 31 let, já jsem tam šel s tím, že i Tottenham si mě vyzkouší a myslím, že po roce a půl prodloužili tu moji smlouvu o další dva roky, takže nakonec jsem tam byl 3,5 roku. Takže potom, když jsem chytal, to bylo paradoxně, když už jsem odcházel a už jsem viděl, že půjdu do Queen's Park Rangers a Tottenham mi nabízel smlouvu dál, ale to už mi bylo 35 a říkal jsem si, tak teďka mám poslední možnost si někde zachytat na starý kolena a šel jsem do Queen's Park Rangers. No a nakonec se tam zůstal ještě 5 let, takže jako to byl takový paradox.
0: Zatímco Tottenham asi řada z vás zná i díky bývalým hvězdám jako Kane nebo Son a jejich pravidelné účasti v evropských pohárech, tak Queen's Park Rangers možná nemá takový věhlas. Radek Černý ho přibližuje.
2: Queen's Park Rangers je trošku jiný, já bych to přirovnal, já jsem tomu vždycky říkal londýnská bohemka. Malej stadion, ten klub je takovej, jak bych řekl, průměrný, ale nějak tak se furt v té druhé lize drží, ale příjemný rodinný klub, akorát, že v té době tam byly Ecclestone a Briatore z Formule 1, takže to bylo takový bláznivý, ale aspoň byla sranda.
0: Zpátky ale k Černému, když si na YouTube zkusíte vyhledat nejlepší momenty jeho kariéry v Anglii, moc jich nenajdete. Spíš než zákrok Černému, když si na YouTube zkusíte vyhledat nejlepší momenty jeho kariéry v Anglii, moc jich nenajdete. Spíš než zákroky uživatelé vystřihli inkasované góly, i když kdo

0: vámi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 21 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
5: Česko upravilo pravidla pro ruské diplomaty. Dálniční známky zřejmě příští rok nezdraží. Zraněného fotbalistu Matěje Ryneše nahradil na srazu národního týmu Ondřej Zmrzlý. A počasí zítra bude oblačno až zataženo. Občas s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Česko ode dneška upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním

0: předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu i místo pobytu. Informaci Parlamentních listů potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. Zdůraznil taky, že jde o reciproční opatření.
1: Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska po svém území.
0: Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci schválili vládní novelu zákona, která ruší jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Podle ministra dopravy za SPD Ivana Bednárika by Česko při dosavadním tempu růstu cen mělo jednu z nejdražších známek v Evropě.
2: Stávající nastavení valorizačního mechanismu vedlo k pravidelnému nárůstu finanční zátěže pro uživatele dálnic, s čím dochází k automatickému přenosu makroekonomických výkyvů do výše sazeb, aniž by byla možnost tyto dopady pružněji korigovat.
0: Opozice rušení valorizace známek kritizuje, jde podle ní o populistický krok, novelu teď posoudí Senát. Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru i rozhlas. Čermák si odpikává 5,5 roku za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kuttwasser. Za druhé světové války zaznamenal 18 sestřelů nepřátelských letadel, další 2 předtím ve Francii.
3: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kuttwasser popisoval v roce 1944.
4: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jakoby vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamene. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
3: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách se střelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Sport. Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górníku Zabře. Češi se v sobotu utkají s Chorvatskem, čekají je pak taky Angličani a mistři světa Španělé. Asistent trenéra Radek Bejbl mluví o přípravě mužstva pod novým realizačním týmem.
6: Teď máme tyto 2 srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali, aby to směřovalo tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model na to, aby jsme byli dobře připraveni potom na začátek jarní kvalifikace.
5: Čeští fotbalisté budou příští rok hrát o postup na mistrovství Evropy. Šipkař Karol Sedláček vyhrál jako prvníček v historii hodnocený turnaj mezi profesionály. V organizaci PDC zvítězil na podniku Players Championship 30. Porazil Angličana Scotta Williamse 8-7. Ve světovém žebříčku je Sedláček nově 53. To je jeho kariérní maximum.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice a nehoda na silnici 18 na Příbramsku. Dálnice bez nahlášených nehod. Na trase Olomouc-Plzeň jedou 2 nadměrné náklady. Na šířku skoro 6 metrů, teď po D35 z Olomouce do Mohelnice. V Mohelnici pak odbočí na Hradec Králové. Na silnici 18 z Příbramy do Sedlčan zasahují u nehody záchranáři. Je to kousek za D4 do Strakonic u Cihelny. Podle policie z místa obě vozidla na vozovce u zabírku místa nehlásí. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště je už více než 2 hodiny neprůjezdná. Obousměrná uzavírka je mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Čelně se tam srazilo osobní auto s autobusem. Objíždí se přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice, případně přes přes Kyjov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, později pak začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
9: Hezký středeční večer, i po 21. hodině posloucháte vysílání jediné čistě sportovní rozhlasové stanice v Česku a my jsme za to pochopitelně moc rádi.
7: Radiožurnál Sport
10: a Lukáš Michalík.
9: Čeští fotbalisté tuto sobotu vstoupí do elitní skupiny Ligy národů. Na lavičce sice bude španělský kouč Santi Denia, který přišel k týmu po nepovedeném mistrovství světa, ale postup mezi nejlepší evropské týmy vybojovala reprezentace pod vedením kouče Ivana Haška. Právě s ním natáčel rozhovor reportér Karel Schamberger.
11: Ivan Hašek, bývalý trenér reprezentace u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Český tým vstoupí do elitní divize Ligy národů, a to pod vedením zahraničního trenéra Santi Denii. Jaký názor máte na to, že reprezentaci povede poprvé v historii zahraniční trenér, v tomto případě Španěl?
12: Tak jsou Španělé mistři světa, má nějaké zkušenosti s národákem, i když ne moc asi v dospělém fotbale, ale je to sázka prostě na zahraničního trenéra, která je teda hodně drahá. Na můj vkus je to prostě za hodně peněz, ale na druhou stranu uvidíme, co to přinese. Teď v tuhle chvíli se nedá predikovat, jestli to bude pozitivní nebo ne, ale je to trošku riskantní věc.
11: Je to trochu riskantní věc. Myslíte si, že v českém rybníčku v uvozovkách bychom nenašli aktuálně trenéra, který by mohl vést reprezentaci, anebo třeba našli, ale on by nechtěl, myslím Jindřicha Trpišovského?
12: Tak já si nemyslím, že bychom měli jenom Jindřicha Trpišovského. Já si nemyslím, že máme špatnou tady trenérskou školu. Já si myslím, že tady dost trenérů, který by možná se i prosadili ve světě, ale ten pohled na ně, jak lidi tady z domova, tak i zvenku, je prostě jiný a není dobrý. Takže já si myslím, že bychom tady našli trenéry, který by to mohli vést reprezentaci za daleko menší náklady.
11: Jmenujte, prosím.
12: Tak Kozel určitě, Jindra Trpišovský, Svědík, je tady další trenér, Vítě Lavička, myslím si Míša Bílek a tak dále. Takže těch trenérů je dost, který by byli připravený je nároďák víc a ne, nemyslím si kvůli nějakým finančním odměně, kvůli tomu prostě, že to je ta nejvyšší podsta.
11: Ivan Hašek, aktuálně u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Když jste zmínil ty peníze, nemrzí vás trochu ta výplatní páska aktuálního trenéra a tu, kterou jste měl vy?
12: Tak prostě taková byla situace, to, že jsme byli nejhůř placení trenéři na mistrovství Evropy, nebo nejenom já, ale všichni ty předtím, takže to tak je, to takhle ten pohled tady na ty trenéry je, ale to mi vůbec nevadí, já jsem do toho šel a neptal jsem se, jaká bude vyplata, takže to mi nevadí.
11: Zmínili jsme Santiho Deniu, viděl jste první nominaci?
12: Viděl, samozřejmě.
11: Co na ní říkáte?
12: Ta pro mě je to těžší, protože já, když jsem dělal nominaci, tak jsem všechny hráče viděl v zápřahu, v zápasech, po každém víkendu nebo po každém pohárovém zápase v týdnu, takže jsem všechny hráče, kteří byli v širší nominaci, sledoval. Teď o některých hráčích nemůžu za tolik odborně mluvit, protože jsem ani neviděl tolikrát v akci, takže je to nominace, který věří a to se ukáže, jestli bude úspěšná nebo ne. Za mě tam chybí ještě mladí hráči.
11: Například?
12: Tak například, ono je škoda, že nehraje třeba Hugo Sochůrek a tak dále, ale za mě tam dost hráčů ty střední starší generace, protože si myslím, že ty zápasy, které přijdou, které jsou hodně náročné a které by ty hráče, ty mladí, prostě posunuli dál.
11: Ivan Hašek u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Hodně zkušených hráčů, ale také trenér Santi Denia nominovat nemohl. Patrika Šika, Tomáše Holeše, Jaroslava Zeleného, Václava Černého a Vladimíra Daridu. Právě tito muži totiž oznámili po mistrovství světa konec v reprezentačním dresu. Jak vám z toho bylo, když takoví hráči oznámili konec reprezentační kariéry?
12: Tak samozřejmě někdy kvůli věku, kvůli tomu, že si v těch zápasech, v těch pauzách potřebují odpočinout, a je to náročný. To je opravdu psychicky, fyzicky hodně náročný, když jste pod tlakem v klubu a pak přijde reprezentační pauza a místo toho, abyste si odpočinul, tak jedete znova a ještě s větším zápřahem. Takže některým hráčům rozumím, myslím si, že je lepší říct teď na rovinu, hele, radši nepůjdu na národák, protože nemám tu motivaci, chci si odpočinout v té pauze, takže já si nemyslím třeba, že u Patrika je to definitivní, u Patrika Šika, u Venci Černýho taky třeba ne, protože to jsou hráči, kteří tomu nároďáku můžou hodně pomoct ještě v budoucnu.
11: Já se zastavím právě u Patrika Šika, protože to je útočník, který byl nejgólovějším v těch posledních letech v dresu reprezentačního Ačka. U něho to asi může mrzet nejvíc, že právě on oznámí konec v reprezentaci a volí třeba slova v rozhovoru pro sázkovou kancelář Fortuna, že si jel do národního týmu v podstatě snížit svou cenovku.
12: Tak asi to nebylo úplně nejlepší vyjádření té cenovce, protože tu cenovku mu taky udělal nároďák v minulosti, když dával góly, ale já to cítím prostě z toho Patrika, že než aby přijel bez motivace, tak je lepší, že si odpočine a třeba to přehodnotí za chvilku, že prostě mu to chybí ten nároďák, ty zápasy, který prostě ty kamarádi tady, ta cesta do Čech, takže určitě je lepší, že to řekne na rovinu, teď končí s reprezentací, ale vidíme, co bude za nějaký čas.
11: Vypráví Ivan Hašek, bývalý trenér mimo jiné právě národního týmu. Vy jste vedl Patrika Šika, u něj se hodně mluví a on rozděluje společnost na dva tábory. Jeden tábor říká, že ho reprezentace neuměla využít a druhý tábor říká, že on neodvedl v národním dresu maximum. Tak kde stojíte vy v tom táboře?
12: Tak já jsem Patrika měl možnost poznat, měl jsem možnost otrénovat, viděl jsem prostě, jakým způsobem se připravuje. To 100% profí, který prostě jede naplno v každém zápase, někdy se mu daří, někdy míň a samozřejmě, když se vám nedaří, když nedáváte góly v některých zápasech, tak jste frustrovaný, to je normální u těch útočníků, takže já si nemyslím, že by Patrik někde tady nechtěl, vždycky chtěl, vždycky se připravoval, zodpovědně přijel s tím, že chce podat co nejlepší výkon.
11: Takže jste spíš v tom táboru, že ho český tým neuměl využít?
12: Ne, neuměl využít, prostě je tahle ta úroveň už na tom, v tom národě jako úplně někde jinde, jako pro všechny. Takže samozřejmě v tomhle levelu je kolikrát těžký se prosadit.
9: To říká bývalý trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek. Na jaké úrovni je podle něj český fotbal a co očekává od reprezentace v elitní skupině Ligy národů, to uslyšíte už v další části rozhovoru, už za chvíli.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na radiožurnálu Sport pokračuje rozhovor s bývalým trenérem fotbalové reprezentace Ivanem Haškem. Ptal se ho reportér Karel Schamberger.
1: Ivan Hašek u mikrofonu radiožurnálu Sport. Co má podle vás právě tento tým Santiho Denny uhrát v nadcházejících čtyřech zápasech Ligy národů? Doma s Chorvatskem, Anglií, venku pak ve Španělsku a znovu v Anglii.
2: Tady jde především o to, že ty zápasy, jak jsem teda slyšel, že není žádný tlak, že jsou to přípravné zápasy, když já to beru, že tlak v zápase v národě jako je v každém, ať je to jakýkoliv, do přátela, s tím nejslabším soupeřem, tak ten tlak je vždycky na ty hráče. Pro mě to mělo by to přinést tu zkušenost pro ty hráče, to sebevědomí. Doma nikdy neprohráváme. Už 20 zápasů jsme doma neprohráli, tak já věřím, že doma neprohrajeme zás, že prostě doma jsme silní. Venku to bude horší, protože doma už máme diváky, jsme zvyklí na to prostředí tady a ty kluci si věří daleko víc než venku. Takže ty zápasy venku nám můžou pomoct k tomu, aby jsme do budoucna zvládali líp i ty zápasy venku.
1: Když jsme zmínili nominaci Santiho Denny, tak se zeptám více obecně Ivana Haška, který je u mikrofonu radiožurnálu Sport. Na jaké úrovni je podle vás aktuálně český fotbal? Hodně se o tom mluví, že Češi nemají tolik hráčů v zahraničí, že se to hodně skládá z fotbalistů v tuzemské nejvyšší soutěži.
2: Takže se podíváte na to, kolik hráčů ze zahraničí a kolik jich je v těch top ligách, tak jich moc nemáme, kteří hrajou pravidelně, tak je to minimum. Takže tam se ta kvalita v těch top 5 ligách prostě je na té nejvyšší úrovni světový a my jich tam těch hráčů moc nemáme. Takže nemůžeme zase mít nějaký nejvyšší ambice, že budeme vyhrávat v Lize národů a kde jsou ty top týmy, ale můžeme s nimi hrát vyrovnanou partii, můžeme je potrápit, ale nebudeme vyhrávat stabilně. Můžeme nějakým zápasem vyhrát, ale asi nejsme v té top evropské 5 nebo 10. Ale do budoucna prostě potřeba vytvořit takovou generaci, která nebude mít ostych hrát tyhle ty velké zápasy, která se nebude bát hrát. A kdy i vidíme některé zápasy v pohárech, kdy jsme, tak jsme konkurenceschopní, i když za mě těch cizinců je tady až moc a ubírají místa těmhle mladým klukům, který by mohli hrát.
1: Ivan Hašek stále u mikrofonu radiožurnálu Sport. Já se zkusím dostat ještě o trochu před tu vaší odpověď. Čím si myslíte, že to je, že český fotbal nemá tolik hráčů v zahraničních top ligách?
2: Tak protože chybí ta top kvalita. Vidíte, že v těch pohárech jsme celkem konkurenceschopní, ale díky tomu, že je tady hodně cizinců v těch klubech. Takže chybí nám trošičku ta generace těch hráčů, který by hráli v těch velkých klubech, protože v těch velkých klubech se dostáváte k tomu, že pak i v těch pohárech máte zkušenosti, cítíte, věříte si, vidíte to prostě, že ty zápasy jsou hratelné, že se můžete srovnávat s těma nejlepšíma hráčema na světě a to tady trošičku chybí.
0: Myslí si Ivan Hašek, bývalý kouč fotbalového národního týmu. Jak probíhal jeho konec u reprezentace, tak odpověď na tuto otázku uslyšíte už za chvíli v závěrečné části našeho rozhovoru.

0: České fotbalisty čeká start v elitní skupině Ligy národů. Do té reprezentace postoupila ještě pod vedením trenéra Ivana Haška, jenže ten byl před rokem odvolaný. I o tom uslyšíte v poslední části rozhovoru Radiožurnálu Sport. S Ivanem Haškem si povídal reportér Karel Schamberger.
1: Oklikou se tedy dostáváme zpátky k národnímu týmu. Já použiju ještě jeden překlenovací můstek. Za vašeho působení byl kapitánem Tomáš Souček. Stála za ním kabina? Měl respekt?
2: Tak já musím říct, že Tomáš Souček je pětinásobný nejlepší fotbalista v Česku. Není to úplně přirozený lídr, že by to z něj čišelo, ale je to kluk, který pro tým by udělal úplně všechno. Je to týmový hráč, který když byl někde problém, tak se vždycky zastal těch hráčů a tak dále. Takže pro mě to byl kapitán na správném místě, kluk, který by se pro tým a pro Českou republiku rozkrájel.
1: Byl to i pro vaše ostatní svěřence právě kapitán?
2: Nevím, já to jsem si zeptal, já to tak cítil, tak proto jsem do tohoto nezasahoval, protože jsem cítil, že ten Tomáš Souček je prostě hráč, který si tu kapitánskou pásku za to, jakým způsobem přistupuje k národnímu týmu, zaslouží.
1: Proč se ptám? Protože krátce po vašem odchodu z národního týmu byl zbaven právě toho kapitánství. Novým mužem s páskou na paži se stal Ladislav Krejčí a ten hrál už i za vašeho působení u národního týmu. Tak myslíte si, že to byl správný krok?
2: Nemyslím si, že to byl správný krok. Myslím si, že to byla chyba, protože Láďa Krejčí určitě je taky kapitán budoucí. Pro mě to byl budoucí nástupce Tomáše Součka, ale bylo takový znásilnění tady to. Nelíbilo se mi ten způsob, protože to neodpovídá i tomu ty hierarchii toho týmu a nemyslím si, že je normální, že hráči, kteří jdou poděkovat po zápase jediný dva, tak to pak nejvíc odnesli v médiích a ten tlak na ně byl vytvářený a ty jediný dva Coufal a Souček šli po tom zápase s těma hráčema si promluvit, ostatní odešli, byli za to zbavený kapitánský pásky, pro mě absolutně nepochopitelný krok.
1: Ivan Hašek u mikrofonu Radiožurnálu Sport mluví o výhře českých fotbalistů nad Gibraltarem 6-0 v Olomouci, po které ale česká kabina se rozhodla jít nepoděkovat nejaktivnější části fanoušků na stadionu a právě vysvětlit to šli jen kapitán Tomáš Souček společně s Vladimírem Coufalem. Nevznikaly nějaké bubliny ve vaší kabině nebo obecně v kabině reprezentaci, kde právě třeba Tomáš Souček nebyl v každé té bublině a ne každá bublina ho musela uznávat?
2: To nevím, to jsem si zeptal hráčů. Já jsem necítil nějaký pnutí, když jsem byl u národňáku. Já si nemyslím, že jsme měli pnutí v tom, jestli je Tomáš Souček kapitán nebo ne. Samozřejmě Láďa Krejčí byl zástupce kapitána a bylo jasný, že po éře Tomáše Součka bude Láďa Krejčí, který to má taky v krvi, prostě to kapitánství. Takže v tomhle tom já jsem tam necítil žádný tlak.
1: Vy být Tomášem Součkem, pokračoval byste v reprezentaci po tom, co by vás zbavili kapitánství?
2: Tak Tomáš je takový srdce, že prostě pokračovat bude a prostě je to hráč, který by padnul za národňák. Je to pro něj čest a hrdý je na to a bude bojovat, dokud bude moc a dokud bude nominovaný, tak si myslím, že jezdit bude.
1: Ivan Hašek stále u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Váš konec u reprezentace přišel po prohře na Faerských ostrovech. Jak moc to mrzelo, respektive stále to ještě mrzí?
2: Tak samozřejmě, že to bolí, protože jsem se těšil na ty zápasy, ty baráže, která byla jasná, že už tam budeme před těma férama. To jsou největší zápasy, kde jsou prostě největší emoce a kde to lítá ve vzduchu. To mě mrzelo, že jsem o tyhle ty dva zápasy přišel, samozřejmě o mistrovství světa. Už je to pryč, už se k tomu nechci moc vracet, ale samozřejmě to ještě pořád bolí. No. Nechci končit v tom, že bych takhle nějakým způsobem zahořk. Naopak, prostě chci se posunout dál, jedu ještě, někdy bych rád trénoval, takže ještě se vydám někam do světa, ale mrzí mi to, protože to byl můj cíl. Od začátku jsme prostě těm hráčům tloukali do hlavy, prostě, že to mistrovství světa, že tam pojedem. Ve finále jsem tam nemohl být, nedá se nic dělat.
1: Jak moc silná byla vaše pozice právě v době toho odchodu, po té prohře na Faerských ostrovech? Měl byste sám nějaké náznaky, že to máte v uvozovkách trochu nahnuté, anebo to přišlo jako blesk z čistého nebe?
2: Naopak, já jsem měl samozřejmě věděl od začátku, když se změnil předseda, prostě, že jsem pod tlakem a že je snaha, abych skončil. Takže nebylo to jednoduché, bojovali jsme celkem dlouho. Přišla tady ta nešťastná prohra na Faerech, když jsme měli zajištěný mu baráž a první zápas doma, tak samozřejmě to bylo pozdě, ale čekalo se, spíš bych řekl, že se čekalo na to, kdy udělám nějakou chybu.
1: Říkáte, že David Trunda nechtěl, abyste byl trenérem reprezentace?
2: Neříkám David Trunda, říkám to prostředí, který bylo tam změna celého vedení, tak nemyslím si, že by stáli o to, abych já byl zrovna ten, který postoupí na mistrovství světa.
1: Jak moc o to stál Pavel Nedvěd, který přišel k reprezentaci během vašeho působení právě na lavičce národního týmu?
2: Tak z toho, jakým způsobem jsme komunikovali, tak nevím, jestli stál zrovna moc o to, abych to byl já, ale nepřipadalo mi to.
1: Takže jste spolu nevycházeli moc dobře?
2: Nevycházeli jsme, nedá se říct, že bychom nevycházeli, snažili jsme se spolupracovat, ale třeba Pavel s náma nikdy nejel na zápas s realizákem, že by se podíval, když jsem pak viděl, že sedí s panem Koupkem nebo s Deniou teďko při zápasech, s náma nikdy nebyl na těch zápasech. Do naší prostě kanceláře, kde jsme byli, jestli přišel dvakrát, třikrát za celou dobu, tak je to moc, takže ta komunikace nebyla dobrá, nebylo to úplně na té úrovni, jak by to mělo být.
1: Ivan Hašek u mikrofonu Radiožurnálu Sport říká, že od příchodu ať už nového předsedy fotbalové asociace České republiky, anebo právě od příchodu generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda se v podstatě čekalo na to, kdy někde uděláte trochu větší chybu a následně budete moct jít od válu.
2: Jo, tak cítil jsem to takovým způsobem, jsem to trochu cítil vevnitř, ale proto jsme tu chybu neměli udělat. Udělali jsme ji a dali jsme příležitost, aby nás odvolali, takže bohužel chyby se dělají, my ji udělali a za to jsme zaplatili.
1: Říkal jste, že Pavel Nedvěd byl ve vaší kanceláři dvakrát, možná třikrát a to trochu přeháníte, cituji vaše slova, takže nezasahoval do vaší agendy, neřešil s vámi nominaci.
2: Tak samozřejmě jsme o nominaci kolikrát diskutovali, ale nebylo to tak, že bychom seděli denně na videu s náma, koukat se na hráče, který hrají v zahraničí a sledovat je. Takže nebylo to jakoby na té úplně každodenní bázi.
1: Jak byste popsal tu jeho pozici? Co on vlastně dělal na reprezentaci?
2: Tak Pavel spíš dohlížel, moc se k tomu nevyjadřoval a byl prostě jenom ze zhora dohlížel na to, jak to vypadá. No? Jak trénujeme, jakým způsobem pracujeme a tak dále. Je to jeho rozhodnutí i nejenom vedení, jeho rozhodnutí mají na to prostý právo, takže já jim to neberu. Tohle to prostě takhle v té trenerské branži chodí. No.
1: Ivan Hašek byl hostem Radiožurnálu Sport. Já moc díky za váš čas.
2: Děkuju moc a těším se příště. Díky. Naschle.
3: Hokejová tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
4: Ahoj, tady Jakub Jeřábek. Jestli chceš být s námi na ledě, i když nemáš čas, nalaď Radiožurnál Sport. Všechny zápasy hokejové extraligy uslyšíš buď samostatně v přímých přenosech na internetu, nebo souběžně v pořadu s mikrofonem za hokejem. Od prvního kola do posledního finále.
3: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
5: 21 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
6: Na českých silnicích od rána zemřelo 6 lidí. Dnešní den je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem letoška. Vyplývá to z policejních dat. Nová kampaň České asociace pojišťoven upozorňuje, že řadu autonehod způsobí nepozornost nebo únava řidičů. Pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě poprvé za víc než 20 let nedostali pozvání na volby do amerického kongresu. Informují o tom dvě instituce OBSE. Volby budou v listopadu a rozhodnou o tom, jestli si republikáni udrží většinu ve sněmovně reprezentantů a senátu. Tigrajští povstalci na severu Etiopie dnes obsadili několik letišť a zahájili boje s etiopskou federální armádou, píše to agentura AFP. Africká unie vyzvala k deeskalaci. Otevřený konflikt přichází 4 roky po konci občanské války. A v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy na východě Prahy hygienici potvrdili nákazu salmonelou. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a 10 dospělých. Podle mluvčí pražských hygieniků Petry Bato k nákazu bakterií potvrdili testy hned u několika žáků. Vedení budovu školy nechalo kompletně vydezinfikovat.
3: Sport.
6: Fotbalový obránce Matěj Ryneš opustil kvůli zranění srase reprezentace před vstupem do Ligy národů. Místo něj povolal nový kouč národního týmu, Španěl Santi Denia, Ondřeje Zmrzlého. Je to už 7. změna v nominaci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody u Nymburka a na Příbramsku. Dálnice teď bez kolon. Na silnici 38 na obchvatu Nymburka se srazila 2 osobní auta. Nehoda s únikem paliva omezuje průjezd u odbočky na Budiměřice. Na cestě do Poděbrad i z Poděbrad, tedy v obou směrech. Na místo vyjeli hasiči. Na silnici 18 z Příbramy do Sedlčan zasahují u nehody záchranáři. Kousek za D4 do Strakonic u Cihelny. Policie hlásila, že obě vozidla stojí na vozovce. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště zřejmě stále neprůjezdná. Obousměrná uzavírka je mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Před 19. hodinou se tam čelně srazilo osobní auto s autobusem. Uzavírka se objíždí přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice, případně přes Kyjov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci se bude od západu zatahovat, přidají se přehánky a ochladí se na 9 až 4 stupně. Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. A později začnou ty srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 13 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Basketbalistky Žabin ani KP Brno neuspěly v boji o Evropskou ligu. Žabiny prohrály v semifinále kvalifikace doma s Crvenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Stejně jako Královo Pole, které podlehlo na hřišti Flam Carolo 81-101. Francouzskému týmu pomohla k postupu 9 body a 8 asistencemi česká reprezentantka Julie Pospíšilová.

0: Hokejový klub Meteor Třemošná se soustředí hlavně na práci s mládeží a výchovu talentů. Nejznámějším odchovancem klubu je golman Aleš Steska nebo v poslední době brankář úspěšné české dvacítky, draftovaný letos do NHL Michal Oršulák. Jejich možní následovníci si tento sport vyzkoušeli v rámci náborové akce Pojď hrát hokej při týdnu hokeje. S mikrofonem radiožurnálu Sport se do Třemošné vypravil taky náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Kdy váš první dáček
2: ode mě?
1: Poprosím. Číslo jedna.
3: Jsou tady první zájemci o akci Týden hokeje, Pojď hrát hokej v Třemošné. Kluci, jak se jmenujete?
4: Péťa
3: a?
4: Pája.
3: Péťa a Pája, kolik je vám let? Ukazuješ 5 prstů nebo 4?
4: 5.
3: 5 let a bráchovi?
5: 3,5.
3: Bráchovi 3,5 říká maminka. Kluci sami chtěli sem přijít?
5: Petřík chtěl sám a Pája se chytil, že to taky zkusí.
6: A tady bychom s tebou nějaký skudy si to dneska
3: vyzkouší. Tady strašíte ty děti, že jo?
7: Ne, strašíme. Rodiče je strašíme. Asi.
3: Já se berou za trest. Vy jste přivedli dceru sem na nábor. Moc se jí nechtělo, tak proč jste se nakonec tady objevili v Třemošně?
8: No, aby si to vyzkoušela hlavně jenom.
3: Vy jste hrál hokej třeba?
8: Ne.
3: A sledujete ho asi předpokládám, nebo?
8: Nesleduju.
3: Proč zrovna hokej?
8: Nám jde spíš o to bruslení hlavně. A uvidíme, jaký tady budou mít základy a podle toho se rozhodneme, jak dál.
7: A vás poprosím, do dvojky kabiny připravit na trénink na suchu, to znamená, jestli máte traťasy, tepláčky, botasky.
3: Tomáš, jakoby se zeptám, co na děti, které sem teď přichází se svými rodiči vyzkoušet si hokej, vlastně čeká, co klub Meteor třeba možná připravil?
9: Tak nejdříve se musí zaregistrovat, potom od nás dostanou malý dárky, připraví se na trénink na suchu, kde si převezou místní trenéři, udělají s nima krátkou tréninkovou jednotku a mezi tím si vezme manažer klubu rodiče, ukáže jim zimní stadion a řekne jim, jak to u nás chodí. Po suché přípravě se děti obujou brusle, helmu, rukavice a vyrazí na tréninkovou jednotku na let.
3: Zatímco asi desítka malých dětí v tělocvičně skáče, běhá, hází míčem, teď hraje vybíjenou, rodiče poslouchají informace o tom, jak to chodí v Meteoru Třemošná.
1: Vlastně, když se koukneme od kabin na ledovou plochu, tak vlevo můžete se dneska podívat, tam probíhá trénink úplně těch začínajících, těch nově příchozích, co k nám chodí, dejme tomu rok, půl roku, nebo přišli teďko v září.
3: Akce Pojď hrát hokej v Třemošné už po několikáté. Celé akci šéfuje Václav Polívka, tak jak jste byli spokojeni v těch minulých letech vlastně? Kolik se povedlo těch dětí sem nalákat a hrajou a působí dál ve vašem klubu?
10: Čísla přesný je velice těžký říct, ale určitě je to akce, která je hodně medializovaná, ví se o ní. A takhle začátkem roku, kdy si děti nebo respektive rodiče vybírají kroužky, tak je to dobrá celorepubliková náborová akce.
3: Meteor Třemošná se zaměřuje zejména na ty mladé děti, na výchovu talentů. Máte dostatek dětí a máte dostatek trenérů vůbec?
10: Je to dlouhodobá práce a musím teď to zaklepat, že máme. Jak trenérský tým, máme dost trenérů, kvalitních trenérů, tak od 2018 ročníku narození dolů, tak se nám daří mít dostatek dětí. Doufám, že v tom budeme pokračovat i nadále.
3: Akci Pojď hrát hokej sem do Třemošné přijeli podpořit dva extraligoví hráči Škody Plzeň, Lukáš Strnad, Aleš Čech. Tak Aleši, jaké byly vaše začátky? Kde byly ty první krůčky a v kolika letech?
11: No, my jsme vlastně začali v Letňanech spolu dokonce, tenkrát. A vlastně kolik? 3-4 roky?
12: 3-4 roky.
11: 3-4 roky, co nám byly?
12: My jsme s Aleškem vlastně de facto začali první krůčky společně a paradoxně teď jsme tady spolu v Plzni, takže máme takovou nostalgickou chvíli teďkon.
3: To byla taky nějaká náborová akce tehdy?
11: Ale vlastně já tam šel kvůli zdraví, já jsem byl těžký astmatik, doporučil nám to známý vlastně rodičům, přihlásil mě vlastně do Letňan a pak to nějak začalo.
3: A jak to šlo, Lukáši, ty první tréninky, vzpomenete si ještě? První krůčky na ledě s hokejkou?
12: No, takový spíš mamka, když mi říká, byl takový trošku hyperaktivní dítě, takže já jsem se potřeboval vždycky vyblbnout a to ten hokej jako splnil.
3: Z Třemošné u Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
13: Poslouchej Sport.
14: Radiožurnál Sport.

0: Čeští fotbalisté se v létě po 20 letech představili na mistrovství světa. Šampionát se jim ale nepovedl. Skončil po něm trenér Miroslav Koubek. S reprezentací se rozloučil třeba hvězdný útočník Patrik Šik. My se ale vrátíme pár měsíců před turnaj. V našem seriálu o velkých výhrách národního týmu se zaměříme na březnovou baráž o postup na mistrovství světa.
1: Teďka, když to tak vezmu zpětně, tak to byl neuvěřitelných 10 dní, které jsme zvládli skvěle.
2: Určitě jsme nebyli favoriti, to si musíme říct, a od to víc to chutná, takže řadím to hodně vysoko.
3: Navazoval útočník Patrik Šik na golmana Matěje Kováře po baráži, která asi nemohla být dramatičtější. Dvě výhry až po penaltách. Semifinále s Irskem se přitom nevyvíjelo v Praze vůbec dobře.
4: Já jsem říkal, že to bude válka, a válka to byla pro nás s dobrým koncem, protože mužstvo ukázalo vysokou mentální připravenost na to utkání, vysokou bojovou morálku.
5: Irsko ve velkém náběhu na malé vápno, míč přetažený. Tohle jasný signál, vrácení před branku. Byl to vlastní gól nebo nebyl? Je to gól nebo není? A je to gól. No tak to je neštěstí. 23. minuta, Irsko vede Praze nad Českem 2-0.
4: Určitě musím smeknout, ukázal odhodlání. 2-0 prohrávat na mezinárodní scéně je takřka věc neřešitelná a my jsme to vyřešili. V žádném momentě se mužstvo nevzdalo.
3: Vyprávěl trenér Miroslav Koubek, který přišel k národnímu týmu na baráž a který přemluvil k návratu do reprezentace po letech Vladimíra Daridu. A do zápasu s Irskem ho Koubek možná překvapivě nasadil do základní sestavy místo Tomáše Součka. V poločase je pak vyměnil. Sledoval to zaplněný stadion v Edenu, který nakonec dotlačil české fotbalisty k vyrovnání.
4: Chci zdůraznit diváky. Jo. Myslím si, že jsme se dokázali spojit a že nám pomohli po těch nešťastných událostech z posledního zápasu. A my jsme jim to chtěli jakoby vrátit.
3: Na 2-2 dával v samotném závěru nový kapitán Ladislav Krejčí, který také týmu věřil i přes nevýrazný výkon.
6: To je normální v novém systému, naučení nových věcí. To se může stávat, to jsme si řekli i na začátku zápasu, že takovýhle pasáže můžou nastat, ale co nastat nemůže, je náš přístup k tomu, naše oddanost, naše bojovnost za každé situace, co jsme předvedli až do poslední chvíle, za to jsme byli odměněni.
3: A Krejčí mluvil i o penaltách, ve kterých sice Češi nedali jako první, nakonec se ale radovali postupu přes Irsko do finále baráže.
7: A ty penalty samozřejmě jsou loterie. Byli jsme kousek od vyřazení, ale zachovali jsme chladnou hlavu. Kovář předvedl dva vynikající zákroky a jsme tam, uvidíme. Těšíme se na Dány.
3: Glosoval v přímém přenosu fotbalový expert radiožurnálu Sport a radiožurnálu Pavel Horvát. Finále s Dánskem se hrálo o 5 dní později, 31. března. A soupeř tentokrát na pražské Letné byl herně lepší. Jenže do vedení šli dvakrát Češi. Po prodloužení bylo skóre znovu 2-2 a opět následovaly penalty. V nich měla reprezentace pevnější nervy.
8: Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
4: Já si pamatuju, že jsem na světě někdo stejný. V 62 bylo Chile, mě bylo 11 let. Jo. A tomu z toho bylo absolutně podceňovaný, bylo zesměšňovaný, co tam budete dělat a tak dále. No a stali jsme se více mistři světa. Tím neříkám, že to je v našich silách, ale určitě se nám tam bude lépe hrát z psychického hlediska než tato baráž.
3: Vyprávěl pak v dobré náladě trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: všechny důležité sportovní akce po celém světě.
1: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
2: z Herrenfénu, Radiožurnál.
3: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
0: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
3: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
0: poslouchat Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
1: Dnešek je jedním z nejtragičtějších dnů na českých silnicích. Zemřelo už 6 lidí. Národní hřebčín otevřel nové stáje ve Slatiňanech. České tenistky se v pátečním semifinále poháru Billie Jean Kingové utkají se Španělkami. A počasí zítra bude oblačno až zataženo občas s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Od rána na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Dnešek je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
3: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
4: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před námi, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
3: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
5: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená

0: teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte.
1: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonů pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
3: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonů takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonů pouze ze Škody JS.
2: První reaktor tohoto typu by měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Norská policie nasadila drony do pátrání po pohřešovaných českých turistech. Informoval o tom server tamní veřejnoprávní stanice NRK. Pronajatá rybářská loď se 4 Čechy zmizela v pátek u ostrova Averej. V sobotu ji policie našla poškozenou a objevila taky tělo jednoho z Čechů. Podle NRK je pravděpodobné, že ani další 3 nepřežili. Příčina nehody zatím není známá. Norské úřady zvažují zpřísnění pravidel pro nájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby měli sledovací zařízení. Národní hřebčín dnes ve Slatiňanech představil nové stáje. Středisko patří pod Kladrubský chov. Stáje jsou určené hlavně pro chovné klisny. Vysvětlil ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
4: Se jedná vlastně o nejcitlivější kategorii koní, to znamená především chovné klisny a klisny zříbaty, co se týká zooveterinární ochrany, a je žádoucí, aby byly ty klisny ustájeny stranou v nějakém objektu, který budeme mít naprosto pod kontrolou. A také mimo ten hlavní turistický ruch.
2: Sport. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které dnes porazily reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Česká kapitánka Barbora Strýcová oceňuje, že za nimi do Číny přiletěli fanoušci.
5: Hodně jich přiletělo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma, jako a holky si toho váží, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt jako a je to fakt pomoc.
2: Semifinálový souboj českých tenistek se Španělkami odvysílá v pátek Radiožurnál Sport v přímém přenosu. A fotbalisti prvoligového Baníku Ostrava porazili druholigové Kladno 2-1 po prodloužení a postoupili tak do osmifinále domácího poháru. O vítězství rozhodl ve 119. minutě útočník Václav Jurečka.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na dálnici D2 a překážka na D5 u sjezdu na Přímdu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna stále pozorně za sjezdem na Podivín. Na 29. kilometru hlásil náš zpravodaj na krajnici 2 chodce. Na D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Přímdu. Překážka 138. kilometr. V levém pruhu má to být předmět. Dejte pozor. Policie prodloužila uzavírku na silnici 50. Z Brna do Uherského Hradiště. Obousměrně neprůjezdná je už několik hodin po vážné nehodě mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Čelně se tam srazilo osobní auto s autobusem. Objíždí se přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice, případně Kyjov. Z Olomouce do Plzně jedou 2 nadměrné náklady. Teď jsou na 35 z Moravské Třebové do Litomyšle poblíž odbočky na Svitavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty zítra 13 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
8: 22.06, stále posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport a my jsme za to pochopitelně moc rádi. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého obránce Sparty Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górniku Zabře. Denia už v pondělí na srazu musel oželet 6 hráčů, které zařadil do původní nominace. Z kádru mu vypadlo hned 5 slávistů a taky plzeňský křídelník Višinský. Národní tým vstoupí do elitní divize Ligy národů v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Zápas vám samozřejmě nabídneme v přímém přenosu.
6: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: Je to stále jen pár desítek hodin od postupu českých tenistů na finálový turnaj Davisova poháru, zatímco fanoušci si na sociálních sítích stále připomínají výborné výkony Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka. Tenisu se tady na radiožurnálu Sport budeme věnovat i v repríze dnešního odpoledního rozhovoru. Absolutní elitu světového žebříčku ale opustíme. Uslyšíte totiž Tadeáše Paroulka, který je až ve druhé tisícovce rankingu. I proto, že ještě jako teenager vyrazil do zámeří studovat a hrát právě tenis. S Paroulkem si povídal reportér František Typovský.
1: Tenista Tadeáš Paroulek, kterého asi většina fanoušků na první dobrou znát nebude, ale jeho kariéra psala docela zajímavou cestu od nadějných začátků přes trochu netypické univerzitní angažmá ve Spojených státech až teď po návrat po vážném zranění. Tadeáši, zdravím vás a díky moc, že jste si udělal čas na posluchače Českého rozhlasu.
2: Děkuji za pozvání.
1: Na úvod se zeptám právě na tu americkou cestu, protože většina tenistů, jakmile je jim 19-20, tak míří na to, aby byli možná v žebříčku co nejvíc, tak proč vy jste se rozhodl jít tou, řekněme, akademickou cestou? Co vás k tomu vedlo?
2: Z začátku to nebyl úplně plán, protože vlastně už od raných let jsem se věnoval tenisu na 100%, můj táta je tenisový trenér, takže všechno se podřizovalo tenisu a nebyl to úplně z začátku plán jít studovat do zahraničí, do Spojených států. Až někdy v 18-19 letech jsem začal mít první nabídky od koučů ve Spojených státech, že je tady ta možnost jít hrát za školu a zároveň vlastně přitom studovat a získat diplom. A mně to v té době přišlo jako skvělá možnost, jak vlastně, když na to v první řadě úplně nemáte jít tou profesionální cestou, tak vlastně jít jakoby do školy a furt zůstat u toho sportu a zároveň získat to akademické vzdělání.
1: Asi většina těch v úzovkách běžných fanoušků, když se řekne tenis, tak vidí Grand Slamy, vidí Davis Cup. Jaká je úroveň tenisu ve Spojených státech, konkrétně ve vašem případě v Texasu, protože byste studoval v Dallasu a ve Wakeu?
2: Možná překvapivě úroveň je hodně vysoká. Když se podíváme na college hráče v posledních letech, co vycházejí vlastně z univerzit, v dnešní době v první stovce máte minimálně 10 hráčů z univerzit, takže skutečně ta univerzitní úroveň je hodně vysoká.
1: Teď, když jste zpátky vlastně po 5,5 letech, co vám nejvíc dalo právě to působení a vlastně žití jako takové ve Spojených státech v zámoří?
2: Určitě nový obzory, bych řekl. Je to skvělá zkušenost, jak vlastně mladý člověk se dostane do světa, pozná novou kulturu, nový lidi, naučí se vlastně starat sám o sebe a zároveň furt získá nějaký to vzdělání, co mu může hrát sport, který miluje, takže je to podle mě skvělá možnost pro takhle mladého člověka.
1: A teď, když jste zpátky, o tom se budeme bavit ještě za pár minut, tak jaké jsou teď vaše nejbližší cíle pro, řekněme, nadcházející týdny, měsíce, roky třeba? Protože připomenu posluchačům, máme 26, jestli se nepletu.
2: Po konci vzdělání nebo po dokončení univerzity jsem vlastně rok hrál profesionálně tenis. Cestoval jsem skoro 30 týdnů v roce. Dostal jsem se na žebříčku na 4. místo světového žebříčku a potom jsem se bohužel zranil na konci roku, takže postoupil jsem operaci a teďka se pomalu vracím zpátky tréninkům a doufám, že k konci roku se zpátky vypravím na turné a pomalu získám zpátky zase svůj žebříček a dostanu se na lepší turné.
1: Máte nějaký cíl, kam byste se chtěl dostat? Samozřejmě a tady by asi každý řekl, chtěl bych být světovou jedničku a vyhrát všechny Grand Slamy, ale jaký je, řekněme, ten váš plán?
2: Samozřejmě každý má sen se dostat na Grand Slamy a taky můj sen je dostat se na Grand Slam. Do 2 let mám plán se dostat do kvalifikace Grand Slamu, což znamená dostat se do nějakého 230. místa na světě a potom vlastně už je ten tenista schopen se docela dobře uživit a mít dobrý život.
1: Host odpoledního rozhovoru radiožurnálu Sport, tenista Tadeáš Paroulek. Povídat si budeme zase za pár minut.

0: českým tenistou Tadeášem Paroulkem. Sedíme v pražských Radlicích v tenisovém sportovním centru. Sledujeme tady tréninky, různé asi zápasy na amatérské úrovni. Tadeáši, vy jste teď aktuálně ve světovém žebříčku kolem tisícovky. Tak jaký je vlastně život hráče, který nepatří při vší úctě do té úplně absolutní světové špičky?
1: Upřímně řečeno, není to tak snadné, jak si třeba ostatní lidi představí, protože skutečně tím tenisem se dobře, abyste se dobře uživil tím tenisem, tak skutečně musíte být do nějakého toho 250. místa na světě, abyste byl schopen se kvalifikovat aspoň do těch kvalifikací Grand Slamů, pak už jste schopen se uživit docela relativně dobře. Ale potom, jakmile jste třeba na tom žebříčku níž, od toho 250. místa níž, tak pak už to skutečně začíná být těžký a musíte si hlídat vlastně jak všechny náklady a nemůžete se tolik rozšoupnout, musíte počítat každou korunu, není úplně jednoduchý si dovolit trenéra, cestování, není to úplně jednoduchý.
0: Kolik vlastně pro představu stojí taková jedna tenisová sezona, pokud to dokážete vyčíslit aspoň hrubým odhadem?
1: To je dobrá otázka, tak záleží, o jakým hráči se teďka bavíme, že jo, ty top hráči.
0: Tak ve vašem případě třeba?
1: V mém případě samozřejmě, vlastně minulou sezonu 25 jsem odehrál celou, nějaký výdaje, co se týče cestování, trenéra, regenerace a vybavení, vyšly možná kolem 10-12 tisíc dolarů za ten rok.
0: A vlastně kde na to vzít peníze? Dá se na těch turnajích, řekněme, menší kategorie, ať už to jsou 15, 25, tam asi nejsou tak velké prize money, to byste musel všechno vyhrávat, ne?
1: Samozřejmě, jak jsme říkali, je to živoření, není to úplně snadné, musíte počítat každou korunu, dávat si pozor, abyste neutratil moc peněz za hotely a potom jste rádi, když to vybalancujete na nulu. No a je potřeba k tomu hrát nějaký ligy, ať je to v Německu, ve Francii, kde si nějakou korunu vyděláte, ale není to snadné život.
0: Jakým způsobem vy si vlastně vybíráte, kde budete startovat na těch turnajích? Myslíte přitom právě i na nějaký ten budget, ten rozpočet?
1: Jo, určitě to je jedno z kritérií. Druhá věc je určitě podmínky, v jakých se startuje na každý místo, každý turnaj má jiný podmínky, ať je to povrch tenisový, ať je to podnebí, takže to je všechno potřeba skloubit dohromady a potom se vytváří nějaký schedule, nějaký program.
0: Povídáme si s českým tenistou Tadeášem Paroulkem. Poslední věc, která by mě zajímala, je to vaše zranění, tak jestli to můžete nějakým způsobem vlastně přiblížit, co se stalo, jaký je teď ten proces toho návratu?
1: Už je to asi 8 měsíců, co jsem se trápil se zraněním ramene. Byl jsem na operaci, je to asi 3 měsíce zpátky. Musím říct, že to pomohlo. Teďka se postupně vracím zase do nějaký tréninkového rytmu, fáze a věřím, že příští měsíc budu schopen začít zase soutěžit na turnajích.
0: Tak vám moc děkuju, že jste si našel čas. Díky moc za rozhovor a přeju vám, ať vám ten sen nebo plán o tom startu na Grand Slamu vyjde. Díky moc.
1: Děkuju za pozvání a mějte hezké odpoledne.
0: To říká host odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport, český tenista Tadeáš Paroulek z Prahy, František Typovský, Radiožurnál.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zanamaďová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul. Oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin a 30 minut. Marek Sedláček a zprávy.
1: Ruská agrese podle českého prezidenta Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro bezpečnost celé Evropy a důsledky sahají i za evropské hranice. Řekl to v národním projevu na zasedání valného shromáždění OSN. Dodal, že rizika rostou každým dnem. Naléhavost situace podle Pavla ilustroval nedávný pokus o útok ruského dronu na letiště Lipskohale v Německu, které leží v blízkosti českých hranic. Vyzval taky Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Mezitím při ruském vzdušném útoku na ukrajinskou obec Oleksandrivka v Doněcké oblasti zemřelo 5 lidí, zraněných je 6. Další lidi, včetně 2 dětí, zůstávají v troskách a pátrací akce pokračují. Oznámila to tamní regionální správa, podle které ruská armáda na Oleksandrivku schodila 4 letecké pumy. Útoky poškodily desítky rodinných domů, mateřskou školu i administrativní budovu. Taxikáři možná budou muset nově skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Dnes to schválila sněmovna. Změnu navrhli poslanci z hnutí ANO. Podle nich bezpečnost jízd s taxislužbou klesla, třeba protože někteří cizinci neznají české dopravní předpisy. Kromě vládních poslanců návrh podpořili opoziční Piráti. Ostatní opoziční poslanci jsou proti. Bojí se třeba zdražení taxislužeb. Novelu teď dostane k posouzení Senát. A Muzeum města Brna nově zpřístupnilo restaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Plánuje v něm pořádat prohlídky, přednášky i autorská čtení, která budou vyprávět příběh jak židovských manželů, tak samotné architektury bytu. Na obnově funkcionalistického nábytku se 4 roky podíleli i studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně. Sport. Hokejisti B týmu Pardubic vyhráli nad pražskou Slavií 6-5 v prodloužení a dál tak vedou tabulku druhé nejvyšší soutěže. Pardubická rezerva v nové sezóně ještě neprohrála. V dalších zápasech 6. kola podlehla Třebíči Hlavě 1-2 v prodloužení, Kolín v Setínu taky 1-2 v prodloužení, Zlín Táboru 0-1, Sokolov Přerovu 1-3, Litoměřice porazili Chomutov 5-1 a Frýdek Místek zdolal Havířov 3-2 po nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 u hranic s Německem a neprůjezdná silnice 50 na Vyškovsku. Na dálnici D5 z Plzně do Německa policie hlásí nehodu osobního auta u odbočky na Rozvadov, kilometr 144. Je to mimo záběry kamer, místo je teď plynule průjezdné. Na silnici 38 na obchvatu Nymburka omezují průjezd následky srážky 2 osobních aut. Havarovala u odbočky na Budiměřice. Na cestě do Poděbrad na cestu vytekly pohonné hmoty, zasahovali tam hasiči. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště stále obousměrně neprůjezdná uzavírka. Po podvečerní vážné nehodě je mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Možné objízdné trasy vedou přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice, případně přes Kyjov. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17, na horách kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: V našem vysílání o tom v těchto dnech slýcháte takřka nepřetržitě. Čeští fotbalisté se chystají na vstup do elitní skupiny Ligy národů. Už 7. změnu v nominaci musel udělat nový reprezentační trenér Španěl Santi Denia. A tak o tom bude mluvit na úvod sportovního přehledu Tereza Cedidlová. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Sraz opustil zraněný obránce Sparty Matěj Rineš a nahradil ho Ondřej Zmrzlý z Gurníku Zabře. V sobotu budou Češi hrát s Chorvatskem. V elitní skupině soutěže pak narazí ještě na Anglii a mistry světa ze Španělska. Stoper Štěpán Chaloupek bere zahraničního kouče Santiho Deniu jako výzvu.
2: Před trošku s jiným světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moct vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
0: Česká republika má poprvé v historii vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl na 30. podniku Players Championship a získal svůj premiérový titul v organizaci PDC.
3: Karel Sedláček porazil ve finále v nizozemském Hertogenboschi Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy. Díky zisku titulu se posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Vítězstvím na Players Championship 30 získal 15 000 liber, více než 400 tisíc korun. Česká jednička má díky triumfu taky jistou účast na závěrečném turnaji série Players Championship Finals, tedy turnaji kategorie Major. František Kuna, Radiožurnál.
1: Fotbalisté prvoligového Baníku Ostrava porazili druholigové Kladno 2-1 po prodloužení a postoupili tak do osmifinále domácího poháru. Golem ve 119. minutě prodloužení rozhodl o postupu Václav Jurečka.
0: Fotbalistky Sparty zvládly úvodní utkání druhého předkola evropského poháru. Nad rumunským týmem Farul Konstanta zvítězili 4-1. Uspěli i hráčky Liberce. Nad favorizovaným norským Rosenborgem vyhráli 3-1.
1: Fotbalista Christian Eriksen se dohodl na předčasném ukončení angažmá ve Wolfsburku. 34-letý záložník se chce vrátit do rodného Dánska a být s rodinou. Zároveň chce pokračovat v rehabilitaci po svém druhém srdečním kolapsu na hřišti. O rozvázání smlouvy informoval německý druholigový klub.
0: České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami. Ty postoupily díky výhře nad výběrem Kazachstánu. V Číně zvítězili 2-1 na sety, na zápasy.
4: Úvodní bod získala Jessica Bouzasová-Manejrová, která zdolala Sonju Žienbajevovou 2x6-2. Kazachstán ale dokázal vyrovnat zásluhou Julie Putincevové, která si poradila s Kristýnou Bukšovou 6-2, 3-6 a 6-1. O postupujícím tak musela rozhodnout až závěrečná čtyřhra. Ní Bukšová společně se Sárou Soribesovou porazili pár Danilinová Kulambajevová 6-2 a 7-5. Páteční semifinále mezi Českem a Španělskem začne v 11 hodin dopoledne českého času. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
1: Tenistka Barbora Krejčíková odstoupila kvůli zranění zad z turnaje v Singapuru, kde měla hrát v singlu i deblu. Informoval o tom web WTA. Do druhého kola prošel v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Chua 2-0.
0: Basketbalistky Žabin Brno prohrály v semifinále kvalifikace o Evropskou ligu s Crvenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v evropském poháru. Prohrálo i KP Brno na palubovce Flam Karolo 81-101.
1: Česká boxerka Stella Blažková si z evropského šampionátu v Sofii odveze bronz. V semifinále váhy do 80 kg prohrála s ruskou Demurčianovou. Minimálně bronzovou medaili má jistou i Lenka Bernardová. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg totiž vyřadila Angličanku McKeeovou. O postup do finále bude Bernardová bojovat zítra.
0: Hokejistům Třince bude několik týdnů chybět útočník Oscar Flynn. Ze sobotního extraligového utkání proti Plzni si odnesl svalové zranění. Leský klub o tom informoval na síti X.
1: Vodní slalomáři uzavřou sezónu evropským šampionátem v italské Ivreji. O medaile pojedou i letošní mistři světa, kanoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí, který navíc bude obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross. Krejčí před závody na severu Itálie neskrývá ambice.
5: Přípravy jdou dobře, nic vážného se nestalo, ale jenom už je to dlouhý, protože jsme vlastně čtvrtý týden už mimo domov. Ivra si myslím, že mi sedí a ten kanál tady mám moc rád a na závody se těším samozřejmě, ty ambice jsou nejvyšší jako vždycky a doufám, že se mi podaří je naplnit.
1: Obhájit titul se pokusí také kajakář Jiří Prskavec.
0: Takový byl závěrečný sportovní přehled s datem 23. září 2026. Připravila ho Tereza Cedidlová. Díky za to.
1: Díky, naslyšenou. Adam!

0: To byla kapela Queen ve středečním vysílání radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 7 a 40 minut. České házenkářky na úvod přípravného turnaje čtyř zemí o štít města Chebu prohrály s B týmem Norska 30-38. Svěřenkyně trenéru Čurdy a Hlavatého v prvním utkání nové sezony proti favoritovi od úvodu ztráceli. Nepomohlo jim ani 8 branek Charlotte Cholevové. Český tým v Chebu začal závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy, které bude na začátku prosince spolu pořádat Brno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Tomáš Souček byl správným kapitánem fotbalové reprezentace, říká bývalý kouč národního týmu Ivan Hašek. Krátce po jeho odvolání byl právě Souček zbavený kapitánské pásky. Hašek se nejen o této situaci rozpovídal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
1: Tak já musím říct, že Tomáš Souček je pětinásobný nejlepší fotbalista v Česku. Není to úplně přirozený lídr, že by to z něj čišelo, ale je to kluk, který pro tým by udělal úplně všechno. Takže pro mě to byl kapitán na správném místě, kluk, který by se pro tým a pro Českou republiku rozkrájel.
2: Říká bývalý trenér reprezentace Ivan Hašek. Právě pod jeho vedením byl kapitánem národního týmu záložník West Hamu Tomáš Souček. Jenže po Haškově odvolání přišla změna. Po vítězném zápase v Olomouci nad Gibraltarem v kvalifikaci mistrovství světa se tým rozhodl nepoděkovat nejaktivnější části fanoušků a před kotel tehdy zamířili právě jen kapitán Souček společně s Vladimírem Coufalem.
3: Ale když se bavíme o jednotě, a ta jednota dneska nebyla, a proto my tady nejsme dneska. My jsme zatleskali tamhle těm divákům, který nám fandili 90 minut.
1: Myslím si, že je normální, že hráči, kteří jdou poděkovat po zápase jediný dva, tak to pak nejvíc odnesli v médiích a ten tlak na ně byl vytvářený. A ty jediný dva, Coufal a Souček, šli po tom zápase s těma hráčema si promluvit. Ostatní odešli, byli za to zbavení kapitánský pásky. Pro mě absolutně nepochopitelný krok.
2: Vysvětluje Ivan Hašek. Po Tomáši Součkovi se stal kapitánem Ladislav Krejčí, který nastupoval už za Haškovy éry. Hašek o něm věděl, ale správný čas pro změnu kapitána během svého působení nenašel.
1: Láďa Krejčí určitě je taky kapitán budoucí, pro mě to byl budoucí nástupce Tomáše Součka, ale bylo takový znásilnění tady to. Já jsem necítil nějaký pnutí, když jsem byl na Hrajáku, já si nemyslím, že jsme měli pnutí v tom, jestli je Tomáš Souček kapitán nebo ne.
2: Říká Ivan Hašek, samotný Tomáš Souček si po nepovedeném mistrovství světa vzal čas na rozmyšlenou v otázce, jestli bude v reprezentaci pokračovat. V aktuální nominaci Santiho Denny Souček není kvůli zranění. Podle Haška ale ještě záložníka West Hamu v národním dresu vidíme.
1: Tak Tomáš je takový srdcař, že prostě pokračovat bude a je to hráč, který by padnul za národňák. Je to pro něj čest a hrdý je na to a bude bojovat, dokud bude moc a dokud bude nominovaný, tak si myslím, že jezdit bude.
2: Myslí si Ivan Hašek. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport se ale bývalý reprezentační kouč rozpovídal o několika dalších tématech. Třeba o tom, že se Hašek cítil nechtěný po nástupu nového vedení asociace. Už teď najdete kompletní povídání s Ivanem Haškem na webu iRozhlas.cz. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 23 hodin. Marek Sedláček a zprávy.
1: Svět podle prezidenta Pavla nesmí uznat anexi Krymu. Němečtí odboráři chtějí vyšší mzdy v průmyslu, zaměstnavatelé to odmítají. Kajakáři Krejčí a Prskavec budou na evropském šampionátu vodních slalomářů obhajovat zlato. A zítra bude oblačno až zataženo, občasně s deštěm a přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Mezinárodní společenství musí podle českého prezidenta Petra Pavla pokračovat v politice neuznání anexe Krymu. Řekl to na summitu Krymské platformy v New Yorku. Ruská okupace poloostrova podle něj zůstává porušením charty OSN i základních principů suverenity a územní celistvosti. Krymská platforma funguje od roku 2021 a usiluje o ukončení ruské okupace Krymského poloostrova. Česká společnost Škoda JS bude jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. Zakázka pro jeden reaktor by měla vyjít na víc než 1 miliardu korun. První má vzniknout ve Velké Británii, v Česku pak v Temelíně v polovině 30. let. Podle poslance Lukáše Vlčka ze STAN je třeba do projektu malých modulárních reaktorů zapojit i další české firmy.
3: Je tam hodně firm, který s jadernou energetikou mají velmi dobré zkušenosti, dělají údržbu nejenom na těch českých blocích, ale i různě po světě. A právě rozvoj malých modulárních reaktorů je právě příležitost i pro tyhle ty firmy, které dneska pracují hlavně na těch velkých blocích.
1: Podle generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše to půjde i díky tomu, že ČEZ má v britské společnosti podíl. Vlivné německé odbory IG Metall požadují vyšší mzdy pro miliony pracovníků v průmyslu. Před dalším kolem vyjednávání o kolektivní smlouvě chtějí

0: růst o 5%. Firmy ale tvrdí, že práce je už teď v Německu příliš drahá.
1: První žena v čele největších odborů v Evropě, Christiane Bennerová, řekla v pondělí při demonstraci zaměstnanců Volkswagenu v Hanoveru, že je potřeba ukázat jednotu a přimět k řešení nejdřív manažery s milionovými mzdami. Další zástupce odborů Thorsten Greger řekl severoněmeckému rozhlasu, že růst nákladů na život se musí odrazit taky ve mzdách. Odbory IG Metall zaštiťují skoro 4 miliony pracovníků v průmyslu. Ten automobilový například slábne, ale ve zbrojním je to naopak. Zaměstnavatelé požadavky odborů odmítají, jednat se začne za 14 dní. První stávky jsou možné od listopadu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Ve věku 102 let zemřela architektka Hana Pešková. S manželem Daliborem navrhli kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se taky na projektu Nové vesnice z Výrotice, která vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slapské přehrady. Pešková, která dětství prožila v Bratislavě a po druhé světové válce vystudovala ČVUT, byla taky nejstarší registrovanou členkou spolku Mensa. Sport. Vodní slalomáři uzavřou sezónu evropským šampionátem v italské Ivreji. O medaile pojedou i letošní mistři světa kanoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí, který navíc bude obhajovat i kontinentální zlato v disciplíně kajak cross. Krejčí před závody na severu Itálie neskrývá ambice.
2: Přípravy jdou dobře, nic vážného se nestalo, ale jenom už je to dlouhý, protože jsme vlastně čtvrtý týden už mimo domov. Ivra si myslím, že mi sedí a ten kanál tady mám moc rád. A na závody se těším samozřejmě. Ty ambice jsou nejvyšší jako vždycky a doufám, že se mi podaří je naplnit.
0: Obhájit titul se pokusí taky kajakář Jiří Prskavec. Evropský šampionát začne v Ivreji zítra. Radiožurnál a Radiožurnál Sport budou mít na místě svého reportéra.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na dálnici D11 u sjezdu Hnajíčín a nehoda v pražském tunelu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozorně u sjezdu Hnajíčín. Na exitu 42 na nájezdu na dálnici se pohybuje chodec. Naposledy seděl na svodidlech. Na dálnici D35 u Vysokého Mýta směr Hradec Králové teď stojí dva nadměrné náklady. 162. kilometr, vypadá to, že už se rozjíždí. Kolem se projet dá, míří do Plzně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh stojí osobní auto. 12. kilometr vpravo na Krajnici. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja havarovalo osobní auto. Blokuje pravý jízdní pruh. Podrobnosti zatím nejsou. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště zatím beze změny po podvečerní nehodě mezi Bučovicemi a Nesovicemi stále v obou směrech neprůjezdná. Obět se to dá přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
5: Krásné dopoledne, od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Nejvýznamnější překážkový dostih v Itálii a následně Velká Pardubická čeká mého dnešního hosta, žokeje Josefa Bartoše, který mimochodem Velkou Pardubickou vyhrál už 3x. Pepo, ahoj, díky, že jsi téměř přesně po 2 letech opět ve studiu Radiožurnálu Sport.
6: Ahoj a přeji pěkný den.
5: Pojďme to vzít postupně. Ty téměř... Ne, snad okamžitě, ale po dnešním rozhovoru už budeš směřovat svou cestu do Merána, do Itálie, kde se jezdí nejvýznamnější překážkový italský dostih, Gran Premio.
6: Ano.
5: A ty tam nepojedeš jenom jeden závod, tak co tě tam čeká?
6: Je tam 2 den, sobotní meeting a nedělní. V sobotu mě čekají 4 dostihy, kde vrcholem je Crystal Cup na 6 kilometrů. Je to cross country, podobná Velký Pardubický, ale ne tak populární. A druhý den v neděli mě čekají další 4 dostihy, kde vlastně pojedu proutěné překážky i steeplechase. Je to od kategorie od 3 let, 4letý a potom ten vrchol 5letý a starší Gran Premio Merano.
5: Každý den 4 starty, to se mi zdá jako docela slušná porce. Je to pro tebe standard nebo je to výjimečné?
6: Je to tak akorát, 3 až 4 starty jsou ideální. To vlastně mám pokaždý, když jsem někde na dostizích. Pro mě je pak těžší třeba při dnu Velká Pardubická, kdy jich letos mě čeká 7 v kuse, takže to je trošku těžší.
5: Kolik sil bere takový jeden start tobě jako jezdci?
6: No tak veme to sílu, ale samozřejmě jsem zvyklý v tréninku jezdit třeba 4-5 koní denně, takže prostě to je taková rutina. A člověk nejvíc asi ztratí při tom prvním, protože ten první jako ti vezme hodně síly a zdá se ti, že už pak nebudeš pak mít sílu na další, ale vlastně pak se to tělo rozjede a druhý, třetí, pátý start a už to prostě jede.
5: Jak se třeba zapracováváš, protože sportovec ve sportu, jako je atletika, lyžování, se jde rozcvičit, stretching, nějaké rozklusání, jak vypadá rozcvičení žokeje?
6: Já dopoledne, než jdu na závodiště, tak chodím, třeba v Meránu chodíme do termálu, tam prostě si dám nějakou sauničku lehkou, pak si zaplavu.
5: Sauničku před závodem?
6: Jo, tak my pořád řešíme tu váhu, takže stejně tam těch půl kilo upravuju a pak si tam lehce zaplavu, dám si nějakou výřivku, připravím si trošku to tělo na ten odpolední den.
5: Není naopak z těchto pro normálního člověka spíš regeneračních procedur člověk takovej trošku jako rozvolněný?
6: Já to mám spíš spojený s tím ránem, to děláme jako vždycky takový rituál, tam chodím na 2 hodinky předtím, než jdem na závodiště a v podstatě bez toho už bych se necítil ve svý kůži.
5: Jaké koně pojedeš? Pojedeš favority nebo naopak spíš outsidery?
6: Pojedu teď hlavně pro italské stáje a budou to většinou favoriti nebo spolufavoriti, takže mě čekají velmi dobrý koně na ježdění.
5: Itálie, my jsme se bavili před 2 lety, tak vím o tobě, že pro tebe je Itálie velmi jako častým pracovním místem, kam jezdíš závodit. Italské koně jezdí hodně často. Je pro tebe ta Itálie spíš pracovní příležitostí, kde si těch příležitostí dostal hodně, anebo je to i trošku srdcařská záležitost a Itálii máš rád jako zemi?
6: Je to hodně i srdcařská záležitost. Itálii miluju. Od Říma až po Meráno, ten styl životní, ty lidi, jak se chovají a italská kuchyně je taky skvělá, takže mám to prostě rád Itálii, takže není to jenom pracovní věc.
5: Jak žokej z České republiky dostane vlastně příležitost zahraničí? Existují třeba ve vašem sportu manažéři nebo někdo, kdo hledá prostě jezdce pro koně, nebo je to jenom nějaká schoda okolností a náhod?
6: Existují i manažéři, agenti, kteří ti hlídají ty ryta v průběhu týdne, ale to je především v rovinovém sportu, protože ty mají dosti každý den a my, co je máme jenom o víkendu většinou, ty překážkový, tak si to obstaráváme všechno sami, takže bez manažerů v podstatě jde o to, v který stáji člověk pracuje, tak pro tu jezdí a takhle to funguje.
5: Itálie ale není jediná vlastně zahraniční destinace, kde ty máš nějaké závazky nebo kde jsi jezdil. Mám pocit, že tam byla i Francie, Německo. Jaký je rozdíl mezi vlastně různými zeměmi a vlastně závody, které ty jezdíš?
6: Itálie je, řekl bych, taková druhá kategorie od Francie. Francie je opravdu to úplně nejvíc, co člověk jako může dosáhnout a je to největší profesionalismus. Itálie je jí asi nejvíc blíž s Českou republikou, takže asi takhle. No.
5: A pro tebe, pro jezdce, kde to je nejzajímavější z pohledu i jako lukrativnosti, třeba toho, jak si vlastně jsi schopen svoje živobytí obstarat, protože pro tebe je to obživa, tak kde je to nejprestižnější, kde je to třeba i nejlépe placeno?
6: Nejlépe placeno pro mě je to v Itálii, kde už jsem si vybudoval jméno a za tu dlouhou kariéru tam prostě mám ty trenéry a majitele, kteří mě chtějí a vlastně díky tomu se i uživím. Když to srovnám s Francií, tak to je finančně o něco, o trošku vejš, ale tam já nemám prostě ty konekce žádný z minulosti, tam já jsem jezdil pro český stáje jenom občas ve Francii a vyloženě jsem nikdy ve Francii nepracoval, ani jsem s nikým nespolupracoval.
5: Jsi placený od počtu startů nebo od třeba závodního dne?
6: Od počtu startů. Je to vlastně podle toho, kolik jezdím do stihu a potom jsou dotace, z kterých já mám 5%.
5: Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Žokej Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport. Pepo, já když jsem se podívala na tvou historii, tak jsem zaznamenala, že ty jsi jezdil i rovinné dostihy. Později jsi přešel na překážkové dostihy. Jaký je důvod této změny, nebo byl?
2: Především je to důvod váhy, protože rovinové dostihy se běhají od nějakých 50 kg do 65 a překážkový od 62 do 75. A jelikož jsem vysoký a prostě postupem věku se mi ta váha trošku zvýšila, tak jsem přešel z rovinového sportu do překážkového.
1: A proč jsou ta pravidla takto nastavená, že rovinné závody jezdí lehčí jezdci a naopak ty v uvozovkách těžší jezdí překážky?
2: Protože rovinový sport, to jsou výkonnostní zkoušky mladších tříletých a čtyřletých koní převážně. A tam jde o to, aby měli co nejlepší čas na trati třeba 1600 metrů. A pokud má jockey víc než 60 kg, tak by určitě nedosahoval nikdy ten kůň takových časů, jako ten, co má 55 kg. A v překážkovém sportu je to hlavně o nějaký síle koně a o vzdálenosti, takže tam na tom času tak nezáleží.
1: Je to pro tebe zábavnější s překážkami?
2: Je to zábavnější určitě jet překážkový dostihy, ale je tam větší nebezpečí.
1: Potom, co se vrátí z Merána, které vlastně je na programu nadcházející víkend, tak už bude asi vše směřovat k velké Pardubické. Ty jsi třikrát vyhrál, ale kolikrát jsi jel celkově?
2: Myslím, že 20krát, takže teď asi 21. start.
1: Takže obrovské zkušenosti. Ty pojedeš koně, který není úplným favoritem. Kam sahají jeho ambice?
2: Není úplně favorit. Arukarias je výborný kůň z Francie koupený. Má za sebou jednu velkou Pardubickou, kde byl 11. a letos byl 2. v kvalifikačním dostihu na velkou Pardubickou, takže bychom chtěli dosáhnout třeba umístění mezi prvními 5.
1: Řekni mi, s tvými zkušenostmi těch zhruba 20 startů, jak ty umíš pomoct koni, který není třeba tak velkým favoritem k dobrému výsledku? Právě díky těm zkušenostem. Třeba když je někdo mladý jezdec, má jednu, dvě zkušenosti s velkou Pardubickou a vedle něj seš ty. Co tomu koni můžeš dát navíc?
2: Tak znám hodně dobře ten kurz velký Pardubický. Vím, kde se jezdí vlevo, kde vpravo a dokážu tomu koni najít takovou lepší cestu k tomu skákání a získat tady na těch věcech. Umím třeba mu najít trošku kratší dráhu, než třeba jedou ostatní. A v tom dostihu ty zkušenosti jsou jako důležitý, protože musí člověk chápat, jaký je tempo od startu, jaký je tempo po taxisu a jak se to mění a na to se musí reagovat. A to samozřejmě, pokud jedu po druhý, tak tohle ještě člověk tak nevnímá.
1: Teď jsi mi nahrál na další otázku. Mě zajímá to, když toho koně znáš a máš zkušenosti, o kterých jsi teď mluvil. Jak vlastně dokážeš třeba z toho koně korigovat během závodu vzhledem k tomu, jaký ten kůň je? Někdo možná má lepší starty, někdo naopak závěry, aspoň tak to je třeba u sportovců, u atletů. Umíš vlastně při znalosti toho koně třeba regulovat jeho tempo a na začátku ho trošku přidržet a dát mu vlastně prostor, aby měl nějaké síly třeba do finiše?
2: Určitě jsou různý typy koní, jsou tempaři, anebo prostě naopak koně, který by se rvali ze začátku a pak už nemůžou, takže ty se musí prostě přesně schovat, podržet v tom poli a využít jejich závěru, což je taková třeba moje přednost při ježdění, já mám radši tyhle koně, který útočí v závěru a tam já prostě můžu těma zkušenostma v tom dostihu udělat spoustu věcí s tím koněm.
1: Toho koně, kterého pojedeš, promiň, to jméno bylo složité, já ho zapomněla.
2: Arukarias.
1: Tak, jezdíš s ním i na tréninku? Znáte se dobře i vlastně z tréninkových třeba jíst?
2: Jezdím na tréninku, ale jezdil jsem především z jara před sezónou, před tou kvalifikací. Teď on už má prostě svůj režim a už se nepotřebujeme dál poznávat, takže teď na tréninky s ním nejezdím, protože on trénuje na Moravě a já doma pracuji ve vlastní stáji mého otce a taky v Itálii, takže s ním se potkám až na dostizích.
1: Josef Bartoš je před Velkou Pardubickou a před Meránem hostem Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Blíží se svátek Velká Pardubická a žokej Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport. Pepo, čím si vykládáš to, jakým svátkem je Velká Pardubická v České republice? Protože přece jenom v porovnání s významnými evropskými dostihy je to asi jeden ze závodů, ale pro nás je to tady velký svátek. Je to ta historie nebo čím si to vysvětluješ?
2: Určitě ta historie. Historie je prostě Velký Pardubický, která pro Českou republiku je opravdu klenotem a vždycky byla. A hlavně to vydrželo i v této nové moderní době, což je obdivuhodný, že pořád to má takovou úroveň a prostě takovou oblibu u těch lidí.
1: Mám celou sadu otázek na téma střídání koní. Protože ty jsi před chvílí mluvil o tom, že koně, kterého pojedeš na Velké Pardubické, už znáš. Jak dlouho potřebuješ na to, aby si se s koněm seznámil a poznal ho?
2: Jako pokud jedu jenom dostih, tak může se mi stát, že ho poznám až v padoku, kdy na něj nasednu. Mám nějakých 10 minut před dostihem na toho trošku poznat, ale mám už v dnešní době nějaký poznatky z videa, takže už trošku si toho koně jako proberu v hlavě a pak mám informace od trenéra a ještě od nějakého jezdce v tréninku, jak ten kůň funguje a prostě podle toho se zařídím a do těch 10 minut si myslím, že ho poznám, abych věděl, jak ho mám jezdit. Ale pokud jezdím koně, který ho znám i z tréninku a jezdím ho furt, tak to je velká výhoda.
1: No, to jsem se právě chtěla zeptat, jestli se dá jet kůň takzvaně z voleje, že prostě na něj sedneš a jdeš na závody. Takže ty jsi mě odpověděl, že ano. Pro koho je to horší? Pro toho koně nebo pro tebe?
2: Spíš, když ho neznám, tak asi pro mě, protože ten kůň si stejně dělá, co on potřebuje a jak je natrénovaný a já si musím jako přizpůsobit, takže pokud ho neznám, tak to přizpůsobení musí být rychle prostě už před tím dostihem.
1: Jaká jsou největší úskalí takového toho krátkého zžití se s koníkem těsně před startem?
2: Tak hlavně jde o to, jak mi funguje na to, abych ho udržel, to znamená, některý kůň se musí prostě levá, pravá, jak se říká mezi náma, aby ho vzal člověk zpátky do někoho, se musíte trošku víc pověsit, abyste ho udržel, někdo se musí pobízet třeba půl dostihu. Takže prostě záleží strašně na tom, jak se s tím koněm zžiju už před dostihem a jak on mi funguje na ty moje pobídky nebo ty moje věci.
1: Poznáš něco z toho, když k tomu koníkovi přijdeš, pohladíš ho a prostě takový ten první kontakt, ještě než na něj sedneš, dá se něco poznat?
2: To bych řekl, že tohleto ne. V tom padoku ty koně jsou nervózní, my trošku taky a soustředíme se spíš už jenom na ten dostih, takže tady to navázání na toho koně to je spíš, když ho člověk zná, tak jako se na něj napojí, ale pokud tam přijde hnedka z první, tak to nejde tak rychle.
1: Chová se jeden kůň třeba různě k různým jezdcům? Když asi každý máte nějaký svůj osobitý styl, reaguje každý kůň, nebo ten jeden kůň reaguje třeba různě na různé jezdce?
2: Určitě, je v tom strašný rozdíl. Každý má jinou ruku z nás jezdců, každý má trošku jiný těžiště při tom cvalu a ten kůň na to reaguje a přesně jako tam jsou ty rozdíly po tom, že některý jezdec sedí tady tomu koni a některý druhému.
1: Naopak, když toho koně znáš dobře, říkal jsi, že to je výhoda. Samozřejmě asi od trenéra máš nějaké informace, jestli je to, jak jsi říkal, tempáš nebo naopak nějaký zběsilý Janek trochu. V čem ještě je to výhoda, když se opravdu s tím koněm dobře znáte?
2: No tam je to výhoda asi pro ten tým kolem toho koně, protože ten trenér většinou mi ani nedává instrukce. Jak už se takhle známe, tak on prostě ví, že už se známe, už máme něco odjeto spolu, takže mi nechá absolutně volnou ruku a pro mě potom ten dostih je vhodně takový jednodušší psychicky.
1: Navázání nějakého jako osobního vztahu s tím koníkem. Já si myslím, že jsou k tomu náchylné především holky.
2: Ty ošetřovatelky, který se vlastně o ně starají v té stáji, no, ty navážou většinou ten kontakt nejvíc.
1: Takže jezdci ani jezdkyně ne?
2: Myslím si, že o dost míň, protože my opravdu jezdíme různý koně přes ten den, přes to odpoledne a nemáme takový vztah vyloženě k jednomu koni. To no, se ale mi stalo jedině, když jsme měli Sixtínu pana Váni, tak tam prostě celá rodina byl takový kůň, s kterým jsme žili vlastně.
1: Ale přece jenom existují třeba koně, na které se těšíš, že víš, že pojedeš, už je znáš a těšíš se na ně?
2: Jo, určitě, pokud má prostě ten kůň nějaký charakter, který mě sedí, tak to úplně na něj se těším, protože tam vím, že to bude pro mě strašně jednoduchá jízda.
1: strašně zajímavé i pro mě. Josef Bartoš je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: O nadcházejícím víkendu se běží největší překážkový dostih v Itálii Gran Premio a hned potom za 14 dní Velká Pardubická a právě proto máme dnes ve studiu Josefa Bartoše, žokeje, a povídáme si nejenom o těchto závodech, ale o spoustě zajímavých věcí okolo koní. Pepo, mluvili jsme o váhových kategoriích nebo váhových limitech pro jezdce. Ty seš na žokeje relativně vysoký, ty máš nějaký 1,80 m.
2: Ano, 1,80 m.
1: Takže s tou váhou, přestože seš extrémně štíhlý, to je asi boj. Znamená to, že seš odsouzen k věčnému hladu?
2: K věčnému hladu ne, ale v podstatě jsem furt aktivní, buď pracuju, nebo trénuju a tu váhu si prostě udržu pořád a stejně. Takže nemám žádný výkyvy, že plus 5, minus 5 nebo tak něco a o to je to jednodušší, ale samozřejmě celý život jako asi toho s ním o hodně míň, než když si sedne můj kamarád, který nejezdí do stihy a sedneme si spolu k obědu, tak já s ním tak půlku a jsem na jedenej a on by nebyl. No.
1: Takže neznamená to, že večer chodíš spát a kručí ti v břeše?
2: Ne, to ne, ale opravdu jako jim menší porce. A asi takovou dobrou stravu, mám rád italskou kuchyni, takže těstoviny, nějaký maso, hodně zeleniny, tak si myslím, že ta strava je taková vyvážená.
1: Mění se nějak vlastně ten boj s váhou nebo její regulace s věkem, protože ty seš opravdu závodníkem, asi můžu prozradit, že ty je 45.
2: 45, no.
1: No, takže samozřejmě ten metabolismus trošku jinak frčí 20-letému klukovi a s postupem věku se to většinou mění.
2: Určitě, předtím to bylo takový lehký a teď opravdu si musím dávat pozor, kolik toho s ním a co s ním, takže mění se to věkem a je to těžší potom v mých letech, ale zase už to dělám takovou dobu, že úplně znám to svý tělo, že prostě to funguje všechno.
1: Ty ale nejezdíš jenom na koni, ty musíš mít asi i kondiční tréninky, protože o tobě je známo, nebo aspoň dostala jsem takovou informaci od svých informátorů, že ty seš na tom velmi dobře kondičně. To znamená, že ten trénink prostě kondiční musíš dělat. Z čeho tu energii bereš? Máš třeba i nějaké jako třeba doplňky výživy, z kterých čerpáš energii při dlouhých trénincích, protože jsi říkal, že jezdíš za den i několik koní.
2: Tak je to především o tom trénink s koňma a pokud jich člověk odjede hodně za ten den, tak když seš třeba těch 5-6 hodin v tréninku na koni, tak to ti strašně dá i to fyzična a potom člověk nemusí to tolik doplňovat nějakým individuálním sportem a během a já nevím, posilováním. Takže důležitý je prostě pořád pravidelně něco dělat a pak ta fyzička si myslím, že tam skočí sama.
1: No, sama neskočí, to určitě ne, ale dobře. Ale ty jsi mi neodpověděl na to, třeba jo. Používáš nějaké výživové doplňky, energetické tyčinky, kdy prostě doplňuješ energii třeba mezi tréninky, mezi jednotlivými jízdami.
2: Používám doplňky různý, nějaké vitamíny, hlavně kosti, různé vitamíny, potom ty, teď jsou ty gely sportovní, takže to já taky mám rád, i ty rychlé cukry, prostě, které jsou někdy potřeba. Když to tělo dostane zabrat, tak třeba mezi dostihama je to hodně důležitý, protože člověk nemůže jíst nebo ani nemá chuť, ale tady ta pasta prostě si myslím, že dost pomůže, aby zas vydržel další dostih.
1: Mluvili jsme o tvém stravování, ale víš něco o tom, jak se vlastně krmí koně? Co vlastně ty špičkový závodní koně dostávají k jídlu, jak často, jestli jsou tam také nějaké třeba speciální doplňky?
2: Jo, tak tam je hodně doplňků speciálních. Si myslím, že koně potřebují víc než lidi v tom našem sportu a tam je těch doplňků úplně taková škála, že to všichni prostě si musí najít nějakou svoji firmu a nějaký svůj směr. Ty trenéři a ty ošetřovatele, co jim to dávají a prostě pak to takhle na tom funguje.
1: A mají třeba koníci své vlastní nutriční specialisty?
2: Mají vlastně z těch firem, jsou lidi, kteří to všechno vysvětlejí, i už mají dneska tabulky, je to všechno i přes počítač ukázaný, takže jsou tyhle ty experti nutriční jsou a je dobrý jako trenér si tohle všechno vyslechnout a udělat si nějaký svůj systém.
1: Musí třeba kůň někdy nabírat nebo naopak i hubnout, nebo u těch koní to takhle nefunguje?
2: Hubnout ne. I když vlastně, když přijdou po pauze, tak musí nabrat tu kondici, protože mají třeba 50 kg přes váhy, takže potom jako musí hubnout, ale hubnout tím, že ne, že by dostávali míň nažrat, ale ten intenzivní trénink. No.
1: Regenerace koníků. Je to o tom, že prostě stojí, nebo oni chodí taky i do nějakých vodních koupelí, nebo něco takového jsem viděla, že?
2: Tak to už bychom museli být v Dubaji, trošku jo. Na jiný úrovni, ale většinou je to tak, že pokud netrénuje a nezávodí, tak koně mají rádi výběh a volnost, takže tam si nejvíc psychicky odpočinou, myslím fyzicky, takže pokud mají během roku nějaký takovýhle 2 měsíce, až 3 tohohle svého klidu, tak naberou sílu do další sezóny.
1: Josef Bartoš je hostem Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Žokej Josef Bartoš je s námi i nadále na Radiožurnálu Sport. Pepo, ty si loni nejel Velkou Pardubickou z důvodu zranění. Co se stalo?
2: No, dost těch před Velkou Pardubickou, asi hodinku předtím jsem spadnul na vodním příkopu, což jako by nebyl problém, já jsem se skutal docela dobře, ale kůň, co jel za mnou, tak mě trefil kopytem do zad a vlastně dva příčné výběžky mi praskly a nebylo možné už ten den pokračovat.
1: No tak to je jasný, ale jak dlouho si teda vyžádalo toto zranění léčbu?
2: Byly to 2 měsíce, bylo to jenom prasklý a byly to ty postraní, kde to drží ty svaly okolo, takže vyloženě obratle byly v pořádku a jenom ty výběžky do stran byly prasklý, takže po 2 měsících jsem se vrátil zase na zimní meeting v Pize.
1: Já jsem se tě před 2 lety ptala, jak vypadá tvá zdravotní karta, protože těch různých úrazů tam byla určitě celá řada. Takže kolik toho za ty 2 roky třeba přibylo?
2: Musím říct, že vlastně jenom tohle při té Velký Pardubický, jinak už nic vážnějšího nebylo. To byly pak jenom takový pár kopanců, který jsou třeba během 14 dnů v pořádku. Teď třeba se mě trápilo měsíc rameno, vazy, prostě 2 pády na stejný rameno v jeden den. Takže teď měsíc už jsem nevěděl, co s tím mám dělat, ale už jsem to rozhejbal a naštěstí teď před těma vrcholama už je to v pořádku.
1: Dá se naučit padat trošku, když už těch pádů máš za sebou asi hodně?
2: Jako ta reakce určitě, když máš víc pádů, tak je lepší, než když spadneš poprvé, ale většinou se stanou při těch pádech takové různé věci, že tě spíš srazí nějaký kůň vedle a to nejde reagovat během té vteřiny tak rychle tady na ty kotrmelce.
1: Je mi asi jasný, že jedna věc je pád a další je třeba kontakt s tím dalším koněm. Předpokládám, že ten další kůň to nikdy neudělá na schvál, nebo je to jako schoda náhod, že už se tomu prostě nedá zabránit, tomu kontaktu?
2: Jo, je to schoda náhod, protože člověk je v nějakém poli, ten kůň se snaží vyhnout, nebo i ten jockey na něm, co sedí, ale já třeba, když se kutálím, tak ono to nejde úplně jako trefit na centimetr, aby mě netrefil někam do nějaké části těla tím kopytem, takže je to prostě náhoda, no, když tě trefí nebo netrefí a musíš doufat v to, že když spadneš, takže jich moc přes tebe nepojede.
1: Co vás jako žokeje po ránu nejvíc bolí? Dává ten sport nějaké části těla zabrat víc třeba než jiným částem těla?
2: Jo, tak určitě zrovna v mém věku a v tom, co mám za sebou, tak samozřejmě, když vstávám, tak si nepřipadám jak 20-letej a je to všechno asi odzad. Pokud mám záda v pohodě, tak ty ostatní to ani moc neberu, že by to byla nějaká bolest, ale ty záda v tom mým cestování, kdy já hrozně to nacestuju, plus ježdění těch dostihů, plus pády, tak záda trpí hodně.
1: Jaké ty situace, ty jsi to možná už trošku řekl, ale jaké ty situace jsou ve vašem sportu nejvíc nebezpečné pro vás jako pro jezdce? Je to právě po pádu kontakt s dalším koněm?
2: Když bych řekl, tak třeba 80% zraněních bylo až po pádu, pokud jsem měl kontakt s koněm, no, takže asi to.
1: Když půjdeme po překážkách, na kterých se asi nejvíc padá, je to tak?
2: Jako ve Velký Pardubický?
1: No,
2: nebo
1: obecně v překážkových dostizích.
2: Většinou na těch závodištích jsou vždycky nějaké 2-3 překážky, kde se nejčastěji padá. A to je, každý závodiště má prostě svý nějaký specifika.
1: A mají ty překážky něco společného, co je třeba právě to největší nebezpečí pádu, které ty překážky dělají? Nebo je to typ té překážky, nebo mají nějaký společný jmenovatel?
2: Ani ne, možná typ, ale když třeba to je v zatáčce nebo jako v prostoru, kde se to hodně zúží, nebo tam není tolik místa, tak tam může dojít právě ke střetu už před tou překážkou s ostatními koňmi a pak třeba nevidí pořádně na ten odskok a stávají se tyhle pády kvůli tomu.
1: Hmm. Co jezdec jako ty dělá, když má to období, kdy nemůže jezdit, kdy nemůže ani trénovat, protože se prostě léčí? Seš doma u televize, nebo co ti naplňuje čas rekonvalescence, protože jsi to zažil už mnohokrát?
2: Jo, jsem doma, přesně tak jako u televize, je to hrozná nuda a většinou sleduju nějaký dostihy ze zahraničí, nebo prostě furt takhle, mě to hrozně baví i sledovat, takže koukám z celého světa na dostihy. a prostě čekám, kdy přijde doba, kdy už to zase trošku půjde a kdy mi na rentgenu řeknou nebo na CTčku, že už teda můžu začít něco dělat. No.
1: Ztratíš něco v tom období, kdy prostě nezávodíš? Je mi jasné, že musíš držet váhu, aby to potom zase nebyl nějaký boj s těmi kilogramy, ale když prostě to léčení probíhá třeba i pár měsíců, tak většinou sportovec ztratí nějakou formu, ztratí něco ze své výkonnosti. Co ztratí žokej?
2: No tu fyzičku úplně, jako tam jsem úplně prázdnej najednou, když začnu jakoby po těch třech měsících třeba a člověk chce být rychle zpátky a pak to jako chce dohnat za měsíc, ale ono to stejně, ty první dostihy potom zranění jsou jako fyzicky těžký, no, že už si kolikrát říkám, že už to ani jako asi nebudu moc pokračovat, protože to nedám, ale pak se zase člověk vrátí do té rutiny každodenní a pak to tam skočí samo zase. No.
1: Josef Bartoš, hostem Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Žokej Josef Bartoš je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. Pepo, já se ale ještě jednou vrátím k té tvé kondici. Proč se o tobě říká, že ji máš lepší než ostatní jezdci?
2: To nevím. A já ani nevím, že se to úplně takhle říká.
1: Tak ale... já jsem to slyšela, ale v každém případě určitě, když se držíš na takto vysoké úrovni do věku 45 let asi, to není zadarmo.
2: Jako není a možná to je asi spíš v hlavě tohle to všechno. Já prostě jsem, mě to baví a naplňuje mi to prostě život, i to trénování, i ježdění do stihu. A prostě když mám tu hlavu takhle nastavenou, tak jako... to všechno jde snáš, no.
1: Přece jenom, ale když nejezdíš na koni, tak zkus popsat, jak vypadají tvé tréninky nebo tvé fyzické aktivity v rámci přípravy.
2: Jako pokud nejezdím, tak já většinou si najdu na internetu nějaké cvičení, protože mě úplně nebaví chodit do posilovny nebo něco takového, takže já si jedu doma, cvičím si tam, pak si jdu zaběhat a prostě postupně navyšuju ty dávky a pak už u toho i jezdím v tréninku a takhle se vracím jakoby zpátky do té formy.
1: Jak dlouhý je třeba tvůj běžecký trénink?
2: Běžecký mám dlouhý tak mezi půl hodinou 45 minutama, nějakých 5 až 8 kilometrů max.
1: Máš vyzkoušeno, jakých tepových frekvencí dosahuješ při těch nejnáročnějších závodech, dostizích?
2: To nemám, tohle nemám. Myslím si, že někdy to je až přes čáru, že jdu do extrému, protože se mi stane, že jdu z dostihu a jako mám toho opravdu dost. A nemám tyhle ty testy, prostě já jsem v tom nikdy nefrčel, takže to nemám vyzkoušený vůbec.
1: Takže jako ta věda a různé jako výstupy z toho, jaký jsi měl spánek, jak jsi trénoval, jak jsi závodil, nevyužíváš tyto moderní metody?
2: Vlastně nevyužívám, ale myslím si, že to je dobrá věc. Teďkon všechny tyhle ty novinky a mně vždycky přijde, že na to nemám čas to sledovat, abych se takhle kontroloval, ale myslím si, že všem mladým doporučuji, že ať si ten čas udělají a ať si vezmou nějakého poradce a určitě jako je to dobrá věc.
1: Radíš to i své dceři? Ptám se proto, že když jsme se bavili před 2 lety, tak si říkal, že dcera začíná jezdit a já vím, že už jezdí na vysoké úrovni, jezdí do stihy, tak si jejím trenérem, rádcem nebo zůstáváš jenom v roli táty?
2: Tak chodí se mnou jezdit, takže trošku trenérem spíš jako co se týče ježdění, co se týče toho okolo, té kondičky, tak... tam jsem zatím na ní hodnej, protože jí to nechci znepříjemnit a myslím si, že kdybych hodně zakročil, tak by to třeba přestala dělat, takže malinko čekám, až to přijde u ní samo a je šikovná, má talent a myslím si, že když zlepší ten svůj fyzický fond, tak to může být hodně dobrý.
1: Z tvé odpovědi mám pocit, že jsi vlastně rád, že jezdí.
2: Vlastně jsem rád, no a i vlastně teď hodně jako jezdíme spolu v tréninku a poslouchá mě, takže mě to baví.
1: Co se dá předat z generace na generaci a co je o těch zkušenostech, které si prostě mladý závodník, třeba ta tvá dcera, musí prostě odjezdit?
2: Tak takový ten přírodní talent, to jsem na ní viděl už, když úplně začínala na koni, takže to asi se předalo z té generace na generaci, ale pak ty zkušenosti a tyhle věci, to se všechno musí natrénovat a i jsem jí teďkom poslal vlastně do Itálie, do nějaký stáje a potřebuje poznávat jakoby vyšší levely, aby se zlepšila, takže se snažím, aby se zlepšovala tímhle směrem.
1: Slavné jméno, minimálně ve vašem sportu, myslíš, že jí to může pomoct nebo jí to naopak tu cestu zkomplikuje?
2: Myslím si, že kdyby to byl kluk, tak možná jí tak to zkomplikuje, ale tím, že je to holka, tak jí to asi pomůže, protože to nesrovnávají úplně se mnou, protože je to asi holka, tak možná kvůli tomu. A co takhle vím, tak kde byla i v té Itálii, tak v kolektivu je velmi oblíbená, je s ní sranda, prej podobný jak s taťkou, takže si myslím, že díky tomu jí mají ty lidi rádi.
1: Byl jsi tady před 2 lety. Myslíš, že za 2 roky před Velkou Pardubickou znova přijdeš a budeš mít před sebou další ročník?
2: Mám nějakých 941 vítězství a chci dosáhnout 1000. Zhruba za rok v průměru se dá udělat těch 30, takže si myslím, že 3 roky ještě kariéru pojedu a určitě nebudu jezdit, až mi bude přes 50, ale je možný, že za 2 roky tady ještě budem.
1: Tak tě bereme za slovo, přejeme ti hodně úspěšný nadcházející víkend a pak samozřejmě i tu českou slavnou velkou pardubickou a za 2 roky nejpozději se budeme těšit na Radiožurnálu Sport.
2: Já moc děkuju za pozvání a mějte se. Ahoj.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. S novým dnem jsou tu hlavní zprávy.
1: Prezident Petr Pavel v OSN vyzval Čínu, aby pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině. Vláda ve sněmovně prosadila zmrazení cen dálničních známek. Zraněného fotbalistu Matěje Rineše nahradil v nominaci na Ligu národů Ondřej Zmrzlý. A dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přeháňkami, teploty do 17 stupňů. Začínají hlavní zprávy s datem 24. září. Příjemný poslech vám přeje Marek Sedláček.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Řekl to v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem.
3: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 kilometrů od českých hranic. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Ukrajina a Rusko mají údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí. Řekl to americký ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Sešli se v New Yorku na okraji rozpravy valného shromáždění OSN. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v úterý jednal prezident Donald Trump. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
4: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
1: Lavrov po setkání s Rubiem podle agentury Reuters řekl, že je potřeba s USA co nejdřív obnovit bilaterální vztahy a že se ruská delegace s americkou dohodla na dalších jednáních. Tématem schůzky podle něj byla nejen Ukrajina, ale i situace na Blízkém východě. Řidiči v Česku příští rok zřejmě zaplatí za dálniční známky stejnou cenu jako letos. Poslanci schválili novelu, která

0: ruší pravidelnou valorizaci. Kritizuje to opozice.
1: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 miliard korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Venduly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
2: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
1: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
3: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
1: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude marže prodejců na Slovensku maximálně 10 centů na litr benzínu nebo nafty. Zároveň zlevní vlakové jízdenky ve druhé třídě na polovinu.
4: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
5: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jíst ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
4: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: První podzimní den na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Středa tak byla spolu se 27. červencem v dopravě nejtragičtějším dnem roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
6: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
7: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před námi, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
6: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
8: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená teď náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo takováhle hloupost, proč to řešíte?
6: Součástí kampaně jsou i vraky aut na několika místech v Praze a dokument režiséra Víta Klusáka Jediná vteřina. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Obecní úřady dnes začnou vydávat voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidem umožňují hlasovat v jiné volební místnosti, na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale budou muset zůstat ve svém senátním obvodu, tedy na území, kde jsou stejní kandidáti jako v místě jejich trvalého bydliště. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
9: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
0: Volby budou 9. a 10. října. O průkaz je možné zažádat písemně nejpozději týden do voleb, osobně pak 2 dny do začátku hlasování. O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Vydá jim ho zastupitelský úřad volit, ale musí přijet do Česka. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. 80. narozeniny dnes oslaví písničkář Jan Nedvěd. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, ze které se později stali brontosauři.
10: Tulácký ráno, mrakem se snáší.
11: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
10: Na dlaní jednu svý řas, dok mi se kouká.
11: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí. František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiu hrají i jejich synové Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Sport. Nový kouč české fotbalové reprezentance Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněného Matěje Ryneše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górniku Zabrze. Češi vstoupí do Ligy národů v sobotu zápasem s Chorvatskem. V elitní skupině soutěže pak narazí ještě na Anglii a mistry světa ze Španělska. Podle stopera Štěpána Chaloupka je nový zahraniční kouč Denia pro české fotbalisty výzvou.
12: Před trošku s jiným světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moc vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
0: České tenistky se v semifinále poháru Billie Jean Kingové v pátek v čínském Šenčenu utkají se Španělkami. Rozhodla o tom jejich výhra nad reprezentací Kazachstánu, kterou porazili 2-1 na zápasy. A Karel Sedláček vyhrál jako historicky první český šipkař hodnocený turnaj profesionální organizace PDC. Ve finále 30. podniku Players Championship porazil Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda v Praze a změna na silnici 50 na Vyškovsku. Po dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jedou dva nadměrné náklady. Před chvílí u Chlumce nad Cidlinou v uzavírce mezi kilometry 63 až 53 zpomalili provoz. Další omezení je pak u Poděbrad. Mezi kilometry 35 až 25 se jede zúženými pruhy. Konvoj projede přes Prahu, míří do Plzně. V Praze stále pozorně ve Strahovském tunelu směr Troja. Je tam hlášená nehoda osobního auta, blokuje pravý pruh. A silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště už průjezdná uzavírka po včerejší nehodě mezi Bučovicemi a Nesovicemi před půlnocí skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na zbytku území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
15: Opoziční ODS kritizuje návrh státního rozpočtu na příští rok a také navýšení důchodů, které v pondělí schválila vláda. Jaké výdaje státu se dají škrtnout a omezit? Stačilo by důchodcům navýšení penzí v minimální úrovni, kterou stanovuje zákon? A jak vysoké by u nás měly být důchody v poměru k průměrnému platu? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, člen sněmovního rozpočtového a také sociálního výboru a také stínový ministr práce a sociálních věcí Jiří Havránek. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
16: Krásné odpoledne posluchačům Českého rozhlasu a Pluska.
15: Začněme státním rozpočtem na příští rok. Vláda v pondělí schválila jeho návrh. Oproti původní verzi klesl deficit o 3 miliardy na 386 miliard, což znamená, že by to byl druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Vy i vaši straničtí kolegové to kritizujete, říkáte, že snížení o 3 miliardy je málo. O kolik si myslíte, že by se deficit v téhle fázi, tedy bez možnosti takhle rychle změnit zákony, dal snížit?
16: A to je právě ta zajímavá diskuze, protože opravdu, pokud se podíváme na to, jak v posledním roce od těch posledních sněmovních voleb hlasovali kolegové z hnutí ANO, ale taky z motoristů SPD, kteří křičeli o tom, jak ten rozpočet chtějí změnit a navyšovali jednotlivé mandatorní výdaje, tak je ta situace poměrně složitá. Opravdu tam v tu chvíli si musíte říci úplně na rovinu, že můžete snížit o těch zhruba 9 miliard, které vzrostly příjmy na základě nové predikce, ale bez legislativních změn ve chvíli, kdy rozdává jak na běžícím páse, hlasujete pro jednotlivé zákony, tak se dnes nemůžete, kolegové z motoristů a z SPD, divit, jak vysoký schodek přinesla Alena Schillerová.
15: To ale jinými slovy, to, co říkáte, znamená, že když předseda poslaneckého klubu motoristů sobě Boris Šťastný ve včerejších 20 minutách vysvětloval to, k čemu dospěla vyjednávání posledních týdnů a říkal, teď ho budu citovat, že motoristé trvali a trvají na tom, že plnění závazků financování obranných výdajů musí být nejméně ve výši 2% podílu na HDP, že musí musí dojít k zachování služeb, jako je zdravotnictví, školství, sociální péče, že nechtěli škrtat v rozběhnutých investicích, tak pokud tedy tohle mělo platit, tak opravdu nebyl prostor pro nějaké zásadnější snížení schodku v těch posledních týdnech?
16: Ale tohle je přece složitá teze, protože na jedné straně, pokud ještě před, já nevím, 14 dny jsme poslouchali od Adama Vojtěcha, že právě u tisku, který nás chvilku čeká projednávat, navýšení plateb za státní pojištěnce je třeba navýšit o 21 miliard, jinak opravdu to bude katastrofa. No a Boris Časný tam předkládá návrh, který to snižuje na pouhých 13 miliard. To já se ptám, proč to má být i těch 13 miliard, ale už tam je 8 miliard jako prostoru. Tak jak se to propsalo do návrhu státního rozpočtu? Propsalo se to vůbec? Spíše ne.
15: Může se to propsat, když to ještě není schválené? Když se pořád počítá tedy s tou vyšší částkou, nebo bylo to připravováno ten státní rozpočet ještě podle té vyšší částky?
16: To je velmi dobrá otázka, protože už jsme se dozvěděli dnes, že ve státním rozpočtu není počítáno se změněným financováním veřejnoprávních médií. V tu chvíli ale, pokud se podívám na rezervu, která je jednou z kapitol státního rozpočtu, tak očekávám, že právě tam je těch 21 miliard pro státní pojištěnce. To znamená, není to ještě součástí pravděpodobně kapitole ministerstva zdravotnictví, ale je s tím počítáno právě ve vládní rozpočtové rezervě, protože je na nejvýš pravděpodobné tím, že nás čeká dnes již druhé čtení, že do 1.1. dojde ke schválení tohoto zákona.
15: Ale dá se tedy předpokládat, že pokud projde ten návrh Borise Šťastného, tak rovnou je to úspora dalších 8 miliard.
16: Přesně tak. Takhle bych s tím já počítal, s čím se dá pracovat, ale teď je samozřejmě otázkou, bude to reálná úspora, jak se na to bude tvářit Adam Vojtěch, nebude chtít opravdu do svého rozpočtu slíbených 21 miliard. No a tohle je třeba to, co mě vlastně trápí, protože za vlády Petra Fialy opravdu probíhala jednání o rozpočtu tak, že vláda je jako kolektivní orgán, nejenom že schvalovala jako kolektivní orgán, ale řešili ty jednotlivé priority všichni ministři u jednoho stolu. Dnes Alena Schillerová se vrátila ke svému modelu, kdy opravdu všichni chodili v uvozovkách s čepicí a se svými požadavky. No a pak najednou chodili jednotliví koaliční poslanci, ministři s tím, jak byli hrozně překvapení o výši toho schodku.
15: My mluvíme o aktuálním snížení schodku o 3 miliardy, pokud tedy projde pozměňovací návrh Borise Šťastného ohledně státních plateb, tak možná to bude dalších 8, ale koalice se minulý týden dohodla, že připraví legislativní změny, které budou znamenat úspory dalších 20 miliard. Tušíte, dozvěděl jste se od kolegů, co tam bude?
16: Ne, já jsem pouze slyšel, že Vladimír Pikora něco takového připravuje. Na jedné straně on mluvil nejprve, že to je 20 miliard ještě do letošního, respektive do rozpočtu na 27. Není. Mluvil poté, že má až 80 miliard, tak pak už je těch 20 poměrně málo. Já nevím, těch návrhů se objevilo v poslední době jako celá řada, nic nedošlo realizace, ať už to je spor o, a tam bych to já považoval za chybu, o podporu nezaměstnanosti, ať už to je diskuze o karenční době a tak dále. Ale mám pocit, že pořád se střílí jako nápady, ale nějaký ucelený soubor v úvozovkách, konsolidační balíček. Já to vlastně ani jako Aleny Schillerové nečekám.
15: Z toho, co se objevuje v těch debatách, jsou tam věci, které by ODS podpořila, kde už teď víte, že byste proto zvedli ruku?
16: Určitě jsme připraveni na debatu o karenční době, protože v době, kdy docházelo k nastavení současného stavu, my jsme to kritizovali, ať už s podporou zaměstnavatelských svazů. Nicméně tam ta diskuze ani nezačala, protože opravdu motoristé stahli v uvozovkách ocas před SPD a hnutím ANO. Uvidíme, jestli my s tímto návrhem přijdeme sami. Zrovna v tuto chvíli řešíme legislativní možnosti. Co se týče ale ještě toho, co bych chtěl říci, mě vlastně na tom rozpočtu trápí jedna věc. Nemůžete totiž přicházet s vizí, kterou překládáte Evropské unii v tom fiskálním plánu, slibovat úspory, které budou v řádu 150 miliard, ale najednou mluvit o 20, 60 v těch následujících letech. To znamená, že ani ty dva základní dokumenty, které předkládá vláda, prostě nesedí.
15: Když jste mluvil o karenční době, připomenu našim posluchačům, jde o to, že by se, pokud tedy ten návrh přijde a projde, takže první 3 dny nemoci, tak by zaměstnavatelé nemuseli zaměstnancům platit, respektive zaměstnanci by nedostávali ty první 3 dny plat. Vy jste říkal, že uvažujete, jestli to předložit. Když jsem v sobotu sledoval vašeho pana předsedu, tak ten jasně říkal, že to předložíte.
16: Jasně, ale my jsme neslyšeli parametry od motoristů, kteří...
15: Ale můžete přijít se svými parametry.
16: My s nimi z největší pravděpodobností přijdeme, ale přesně je otázkou. To, co od těch motoristů nezaznívalo. Jestli si vzpomenete, tak u konsolidačního balíčku se naopak znovu zavádělo nemocenské pojištění. v tu chvíli se ale musíme vrátit k té debatě, zda opravdu to břímě, které jsme před dvěma lety v rámci kompromisu, kdy koaliční partneři nebyli pro zavedení původního systému karenční doby, jsme zavedli tedy nemocenské pojištění a teď bude otázkou, zda se máme, a já za mě to tak je správně, vrátit opravdu před ten model, tuším roku 2019 a návrh Jana Hamáčka, tedy opravdu k tomu plnému zrušení, to znamená i se snížení těch odvodů na nemocenském. To by dávalo smysl, ale tam myslím, ne komunisté, ale motoristé nešli, protože nechtěli přijít o další prostředky ve státním rozpočtu.
15: Když uvažujete o tomto návrhu, uvažujete o dalších návrzích, že byste v téhleté situaci, v které jsme sami jako ODS přicházeli s konkrétními návrhy, jak šetřit výdaje státu?
16: Jo, děkuji za tuhle otázku, protože si myslím, že to je klíčové. Nemůžete říkat pouze A, že protistrany zvýší mandatorní výdaje. Je správně při sněmovní debatě na to upozorňovat, byť kolegové očivně stejně ty důvodové zprávy nečtou a pak se diví, jaký je tedy ten schodek rozpočtu, ale jsme připraveni opravdu v následujícím roce, roce a půl přijít s návrhy, které přinesou daňové změny, to je zejména v gesci Jana Skopečka. Já pracuji spolu s kolegy ve svém programovém týmu na úpravách zákoníku práce pro jeho nějaké větší spružnění a budeme tohle předkládat a myslím si, že to je naprosto, jsou to spojené nádoby s tím, aby to nebyla pouhá kritika v úvozovkách antibabiš, ale zároveň i to, že přicházíme s vlastními návrhy. První už vidíme vlastně na půdě poslanecké sněmovny a ve veřejném prostoru, ať už to jsou návrhy u školství, reforma Renaty Zajíčkové 8+2, vracíme se zpátky ve zdravotnictví k debatě o volbě pacienta, což samozřejmě by také přineslo úspory do systému a není to už konečně o tom, že nalíváme další a další finance, ale jsou to reformní kroky. Tak to si myslím, že od ODS její voliči čekají.
15: Když jste se zmínil o školství 8+2, zkrácení základní školy na 8 let, s tím ODS přijde jako s návrhem?
16: Určitě, ale musí to být v souvislosti právě s tím prodloužení v uvozovkách, prodloužením té doby i do těch prvních dvou let na střední škole a s dalšími navazujícími programy. Není to jenom o tom, kdy například SPD vypálilo, pojďme zrušit devítku, je zbytečná, ale ono to má samozřejmě do výchovy toho člověka, mladého člověka dopady a proč by tam měl být i to ochranné období v uvozovkách i v těch dvou letech střední školy.
15: Na druhé straně ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga vypočítával, že kdyby se zrušila devátá třída, tak v prvních letech to nic neušetří, naopak, že náklady vzrostou, s tím jste smířeni?
16: Bezesporu, to máte ale u drtivé většiny reformních kroků, které mají přinést dlouhodobé úspory.
15: To znamená, s tím počítáte?
16: Ano.
15: Vy ostře kritizujete ten návrh rozpočtu. Na druhé straně bývalý ministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek začátkem září v tomto pořadu řekl, že tomu přístupu současné koalice načechrala půdu vaše vláda v minulém volebním období, když přestala brát vážně některá pravidla a nedělala si s nimi starosti. To je citace Miroslava Kalouska. Uznáváte to?
16: No, zajímalo by mě trošku podrobnější vysvětlení, protože jeden velmi výrazný rozdíl tam je, kromě toho posledního rozpočtu, kdy opravdu je ale otázkou, kolik financí se opravdu nepodařilo převést z Evropské unie, myšleno tím na kofinancování projektů, kde tam chybělo 40 miliard, tak jak by dopadl ten poslední stanjurovský rozpočet, je otázkou, ale vždy docházelo k dodržování zákona o rozpočtové odpovědnosti. Zatímco teď v případě Aleny Schillerové, a to je ta základní kritika, letošní rozpočet je předložen v rozporu s tímto zákonem a pro ty
15: ale
16: rozpočty,
15: mezi tím se změnil ten zákon.
16: Což nic nemění na tom, že je předložen v rozporu se zákonem. A mezi tím došlo ke schválení zákona o rozpočtové neodpovědnosti, díky čemuž jsme teď svědky těch schodků. A zase je to jenom potvrzení toho, že já nechápu vlastně tu kritiku ze strany kolegů z SPD a z motoristů, když rozvolnili veškerá stavidla.
15: Já se vrátím přece jenom k té kritice Miroslava Kalouska na adresu minulé vlády. On mluvil konkrétně třeba o tom, že se všichni dozvědí výši deficitu až na konci srpna, že to je z jeho pohledu škodlivá praxe. To je právě něco, s čím přišel Zbyněk Stanjura, tedy váš stranický kolega. Nebyla to chyba? Teď, kdyby i koaliční poslanci ten deficit znali dříve než na přelomu srpna a září, nebyl by tam prostor pro větší snížení?
16: S ohledem na to, že máte vlastně tu srpnovou predikci, na základě které vy můžete zaktualizovat příjmy státního rozpočtu, to je pravděpodobné příjmy státního rozpočtu, tak já to pořád považuji za správný krok a naprosto vysvětlitelný krok. To, že je potom pro všechny poslance, nejenom ty koaliční, ale i opoziční, složitější situace, například ve chvíli, kdy čekáte na kapitolní sešity, to znamená rozpočet jednotlivých ministerstev, proto abyste je mohli projednávat na výborech, připravovat pozměňující návrhy. Ano, v tom je ta složitost, ale pokud se nepletu, stejně v drtivé většině ty rozpočty do sněmovny byly předkládány až po prázdninách. Takže tady je to opravdu o tom, že vycházíte z nejaktuálnějších dat a to bych považoval za správné.
15: Místopředseda poslaneckého klubu ODS, stínový ministr práce a sociálních věcí této strany Jiří Havránek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda v pondělí rozhodla také o navýšení důchodů. Ty nakonec valorizuje víc, než jí ukládá zákon, v průměru o 304 koruny měsíčně. Navíc ministři odsouhlasili návrh na jednorázovou platbu 2000 korun pro každého důchodce. Vy jste to kritizovali už několikrát od pondělka. Znamená to, že kdyby to bylo na vás, tak zůstanete jenom u zákonné valorizace, to znamená navýšení o 270 korun měsíčně?
16: Pokud si vezmu i slova Aleše Juchelky, který říkal, že chce udržet uvozovka koupěschopnost seniorů, no tak to naplňuje právě zákon o valorizace. A s tím já bych souhlasil, jakýkoliv výdaj navíc, a zejména 2000 dluženka, to je pro mě nejenom nekoncepční, ale v době, 400 miliardových schodků přidat další 4 miliardy předvolebního dárečku nedává žádný smysl. Za ty 4 miliardy, i kdyby je chtěl udržet Aleš Juchelka ve svém rozpočtu, ve své kapitole, může postavit celou řadu domovů pro seniory, které reálně můžou pomoci těm našim.
15: Pardon, když říkáte celou řadu, kolik máte to spočítané?
16: Pokud si vezmu, že standardní domov pro seniory, původní investice města obcí může být u těch velkých zhruba kolem 200 milionů korun, tak si to dokážeme spočítat poměrně jednoduše. Můžete podpořit terénní služby, můžete podpořit, a to bych byl vlastně vůbec nejradši, protože o tom se hrozně málo mluví, například i odlehčovací a pobytovou péči pro lidi s poruchou autistického spektra a dalšími problémy.
15: Pardon, kdyby s tímhle koalice a vláda přišla, tak tam by vám nevadilo, že se navyšuje schodek státního rozpočtu?
16: Kdyby přišel Aleš Juchelka a řekl, chci 4 miliardy na podporu terénní péče a výstavby jednotlivých odlehčovacích a dalších služeb, tak ano, v tu chvíli budu chápat. Akorát to tam jako nenacházím. Opravdu, když se budeme bavit třeba zrovna o těch poruchách autistického spektra, tak tam jsou programy, které jsou na několik let a vyšší zhruba 100 milionů korun. Pán Bůh za to zaplatí, že se to konečně mluví a pracuje se na tom. Ale to je strašně málo. A když vidím demografickou křivku a jak to vypadá se seniory, bohužel je to smutný příběh, ale 2000, kterou dostanou jednorázově, versus to, kdyby opravdu byly vystavěny a provozovány služby, které jim reálně pomůžou, to by mělo daleko pozitivnější dopad do kvality jejich života.
15: Máte pocit, že se seniori v Česku mají tak dobře, že opravdu nepotřebují navýšení víc než 270 Kč měsíčně?
16: Tohle je otázka, která hrozně generalizuje a popírá to, že jsou tu příběhy lidí, kteří jsou na tom opravdu špatně. Pro ně je nastaven sociální systém a záchytná síť, ať už to je, co se týče superdávky, případně dalších dávek. Tohle já nechci říkat. Co se týče průměrného důchodu, umím si představit to, že opravdu bude i nadále růst v porovnání s průměrnou mzdou, ale my si taky musíme říct B, na co v tuhle chvíli Česká republika má. A tím, že opravdu jsme v období 400 miliardových deficitů, tak nám to očividně implikuje to, že v tuhle chvíli se to Česká republika nemůže dovolit, protože je to na dluh. Ten dluh budou platit budoucí generace a vlastně mám pocit, že tím jako podněcujete i jakýsi sociální a mezigenerační spor. Já, co se týče seniorů...
15: Nepodněcujete ten spor, naopak vy, když na to tímhle způsobem upozorňujete?
16: Já myslím, že pokud se podívám na to, co dělá vláda Andreje Babiše a že opravdu háže mladou generaci přes palubu, tak to jsou jejich kroky. My pouze komentujeme to, co se děje. Pro mě osobně, znovu opakuju, je nepříjemné a štve mě to, že neinvestujeme směrem do infrastruktury, ať už pro seniory, anebo celkově další lidi, kteří potřebují péči. A ten 2000 dáreček předvolební je jako čistý nesystémový krok. A co bude dělat Aleš Juchelka jako příští rok? To tu řádnou valorizaci jako navýší o těch, já nevím, průměru, kolik to vychází, 160 korun měsíčně, což dělá ta 2000, nebo jak bude postupovat? Je to úplný čistě nesystémový krok.
15: Vy říkáte, že to je nesystémový krok. Na druhé straně nebyl stejně nesystémový krok to, co udělala minulá vláda, když dala 5000 rodinám s dětmi na každé dítě, těm rodinám, které měly příjmy do milionu, což byla opravdu velká část rodin. Není to stejně nesystémový krok?
16: Myslíte v dubnu 2020, kdy opravdu jsme tu stále měli dozvuky energetické krize, kdy to bylo součástí celého tehdy balíčku, který se jmenoval Deštník proti drahotě, který souvisel s růstem inflace v České republice. Tam si myslím, že to bylo naprosto obhajitelné.
15: To znamená, že tam plošné opatření bylo v pořádku a teď je plošné opatření nesystémové?
16: No ve chvíli, kdy máte přeci inflaci na úrovni sledovaného cíle České národní banky, kdy vám neklesá ta koupěschopnost seniorů, jako té chráněné třídy, tak já považuji za to, že opravdu ano. Protože v tom roce 2022 byla prostě jiná situace s ohledem na to, co se dělo nejenom v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale s celkově vyvolanou energetickou krizí. Tohle v tuhle chvíli díky bohu nezažíváme.
15: Vy říkáte, že neklesá koupěschopnost seniorů. Na druhé straně, když se podíváme na data, tak to zákonné navýšení penzí by znamenalo, že by důchody v průměru příští rok vzrostly o 1,23%. Ten návrh vlády bez těch 2000 počítá s nárůstem o 1,38%. Přitom inflaci aktuálně máme 1,9%. Analytici očekávají, že ke konci roku poroste, že přesáhne 2%, možná se bude blížit ke 3%. Tak není tohle argument pro větší navýšení důchodu? Není právě tohle ukázka, že ta koupěschopnost může klesat?
16: No a to jsou bohužel nedostatky ekonomie, protože a zákonů, protože vy vždycky vycházíte z nějaké datové základny, největší v časech je to zhruba 2 roky naspátek a v tu chvíli samozřejmě vám tam může docházet k nějakým drobným diskrepancím. Nicméně nemůžete zapomenout na to, že přijde zase třeba za rok, kdy budeme počítat s inflací v době, kdy byla vyšší a v tu chvíli, respektive pro navýšení, budete počítat s inflací, která byla vyšší a v tu chvíli budete mít valorizaci paradoxně vyšší, než je samotná ta inflace. Tohle bohužel něco, co nejsme schopni vymyslet lépe, protože nejsme schopni dopředu predikovat inflace toho roku následujícího.
15: To ale toho seniora, který bude mít méně příští rok, úplně nezajímá.
16: To já vám velmi rozumím, proto jsem také říkal, že nebudu generalizovat v tom, že tu nejsou seniori, kteří opravdu prožívají těžkou životní situaci a proto je tady nastaven zbylý další systém sociální podpory. Jen chci říct i to B, že si myslím, že pro celou řadu seniorů v tuhle chvíli 4 miliardy, které vyjde dluženkovné 2000 korun Aleny Schillerové a Aleše Juchelky Andreje Babiše, by při případě zkvalitnění služeb přineslo pro kvalitu jejich života daleko více. O tom jsem přesvědčen.
15: Ještě dva údaje. Když se podíváme na současnou výši průměrného důchodu k poměru k průměrné mzdě, tak jsme na necelých 42%. I s tím navýšením, které vláda navrhuje, tak příští rok by se ten poměr měl dostat na 40,2%. To vám také nevadí? To je v pořádku?
16: Já nebudu říkat, že to je v pořádku nebo není v pořádku, ale musíte si uvědomit několik skutečností. V České republice nás čeká v příštím roce poměrně výrazný nárůst minimální mzdy s ohledem právě na pravidla, která je správně dodržovat a se to propíše samozřejmě do mest ve veřejném sektoru. V tu chvíli velmi výrazně porostou příjmy. Díky tomu, že je hospodářský růst, tak rostou vlastně příjmy i jednotlivých pracovníků v soukromém sektoru a proto vám vzniká ten rozdíl. To vám ale nevypovídá nic o tom, že by klesala v uvozovkách koupěschopnost toho obyvatelstva, které je v důchodovém věku. To jsou dva různé ukazatele, prosím, nezaměňujme je společně. Že by bylo samozřejmě do budoucna dobré připravit takový systém penzí, který, a třeba k tomu budeme mít jeden z prvních kroků, to je lepší penzíko, byť máme tam taky některé výtky, kdy opravdu budou mít budoucí penzisté, třeba moje generace, naspořeno na důchod tolik, že opravdu nebude zajímat ten poměr mezi průměrnou mzdou, nebude zajímat ten státní důchod, protože budou dostávat ze svých úspor každý měsíc další penzi, to bych si moc přál. Akorát k tomu jsme za posledních 30 let a jedno, kdo byl u vlády, udělali pramálo dobrých kroků.
15: A rozhodně se k tomu nedostaneme v nejbližších letech. Z vašeho pohledu, jaký je optimální, to znamená spravedlivý, nebo tak, aby se důchodci uživili a zároveň, aby to bylo udržitelné z hlediska státních financí, jaký v těchto parametrech je optimální poměr důchod versus průměrná mzda?
16: Já si myslím, že ve chvíli, kdy opravdu musíte splňovat zákonné valorizace jako něco, co zajišťuje udržení té úrovně seniorů, tak to musíte plnit a bez ohledu na to, jaký je schodek státního rozpočtu. V tu chvíli bychom si opravdu zahrávali s těmi základními prvky, které český stát má a v důvěru občanů v něj. To bych v tuhle chvíli vytkl před závorku. Ten poměr, jestli to má být 45%, po případě 40 rovných procent, opravdu to souvisí velmi výrazně s tím, jak se daří české ekonomice, jak rostou mzdy. Pamatujeme si, bohužel, já nevím, 3-4 roky naspátek, právě v té době krizové, kdy mzdy ve srovnání s inflací nerostly. U seniorů tenhle ten výpadek ale nebyl tak silný, což je správně. Na straně druhé nemůžeme vše posuzovat podle stavu jednoho roku a dívat se na jednotlivé souvislosti v dlouhých časových řadách. Co je ale samozřejmě zase to B, které je nutné podat. Pokud chcete nastavit spravedlivý penzijní systém, kdy opravdu je to o mezigenerační solidaritě, kdy současní penzisté jsou vypláceni v úvozovkách z toho, co vydělají současní lidé na trhu práce, musíte si tak vždy uvědomit i demografickou křivku a musíte se připravovat, ať už jako stát, nebo jako jednotlivci, na to, co nás čeká za zhruba 20 let. My jsme proto přišli s důchodovou reformou, a Aleš Juchelka přichází pokaždé pouze z návrhy, které ji destruují. Já bych chtěl slyšet i to B, kde jsme tedy připraveni na to, jak udržet s ohledem na demografii tenhle systém tak, aby nebyl schodkový.
15: Ten návrh, aby každý důchodce dostal 2000 korun jednorázově, musí projít parlamentem. Až se dostane do sněmovny, budete obstruovat?
16: Já se budu chtít opravdu ptát, zda si je Aleš Juchelka vědom toho, že se, protože to vyhlásili 14 dní před volbami, jedná o předvolební dáreček. Budu se ptát na to, zda si nemyslí, že by ty peníze bylo správné investovat v rámci jeho kapitoly jinak.
15: A budete se ptát tak dlouho, že to dostane parametry obstrukcí?
16: Já si myslím, že ale celkově debata, že největší zákon, který si teď po té, co byl schválená rozpočtová neodpovědnost, zaslouží opravdu obstrukce a opravdu boj, tak je boj za veřejnoprávní média. Tohle bude
15: což
16: debata,
15: necháme která bude na jindy, protože dnešních 20 minut Radiožurnálu je u konce. Jiří Havránek, místopředseda poslaneckého klubu ODS, byl dnešním hostem. Díky za to, naviděnou, naslyšenou.
16: Bylo mi ctí a naslyšenou s vašimi diváky.
13: Radiožurnál. Každý den s vámi.
17: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře je za námi a máme necelé 4 minuty po půl jedné. Krátké zprávy a Marek Sedláček.
0: U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za ANO. Podle něj roste agresivita a brutalita i u lidí mladších 15 let. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle něj potřeba zaměřit se na prevenci. Ve Walesu havarovala cvičná stíhačka britského královského letectva. Oba piloti se katapultovali a jsou v péči zdravotníků kvůli lehkým zraněním. Bez posádky pak letoun Hawk T2 dopadl podle záběru incidentu na zem v blízkosti budov, které vypadaly obydleně. Škody nebo zranění nikdo nehlásil. V Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy na východě Prahy hygienici potvrdili nákazu salmonelou. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky 10 dospělých. Podle mluvčí pražských hygieniků Petry Batok nákazu bakterií potvrdili testy hned u několika žáků. Vedení budovu školy nechalo kompletně vydezinfikovat. A do kin se dnes po 7 letech vrací Avengers Endgame, nejúspěšnější komiksový film všech dob. Snímek v roce 2019 uzavřel důležitou kapitolu filmového vesmíru studia Marvel a celosvětově utržil skoro 60 miliard korun. Aktuální promítání nabízí několik minut záběru navíc a jeho cílem je taky naladit diváky na chystané pokračování série Avengers s podtitulem Doomsday.
13: Sport.
0: Italští volejbalisti překvapivě vypadli ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. Úřadující dvojnásobní světoví šampionáti podlehli v Turíně Finsku 2-3. To se v pátek v Miláně střetne s Francií. V druhém semifinálovém zápase se utká Polsko se Slovinskem. Právě slovinští volejbalisti vyřadili z turnaje přemožitele české reprezentace Belgii.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nebezpečí na D1 na Vyškovsku a neprůjezdný pražský tunel. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna pozorně za sjezdem na Rousínov. Mezi kilometry 216 až 214 se pohybují lidé, zřejmě chodci. Dva nadměrné náklady, které míří z Olomouce do Plzně, teď mají zřejmě pauzu, stojí mimo dálnici D11 u Poděbrad. V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja havarovalo osobní auto a podle policie zřejmě stále blokuje pravý jízdní pruh. V Praze i úplná uzavírka, údržba zavřela Letenský tunel. V Plzni na Slovanech poblíž Olympie je stále neprůjezdná Nepomucká ulice. Uzavírka je po nehodě dvou osobních aut na křižovatce s ulicemi Fialkovou a Barvínkovou. Obě se to dá po ulicích k Plzenci nebo Písecké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
17: Přeji poklidnou čtvrteční noc, dnes je 24. září, hodiny ukazují necelých 8 minut po půl jedné a právě začíná noční radiožurnál. Dnes nás první reportáž zavede do Bohumína. Na místní radnici totiž bylo v týdnu plno. Desítky lidí přišly kvůli plánům chemičky Bochemie. Ta chce totiž začít vyrábět látku, která se používá jako součást raketového pohonu. Část místních z toho má ale obavy. Firma naopak ujišťuje, že výroba bude bezpečná. Počkejte si na detaily v reportáži už za pár minut.
13: Noční radiožurnál
18: a Adam Carda.

0: To byly Pink Floyd a píseň Take It Back. Plná radnice a spousta otázek. Obyvatele Bohumína znepokojil plán místní chemičky Bochemie vyrábět látku, která se používá i pro vojenské účely jako součást raketového pohonu. Ročně má jít asi o 20 tun. Firma tvrdí, že výroba bude bezpečná, místní ale mají obavy. Desítky z nich proto tento týden dorazili na radnici na veřejné jednání s manažery podniku.
1: Já bydlím tady, syn bydlí tam, to prostě kousek. Já si myslím, že v obydle nečastěji vůbec takového nic nemá co dělat.
2: Ne, ano, dneska je.
3: Jana Pavlíková pracuje na takové malé benzínce opravdu na dohled od Bochemie. A z toho, že by se tam tato chemikálie měla nově vyrábět, opravdu velkou radost nemá.
1: No bojím se.
3: Na veřejné jednání dorazila i seniorka Šárka.
4: Přišla jsem protestovat. Tak chceme vědět, co to všechno obnáší a jestli od toho neustoupí.
3: Při příchodu do sálu reagoval předseda představenstva Bochemie Miloslav Vodička na žádost o rozhovor takto.
5: Prosím, přepadla jste mi to úplně zbytečně, nevím, proč to děláte.
3: Já vás nepřepadávám, já vás vás slušně, ne, je to veřejné setkání.
5: Povídám, že...
3: Ne, nesahujte mi normálně, tak Českého rozhlasu.
5: Ten teď předám v zhruba hodinovém proslovu.
3: Velká zasedací místnost na radnici byla prakticky plná.
6: Místo chemické výroby, která nikdy neměla nějaký vojenský charakter, aby se tady najednou jenom tak by the way přidalo, jo, až tam budeme mít 2000 tun okysličovadla. Já to považuji za neskutečný podraz vaší strany.
3: Po dvou hodinách jednání pak šéf chemičky Miloslav Vodička novinářům potvrdil, že se stavbou hal pro výrobu chce začít v dubnu příštího roku.
5: Nedojde tam ničemu, co by v běžném provozu mělo se pokazit. Ten sklad bude umístěný v zemi, betonu a zakrytý.
3: A jak to bude strategická surovina pro celou Českou republiku?
5: Otázkou je, kdo je spotřebitel. Spotřebitel jsou z části automotiv, například ta výroba airbagů zmíněna, ale je to samozřejmě military business, jsou to vojenské výroby, které se kolem toho pohybují.
3: Lidé i radnice můžou své připomínky k záměru chemičky posílat krajskému úřadu do 8. října. Z Bohumína Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Marek Sedláček.
1: Sněmovna dnes projedná zmrazení platů politiků. Norská policie s pomocí dronů pátrá po pohřešovaných Češích. Basketbalisti Olomoucka prohráli s Pardubicemi vysoko 54-100 a bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přehánkami, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci se dnes začnou zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Původně to plánovala prosadit už minulý rok. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD s kritikou nesouhlasí.
3: To ukazuje na pokrytectví opozice, že oni jsou proti zamrazení platů politiků od příštího roku a zároveň říkají, že máme šetřit v rozpočtu. My chceme šetřit a myslím, že politici by měli šetřit od sebe začít.
1: Čínský prezident Xi Jinping přiletěl do Spojených států. Na letecké základně nedaleko Washingtonu ho osobně přivítal americký prezident Donald Trump se svou ženou. Prezidenti by měli dnes v Bílém domě jednat hlavně o vzájemných obchodních vztazích. Loni v říjnu Čína a Spojené státy uzavřeli dohodu o pozastavení uvalených cel. Xi Jinping plánuje s Trumpem diskutovat taky o budoucnosti vývoje umělé inteligence a postoji ohledně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje. Norská policie nasadila drony do pátrání po pohřešovaných českých turistech. Informoval o tom server tamní veřejnoprávní stanice NRK. Pronajatá rybářská loď se 4 Čechy zmizela v pátek u ostrova Averøy. V sobotu jí policie našla poškozenou a objevila i tělo jednoho z Čechů. Podle NRK je pravděpodobné, že ani další 3 nepřežili. Příčina nehody zatím není známá. Norské úřady zvažují zpřísnění pravidel pro nájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby měli sledovací zařízení. Návštěvníci festivalu Serial Killer v Brně dnes uvidí premiéru minisérie Hec. Režisér Michal Samir v ní diváky zavede do českopolského pohraničí, kde vyšetřovatelé řeší nález lidských ostatků pod spáleništěm dřevěného kostela. Podle dramaturgyně Táni Zabloudilové série České televize zajímavě pracuje s tradičními motivy a postupy kriminálek.
4: Dost dobře si pohrává s těmi různými kliše kriminálkovými, které my třeba máme nakoukané z jiných seriálů a má super herecké obsazení. Je tam třeba Stanislav Majer v roli takového utrápeného kněze, je tam Petra Hřebíčková v té hlavní roli kriminalistky.
1: Sport. Basketbalisti Slávie v druhém ligovém kole deklasovali Opavu 114-81. Slávii, která se před sezónou spojila s mistrovským Nymburkem, pomohl k výhře 20 body americký rozehrávač McCollum. Vysoké výhry si ve druhém kole připsali taky další týmy. Pardubice zvítězili na hřišti Olomoucka 154. Po první půli přitom basketbalisti BK Olomoucko ztráceli jen 7 bodů. Ve druhé se rozdíl navyšoval.

0: zejména kvůli počtu ztrát, pokračuje kapitán Olomoucka Adam Goga.
1: 10-11 ztrát je ideální na zápas a my vydáme přes 30. To jsem fakt jako nezažil, jsem zažil naposledy někdy, já nevím, u 19. My jsme tímto darovali postupným útoku, že jsme snažili vytvořit, já nevím, jaký přihrávky rovnou pod koš, kde to prostě nebylo možné, když to tam házeli mezi 2-3 hráče, místo aby jsme si vybrali jednodušší řešení. Někdy to fakt bylo extrémně naivní a hrozně zbytečné ty ztráty. Jako.
0: Ve druhém kole Národní basketbalové ligy pak Ústí nad Labem porazilo nováčka Plzeň 115-74 a Písek zdolal Hradec Králové 111-87.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení nebo překážka na D6 před Prahou a nehoda na Brněnsku. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč stojí osobní auto. Má poruchu, blokuje na čtvrtém kilometru odstavný pruh. Na D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov včera večer zavřeli pravý pruh. 8. kilometr omezení kvůli údržbě je na necelém půl kilometru. Potrvá do rána, vybočuje se vlevo, ale kolem projedete plynule. Na brněnskou silnici 387 z Tišnova do Nedvědic stojí osobní auto po nehodě. Za obcí Borač srazilo zvěř a blokuje krajnici. A v Plzni na Slovanech už odklidili následky nehody a taky skončila uzavírka části Nepomucké ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, postupně občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky ubývat. Nejvyšší teploty až 17 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Pokračuje noční radiožurnál necelých 6 minut po 1 hodině a za chvíli vám opět nabídneme výběr z našeho archivu pořadu Hovory z Lán. Celé září si tak připomínáme prvního českého a posledního československého prezidenta u příležitosti blížícího se 90. výročí jeho narození. Tentokrát uslyšíte, jaký byl vztah Václava Havla s tehdejším pražským arcibiskupem Miloslavem Vlkem.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: To byl Shane Ward v nočním radiožurnálu, kde se teď vypravíme do minulosti. Připomínáme si totiž blížící se 90. výročí narození Václava Havla. Po sametové revoluci bylo potřeba urovnat také vztahy státu a církve. I to přivedlo k jednomu stolu prezidenta Václava Havla a nově jmenovaného pražského arcibiskupa Miloslava Vlka. Jejich vztah se postupem let prohloubil, což zaznělo i v hovorech z Lán. Další výběr z nich si teď pojďme poslechnout.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z Lán.
3: Častým tématem hovorů z Lán byly mimo jiné i církevní záležitosti. Třeba v březnu 1991 prezident Havel popsal, jak vnímá jmenování Miloslava Vlka do role nového pražského arcibiskupa.
2: Já jsem velmi netrpělivě čekal, kdo bude jmenován novým arcibiskupem. To je vždycky velké tajemství, to se do poslední vteřiny neví. Bylo několik vážných kandidátů. A ve středu brzy ráno mi dorazil dopis od papežského nuncia s tím, že pan biskup Vlk byl jmenován arcibiskupem. Myslím, že to je volba velmi dobrá. Biskupa Vlka znám, vážím si ho. V letech totality dokázal plnit své kněžské poslání. Já jsem mu také hned blahopřál, jak jsem se to dozvěděl, a samozřejmě jsem napsal i dopis panu kardinálu, kde jsem mu poděkoval za všechno, co udělal. Je to opravdu velká postava našich moderních dějin. Působí stále, i když už není ve svém úřadě, jako obecně uznávaná mravní autorita i jako kněz. A já bych mu snad mohl i touto cestou přát ještě dlouhá léta a zdraví.
3: O 3 roky později, v březnu 1994, se dokonce oba sešli u jednoho mikrofonu. Tehdejší vydání hovorů z Lán se totiž věnovalo cestě do Vatikánu, kam prezidenta Havla doprovázel právě arcibiskup Vlk. Společně se chystali i na audienci k papeži.
2: Pozval jsem pana arcibiskupa dneska právě proto, abych se s ním poradil a jaksi se připravil na rozmluvu se svatým otcem, s kterým mám asi hodinku vést rozmluvu mezi 4 očima. Nebude to naše první rozmluva, už asi 3. to bude, a chtěl jsem se pana arcibiskupa zeptat, o kterých tématech se domnívá, že bych se měl zmínit, nebo co by svatého otce mohlo zajímat.
3: Shodli se i na řadě dalších témat.
2: Trocha pokory by nám neuškodila. Jsou věci, které nás prostě přesahují. Jsou věci, do nichž nejsme schopni nahlédnout. Ty věci se podle mého mínění velmi nevyplatí člověku, když bagatelizuje, když jimi pohrdá, nebo když se tváří, jako by neexistovaly. To můžeme ilustrovat na mnoha a mnoha příkladech, včetně například toho spupného zacházení člověka s přírodou a se zeměkoulí, na které žije. To spupné zacházení, vyrůstající právě z toho pocitu, že jsme chytřejší než ta příroda, to se posléze člověku strašně nevyplácí.
4: Já bych se obrovsky živě rád připojil k tomu slovu pana prezidenta o té pokoře. Pokora je nutná k pravdě. Abych mohl pravdu poznat a uznat, potřebuji pokoru. Potřebuji cítit, že jsem před mnohými třeba tajemstvími, řekl pan prezident, nebo skutečnostmi i přírody, i té harmonie, že jsem malý.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z Lán. Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Lidé na některých místech Jihočeského kraje si stěžují na špatná spojení do krajského města. Podle nich za to může nový systém integrované dopravy. Vedení kraje od začátku školního roku už třikrát měnilo jízdní řády, některým cestujícím úpravy ale přesto nijak nepomohly.
1: Bylo lepší, když jezdili tak jako před prázdninama, než teď, jak se změnily ty jízdní řády.
2: Do jedné z českobudějovických středních škol každý den dojíždí Tereza Urbanová z Ponědrážky na Jindřichohradecku.
1: Teď, jak to jakože jezdí do Lomnice, z Lomnice do Lišova, z Lišova do Budějc.
2: Špatnou dostupnost Lomnice a okolí kritizuje i nezávislý starosta města Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.
3: Veškeré naše spoje někam dále jsou přestupové. Nemáme žádný přímý spoj do krajské metropole. Spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
2: I kvůli tomu vedení města vytvořilo petici, která má na problém upozornit.
3: My tenhle ten týden budeme ji ukončovat. Zastavují mě lidé na ulici a telefonují mi, takže tu podporu v té petici máme.
2: Podobně jsou na tom třeba i cestující v Mydlovarech na Českobudějovicku. Podle nezávislé starostky Renaty Gondekové, která kandiduje v letošních komunálních volbách, obcí před zavedením iDesky často projížděly přímé spoje do krajského města.
4: Obyvatelé musí přestupovat buď ve Zlivy nebo na Hluboký a čekat na tu páteřní linku, která už je jakoby někdy přeplněná. Musí tam čekat několik minut, není to úplně, že by to navazovalo.
2: V obou obcích zatím nepomohly úpravy jízdních řádů, které ve třech vlnách reagovaly na špatnou dostupnost některých sídel. Jak připomíná jednatel dopravního koordinátora Jekort Jiří Kavka, změny nejsou konečné.
5: Na základě těch podnětů o těch obcích, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních.
2: Jihočeský kraj spustil iDesku na začátku letošního července. Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. A posloucháte zprávy s Markem Sedláčkem.
1: Taxikáři možná budou muset nově skládat zkoušku z češtiny a místopisu. Včera to schválila sněmovna. Podle poslanců ANO bezpečnost jízd s taxislužbou klesla, třeba protože někteří cizinci neznají české dopravní předpisy. Kromě vládních poslanců návrh podpořili opoziční Piráti. Ostatní opoziční poslanci jsou proti. Bojí se třeba zdražení taxislužeb. Rada míru amerického prezidenta Donalda Trumpa představila plán pro obnovu válkou zničeného pásma Gazy v přepočtu za 52 miliard korun. Zahrnuje desítky programů obnovy infrastruktury a ekonomiky. Budoucnost plánu je ale nejistá, protože Izrael a palestinské teroristické hnutí Hamas se pořád neshodují na podmínkách příměří. Česká televize nemusí bývalému řediteli Janu Součkovi vyplatit další peníze. Včera o tom pravomocně rozhodl odvolací soud. Souček chtěl od televize doplatit manažerský bonus za rok 2024. Tehdy mu totiž Rada České televize přiznala jen desetinu maximální částky. Chtěl doplatit další 1 300 000 korun. Podle soudu ale Souček na peníze nárok nemá. A americká zpěvačka a vizuální umělkyně Melanie Martinez vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvýraznějších postav současného alternativního popu představí fanouškům nové album Hades, které vydala letos v březnu. Zpěvačka se proslavila tvorbou, která propojuje hudbu, vizuální umění, speciální efekty a film. Sport. Česká boxerka Stella Blažková si z evropského šampionátu v Sofii odveze bronz. V semifinále váhy do 80 kg prohrála s ruskou Demurčianovou. Minimálně bronzovou medaili má jistou i Lenka Bernardová. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg vyřadila Angličanku McKeeovou a o postup do finále bude Bernardová bojovat dnes s Finkou Pihlaovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Možné nebezpečí na D11 u sjezdu na městece Králové a také na Šumpersku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na městec Králové hlásí náš zpravodaj Zvěř u dálnice, 52. kilometr.
4: Se pohybuje po krajnici Crna. Je zaostavným jakoby v trávě, ale vypadala zmateně, no tak nevím, jestli náhodou nezběhne.
3: Na D35 se ve směru od Vysokého Mýta na Hradec Králové u sjezdu na Holice stojí osobní auto bez paliva. Kilometr 142,5 blokuje jen odstavný pruh. Na silnici 446 ze Šumperku do Uničova další nebezpečná situace. Pozor, dejte mezi Hrabišínem a Libinou. Po cestě se pohybuje kůň. Na situaci jede řešit policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, postupně občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 17, na horách kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: A necelé 4 minuty po půl druhé zazní v nočním radiožurnálu na úvod této půlhodiny Top Loader s písní Dancing in the Moonlight.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Větší počet výjezdů záchranky i extrémní sucho. Takové bylo letošní léto s extrémně vysokými teplotami. Astronomicky skončilo v noci na včerejšek a my se za létem v nočním radiožurnálu za moment ohlédneme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: V noci na včerejšek skončilo astronomické léto. Zapsalo se do historie nejvyšší naměřenou teplotou v Česku, skoro 42 stupňů Celsia. V Doksanech na Litoměřicku ji teploměr ukázal už v posledním červnovém týdnu, kdy v Česku zemřelo skoro 2300 lidí. To je o 200 až 300 více než je obvyklé. Víc práce proto měli letos v létě záchranáři, ale kvůli suchu třeba i odborníci na zadržování vody ve studních.
1: 381. Ano.
2: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
3: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska.
2: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy zhorka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro.
3: Vy jste si tady teď spustila databázi asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
2: Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost, těch horkých dní bylo mnoho, ale je potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
4: Abyste u sebe měla telefon, že vám budou volat.
5: Zvýšený počet úmrtí v extrémně horkých dnech je vidět i v celostátních a evropských datech. Ta ještě nejsou zveřejněná za celé léto, ale v Česku se dají očekávat nejméně řádově stovky obětí vln veder, v Evropské unii jsou to 10 000.
6: Ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorologických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za povodních je to podstatně bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší, není na to nastavený ani zdravotní systém.
5: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
6: Nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
7: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jednoznačně zaznamenáváme zvýšenou poptávku o prvcích takzvané modrozelené infrastruktury.
5: Říká vedoucí skupiny, která projektuje opatření pro domy, ulice či zahrady, aby tam šlo lépe snášet horka nebo zadržovat vodu. Sucho prý letos zahubilo i jahody na její vlastní zahrádce. Jak lidé z profesí, kterých se změna klimatu úzce týká, prožili letošní léto a na co se podle nich nachystat do budoucna, si poslechněte v pořadu Českého rozhlasu Plus Zaostřeno. Najdete ho v podcastových aplikacích. Jan Kaliba, Radio.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Marek Sedláček, zazní zprávy.
1: Soud projedná žalobu Seznamu na premiéra Babiše. Ruské letecké Pumy zabíjeli v Doněcké oblasti. Karel Sedláček vyhrál jako první český šipkař hodnocený turnaj mezi profesionály a bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Krajský soud v Praze dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Tvrdí, že o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš taky tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Její mluvčí Aneta Kapuciánová už v minulosti řekla, že Seznam chce od Babiše omluvu. Stát nově posuzuje centrálně všechny IT projekty ministerstev a úřadů. Zakázky musí odpovídat prioritám vlády nebo zákonným povinnostem jednotlivých úřadů. Podle nařízení kabinetu je vždy posoudí Rada vlády pro informační společnost a všechny zakázky nad 30 milionů korun musí ještě posoudit vláda. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je cílem zpřehlednit financování IT zakázek.
3: To všechno je akcelerováno právě rozvojem umělé inteligence, kdy celá řada málo nákladných opatření nese sebou velmi vysoké provozní náklady do budoucna. Proto my chceme toto centralizovat, omezit duplicity a dělat ty věci zkrátka koncepčně.
1: Při ruském vzdušném útoku na ukrajinskou obec Oleksandrivka v Doněcké oblasti zemřelo 5 lidí, 6 osob je zraněných. Další lidi, včetně 2 dětí, zůstávají v troskách a pátrací akce pokračují. Uvedla to tamní regionální zpráva, podle které ruská armáda na Oleksandrivku shodila 4 letecké Pumy. Útoky poškodily 10 rodinných domů, dál například administrativní budovu nebo mateřskou školu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vstoupí do své jubilejní z té sezóny. Nový šéf-dirigent Elias Grandy v pražském Rudolfínu uvede program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926.
4: Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo, ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
5: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle. Na programu večera bude stejně jako před 100 lety předehra ke Smetanově Prodané nevěstě, Beethovenově romance pro housle a orchestr, výběr z Dvořákových legend a monumentální Fibichova 2. symfonie.
4: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie je náročná technická věc a já si určitě nepamatuju, že bychom tady ji hráli za mýho působení.
5: Zahajovací koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků budou moct lidé živě sledovat také na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport. Česko má poprvé v historii vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl i na 13. podniku Players Championship a získal svůj premiérový titul v organizaci PCD.
6: Karel Sedláček porazil ve finále v nizozemském Hertogenboschi Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy. Díky zisku titulu se posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Vítězstvím na Players Championship 30 získal 15 000 liber, tedy více než 400 000 korun. Česká jednička má díky triumfu taky jistou účast na závěrečném turnaji série Players Championship Finals, tedy turnaji kategorie Major. František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna.